0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Zdravím z obce Údrnice. U branky mě přivítala Eva Dandová, ale původně Brátová.
5: Ano.
4: A někde uvnitř by měl čekat Kamil Danda.
5: Přesně
4: a možná
5: tak.
4: Jste ještě pozvali někoho jiného.
5: Jsme tady takhle 2.
4: To bude naše dnešní návštěva, ze které vás zdraví a příjemný poslech přeje Vlaďka Vildová. Evo, můžu dál?
5: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Jak slyšíte, vydatně leje, tak z toho, co jsem si naplánovala, že se třeba sejdeme na zdejším hřišti, anebo že posedíme tady v tom krásném rozkvetlém prostředí na chalupě u Dandu, tak z toho sejde, to už vidím, že to nepůjde. Tak se podívám do studia a popovídáme o tom, jak jde váš životaběh. Kamile, zdravím, dobrý den. A zatímco mý hostitelé teď šli chystat vodu na společný čaj a pohlídat mokrou Anu a Wikipedii, což jsou jejich pejskové, tak já tady usedám v části nahrávacího studia. O něm se už za chvíli také v naší rozhlasové návštěvě z Údrnic dozvíte víc. Tak Evo, rodačko z Královéhradeckého kraje.
5: Pocházím z Podkrkonoší, z Úpice u Trutnova. A později potom, než jsem odešla do Údrnic za manželem, tak jsem bydlela ve Velkých Svatoňovicích, což je kousek od Úpice.
4: V té Úpici je taková nádherná roubená stavba. Dnes je to kulturní centrum v podstatě v té Úpici. A tam jste ještě také chodívala, nebo jste tam nikdy nebyla? Prý tam bývala hospoda dole.
5: Byla tam hospoda, já jsem tam nikdy nebyla, protože jsem byla ještě malá a moje rodiče do hospody nechodili, takže jsem neměla pro koho tam chodit. A byla jsem tam už jako v dospělosti, když jsem tam byla za jedním koněm, prostě pán měl koně, právě přímo v roubence, pan Kuťák, a já jsem tam při té příležitosti vlastně se podívala do té roubenky, kde oni bydleli.
4: Koně vás zajímaly?
5: Koně mě chytly asi ve 4 letech. Mezi tím vlastně, než jsem dospěla, tak jsem chodila po stájích a učila se jezdit, starat se o ně. A nakonec jsem měla svoje koně. Ty už nemám, protože poslední kobylka, kvůli který jsem si ty koně pořizovala, už zemřela v krásných 29 letech. Už koně prostě nejsou.
4: Tady v obci někdo má koně, nemá?
5: Je tady jezdecký klub, kde vlastně mají ustájených, já nevím, kolik tam může být koní, 20. 30. Takže to tady máme kousek odsuť.
4: Tak třeba, co na ní může být, až dokončíte veškerou práci, takovou tu důležitou, abyste mohli klidně existovat, tak se k tomu vrátíte. To se nezapomíná. Kamil,
6: já pochybuju, protože vlastně veškerý prostory, kde by tady eventuálně mohly být koně, jsem zaplnil hudební technikou. Už není kam jedat.
4: No
6: to
4: tak...
6: vlastně bývala hospodářská část, jo, to studio tady vlastně, kde je jako vystavěný, ono je teda jako vyprojektovaný dovnitř. Původní hospodářské části, jak tady byly chlívy.
4: Já se vracím zpátky k Evě Dandové. Vy jste ale měla také něco společného s oděvnictvím, je to tak?
5: Střední školu jsem si dělala právě v Malých Svatoňovicích. To byla jako dámská, pánská, krejčová a pak jako na stavbu jsem si udělala oděvní průmyslovku. Ale neživím se tím, ušít umím cokoliv, ale nedělám to.
4: Netěšilo vás to pak už, a nebo jste se zhlédla v něčem jiném?
5: Zajímaly mě rostliny, vlastně zajímala mě příroda, obecně to taky odmala, takže jsem si časem v dospělosti dodělala vyšší odbornou školu v Mělníku. Teďka navrhuju zahrady, realizuju, udržuju a mám svoji firmu.
4: A to jezírko tady na dvoře, to patří i k těm vašim návrhům asi tak?
5: To jezírko tady vzniklo úplnou náhodou, protože tady byla nedokončená meliorace, nevím, jak dlouho to tady takhle nefungovalo. Takže díky louži na zahradě jsme vykopali díru a nakonec vzniklo jezírko.
4: Evo, ale já jsem na nějakém snímku, nevím, jestli to byla recese, vás viděla i zpívat.
5: No to byla jen taková legrace, vlastně jeden z našich reelů při představování kapel Aluna Festivalu.
4: To byla náhoda jenom?
5: To byla náhoda.
6: A jestli do toho mohu vstoupit, tak jako zpívat umí, to je první věc. Byť si teda nevěří, aby zpívala na veřejnosti. Hrávala léta na klavír, že ano? A momentálně se učí na violončelo.
4: Tak to budu muset přijet ještě příště, až tady budete mít nějaký svůj vlastní koncertík. Ono to klidně v tom programu Aluna Festu může být, si myslím, protože to není úzce dané jedním hudebním stylem, Kamile.
6: Není, no. A taky maluje, viď?
5: No už dlouho ne, protože na to není tolik času přes veškerou práci, kterou si nakládáme.
4: Všestranná Eva Brátová, dnes Dandová. Zakotvila jste tady v Údrnicích. Je to pro vás dostatečný píseček? Nebo byste raději, i když Úpice samozřejmě není nějaké velkoměsto, ale rozdíl tu je.
5: No, k té Úpici zpátky, ono sice je to město, ale já jsem vyrůstala na jednom kopci u Úpice, kde jsme byli tři domy s dětma. Jinak tam vlastně nikdo nebydlel. Bydleli jsme tam uprostřed luk a lesů a bylo to skvělý. Tady to je taky nádherný. Nic mi tady nechybí a už vůbec ne lidi, protože díky Kamčovýmu studiu sem chodí spousta skvělých lidí, kde vlastně z těch jeho klientů se posléze stávají většinou přátelé, s kterýma se vídáme i dál, i když projekty končí a nechybí mi tady nic.
4: Našla jste se tady.
5: Tak, přesně tak.
4: Kraji. A teď, kdybyste Evu viděli, tak nad ní visí několikatero sluchátek, kolem ní jsou nejrůznější kabely, aparatura tady je, zesilovače a všechno to, co by Kamil určitě spolehlivě pojmenoval, ale on se už za chvíli dostane ke slovu. Už za chvíli v této rozhlasové návštěvě, kterou natáčím u mých milých hostitelů, manželů Dandových, Evy a Kamila.

0: Ještě jednou vás zdravím z Údrnic, z takové malé, milé vesničky. Možná, že bychom jí trochu měli specifikovat. Kolik tady asi žije obyvatel, Kamile? Jak to je velká obec?
1: No? Já mám pocit, že je kolem 300. Je to něco takového?
2: No, ale jsou to ty tři obce dohromady, jinak přímo z Údrnic asi 180-200 lidí.
1: A jinak přesně jsme vlastně mezi Libání a Kopidlnem. Městečka malý, který jsou poblíž.
0: Z hrnky v ruce proti mě sedí manželé Dandovi, Eva a Kamil. Evo, když člověk navrhuje zahrady, tak má nějakou představu o tom, co si myslí, že je správné pro tu přírodu a dobré pro tu zahradu. Které typy zahrad jsou vám blízké? Co by v nich určitě nemělo chybět? Nebo jaká by měla být jejich údržba?
2: Já mám nejradši zahrady, které jsou na základě volné křivky, které jsou přírodně krajinářské, kde navrhuju takové rostliny, které se dobře snášejí a doplňují a které se nemusí řezat a stříhat. Výjima nějakých důležitých věcí, nebo když třeba ten keř už je přestárlej a rozkleslej, tak samozřejmě se může zastřihnout, může se zredukovat, ale není to potřeba každý rok nebo několikrát do roka, nedej bože. Stejně tak mám ráda třeba i trávníky, samozřejmě krátký, intenzivní, když je potřeba. Mám ráda louky, aby se lidi dostali, kam potřebujou, vysekávám cestičky. Je to krásný.
0: A máte tu pro sebe vy dva nějakou třeba květnatou louku?
2: Máme nahoře v zahradě, kdyby nepršelo nebo třeba přestane, můžeme se tam jít podívat a tam právě máme vysekané ty cestičky kolem stromů, kolem celé zahrady, aby jsme si mohli udělat taky procházku. Zahrada je velká.
0: A to osivo, to jste spolupracovala s plantou Naturalis, anebo jste tam měla svoje?
2: Louka už tam byla, já jsem ji akorát dala trochu do pořádku, protože nebyla několik desítek let sekaná, takže ta se obnovuje sama. Tam vlastně ještě nemáme posekáno, mám radši, když se sama vysemení a je pořád krásně hustá. Tady vlastně trávník krátký, co je intenzivní trávník, tak ten už tady taky byl.
0: Evo, a když lidem předáváte svou představu té zahrady, naslouchají a mají snahu třeba ten váš nápad, aby se zrealizoval a aby ta údržba byla taková, že nebude to každý den, aby to vypadalo jako na golf. Dávají na vás?
2: Dávají na mě, převážně ano, málo kdy se stane, že opravdu se tam nějakým způsobem neshodneme, ale to je možná i o energiích a o tom, že na sebe nejsme nějakým způsobem naladěný. A samozřejmě každému necpu tu vyloženě přírodně krajinářskou zahradu, když člověk chce mít opravdu čistou úhlednou zahrádku, umím i to. Udělám to tak, aby to fungovalo a aby byl klient spokojený. Občas se mi stane, že třeba za mnou přijdou lidi a řeknou, já tady chci tuje. Všude chci tuje kolem dokola, udělejte mi na to návrh. Tak já jim teda zpracuju ten projekt, ale mimo to, protože samozřejmě už mám ten půdorys, mám podklady, všechno, tak řady tuji tam umí dát každej, tak jim tam navrhnu tu zahradu, kterou bych udělala já a vlastně předložím dva návrhy. Na 100% se stává, že si vždycky vyberou ten můj typ zahrady, to hezčí, to, co funguje, co hezky vypadá, v čem je člověku dobře. No tak s přírodou, se zvířatama jsem v úzkým souladu už od raného dětství, kde jsem, mě nenapadlo mě nic jiného, než jít na procházku do lesa nebo k potůčku a vyčistit ho. Samozřejmě vztah náš je na prvním místě.
0: Tak. Zkrátka máte k sobě krásně blízko. Kamil Danda, manžel Evy, abych to ještě uvedla pro ty z vás, kteří jste začali poslouchat až teď, tak ještě jednou zopakuji, že spolu sedíme v nahrávacím studiu Aluna v Údrnicích. Nahrávat nebudeme, nahrávám já, ale úplně jinak, než se tady nahrává. Kamile, vracíme se po vašich stopách až úplně do toho špuntovství, do dětství. Vy s Údrnicemi jste neměl nikdy nic společného předtím?
1: Neměl. Já, byť jsem narozen ve Slaném, ve Středočeském kraji, tak mládí a dětství jsem trávil na Kladně, taky tam ve Středočeském kraji. Tam jsem byl asi do 27 let, tam vlastně byly moje jako první kroky hudební, moje první kapely a tak dále, nebo naše. A pak jsem následně zhruba 10 let bydl v Praze, pak jsem skončil tady, no tady doufám už zůstanu, že tady jsem nějakým asi 13. rokem nebo 12. něco takového.
0: Tak ještě dříve, než si řekneme, co všechno děláte, tak se ještě vrátíme k tomu písečku.

0: Rozhlasová návštěva se odvíjí tady v klidu a tichu nahrávacího studia Aluna v Údrnicích. Kamil Danda a hudba. Kde to začalo?
1: Tak já pocházím z umělecké rodiny, byť ne teda jakoby na profesionální bázi, ale můj táta vlastně je muzikant, takže vlastně od dětství jsem byl tím obklopený. Divadlem jsem byl obklopený, protože jak táta, tak mamka hrály divadlo v Dividýlku ve Slaném. Máma zároveň malovala a psala básně, ona je básnířka, nějaké jako sbírky taky vydávala. Tak nějak od malička mě to k té hudbě táhlo mi to k ní hodně, někdy prostě ve 12 letech jsem se začal učit na kytaru. Měl jsem to trošku netypický v tom, že vlastně už od začátku jsem skládal písničky svoje, že byly to takový ty dětský, že jako nějaký naivní věci. Ale vlastně třeba až po 3 letech, to jsem hrál na hudební nástroj, jsem se naučil nějakou převzatou, jo, abych mohl něco zahrát třeba u ohně, ale tak jako, takže od začátku jsem jako tvořil a od začátku jsem si to chtěl nahrávat, takže vlastně jsem měl blízko i k týhletý jako zvukový technice, původně na nějaký kotoučáky, že jo, nebo na nějaký kazeťáky a tak dále. Takže vlastně už od toho dětství mi to tam takhle tahlo. Byť jako zvukařinou jako takovou jsem se začal zabývat až později, jo, vlastně až v době, kdy už jsem byl v Praze, tak jsem začal nejdřív teda jako dělat klubovýho zvukaře. Paralelně s tím, že jsem třeba svoje projekty nahrával ve zkušebně nebo doma, že jsem se tím zaobíral jako takhle pro naši potřebu, tak jsem začal zvučit v klubech. Pak jsem se začal víc teda přibližovat k tomu nahrávání ve studiu Slama Records, což byl takový pražský menší studio, jsem s tím začal. Chviličku jsem se motal taky kolem Tribis, kde vlastně Kakaxa, ten majitel toho Tribis, mi byl ve své době velkým učitelem stran jako mixu. Už vlastně jsem šel s tou vizí, že bych chtěl mít jako svoje nahrávací studio a podle toho vlastně jsem tehdy i jako volil tu nemovitost.
0: Každopádně Kamil k tomu studiu dospěl, v něm už sedíme, to už je hotové.
1: V jednu chvíli jsem se pohrával s myšlenkou, že ho budu zvětšovat, takže jsem chtěl jako přistavovat ještě, ale vzhledem tomu, že prostě už takhle máme rozjeto paralelně tolik jako věcí, točí se tady a stačí to a funguje to dobře, tak jsem o tohle plánu jako upustil. A jinak tady ale proběhla teda rekonstrukce.

0: Dělali jsme tady sevičkou nový podlahy a tak dále, což bylo na přelomu léta a podzimu minulého roku. Ale jinak to studio příští rok už to bude, tuším, 10 let, co jako funguje.
1: Určitě tak bude už je hotové. Teď pro mě nastává ta chvíle s překvapením, protože tady v rozhlasové návštěvě vstupuji v údrnicích už i do dalších prostor nahrávacího studia Aluna. Tady jsme Eva Dandová, tady jsme Evo byli kde teď, když jsme už natáčeli spolu?
2: Co? V režii.
1: A teď tady už se před námi otevírají dveře, to jsou docela masivní dveře, takže můžu dál.
0: Samozřejmě. No, jsou tady dokonce dvoje, to skrze jsou všude dvoje až
1: dvoje dveře. Aha. Tady je pracovní prostředí, je vidět, že to tady nezahálí, Kamile. Vy to máte tak zajímavě vyzdobené dřevem, asi i kvůli zvuku je to vymyšlené. Kde jste se inspiroval?
0: Je to primárně kvůli zvuku, byť to vypadá jako dekorativně, ale ten design je vlastně až jako ta sekundární věc na tom. To jsou v podstatě všechno akustické prvky. Inspiroval jsem se, řekl bych, u přírodního stavitelství, že jo, tak jsme vlastně v téměř 200 let starý roubence, takový ty moderní materiály, jako jsou různý ty molitany, nebo tak ty se ani v profesionálním prostředí nepoužívají, ale i třeba ty minerální vaty a nebo různý plasty by se sem jako nehodily, že jo, takže ta vize toho nahrávacího studia byla od začátku teda pracovat s přírodními materiály, protože to se sem hodí jako designově i jako tou podstatou. Proto tady jako to, co vidíte většinou, je buď dřevo, nebo je to nějaká hliněná malta, nebo to, co nevidíte, tak jsou třeba lněný izolace nebo z ovčí vlny a tak dále. Jo. Takže je to tady dělaný s ohledem prostě na ten kontext. No.
1: Tady jsou také taková barevná skla. Připomíná mi to Gaudího nebo někoho
0: jasně,
1: takového.
0: Ne.
1: Promiňte, jestli jsem se hodně sekla, ale tak to na mě působí.
0: Tak zrovna tohle je spíš teda dekorativní. A zároveň to sem pouští jako trošku teda jako světla ještě dalšího, že jo. Chcete vědět, jak to, co to je?
1: Ano, vypadá to dost magicky.
0: Jasně, vypadá to magicky, ale je to úplně jednoduchý. To jsou vlastně velký zavařovací sklenice dvě, které jsou zazděný do té zdi jakoby proti sobě. A uvnitř je barevná petlahev vždycky, nějaká, že jo, taková červená, zelená, modrá a tak dále, protože se prodávají různý barvy, že jo. A je to obalený alobalem, aby to světlo se vlastně odráželo, že tam není pak barevný jenom ten střed, ale celý to vypadá barevný. Že? Takže to není jako moc přírodní. A to je tam vlastně zazděný jako v té hliněné maltě, jako takový jako okýnka. No.
1: A ty reliefy, to je také vaše práce tady?
0: To vlastně, tohle je dělaný tak, že jsou tam k té zdi přidělaný dřevěný špalíky, který jsou obalený ještě jako drátem, aby na tom držela ta hliněná malta. Že?
1: Rozumím.
0: Ale jinak vlastně tohle, to, co vidíte, jsou vlastně difuzory, jo, který se do těch studií dávají. Přesně v tomhle tom tvaru vlastně. Přímo tady ten tvar je použitej, protože je spočítaný, že se chová jako tak, jak tady potřebuju. Akorát, že normálně to bývá jako z nějakého plastu nebo nějakého kompozitu, když to vlastně tady je to udělané takhle z té hliněné malty. No.
3: Není kam bys jel v zemi lakomce jen čtyři a nic víc je stěn v tvý samotce.

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech na všech těch kanálech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji

0: Prošli jsme se nahrávacím studiem Aluna v Údrnicích, ale ještě máme dvě velmi důležitá témata. Teď to jedno je, jak se Kamil přes tu svoji hudební praxi dostal až k tomu studiu. To znamená, že bych byla ráda, abyste nám, Kamile, představil, s kým teď hrajete nebo s kým jste začínal. Eva by nám mohla říci, jestli se to třeba snaží i nějak někdy ovlivnit, protože má hudební sluch, jak jsme slyšeli, tak to člověku nedá. Kamile.
1: Jasně, tak v mládí jsem prošel různými autorskými kapelami, například Fousy Mojo Rising, Herman Švihák, Rovníkova lopata, byly to věci žánrově třeba folk, alternativní rock, punk rock a tak dále. Pak jsem měl období, v době, kdy jsem přišel sem, kdy jsem 7 nebo 8 let nehrál vůbec, ani doma, tak věnoval jsem se čistě jenom jako zvukařině, producentství a rodině, že jo, a práci tady na tom domě, protože to je samozřejmě jako nekonečné, že jo, a baví mi to. No a potom po letech jsem dostal chuť se k tomu znovu vrátit a to vznikla teda ta kapela Boží muka, která hraje takový jako alternativní rock, autorskou hudbu, nebo možná někdy i až přesahy do toho folku. Nedávno ještě teda jsme obnovili kapelu z mládí, byť trošku v jiném obsazení, která se jmenuje Hrobníkova lopata, to už jsem zmiňoval, a to je spíš taková jako taškařice, to je takový jako bizarní, legrační projekt.
0: Ta Hrobníkova lopata, předpokládám, také reprezentuje na těch vašich Aluna festech.
1: Poprvé, tam bude letos a bude to v podstatě její první oficiální koncert. Byť teda teďko budeme hrát v jednom klubu malinkým, ale to bude spíš taková veřejná zkouška, tak ten první avizovaný koncert bude právě na tom Aluna Festu, což je mimochodem zase práce tady Evičky, protože k tomu obnovení té Hrobníkovy lopaty došlo na základě toho, že na jednom mejdenu jsem jí zahrál spontánně nějaký ty písničky, ještě jako týhletý kapely z minulosti. No a řekni sama, no.
2: Občas mě zahrál ty písničky i dřív a pak i na tom mejdanu a pokaždý jsem říkala, to je skvělý, to je legrace, to je prostě nářez a to musíte dělat, a pak to právě zahrál ještě dalším lidem a tam se to nějak rozpoutalo, protože se to líbilo víc lidem a od února, v únoru jste se sešli poprvé letos.
1: V únoru jsme se sešli poprvé, měli jsme vlastně 5 zkoušek, udělali jsme 15 písniček, máme už teda jako hodně i novejch. Už je materiál na album, ale brzo bude natvičený snad jako nových věcí a teď budeme teda premiérovat na tom Aluna Festu. Ono to vlastně mělo být jenom jako spontánní jedno vystoupení na tom Aluna Festu, takhle vlastně s tím Evička přišla jako s nápadem, říkala, no a tak byste mohli vystoupit tam, že jo, jako udělat tam takový, no tak jako jo, tak jsem zavolal Bubeníkovi, že jo, Karlovi Čiškovi, který kdysi tam jako hrával taky. A domluvili jsme se takhle, nicméně nám to zachutnalo a vypadá to, že ta kapela bude normálně jako existovat paralelně vedle těch Božích muk.
0: Eva funguje jako takový podpráh pro vás.
1: Ano, ano, no, to ženský umějí, no.
0: Jak to umí?
2: Ono to je spíš tak, že já jsem asi v 16 začala s jednou naší partou z Úpice chodit na vandry a ty vandry většinou končily na nějakých folkových festivalech, takže já jsem spíš do folku a klukům, když jsem tázaná, tak většinou jako je tlačím do toho, aby jako spíš měli ty písničky folkovější, protože to je prostě hezčí.
1: Aby byly po srsti, jak říká Vička ráda.
0: Aby nedřeli.
1: Ano, jakmile se tam objeví nějaký jazzový intervaly nebo nějaký psychedelický zvuky, tak to začíná mi pro Evičku proti srsti. Takže.
0: No a Kamile, vy komponujete?
1: Píšu hudbu a skládám texty. No.
0: Kolem vidím kytary, co všechno ovládáte?
1: Já jsem primárně kytarista, takže hraju na kytaru, trochu ovládám i baskytaru, samozřejmě to spolu souvisí. A jinak ty ostatní nástroje, co tady vidíte, jsou spíš kvůli klientům nebo kvůli tomu, aby tady bylo jako dobrý technický zázemí pro ty hráče.
0: Eva se teď vybrušuje ve violončelu, jak jste daleko?
2: No jsem daleko tak, že jsem si před pár měsícima koupila violončelo. Před asi měsícem a půl jsem si našla učitelku skvělou, takže jsem v začátcích. Ale je to skvělý.
0: Tak se budu těšit, že se dočkáme i nějaké té ukázky. Teď byste si na ní už troufla?
2: Zatím ne. Zatím se učím celkově jako držet smyčec a tak.
0: Čem je to kouzlo toho violončela, toho nástroje?
2: Ono vrní. Vrní, má takový
1: jako
2: pěkný...
1: Kočička.
2: Jo, jako kočka, když přijde.
0: Tak hladí po srsti.
2: Samozřejmě na něj hraju jako po srsti, to jako jo.
0: Kamile, když sem ti kamarádi, muzikanti, ale i třeba někdo úplně nový přijde, kvituje podle vás to, jak to studio vypadá, že ho to tu třeba i do určité míry harmonizuje a sklidňuje? Funguje i tato stránka?
1: Já si myslím, že tohle je už takový jako vstupní filtr, protože vlastně těch studií je hodně, že jo, i u nás v republice je jich hodně, že jo. Klienti si většinou rozhodují jako na základě samozřejmě jako zvuku, tak je možnost poslechnout si nějaké jako reference, že? Na základě nějaké finanční místní jako dostupnosti. A potom už na základě nějakého třeba jako vkusu, a tady to vypadá tak jako speciálně, je to takový jako hobití, že jo, že jako to není úplně pro každý. Kdo prostě k tomuhle má vztah, kdo hledá takový jako prostředí, dalo by se říct chalupový, intimnější, tak takovýhle typ člověka si vybere tohle. Kdo se chce fotit u obrovského mixáku v nějaký spíš jako městský atmosféře, že jo, tak jako si nevybere tohle studio, jo. Myslím si, že takhle to jako je, no.

0: Když zavřu oči a tady jsem v nahrávacím studiu, tak jako kdyby ty zvuky ke mně přicházely, i když je tady jinak naprosté ticho, všechno je to krásně zvukotěsné, ale stejně jako kdybych tady nějaké dozvuky slyšela. Je to zřejmě tím, jaká je tu atmosféra.
1: Občas zarezonuje blána virblů, když promluvíte.
0: Od takového studia není daleko ani k nějakému hudebnímu festivalu. Tady už se dá říct, se pravidelně v Údrnicích koná takový festival. Jmenuje se Aluna Fest. Kamile, vysvětleme, že to je vlastně na základě filmu.
1: Tehdy vlastně jsem hledal název pro to nahrávací studio. Je to domorodým kmenu, který tam žije někde v horách. Tak spíš ve mně jako zarezonovalo tak jako to slovo, že se mi líbilo. Tak. Mm-hmm. A ten festival dostal ten název, protože první, možná i druhý ročník byl ještě striktně poskládaný z klientů toho studia. Dneska už teda to máme volnější, byť většina těch lidí třeba se nějakým způsobem tady objevila, tak jako občas buď někdo nás osloví, nebo my někde objevíme i něco, co nám přijde jako dramaturgicky, že by skvěle lepilo na ten Aluna Fest, tak jako už je to volnější v tomhle směru.
0: Když to začalo všechno?
1: No, takže před 5 lety.
0: 2021 a to bylo ráz na ráz, že jste se rozhodl, že
1: založíte. Já jsem vždycky měl takovou jako touhu mít nějaký jako festival nebo pořádat nějakou prostě takovou kulturní akci. Spontánně to přišlo v tom smyslu, že tady potkávám spoustu zajímavých kapel nebo interpretů, vlastně, který sem přichází natáčet, jsou poměrně relativně často neznámí. A zároveň mi přišlo, že jsou to lidi, kteří jako vzájemně by si mohli rozumět. Tam vlastně vyklíčila ta myšlenka udělat festival. A ten Aluna Fest je vyloženě takovej, že tam úplně jako ty jména jako velký nejsou. Ale troufám si říct, že ta kvalitativní laťka je tam poměrně jako vysoko. A myslím si, že typicky tam jede člověk s tím, že jako třeba většinu toho nezná. Tuší, že za prvý tam jde kvůli té atmosféře, která se mu jako líbí, která je taková jako rodinná a neformální. A zároveň, že si odnese pár třeba jako nových jmen, který tam pro sebe jako objeví.
0: Čili je to multižánrový festival hudební, rodinný, dá se říct také. Zaznívá tam, doplňujte mě, folk, rocková hudba.
1: Je to v podstatě jako alternativnější. Nejsme nějak jako vyhraněný žánrově, to ne. Já třeba jsem hodně na texty, takže jako když nějaká kapela má jako třeba zajímavý texty, nebo nějaký třeba písničkář, tak už to je pro mě jako velká výzva. To, jestli je to nějakým způsobem invenčně zajímavý, nebo jestli to nějakým způsobem pracuje s emocema, aby to s námi jako rezonovalo, tak to je taky důvod, proč je tam jako zveme.
0: Eva Dandová, máte šanci si třeba i sama říct a vybrat?
2: Mám, protože se v průběhu roku s Kamčou bavíme o kapelách, které tady byly. Pouští mě nějaký nahrávky, co tady ty kapely pořídily. Já když třeba řeknu, jo, to je hezký a ty by mohli přijet, Kamču se to líbí taky, pozve je, když můžou, přijedou.
0: Festival se koná pod záštitou obce Údrnice.
1: Ano, my tady máme báječného starostu v báječné vesnici a vlastně už od prvního ročníku nás podpořili. Dali nám k dispozici vlastně to hřiště, plus i nějakou jako technickou podporu nám pomohli zajistit. Od třetího ročníku, že jo, ještě jsme přibrali základní mateřskou školu v Detěnicích, která se zase stará o program pro děti.
2: Vlastně na tom hřišti jsou dvě oficiální akce do roka, i od obce Údrnic. Jednou tam je vlastně náš festival a po druhý tam je fotbálek takový, jakoby přátelský. A jinak se tam jakoby nic neděje.
1: Vstupný tady máme dobrovolný, což znamená, že vlastně můžete přijít i zadarmo na ten festival, že jo. Tady to funguje tak jako speciálně na bázi nějakého barteru. Tím, že vlastně mám to nahrávací studio, tím, že jsem zvukař a jsem ještě obklopený dalšími zvukaři, protože třeba jenom v kapele Boží muka jsou další tři zvukaři. Jsme hodně zaměření na to, aby tam byl dobrý zvuk. Jedna z těch věcí, kterou ty kapely oceňují na tomhle festivalu, je, že tam mají dobrý zvuk, jak jako na pódiu, tak dole. Ty vystoupení nahráváme po stopách, s tím, že teda i ze studia tam třeba občas dodávám nějaký mikrofony, jakoby lepší, než se standardně používají na festivalech. Máme skvělýho zvukaře, máme jako dobrou techniku, tady ta péče tím stěrem jde. Ty kapely, kromě toho, že teda dostanou slevu na nahrávací studio tady a dostanou nějaké občerstvení samozřejmě, že jo, tak potom za dlouhých zimních večerů to vlastně jako smíchám, plus to točíme ještě na profi kameru a nasadíme to jako na obraz a oni vlastně jako dárek za to vystoupení mají v dobrý kvalitě audio, vizuál toho svého vystoupení, které my umisťujeme na YouTube. Ty vystoupení je možný tam dohledat vlastně od prvního ročníku.
0: Aluna Fest zdaleka nekončí. Přeji, ať se vám na vašich dalších životních společných cestách daří, ať i ten festival je takovou živou vodou vždycky v tom roce i pro vás, aby se vám vrátilo všechno to úsilí, které do něj dáváte, protože to není jenom úsilí, ale i radost.
1: Děkujeme, je to i radost, akorát je to spíš tak jako jeden z mnoha proudů rozbouřený řeky, protože my jsme oba takový, že nedokážeme odpočívat a většinou ten festival je jenom jedna z mnoha věcí, které v tu chvíli máme rozjeto. Jo, děkujeme, je to velká radost, ale je to zároveň docela blázinec.
2: Mám to úplně stejně jako Kamil.
0: Eva Dandová, Kamil Danda, moji dnešní hostitelé v obci Údrnice na Jičínsku. A já jim budu v naší rozhlasové návštěvě přát, ať pokračují dál tak, jak je to pro ně příjemné, naviděnou, buď na Alunafestu, anebo tady v nahrávacím studiu v Údrnicích. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se loučí Vlaďka Vildová. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is this the way to Amarillo? Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boschetta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průře svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového

V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem. Zná.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Bécaud. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na newyorské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý glóbus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karísim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert B-moll. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Nina Ricci.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Šarm.
5: Další červnový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Hezký den. 21. červen není jen první letní den, ale také den otců. Je to ideální příležitost udělat tatínkům radost a poděkovat jim za vše, co pro rodinu dělají. Tak na to nezapomeňte. My dnes také jednomu dvojnásobnému tatínkovi zavoláme. Bude to televizní moderátor Daniel Stach, který je další nominovanou osobností v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A co dalšího magazín nabídne? V současné době se hodně mluví o inzulinové rezistenci, která údajně postihuje až 1/3 žen po 40. V čem je problém, o tom si budu povídat s výživovou poradkyní Petrou Henichovou. V kosmetickém rádci probereme bělení zubů, v módních trendech představíme práci módní policie, i grilování má svá společenská pravidla, jaká poví expert na etiketu Daniel Schmidt. A taky se vypravíme mezi milovníky jídla do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme na akci k poctě Magdaleny Dobromily Rettigové zastihli herečku a autorku několika kuchařek Markétu Hrubešovou. Tak jako vždy přeji hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmu je televizní moderátor Daniel Stach. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Danieli, poslední zastávkou vašeho nového televizního diskusního měsíčníku Na dosah byl náš Královéhradecký festival Rock for People. Ta beseda byla o vztazích a vaše poslední otázka adresovaná hostům byla, co si odnášíte z dnešního setkání. No a tak by mě zajímalo totéž, co jste si vy jako moderátor diskusního pořadu na rockovém festivalu odnesl a odvezl z Hradce?
1: Radost. Radost toho, jak úžasní nejenom Hradečáci, ale všichni, kteří do Hradce dorazili, byli. Protože se ptali, protože se zapojovali, protože chtěli přemýšlet. A to je strašně moc důležité, že se chtěli bavit z očí do očí o vztazích, o tom, jak spolu lépe vycházet, jak situace lépe zvládat, jak si poradit třeba s internetovými hejty, jakým způsobem si poradit s útoky. Takže pro mě je to hlavně radost toho, jak úžasní lidé byli.
0: Měl jste také možnost vidět některou tu rockovou hvězdu, anebo to bylo jen o práci?
1: Bylo to jenom o práci, ale abych byl úplně přesný, slyšel jsem 3 písničky večerního headlinera, ale víc jsem nestihl, protože to bylo opravdu o práci a pak o lidech, protože já jsem strávil ještě po natáčení spoustu času s diváky, kteří přišli, chtěli se vyfotit, chtěli se popovídat, chtěli se ještě na něco zeptat a v rámci toho mého v úvozovkách vystoupení na Rock for People.
0: Takže velká radost. No pořad Na dosah moderujete od května. Je to pořad, kdy vyjíždíte za svými posluchači do regionu. Kam se chystáte příště?
1: Chystáme se na Karlovarský filmový festival, kde budeme natáčet 7. července, kde se budeme bavit mimo jiné o filmech, o filmovém průmyslu, hudebním průmyslu a také vlivu umělé inteligence. A lidi si zase budou moci přímo na místě zapojit.
0: No takže zase velice zajímavé téma. A koho můžeme vidět nebo na koho se můžeme těšit v Hyde Parku civilizace? Také už máte plán na prázdniny nebo na další měsíce?
1: Máme teď nachystané jedno natáčení muže, který má Fieldsovu medaili, to je taková Nobelova cena za matematiku. Máme předpřipravená i místa, na která bychom diváky rádi vzali. Neprozradím úplně všechna. Některá se můžou týkat třeba zvířat, jiná se můžou týkat třeba atomů. Chtěli bychom je vzít na zajímavá místa, kam se normálně vůbec nepodívají.
0: Tak se necháme překvapit. No o tomto víkendu je také Den otců. Vy jste tatínkem, jestli se nemýlím, 2 dětí. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Syna a dcery. A tak se nabízí otázka, jak vás tahle nová role ovlivnila ve vaší práci a v životě vůbec?
1: Úplně, to je největší změna, kterou jsem kdy zažil a kterou zažiju k dobrému samozřejmě, protože to je úžasná role, ale nesmírně zodpovědná. U mě rozhodně platí, že u žádného z témat, které jsem kdy pokrýval, nemám tolik otázek, jako mám u výchovy. Tam těch nezodpovězených otázek zůstává víc než u kvantové fyziky.
0: Já jsem si chtěla zeptat, to vaše slovo proč vy říkáte, že ho považujete za hlavní slovo v diskusi, takže těch proč od dětí asi je hodně a už jste mi odpověděl na to, že tam jsou i ty někdy nezodpovězené odpovědi, ano, je to tak.
1: Musím odpovídat a mě to teda musím říct nesmírně baví. Mě opravdu baví ten kolotoč proč. Z toho já mám hroznou radost. Mě to opravdu těší. A zároveň si pořád říkám, jestli všechno, co dělám, dělám dobře, jestli bych to mohl dělat lépe. Takže to pochybování o tom, jestli já nedělám chybu, ne oni, ale já, tady zůstává pořád.
0: Pojďme k létu, k prázdninám. Dá se vůbec u vás o nějaké dovolené mluvit?
1: Bude. Chystám se, že vyrazíme někam mimo civilizaci. A my vždycky rádi jezdíme do hor a bude to samozřejmě hodně o tom, aby jsme si to užili celá rodina. Takže nic velkého, dalekosáhlého, že bychom jízdili do dalekých exotických krajin, mě nečeká, ale spíš, že my si to užijeme. Vyrazíme na kolo, vyrazíme do lesa, vyrazíme do kopců a myslím, že si to užijeme možná ještě dokonce o něco víc.
0: A bude také čas na vaši sportovní disciplínu číslo 1, tedy vodní slalom, ve kterém jste bývalým úspěšným reprezentantem.
1: Jenom juniorským, ale kolegové se mě na to hned ptali, protože jsem teď komentoval závod světového poháru v Praze 3, tak hned říkali, tak co, kdy půjdeš na vodu? A říkám, no mě trochu trápila záda, tak jsem nemohl, ale v létě si chci jít zajezdit a moc se na to těším, protože ta divoká voda je úžasné místo, které mě dává takovou krásnou svobodu a uvolnění, jako snad jenom snowboarding dokáže.
0: Tak přeji radostné léto a budu doufat, že další výjezd do Hradce Králové bude na říjnovém vyhlášení naší ankety Šarmantní osobnost roku, ve které máte opět velké množství příznivců, Danieli.
1: Moc krát za to děkuji, moc všem děkuji a moc děkuji za to, jakou práci Český rozhlas i v Hradci Králové odvádí a díky všem, kteří se do těchto anket i vůbec do celého vysílání jako takového zapojují. Díky vám a mějte se krásně.
0: Vy se mějte také krásně a my děkujeme Danielu Stachovi. Mějte se hezky a děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dalším hostem našeho Šarmu dnes výživová poradkyně Petra Hennichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: Dnes jsem vás pozvala, protože v poslední době se hodně mluví o inzulínové rezistenci. Můžeme ji tedy našim posluchačům představit?
1: Ten pojem inzulinová rezistence nemusí být třeba všem na první pohled jasný, ale když si to vezmeme jakoby laicky, tak dost často tam bývá únava po jídle, chutě na sladké, bývá tam přibírání v oblasti pasu, i třeba taková mozková mlha a další projevy, které vlastně třeba na začátku nemusí být v takovém jakoby kontextu, ale později třeba i rozhozený menstruační cyklus, může tam být i vlastně problémy s mikrobiomem, mozkovými problémy a podobně.
0: Co je příčinou té inzulinové rezistence?
1: Příčinou, mnoho lidí si myslí, že to vlastně příčinou je cukr nebo to, že to souvisí s cukrem, ale hlavní problém je inzulín. To je vlastně hormon anabolický, který produkuje slinivka břišní. A ta inzulinová rezistence může se projevovat třeba u mladých dívek jako takzvaná reaktivní hypoglykémie, kdy třeba po sladkém jídle stoupne vysoce hladina cukru v krvi, na to přehnaně reaguje slinivka břišní a dojde zase k pádu toho cukru v krvi dolů, takže my máme takový ten pocit, jako teďka mám obrovský hladák, teď se něco děje, teď se celá klepu a potřebuju další sacharidy. Já to říkám, protože vlastně samotnou mě toto potkalo někdy kolem 20. roku života a já jsem byla na sebe naštvaná, že mám slabou vůli, že nevydržím bez jídla hodinu a vlastně až teďka s odstupem let si uvědomuji, že to nebyla slabá vůle, ale že tam právě byla ta reaktivní hypoglykémie. U někoho jsou ty schody takhle jako postupný, je tam přehnaná reakce té slinivky, reaktivní hypoglykémie, inzulinová rezistence a může to vyústit prediabetu až diabetu. Je to hlavně o stravě. Je to o nastavení stravy, je to o pohybu a další věci, můžou tam i nějaké doplňky stravy pomoci. Nicméně základem je ten talíř, aby v každé porci byl zdroj bílkovin, to znamená maso, vejce, ryba nebo luštěniny, aby tam byla zelenina a právě případně nějaký sacharidy. Určitě není potřeba vyřazovat zcela sacharidy, ale třeba v podobě přílohy nebo kvalitního kváskového chlebu určitě tam může být menší podíl. Důležitý je i pohyb, protože ten nám pomáhá vlastně, aby zase buňky byly více citlivé vůči tomu inzulínu.
0: Poznám tu inzulínovou rezistenci laicky jen tak, anebo musí být nějaké vyšetření, abychom na to přišli?
1: No, vyšetření nám pomůže, ale třeba zhruba 10-20 let, než se ta rozjede vlastně jakoby do formy prediabetu, tak tělo dokáže kompenzovat ty nárůsty hladiny cukru v krvi právě vyplavením toho inzulínu, takže z krve byste měla zjistit spíš inzulín na lačno. Tam je ten hlavní prvek, ta hyperinzulinémie, že je zvýšená hladina inzulínu v krvi.
0: A jinak tedy to poznám, jaké jsou ty příznaky, už jste se o tom zmínila, mohou být všechny, nebo může to být jen
1: může to být různé. Někdo popisuje, že právě přibírá v pase, aniž by se navýšila váha. Někdo má opravdu přehnané reakce po té, co si dá nějaké sacharidy, jo, sladké nebo i třeba zdravé sacharidy, ale přesto je tam vlastně rychlý nárůst a rychlý pokles, takže další potřeba si něco dát, sladkého nejlépe, vidíte, aby přišla ta energie. Může tam být únava i po jídle. Jsme najedené a přesto jsme takové unavené, nemáme tam takový ten elán, jo, tu chuť. Je tam většinou chuť na sladké, to nás provází dost často a i u mladších generací ročníků je tam právě třeba taková ta neschopnost se soustředit, tak říká se tomu ta mozková mlha.
0: Ještě otázka, může být příčinou toho nehubnutí právě tenhle problém?
1: Určitě, protože ta hladina inzulínu v krvi způsobí, protože inzulín je anabolický hormon, že tělo je spíš v módu ukládání, nikoli v spalování, jo? A vlastně to spalování je úplně jako zastavený. My nemáme k tomu úplně přístup, protože lidé s tímto nastavením musí docela často jíst, jo? Třeba po 1,5 hodině dost často a vlastně tam je pořád přítomen ten inzulín.
0: Dobře, tak my se těšíme na ten váš talíř na našich stránkách, ano. Kde tedy nechybí zelenina, bílkoviny a vše, o čem jste mluvila a děkuji, že jste nám přiblížila inzulinovou rezistenci. Naschledanou.
1: Já také děkuji, naschledanou.

0: V našem kosmetickém rádci si dnes budeme povídat o zdravém a zářivém úsměvu. Technologie pokročily i v bělení zubu, a tak už nemusíme trávit čas při opakovaných procedurách v ordinaci. Pomocí gelu a formičky, která připomíná neviditelná rovnátka, to prý zvládneme i sami. A tak jak dlouho to trvá a proč je přece jen nutný dohled odborníka, na to se dentální hygienistky Markéty Marušanové zeptala Jana Kudivejsová.
1: Samozřejmě ty prostředky si můžete opatřit z různých a ne zrovna třeba i zdravotnických internetových stránek. No a pak je to bělení u odborníků. Můžeme si způsobit nějaké vážnější problémy, když se o to budeme pokoušet sami doma?
2: Rizika tam určitě jsou. Pokud chceme změnit opravdu barvu zubu, tak na to funguje pouze peroxid. A to je něco, co legislativa Evropské unie neumožňuje ve volném prodeji. Patří to jenom do ordinace buď dentální hygienistky nebo zubního lékaře. A všechno to, co vlastně je ve volném prodeji, funguje na principu odstraňování povrchových pigmentů. Takže jsou v tom různé leštící látky, abrazivní částice, a pokud neznáme to přesné složení, nebo je tam třeba těch abrazivních částic moc, tak se může velmi lehce stát, že si poškodíme povrch těch zubů, sklovinu, poškrábeme a je to proces, který není vratný.
1: Každý má na těch zubech jiný pigment, někdo má sklon k tomu, že víc žloutnou, víc mění barvu. Co na to má všechno vliv? Káva, červené víno, co ještě dalšího?
2: To je právě to, co způsobuje ty povrchové pigmentace, což znamená potraviny a nápoje, které obsahují nějaká barviva, ale vlastní barva zubů tímhle ovlivněná není. To máme dáno, protože vždycky záleží na tom, jak máme silnou vrstvu skloviny a jak moc je ta sklovina průsvitná a jsou vidět vlastně ty tmavé součásti zubů, které jsou pod ní.
1: A mě by zajímalo, jestli je bělení zubů dnes výhradně estetická záležitost, nebo jestli je to ošetření i něčím prospěšné pro naše zuby.
2: To je právě taková jako revoluce, kterou už pár let na trhu máme i ve světě, kdy ty gely na bělení zubů neobsahují jenom peroxid, ale i nanohydroxyapatit, vitamíny a podobně, což znamená, že v rámci toho bělení nedochází jenom k té estetické úpravě, ale zároveň tu sklovinu dokážeme i velmi intenzivně vyživit, posílit, opravit třeba nějaké mikrodefekty, které v těch zubech jsou. Takže dá se svým způsobem říct, že už je to i léčba.
1: Jaké metody se dnes používají?
2: Ty metody se používají obě dvě. Jak teda přijdete do ordinace a absolvujete to bělení v ordinaci, ale my to zároveň kombinujeme i s bělením, které probíhá doma, kdy se ten bělící gel dává do takových na míru zhotovených nosičů. Je to vlastně taková jako kopie jenom korunek těch zubů, je to gumové, takže není to žádný jako nepříjemný tvrdý plast. Nebo se dají obě dvě ty varianty kombinovat. Ono to právě záleží na tom, nejenom jaká je ta výchozí barva těch zubů, ale pokud chceme použít i nějakou remineralizaci a péči pro tu sklovinu, tak i jaký je výchozí stav a kvalita těch zubů. A podle toho vám to už vlastně doporučíme na míru.
1: Takže tento přípravek si budeme dávat na noc.
2: Ano.
1: A vy asi podle stavu zubů, právě podle té barvy, podle požadavku nám vyberete nějaký přípravek, potom se udělají něco, jako jsme říkali, že se to dá asi přirovnat k neviditelným rovnátkům.
2: Vypadá to vlastně úplně stejně. Mm-hmm.
1: A pak si to dáváme pravidelně na noc. A teď, já vím, že to je hodně individuální, ale jak třeba dlouho to musíme vydržet?
2: Záleží to přesně na té výchozí barvě zubů, ale v průměru je to někde okolo 10 až 14 dnů.
1: A po dobu toho cyklu musíme dodržovat nějaká omezení, abychom si nepokazili ty výsledky?
2: Nemusíme. On už s tím moderním složením těch gelů, právě tím, že obsahují ty vyživující látky, tak už ta takzvaná bílá dieta moc žádný smysl nemá. Co znamená, že v dnešní době my, když pacientovi dáváme bělení, tak už krom doporučení, jak ho má používat, tak žádné zákazy, co nesmí, už prostě nedáváme. I po tom bělení vlastně není potřeba dodržovat žádný speciální režim, jenom je prostě potřeba čas od času to zopakovat, aby jsme si ten hezký odstín udrželi, protože ty zuby mají tendenci trošičku se vracet jako barevně zpátky, ale jakmile ty zuby jednou vybělíte, tak na tu původní barvu už se to nevrátí nikdy.
1: To je asi častý dotaz právě na trvanlivost účinků. Po jaké době? Plus, minus.
2: Ono
1: záleží,
2: s jakým tím bělením začínáme, ale všeobecně se doporučuje, že ten první rok po bělení by to mělo být každé 2 až 3 měsíce a po tom roce, když už ta barva se krásně stabilizuje, tak podle potřeby klasicky to bývá před dovolenou, před svatbou, před nějakým důležitým životním momentem a podobně, ale už to nikdy nebudete bělit třeba těch 14 dní. Při tom opakování je to prostě vždycky

0: Asi jste to také zaznamenali, v poslední době se hodně objevuje termín módní policie. Podstatou je, že by odborníci znalí módy měli čtenáře, posluchače nebo diváky seznamovat s problematikou módních dress kódů a také vhodnosti outfitu k dané příležitosti. Tedy, že by měli pomáhat hledat cestu, radit, jak pracovat se siluétou a ukazovat to na konkrétních příkladech. Určitě by nemělo jít o zesměšňování osobností anebo dokonce i jejich postav. Přesto se to občas děje především v módních bulvárních nebo společenských časopisech nebo občas i na sociálních sítích. Ale víte, že základ módní policie vznikl v první módní rubrice, která byla založena 3. března 1907 v nedělní příloze konzervativního deníku Národní politika. Tehdy novinářka Madame Ivona, do té doby neznámá módní referentka, radila v úvodu svého sloupku, co se bude na jaře nositi, a jedním dechem podotýká, že ve svých příspěvcích nebude pamatovat pouze na dámy majetné, které si mohou dovolit každoročně obměňovat šaty dle posledních trendů, ale i na ty, které si mohou na základě jejich rad přešít staré šaty na nové. O módní policii jsem se zmínila, protože za malou chvíli bych vám ráda představila muže, který se také s nadsázkou pasoval do role módní policie. Je to ředitel mateřské školy a také příležitostně moderátor módních přehlídek Ondřej Macháček, kterého přímo na jedné z módních přehlídek oslovila Vlaďka Vildová.
1: Podívejme se na dámskou módu. Jaké šaty u dam máte rád, obdivujete?
2: Celkově v životě vyznávám jednoduchost, takže já obdivuju to, když někdo dokáže v jednoduchosti najít tu správnou sílu. Mám na to takové rčení, že lepší je lžička medu než kýbl hnoje. A myslím si, že i v tom oblékání to platí, že jednoduchost, čistota, taková ta nepřeplácenost je ten nosný prvek módy za mě.
1: Zkusil jste si někdy to přehlídkové molo také sám?
2: Rozhodně ne. Ani má postava, ani můj zevnějšek tomu neodpovídá. Ne, já jsem se vždycky spíše prezentoval pouze svým audiovizuálem, ale ten vizuál je takový hodně jako upozaděný, takže ne, na tohle bych neměl.
1: A vzděláváte se nějak v módě, abyste mohl třeba glosovat a doplnit ty informace?
2: Patřím mezi výhradní členy a předsedenstvo módní policie samozřejmě, ale nějak odborné vzdělání nemám. Já jsem totiž povoláním učitel mateřské školy. V současné době působím ve staré Pace v mateřské škole.
1: A neměnil byste asi?
2: Já už jsem zmínil třikrát a v současné chvíli v ředitelském postu jsem asi takový nejspokojenější.
1: Tak vám přeji, ať vám to vydrží. Módní policie v Pace?
2: Ne, myslím tím obecné lidi, kteří nadávají na to, jak si mohl někdo tohleto vzít na sebe, Ježíši Maria. Ale už nedokážu moc říct proč. Je to taková ta klasická česká brblačka.
1: A ten první pohled u vás rozhoduje?
2: Nebo... Ano, zpravidla já mám hrozně rád, když mě někdo vysvětlí, proč a na co dávat pozor. Jaký jsou souvislosti? Já si myslím, že málo kdo je v běžné společnosti tak jako vzdělaný ve světě módy, že o tom může jako adekvátně rozhodovat. Myslím si, že takový ten první dojem je ta berná mince všech nás, módních policistů.
1: Co si myslíte, že se té naší české módě v minulosti moc nepovedlo?
2: Já si myslím, že se celkově nepovedl přístup k vhodnosti oblečení na různé akce. Trošku jsem si vždycky říkal, že je krásný jít například do divadla, do opery nebo i na nějakou společenskou akci a koukat na krásně oblečené lidi. Proto moc nerozumím tomu, že jsou v dnešní době lidé, kteří si třeba do divadla vezmou mikinu nebo si do divadla vezmou ležérní oblečení typu krásné drahé tepláky.
1: A že se teď často nosí, je to teď taková tepláková móda?
2: Každá doba má určitě svoje módní špičky. Já si pamatuju kalhoty s patentama na straně, pamatuju si, že se museli nosit co největší nafouklý věci, protože to nosili skejťáci, pak ta móda úplně opadla, takže si myslím, že každá doba má svoje takové jako highlighty. Zároveň s tím teplákovou módu prostě nepovažuji za něco, co by prostě mělo patřit nikam jinam než ke krbu, k televizi nebo na zahradu.
1: To byl módní policista.
2: Ondřej Macháček, děkuji vám.
1: Z Nové Paky,
2: ano.
1: Ale také ředitel mateřské školy ve Staré Pace. Tak ať je vám s těmi dětmi dobře.
2: Velmi děkuji za milý rozhovor.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: trumpet. Mambo number 5.
1: Hostem našeho Šarmu opět expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Děkuji.
1: Máte rád grilování?
2: No, popravdě řečeno, já, jak se říká lidově, nejsem masožravec. Nejím maso a grilování je velmi často spojeno s masem, to znamená, dnes tomu nedávám nějak extra pozornost, ale v časem, kdy jsem maso jedl, tak to je pro mě a byl oblíbený způsob, jak trávit takový ten letní podvečer, bych řekl.
1: Ptám se na to, protože dnes probereme garden party a také grilování, což je velká radost pro mnohé naše posluchače a hodně často i ve vysílání mluví o tom, co si ten den ugrilovali a jaký prožili den. Pojďme tedy povědět, jestli i tady platí určitá pravidla právě na takovýchto setkáních.
2: Každopádně, pokud jsme, je to uzavřená rodina, pokud nikoho nezveme, tak je to přece jenom jídlo. Je to setkání u stolu. Důležité je, že každé to grilované sousto je součástí potom nějakého servisu, takže měli bychom si to ugrilované maso nebo pokrmy obecně dávat na talíře. V rámci příprav na grilování bychom také neměli zapomenout na lidi, kteří nás obklopují, a tím mám na mysli naše sousedy. Važte tu krátkou cestu k vašim sousedům a informujte je o tom, že v následujícím dni nebo večeru budete mít party, budete grilovat, taky na to připravte, protože není nic horšího, než když někdo začne sušit prádlo a vy k tomu dáte grilovaná žebírka.
1: Když jsem pozvaná na takovou party, měla bych určitě něco přinést. Co je vhodné přinést na takové setkání, kdy se bude grilovat a bude se pít?
2: Můžete klidně vynechat, zase mluvím trošku obráceně, ale můžete klidně vynechat alkohol. Přineste třeba dobrý sirup, který se v těch domácích podmínkách dá se sodou nebo perlivou vodou namíchat v zajímavý nápoj, který ocení všichni, něco nápaditého. Nebo přineste třeba sadu nakrájené zeleniny, nějaký zeleninový košík. I ten ve většině případů může udělat velikou radost, zvláště když se s hostiteli domluvíte, že třeba zeleninu přinesete vy. Pokud už míříte směrem k alkoholickým nápojům, tak raději s nižším obsahem alkoholu, protože není větším prohřeškem proti etiketě než opilost.
1: Ano, o tom už jsme tady mluvili. Co přinést květinu hostitelce? Tím asi nikdy nic neskazíme.
2: Naopak, pokud umíte vybrat květiny, pokud na tom nechcete nutně šetřit, tak vyberte květiny, které jsou hodné toho, že vás někdo zve na jídlo. To znamená, mělo by to být pořádná kytice, a pokud do kytice nechcete investovat, tak raději jeden stonek, jedna květina, jedna kytička, než nějaký takový to trojspřeží, které není ani atraktivní.
1: Říká Daniel Šmíd. Dnes, kdy jsme si povídali o tom, jak by měla vypadat garden party nebo grilování barbecue, který si asi užíváte i vy, milí posluchači, v letošním roce dost a dost. No tak my děkujeme a těšíme se na další rady zase za týden. Naschledanou.
2: Děkuji a naschledanou.

0: Šarmem do společnosti.
1: Nejen grilování, ale i další kulinářské speciality si určitě užili všichni, kteří přijeli na velkolepé slavnosti Magdaleny Dobromily Retykové do Rychnova nad Kněžnou začátkem června. Zároveň si připomněli neuvěřitelných 200 let od chvíle, kdy tato první dáma české kuchyně dopsala na tamní staré radnici svou domácí kuchařku. Na slavnostech nechyběla ani herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová, která tam také představila svou další knihu receptů. No a nechyběla u toho ani má kolegyně Zuzana Boučková. Tak pojďme všichni společně ochutnávat.
2: Teď jsme se potkali a než jsem vás požádala o rozhovor, tak už jsem od vás držela mističku s nějakým jídlem v ruce. To jste uvařila, co to bylo?
3: Protože jsme na slavnostech Magdaleny Dobromily Retykové, tak to je jeden z jejich receptů, který mám ve svý kuchařce. Markéta vaří Retykovou a je to telecí kýta s majonésovou omáčkou, jak psala paní Magdalena. Je to vlastně recept, který jsem si trošičku přizpůsobila, ale který je udělaný samozřejmě s láskou.
2: Je tam hodně chřestu. Je pro vás oblíbený chřest? Když vaříte.
3: Chřest je jedna z mých nejoblíbenějších surovin, já teda miluju jídlo komplet, ale když je sezóna chřestu, tak chřestím opravdu od začátku až do konce a až tak moc, že moje rodina už ho skoro odmítá jíst, protože mě to nevadí ho jíst v podstatě denně, ale je to geniální na všechny způsoby, jednoduchá, je krásný, ale výrazný, to mám ráda.
2: Pod pódiem máte vystaveno mnoho knížek. Co se vám píše líp, pro ty dospělé nebo pro ty děti?
3: Tak já jako primárně píšu pro dospělí, nebo protože vařím, tak se s tím pojí jako psaní receptů. A ty recepty, ty kuchařky pro děti vznikly vlastně úplně náhodou, protože já jsem vyprávila před spaním vždycky svý dceři pohádky a jí se strašně líbily takový, který jsem si vymýšlela. To je ty klasický taky, ale ty, který jsem vymýšlela. Mě napadly takový pohádky o zelenině. A jí se to strašně líbilo. No a já jsem potom, jako když trošičku povyrostla, tak jsem si říkala, vlastně, když se to líbilo jí, tak bych možná to mohla zkusit nabídnout i nakladatelství, že by se to líbilo i jiným a opravdu se to líbí, jak jsem k tomu ještě přidala recepty, protože jsem si říkala, no tak když vlastně píšu recepty pro dospělí, tak proč ne pro děti, no takže se takhle krásně nabalilo a vlastně už mám dvě pro děti, no.
2: Co vaříte vůbec nejraději?
3: Já vařím nejradši pro někoho, koho mám ráda, anebo pro lidi, kteří to jako aspoň trošku se na to těší a ocenějí to. Jako nejhorší je vařit, když musíte, a to já vždycky radši říkám, radši nevařte, jestli musíte, jestli vás to nebaví a jestli z toho nemáte aspoň minimální jako základní radost, tak to nedělejte, protože na tom jídle je to vždycky hrozně poznat a jako nezasloužíte si to ani vy, ani to jídlo, ani to vaše okolí. Když jste nešťastný, naštvaný, a tak netřískejte těma nádobíma doma. Radši si nechte teda buď něco přivíst, nebo si prostě namažte dobrý chleba dobrým jednoduchým máslem s trochou soli a dejte si k tomu řetkvičku a nemusíte vymýšlet nic. Jako.
2: To je pěkný. A nějaký váš ryze oblíbený recept?
3: A ježiš, kolik máme času? Já miluju opravdu skoro všechno jídlo, kromě já nejím sladký, protože mě prostě nechutná chuť sladkého jídla. Já to musím dělat na vařeních svých, tady budu mít apropo kaštanový takový krém s jahůdkama, takže to dělám, ale já nemám radost ze sladký chuti, já mám radost ze slaný chuti, takže já prostě miluju těstoviny, miluju ryby, hodně miluju maso, práci s masem mám opravdu ráda, ale jako čím jsem starší, tak miluju českou klasiku. Takový ty opravdu ty dlouhý tažený masa, ty omáčky, máme geniální omáčky, ty polívky prostě naše český, máme fakt skvělou kuchyni.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes tu na jednoho z vás čeká knížka. Tentokrát ji posíláme Haně Bolečkové za hlas pro Daniela Stacha. Takže děkujeme a doufám, že se s Danielem Stachem 23. října také uvidíme na našem gala večeru, jak jste slyšeli z úvodu našeho vysílání. Paní Haně, samozřejmě tedy blahopřejeme a loučíme se s ní i s vámi a dnes také s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Hezké léto vám přeje Lada Klokočníková. If you have-

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Petici proti krátkodobému ubytování pro turisty sepsali lidé v Praze 1. Kvůli problémům na cestách vyplácejí pojišťovny Čechům každoročně víc než miliardu korun. Dnes bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty až 37 stupňů. Dobré ráno, na Dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí množství bytů využívaných ke službám jako Airbnb nebo Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Organizátor petice Petr Rachunek z občanského shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1 říká, že v centru města kvůli turistům také chybí obchody pro stálé obyvatele.
2: Když tady jste jako turista, tak nevyhledáváte podniky, jako je papírní svídrogery, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byli součástí občanské vybavenosti, prostě by to nešlo.
1: Petici chce občanské shromáždění předložit městské části magistrátu Ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Za zahraniční dovolené vyplatili loni pojišťovny Čechům zhruba 1,25 miliardy korun na pojistném plnění. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven. Průměrná výše škody byla přes 13,5 tisíce korun. Podle Petra Koblíška z asociace pojišťoven je dobré mít klasické cestovní pojištění a nespoléhat se na evropskou kartičku pojištěnce, která kryje jen v místě nezbytnou péči.
3: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici nebo za léky nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Výběr cestovního pojištění by se měl podle Koblíška odvíjet od toho, co při dovolené chceme dělat, na adrenalinové sporty nebo vysokohorské túry, například základní pojištění nestačí. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150, z toho víc než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo, uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala také Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Začíná festival Okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města na Jindřichohradecku koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. Dnešní vernisáž začíná v 18 hodin.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: I dnes by mělo být přechodně polojasno, ale jinak jasno, s teplotami 32 až 37 stupňů na severovýchodě kolem místy 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov na kilometru 170 havarovala dodávka, narazila do plotu, zpomaluje se za zatáčkou, je to ale s opatrností průjezdné. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede jen jedním pruhem, zpomaluje se, ale je to bez kolon. A na nehodu pozor na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy za Grešlovým mýtem u odbočky na Blané, osobní auto srazilo srnu, počítejte tam s překážkou na vozovce. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na Dvojce už je připraven Jakub Kaluč a vaše ráno na Dvojce.
5: A já doufám, že bez větších překážek. Dobré ráno, Deniso.
6: Hezké ráno.
5: Ahoj, máš hezké šaty.
6: Děkuji ti.
5: Akorát tmavé, nevím, jestli ti nebude horko v nich.
6: Hele,
5: ale co mě je potom, že?
6: Na jihu chodí všichni v černém. V jižních státech, víš?
5: Já jo. Ale tam jsou na to zvyklí.
6: No, ale prý to tak jako je i dokonce lepší, že to jako, že
5: pít teplý čaj.
6: Odráží to sluníčko.
5: Jo, když jsem o tom něco věděl. Ne, vážně.
6: Tak
5: ale musíš mít víc vrstev.
6: Jo, dobře.
5: Takže ještě doporučuji mikinu a kabát černý. No a kromě tady naší spolubojovnice sympatické Denisy Žižkové je tu s námi další spolubojovník, který už tu bojuje od noci, Lukáš Kamen. Lukáši, dobré ráno. Tak přátelé, když už jsem naznačil, že nás čekají horké dny, když to naznačujeme celý týden, tak bych vám také chtěl říci, jaké máte nároky v práci, když je tato vrna veder. Buď to zkrácení pracovní doby, nebo alespoň nějaký dostatek nápojů, který by měl zaměstnavatel obstarat. Po případě můžete se zbalit a dokonce odejít domů.
6: Tak papa.
5: Papa, dejte se krásně.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

5 hodin 9 minutek je pátek 26. června. Já vás vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce. A ještě před chvílí jsme tady mluvili o tom, proč nosí většinou lidé v teplých oblastech černé oblečení. Tak pokud je volné, tak tam vzniká pod černým oblečením komínový efekt, který odvádí to teplo rychleji vzhůru, to znamená, že to proudění vzduchu, to tělo ochlazuje tu pokožku. Je to prostě vyzkoušené. Já jsem se tady ptal Denisy Žižkové, zprávařky, proč má černé šaty, tak to se to dá vysvětlit. To znamená, že je v tom, zatím stojí fyzika, je pravda, že Tuaregové třeba chodí v černém. Ale já už se budu bavit vlastně v souvislosti s Horkem o tom, co si v práci, nebo jaké máte v práci nároky na to, když pracujete v teple, třeba v teplém prostředí 35 stupňů Celsia, co pro vás ten zaměstnovatel, nebo co vám musí poskytnout. A obecně vy můžete v tom asi nejhorším vlastně případě i opustit pracovní místo, respektive prostě odejít z práce. Každý zaměstnavatel, takže teď si zahraju na odborového svazáka, ale každý zaměstnavatel musí především zajistit pitný režim a to platí celoročně. Většinou není potřeba kupovat nic speciálního, úplně stačí a pokud je tedy hygienou schválená, ale většinou je, kohoutková voda. Jinak v létě v parnu by měla firma poskytnout v některých případech svým zaměstnancům takzvané ochranné nápoje, to znamená nějaké jonťáky, ale ne přeslazené. Mnohé firmy podle mého zjištění alespoň mají k dispozici, jak jsem říkal, jonťáky, které zaměstnanci dostanou většinou v pytlíčcích, v sáčcích, takže stačí jejich obsah nasypat do vody a mají tak jontový nápoj připravený. Měl by tam být i obsah hořčíku prý. Ten pak pomáhá člověku zvládnout vedro lépe. A jinak ochranným nápojem může být třeba i minerální voda nebo zeleninová a ovocná šťáva. A prý energetický drink, ale myslím si, že ten už vyškrtli ministerstvo práce. No, a teď, jak zjistím, že mám nárok na speciální nápoj? Tedy, hlavně záleží samozřejmě na profesi. Například podle zákona mají dělníci v těžkém průmyslu jako soustružníci nebo svářeči, kteří pracují v takzvaném horkém provozu na ochranné nápoje nárok celoročně, pokud ta teplota na pracovišti přesahuje 26 stupňů. U těch administrativních profesí pak je hranice o 8 stupňů vyšší, tedy 34 stupně a pak více, ale to už je docela nebezpečné. Stejný případ je to u lidí pracujících venku jako zedníci, pokrývači a podobně. Ještě dodám, že pokud máte nárok na ochranný nápoj, tak jeho doporučené množství je 1,5 litru za směnu. Zase pozor, neměl by být doslazovaný. Při opravdu extrémních venkovních podmínkách to může být až 2,5 litru. No a je potřeba nezapomínat pít i klasickou vodu. A podle legislativy by měl zaměstnavatel umožnit zaměstnancům v horku dělat pravidelné přestávky. Případně může pracovní dobu zkrátit. Neměli by zapomínat na klimatizaci, která samozřejmě ale je nastavená na optimální teplotu, aby tam pak nedocházelo k nějakému teplotnímu šoku. To znamená, že by měla chladit tu místnost nebo ten vzduch pouze o nějaké maximálně 3 stupínky méně, respektive schladit. Zatažené žaluzie a tak dále a tak dále. A když je tam teplota přes 36 stupňů a dejme tomu nejde klimatizace, nebo ten zaměstnavatel neměl možnost vám doručit jonťák nebo nějaký nápoj, vodu, tak opravdu by vás správně měl pustit z práce. Neměli byste pracovat. Teď doporučení lékařů, a to už jsou takové velmi obligátní rady. Lékaři lidem doporučují, aby denně vypili zhruba 2,5 až 3 litry tekutin, záleží samozřejmě na konstituci. Pokud zrovna panují vedra, mělo by těch tekutin být více. A všem věkovým kategoriím lékaři doporučují, spolu se mnou samozřejmě, vyhnout se v horcích namáhavé práce. To znamená, že maximálně bych si třeba připravil čaj nebo otevřel minerální vodu, zavolal šéfovi, že je strašné horko a napsal bych si omluvenku. Co vy na to? No, zkuste to a napište, jak to dopadlo. Hezké ráno.

vyjasní se, bude jasno nebo polojasno a teď teploty mezi 14 až 19 stupni Celsia, ale přátelé, bude samozřejmě mnohem tepleji během dne. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31, na horách pak 27. Zítřek ještě teplejší, to teplo, prostě to bude vrcholit. Bude slunečno, velmi teplo, jasno tedy, na západě Čech přechodně místy polojasno, ale zatím bez deště a teploty v sobotu 34 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě malinko chladněji, ale stále kolem 33 a kolem 30 stupňů pak na horách v 1000 metrech. No a protože bude foukat jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, což je kolem maxima do 15 km za hodinu, tak nás příliš neochladí. A neděle nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Při zvětšené oblačnosti v neděli v západní polovině už se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. A ty noční teploty kolem 20 stupňů, v údolí kolem 16. Ale tam už bude náznak jisté změny, protože v pondělí sice ještě 36, v úterý ale už 32 a od středy do pátku, přátelé, 21 až 26 stupňů Celsia. Tak to bude docela skok, ale já doufám, že příjemný. Hezké ráno.

a desky dál stárnou. To je česká verze, ale já se podívám k datu 26. června. O Francii se právě říká, že je zemí dobrého vína, pokud byste se někdy náhodou nebo cíleně ve městě Le Mans stavili, tak krom dobrého jídla a pití, já osobně musím dodat, že v Le Mans se jezdí závody automobilové, přátelé. První Grand Prix se tam jela přesně před 103 lety. A já vám teď pustím jenom ukázku skladby. Znáte, že? Chris Isaak, Wicked Game. No, já tedy osobně asi romantičtější píseň neznám, než právě tuto, záleží pochopitelně na vkusu, ale Wicked Game je skladba, která se umístila v americké celonárodní hitparádě v top 10 a která také proslavila jejího autora, zpěváka Chrise Isaaka. Rodák z Kalifornie se narodil před 70 lety, přátelé. No a nebudete mi to možná věřit, ale čtečka čárového kódu vznikla v roce 1974. To znamená před 52 lety. Dnes už si pípáme, jedna radost.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobré ráno, je 17:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Studentům ze středních a základních škol dnes začínají prázdniny, přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Také ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu budou zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. České dráhy na první víkend prázdnin posílí kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Posílené budou hlavně spoje mezi Prahou a Moravou, ale i do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Na kratší vzdálenosti by ale podle Českých drah měli lidé kvůli vytížení některých tras využít i regionální spoje. V Česku bude ode dneška oficiálně působit nová ruská velvyslankyně Anna Ponomarjovová. Na Pražském hradě předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. Ponomarjovová v Praze střídá Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimír Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci.
2: Počasí.
1: Počasí bude horké, jasno nebo přechodně polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Domašov na kilometru 170. Havarovala dodávka, místo je označené šipkou, s opatrností projedete plynule. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 dejte pozor za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem, silničáři už ale sbírají kužely, projíždějte kolem opatrně. A na nehodu pozor u Opavy na silnici 46 do Sudic před Pustými Jakarticemi. Havarovalo osobní auto, na místo jede policie, průjezd je omezený. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Jakubovi.
3: A já děkuji, přesně v 5:33 vás ještě jednou vítám, přeji krásné páteční ráno, je 26. června. Kdo z vás se někam chystá, tak vás ubezpečuji, že bude horko, tak možná je dobré, my už jsme o tom hovořili v tomto týdnu, že je dobré si najít nějaké místo v horách, ale prosím vás, ne soustředěně na Sněžce, protože tam se obvykle nachází v jednu chvíli třeba 3000 lidí najednou a pak přijdete o ten komfort. A nebo pak si můžete skočit do vody a zůstat tam až do úterý, protože ty teploty budou klesat opravdu až od středy. Ale kam vás teď vezmeme? Na zámek do Moravské Třebové, kde je k vidění výstava dřevořezeb zachycujících panovníky českých zemí. Nazvaná je Panovníci českých zemí a jejich manželky. A já na ty sochy koukám tady na internetu a ty sochy jsou kolorované a fakt jsou nádherné. Autorkou je Jarmila Haldová. A myslím si, že na své si přijdou opravdu i děti. Tak pokud byste se chtěli schovat do stínu zámku Moravské Třebové, tak určitě o víkendu můžete, ale my vám mnohem víc, respektive redaktorka Věra Pavlasová, prozradí po písničce. Hezké ráno.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Teď už se vydáváme na zámek do Moravské Třebové, kde mohou návštěvníci nahlédnout do dějin trochu jinak. Je to výstava nazvaná Panovníci českých zemí a jejich manželky a představuje soubor kolorovaných reliéfních dřevořezeb oživujících tváře vládců a vladařek, kteří po staletí utvářeli českou historii. No a pochopitelně sochy a to prostředí zajímalo i reportérku Věru Pavlasovou, jejíž průvodkyní byla kastelánka Karolína Machalková.
1: Tady vidíte všechny panovníky českých dějin společně s jejich manželkami. Jsou to dřevořezby na lipovém dřevě, jsou kolorované barvami a nesou ale všechny naprosto přesné historické znaky, které k těm historickým postavám patřily. To zpracování je velmi dokonalé, protože třeba to vypadá i jako skutečná látka, jak je to plastické.
2: Také to, co drží v rukou, nebo ty šperky, jsou docela autentické?
1: Ano, jsou to vždycky nějaké jako významné atributy z jejich života.
2: Čím podle vás tato výstava může zaujmout letní návštěvníky Moravskotřebovského zámku?
1: Já si myslím, že je to taková vlastně směsice, jednak náhled do té naší historie, jednak je to vlastně řemeslná zručnost a zároveň je to vlastně takové jako milé, až vtipné, myslím, že to bude bavit jak dospělé, tak děti.
2: Vy tady nemáte jen panovníky, ale také tady vidím nějaké postavy z minulého století.
1: Ano, vypadá to jako dámy z 19. století, což vlastně jsou, protože těmi posledními panovníky a manželkami byly vlastně Habsburkové.
2: Kolik tady máte těch obrázků, protože jich máte na zdech ve dvou místnostech?
1: Je jich tady celkem 132 a vlastně celá ta sbírka nebo celý ten soubor je zapsán jako světový unikát v České knize rekordů.
2: Paní Nikolu zajímají nejvíc první panovníci, kteří vládli českým zemím?
3: Ano, je to tak. Nikdy bych nevěřila, že Bořivoj a Spiti Hněv opravdu takhle vypadaly.
2: A co říkáte na ty dámy tady?
3: Zaujaly mě jejich krásné oblečky.
2: Tato výstava je interaktivní, když se podívám tamhle na podlaze, máte něco na vyřezávání?
1: Na podlaze jsou spíš takové stavebnice, kde si děti můžou postavit vlastně ze dřevěných dílků právě různé typy hradů. A tady v té vitríně vidíte vlastně průběh vyřezávání třeba figurky od nějakého počátečního kusu dřeva až po konečný produkt a nástroje, které se k tomu používají.
2: Výstava dřevořezeb s panovníky českých zemí potrvá do konce září. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 48 minutek, je pátek 26. června a koukám na ty ranní teploty mezi 15 až 20 stupni Celsia a opravdu nebe skoro bez mraků, vidím první mráčky kolem Curychu, přátelé, takže tam je zatažená obloha, jinak Polsko, Německo, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, samozřejmě úplně bez mráčku, jasná obloha. Jasná zůstane i nad naším územím, jak v Čechách, tak na Moravě a ve Slezsku a ty teploty budou stoupat 32 až 37, tolik bychom měli naměřit během dnešního odpoledne, na severovýchodě kolem 31 a na horách pak v 1000 metrech naměříme kolem 27 stupňů. Slunečno a velmi teplo bude i zítra, respektive velké teplo 34 až 39 stupňů, severovýchod kolem 33, i na horách tam se dostanou teploty ke 30. A protože nebude foukat vítr, respektive bude foukat, ale velmi mírný, tak ani ten nás neochladí. A když koukám na tu neděli, to bude opravdu vrchol teplotní, opět bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech k večeru se mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky a ty teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Ovšem, už jsou tu první náznaky nějaké změny teplotní. V pondělí bychom ještě měli naměřit kolem 36 stupňů Celsia, v úterý 32 a od středy do pátku mezi 21 až 26 stupňů Celsia. Takže budou místa, kde ty teploty spadnou až o 15 stupňů Celsia. Na východě, na jihovýchodě tam naměříte během příštího týdne kolem 28, respektive od té středy. Já jsem za to ochlazení docela rád, protože tyhle teploty už jsou pro mě teda těžko únosné. No, ale kdo je má rád, nechávám být třeba na koupálku, že? Hezké dobré ráno, přátelé.

0: 5 hodin 55 minutek vaše ráno na dvojce pomalinku končí jenom proto, aby mohlo začít, aby jsme mohli začít špekovat v dobrém ránu na dvojce s Daliborem Reginou a Lukáše Kamena střídá tady špekmistr Pavel Chour. Dobré ráno, Pavle. Stačí zavolat jenom dobré ráno.
1: Dobré ráno. To
0: tak, děkuji, dobré ráno. Já myslím, že k mikrofonu se ještě dostaneš vlastní pílí a těšte se, připravte si psací pomůcky, mozečky a pojedeme na to. Hezké ráno.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
4: Tak jsem dneska zase zpátky u toho krásného počasí, co teď pořád máme. Ve městě se tomu říká krásné počasí, na venkově sucho. Když je dneska 35 ve stínu, možná se hodí zavzpomínat na zimu. Člověk začne vzpomínat, že v lednu jsme sice mrzli, ale aspoň jsme se nerozpouštěli. Když jsem v zimě tvrdil, že už chci léto, tak jsem si jen neuvědomil, že jsem v zimě byl mladý, naivní a špatně informovaný. Vedro je zvláštní věc. Stačí pár dní a člověk začne romanticky vzpomínat i na škrábání zamrzlého auta. Říká se, že jaro je roční doba, v níž se fantazie mužů začíná zabývat tím, na co ženy myslí již celou zimu. Ale dnes v tom vedru bych ženám doporučil, aby muži nabídli studenou večeři, aby v kuchyni byla aspoň trochu zima.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Velký.
4: Co se na ní směješ? Tak to nedělej.
5: Komediální seriál Most. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Šest hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc, Česko vyšle USAR tým. Dnes bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
7: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
6: Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Podle předkladatelů z vládní koalice ale nový zákon zajistí větší flexibilitu. Propouštění i zaměstnávání státních úředníků by totiž bylo jednodušší, podobně jako je to v komerční sféře. Teplotní rekordy padly včera na polovině meteorologických stanic v Česku. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by podle meteorologů teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna v roce 2012. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí, zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
8: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
9: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky po čtvrteční poradě s šéfem tajné služby SBU ohledně útoků ukrajinských dronů středního a dlouhého doletu v hloubi Ruska oznámil, že schválil 40-denní operaci, která má Moskvu přimět k ukončení války.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude jasno, během dne místy přechodně polojasnou, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se dál natahuje šňůra kamionu v pravém pruhu před omezením u D2 už začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 176. Na silnici 27 ve směru z Klatov na Plzeň dejte pozor, v nájezdu na dálnici D5 do směru na Prahu převrátilo se tam auto na bok a brzdí se tam v zatáčce. A na silnici 611 Prahy na Poděbrady za Horními Počernicemi u Sychrova je nehoda, je tam proto kyvadlový provoz a kratší fronty obou směrně. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už je tu Dalibor Gondík, začíná ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
10: 6 hodin 4 minuty, hezké, dobré, teplé, teplé. A ráno a bude dnes horko. Já doufám, že horko vám ještě není, že jste v klidu buď svých domovů, nebo automobilů, nebo vlaků, nebo nějakého aspoň částečně příjemného prostředí. A jestli náhodou ne, tak se vám to příjemné prostředí pokusí vytvořit. Regina Květoňová, Jakub Kaloč, Pavel Chour, Dalibor Gondík a kompletní sestava z vrátnice Vinohradské 12.
11: Dobré ráno.
10: Nepřesunuli jsme se tam, ale někdy bychom z té vrátnice vysílat mohli. Mě by to strašně bavilo ráno zdravit ty zaměstnance, co chodí, víš, do rozhlasu a že by chodili do vysílání. Dobrý den, kam jdete vy? Já jdu do archivu, třeba pan Turek.
11: A jako, že bys vysílal spoza toho jejich okýnka?
10: Ano. Prosím, kamaráde, vás, projděte mi tady tím rámem. Jo?
11: To je Bílý dům, tam jako si jen tak nedostaneš. Já jsem tam snažil jako vejít a podívat se, rozlínout se tam, pozor. To je domobrana, tam to hlídají velmi pečlivě.
10: Tak nic, tak budu vysílat z podatelny.
11: Tady je taková komůrka uklízecí ještě.
10: Jo, jo, jo, s koštětem. No, tak jak to přežíváte, ty teplé dny, děti?
11: Mně zatím nevadí.
10: Dobrý.
11: A to mě překvapilo, ale Regi, jak ty? Regi pomalu sublimuje.
10: Já jsem strávil včera celý den na takové zvláštní akci, kdy se testovala patrně schopnost člověka přežít v horkém prostředí, protože jsem testoval díky spíš nějaké prezentaci závodní automobil americké série NASCAR, což je vlastně evropská verze těch amerických automobilů. A jezdil jsem, prakticky celý den jsem v tom seděl.
11: Jako PlayStation, jo?
10: PlayStation, no, byl to PlayStation. A v té kabině toho vozu, který nemá dveře, podotýkám, a nemá okna, a musíte tam vlíst jak do tanku, tak mě naměřili 71 stupňů.
11: To si děláš sran.
10: Nedělám.
11: No, jsi pohublý trošičku. To nemá ani čelní sklo, jo?
10: čelní sklo to má, ale jsou tam taky dvě hadice a tam přišel jeden novinář a říkal, pane Gondík, to je klimatizace, že jo? Říkám, ne, to je odvod tepla z motoru.
11: Že by si z NASCAR vozil klibošku?
10: Tam to tam nemá klimatizaci, to je teplo z motoru. A říkám, proč to máte do obličeje, vám to vede? No, to já nevím, to se musíte zeptat těch výrobců. A byl to zážitek veliký. Silence.

0: Písnička pro Reginu. V překladu znamená užijte si ticho.
1: Že jo?
0: Ještě neřekla ani slovo od rána.
1: Regi vyhlásila bobříka mlčení, což se do rozhlasu moc nehodí.
2: Špekové ráno na dvojce.
0: Zejména když má zadat špek, tak milí posluchači, Regina je přehrátá, tak já vám snad jenom řeknu, že si teď tady posteskl Pavel Chour, že dnes měl mít svátek, ale že to zrušili. Před 40 lety jste říkal?
3: Asi tak nějak byla a dali mi tam Adrianu. No, myslím, že se nemýlím, že tam je Adriana.
1: A proč se nemůžeš jmenovat Adriana Chour?
3: Nevím, a společně to potom dali dohromady s Petrem a Pavlem 29.
1: Adriana, jo?
3: Ne,
1: Petra Pavel. To je první svazek takový.
0: Počkejte, vy máte svátek s panem prezidentem, jo?
3: A jo, to jsem si ani neuvědomil, no.
0: Dobře, tak jo.
3: Děkuji.
1: Tak jo.
0: Taky děkujeme.
1: Taky děkujeme. PZI.
0: Tak Regino.
1: Můžu přečíst ještě rychle e-mail?
0: Jo, teď nemusíme zadávat špek.
1: Ne, tak.
0: Ne, si tam legraci přečti.
1: Jo. Představte si, co se mi stalo, jaké jsem pako. Včera jsem vám psala, že mě napadlo slovo stav, což bylo správné slovo ve včerejším špeku. Mail jsem poslala v sedě na toaletě oblečená, protože jsem se tam schovávala před vedoucí, která nemá pro ranní špek pochopení. Odpoledne jsem zjistila, že jste si ho nemohli ani všimnout, protože jsem si ho poslala na svou adresu. Bez brýlí budou tyto přišlapy asi přibývat, napsala Lída.
0: Vy se musíte, Lído, jít schovat na toaletu a psát nám odpověď na špek.
1: Protože vedoucí nemá pochopení pro raní špek.
0: Tam budeme muset asi zajet za paní vedoucí.
1: Já myslím, že ta bilance paní vedoucí nebyla jako zrovna,
0: ano,
1: víš, jo, chlubení.
0: Aha.
1: Tak ho zakázala, Roma.
0: Tak ho zakázala. Tak pro vás, pro všechny, kteří máte nezakázané špeky, je tady Regina a jestli náhodou jste někde schováni, tak vám tedy držíme palce. A děkujeme za tu obětavost.
4: Žili byli na jednom dvorečku kohoutek a slepička. Jednoho dne kohoutek našel zrníčko, ale protože se nechtěl dělit, sezobl ho sám.
1: Je to lakomec.
4: A začal se dusit. A tak slepička běžela ke studánce a volala: Studánko, studánko, prosím, dej mi vodu pro kohoutka. Leží tam na dvorku, nožky má nahoře, bojím se, že umře. Studánka jí řekla, dám ti vody pro kohoutka, ale až mi přineseš od švadlenky šátek. Slepička běžela ke švadlence a volala, švadlenko, švadlenko, dej mi šátek pro studánku. Ta mi dá vodu pro kohoutka, leží tam na dvorku, nožky má nahoře, bojím se, že umře. Teď to zkrátím. Švadlenka povídá, až mi přineseš od ševce boty, slepička k ševci volá, ševče, ševče, dej mi boty pro švadlenku. Švadlenka dá šátek studánce a tam mi dá vodu pro kohoutka. Leží tam na dvorku, nožky má nahoře, bojím se, že umře. To je první série dnešních nápověd.
1: To je nějaká bajka, pohádka, nebo co to je?
0: To není bajka. Když vlastně možná
1: slepička
0: je.
1: Mluví, veď.
0: A to tak, on to sezobnul, jo. A pambou potrestá.
1: No i přesně tak.
4: Chrtil se tam vozrníčko. V některých verzích existuje o jahodu. Já jsem porovnávala
1: několik verzí. Jo, a dostal anafylaktický šok, že jo? Alergický na jahody.
0: Prosím tě, a na co chce, to mi celou dobu vrtá hlavou, na co chce studánka šáteček?
4: Je to pravda, na to jsem taky nepřišla. V jedné verzi chce studánka lísteček.
0: Lísteček.
4: Ne, na tramvaj.
0: Já bych pochopil, kdybych chtěla třeba studánka konvičku, jo, nebo naběračku, nebo něco jiného, ale šáteček. Počkej, ale kde máme hledat ten špek?
4: No je to takový, to zadání vznikalo za horka, které se podepsalo na mém stavu i aktuálním. No a je to takový úvod k tomu špeku. Je tam jedno slovo, které tam nebývá.
0: Můžeš nám to, a nebo ne?
1: Asi jo. Asi
0: můžeš nám to přečíst teda celé ještě jedno.
4: Žili byli na jednom dvorečku kohoutek a slepička. Jednoho dne kohoutek našel zrníčko, ale protože se nechtěl dělit, sezobl ho sám a začal se dusit. A tak slepička běžela ke studánce a volala, studánko, studánko, prosím, dej mi vodu pro kohoutka. Leží tam na dvorku, nožky má nahoře, bojím se, že umře. Studánka jí řekla, dám ti vody pro kohoutka, ale až mi přineseš od švadlenky šátek. Slepička běžela ke švadlence a volala, Švadlenko, Švadlenko, dej mi šátek pro studánku. Tam mi dá vodu pro kohoutka. Leží tam na dvorku, nožky má nahoře. Bojím se, že umře. Švadlenka povídá, až mi přineseš od ševce boty. Slepička k ševci volá, ševče, ševče, dej mi boty pro Švadlenku. Švadlenka dá šátek studánce a tam mi dá vodu pro kohoutka. Leží tam na dvorku, nožky má nahoře. Bojím se, že umře.
1: To je dnešním špekem je směný obchod. Co?
4: Tak.
1: Dej mi boty, já ti dám šátek. Rozumíš mi? Jo. Nějaký jako oběživo. Ale něco tam nepatří, si říkala, nějaké slovo, jo?
4: No je tam jiné slovo, místo toho, co tam vždycky bývá.
1: No nahoru a nahoře, že jo? Nožky má nahoře. Leží tam na dvoře, nohy má nahoře. Tady je nahoru.
4: Musím říct, že jsi na správném místě, Jakube.
1: Jo?
4: Sedíš tady hezky. Máš tady hezkou lampičku. A i tady si trefil prstem do černého.
0: On to řekl, to slovo.
4: Ne. Ale je hledá na správném místě.
1: Takhle, kdyby jsi řekla, leží tam na silnici, nožky má nahoru, tak by to bylo jednodušší.
0: A co jsi řekla?
4: No, Jakub to slyšel.
0: No, já asi taky, ale já jsem tak soustředěný, mě totiž tam zarazila jedna věc, že on našel jedno zrníčko a protože se nechtěl dělit, jakože má nůž sebou, nebo jak se chceš rozdělit o zrníčko? Rozumíš, no,
1: dáš ho celý ty slepičce, že jo, to tak bývá většinou.
0: Ale to se tím pádem...
1: Barák taky kupuješ dvakrát při rozvodu.
4: To Jakub šel dobře. Dvojka s těmi nohami nahoře.
1: Aha.
0: S nohami.
4: S nohami nahoře.
1: Sám s nohami nahoře.
0: Tak to je hezký, sám s nohami nahoře.
4: Hovoríme po slovensky.
0: Ano, dvojka za vina.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6:20 posloucháte pohádky naší babičky v prezentaci Reginy Květoňové. Jestliže jste neslyšeli zadání, myslím, že se tak nějak nic nestalo, protože šlo o to, že Kohoutek byl lakomý, zaseklo se mu zrníčko v zobáčku nebo v krčíčku a slepička musela jít k Vietnamcům nakoupit prostě všechno, rozumíte, jo? Nebo já něco, řekni to prosím tě, nebo pokračuj, já nevím.
2: No já jsem se už podívala do e-mailové schránky, kde chodí dvě nesprávné odpovědi a jedna i z těch správných, kterou mám na mysli. Dost často se opakuje slovo, které mi tady šeptal Jakub.
3: No, buď to dvůr nebo dvorek. A oni nakonec to budou tenisové kurty. Počkej, bude dvorec.
2: Musím říct, že Jakub našel to správné místo, kde se ukrývá dnešní Dobře. Špek.
3: No.
2: Tak já dám ano. další, jo? Jsem kančí, dančí, já nevím čí, prostě prochov černé zvěře. Můj manžel je asi obor, ale já jsem žena a najdete mě třeba v Praze, třeba na Hvězdě nebo ve Stromovce.
1: To seš medvědí česnek.
3: No to ne, no to bude ne. Tam to, ten prostor.
2: Mm-hmm.
3: Já už vím.
1: Jako park nebo?
2: Já nevím, tak já asi víc nemohu říct, než když můj manžel je asi obor.
3: Mm. No i daňkovové tam běhají, jsem muflonové.
2: Jsem kančí, dančí, jo. Já nevím.
1: A počkej, leží tam v oboře, nožky má na oboře a ty jsi říkala?
3: Na dvoře.
2: Na dvorku.
3: Nebo na dvorku
1: jo,
3: ještě
1: na
3: navíc.
1: Dvorku.
3: Nohy má nahoru.
1: Ty jsi říkala, leží tam na dvorku, nohy má nahoru.
2: Nožky má nahoře.
3: Nožky má nahoře.
2: Tady už si někdo i všimnul z vás, že se to nerýmuje. Že tam je nějaký zádrhel. Leč je pravda, jak někdo z vás napsal, že se taky používá v některých variantách, leží tam v komoře. Nožky má nahoře. Ale dost často...
1: V oboře.
2: Leží v oboře.
3: Hmm, co by taky dělal v šatníku, že jo, v komoře třeba.
1: Takže seš obora?
3: Vedle okurek.
2: Ano.
3: No.
1: To je oplocená...
2: A to je místo prochov černé zvěře.
1: Ano, správně.
3: Obora.
1: Leží to, a co tam byl, Kohout?
2: No to je právě taky otázka, proto nevím, proč ve mně leží Kohout.
3: A jenom černé zvěře?
1: Jo.
3: Hovězí dobytek ne, jo. To je oplocená pastvina.
1: Ano, správně.
2: Taková v lese ale, ne? To bývá.
3: Ale nevím, obory? Teďka myslím pro kravičky, co to je? To není obora, to je oplocená pastvina.
1: Ale to nebývá oplocený.
2: A obora
1: kravičky
2: bývá?
1: Jsou...
3: No to bývá oplocený, kamaráde, a v tom plotu ještě asi 800 wattů, teda voltů, pardon.
1: Wagnerů,
3: no.
1: Tak dobře, takže já jsem teda od Reginy slyšel, že jeden z vás odpověděl, že...
2: Ne.
3: Počkej.
2: No, od obora chodila hodně.
1: Ne, že a to pár... je žádost o stavební povolení, což je perfektní. Co vůbec, to by mě zajímalo, prosím, ten myšlenkový proces, jestli z té pohádky je možné najít žádost o stavební povolení. To je ještě víc než hasicí přístroj.
2: Napsal Tomáš, marketing, směný obchod, SAPA, toto lítá až do Hvězdné obory, tak se neuvařte.
1: SAPA? Třeba v oboře, pohodový den Alča 66, kolegyně z Laborky. Hm. No jo, špek je v oboře, leží tam v oboře. Hm.
2: Je to obora, nestíhám, jdu zalít, Bára.
1: Ano, dneska v tom horku obora, třeba Hvězda, hm, píše Petr. No jo, je to pravda.
2: Dobré obora. Ráno, tak slepička jsou můj obora. Martin Spolné, ročník 72.
1: A jaký studuješ oboru?
3: Přesně, jakou studuješ oboru?
1: Jakou studuješ oboru?
2: Slepičku.
3: Tady dokonce napsal Michal Bora Bora. Co dostal až do francouzské Polynézie, koukám.
1: Bora Bora.
3: Napsal Bora Bora Obora.
1: A pak byl Tora Tora Tora, ne? To je ten pokřik ve válce. Milí z dvojky, tahalo mě to za uši už od začátku. Kohoutek ležel s nožkami nahoře v oboře.
2: Ano.
1: S zdravím z přepálené Francie, Marta. Momentálně usmažený ročník 79, wow. Teda Marto.
2: Tam výborně, je to, no, výborně.
1: Jste výborná. A ještě tam bylo, ještě jste v té Francii teda. Píšete přepálené. Mm. No držte se, chce to hodně pít. Hodně pít.
3: A neslazené vody.
2: Napiju. Můžu čaj?
1: No, můžeš. Vlahý čaj. Dnes jste skvělý teda. jste absolutně senzační.
2: U těch obor Obora, přišlo moc, mám radost.
3: Jste odborníci. Odborníci.
1: Já se jdu proběhnout tady do také obory vedle rozhlasu.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený právě jemu. Jak ho pozná a jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, která tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v příštích žárovkách si povíme, jak vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dobré ráno, je 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí, 15 jich zachránili, 4 lidi předali do péče zdravotnických záchranářů. Po uhašení ohně objekt odvětrali. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus. Jednání mezi vedením knihovny Václava Havla a vdovou po něm, spoluzakladatelkou instituce Dagmar Havlovou, o osobnostních právech by měla pokračovat, a to přesto, že Havlová v úterý odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. ČTK to po jednání správní rady knihovny řekl předseda této rady David Dušek. Rada se podle něj usnesla, že nebude poskytovat mediální výstupy a bude jednat na úrovni právních zástupců obou stran. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český červený kříž a ADRA spustili veřejné sbírky na pomoc Venezuele, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Venezuelské úřady zatím potvrdily 256 obětí, víc než 1500 zraněných a stovky zavalených. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z první pozice. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Ve skupině E si zajistil postup Ekvádor, který vyhrál nad Německem 2-1.
1: Počasí.
3: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
3: Na D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte za exitem Velké Meziříčí západ. Na mostě Vysočina na kilometru 144 leží nejdřív v pravém pruhu větší kus pneumatiky z kamionu a menší části pak následují v obou pruzích. Dál na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem už čekejte kolonu kamionu v pravém pruhu od kilometru 172. Kolem exitu 182 popůvky chvílemi krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. A na D5 ve směru z Rozvadova na Prahu na exitu 80 Plzeň-Bory ve sjezdu na dálnici ze silnice 27 do Klatov, tam se převrátilo auto na bok, brzdí se ve sjezdu a kvůli přihlížení chvílemi i na dálnici. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na Dvojce pokračuje Dalibor, Regina a Jakub.
4: Ano, hledali jsme prosím slovo obora a napsal třeba Iva, obořit se na někoho.
5: Jo, to je pravda.
4: Neurvala jej oslovit. Jak aktuální. Tak, děkujeme Ivo za připomínku. Ivo 52.
6: Napsal Jiří, jestli tam nemůže být oboráběcí stroj.
4: Oboráběcí stroj, to může být. To bereme. To se povedlo.
5: To byla právě ta slepička. Ale Katka šla ještě po jiné linii myšlenkové a myslím, že to taky trefné. Dnešní špek je blbost. Kohoutek je blbej, že se zobl velké zrníčko a slibička je blbá, že běhá po všech čertech, aby ho zachránila.
6: Já bych se s takovým lakomcem okamžitě rozešel.
5: Přesně tak. Vík?
4: Já jsem se strašně bál, že to je ten lakomec, jak jsi ho vystřelil na začátku.
6: Jo, viď.
4: Počkej, a ještě jeden e-mail si tam měla.
5: No pak měl ještě Standa další tip. Já jsem jednu chvíli myslel, že dnešní špek je kohoutková voda. A pak napsali ještě pacholátko. ročník 1962. Polský kravín je obora.
4: Fakt. No. Vidíš, tak to jsou ty tvoje krávy.
5: Člověk, to říkal, taky jsi byl blízko.
4: A napsala Renata dobrý ročník 72. Hele, to je moc dobrý. Kohoutek by měl být na dvoře.
5: No, klidně.
4: Nožky má nahoře.
5: No, tam by to
4: aby se to hezky rýmovalo. Ano. Hrála jsem ve třetí třídě na besíce slepičku.
6: Wow, to je kariéra.
4: Pěkné vzpomínky, no.
6: Ale a může ležet i v komoře, ne? Domestikovaný
5: ano,
6: kohout.
5: Ano. Je tam, v některých pohádkách existuje i verze komory. A napsala taky Hedvika, 78, dobré ráno, trojko a pole. Celou dobu na mě v té pohádce tahal za uši ten dvorek, tak by to mohl být on. Původně tam je, že leží na dvoře. A napsala ještě znovu, tak moje mamka je lepší, ta hádala hned tu oboru a teď mi došlo, že je to opravdu tak.
4: A ještě napsal Tom 91. Je to obora. Byl jsem ve středu s kamarádem na úžasných Duran Duran a doteď mám taky nožky nahoře. Asi wow. Už jsem starý, ale Tome 91, to bych neřekl, že jste úplně starý. Nožky nahoře, no.
6: Jaký byli, napište.
4: No mě. Asi úžasný,
6: asi
4: že jo, jsem pochopil.
6: Má nožky nahoře.
4: No.
6: Ale já jsem viděl kohouta i v obyváku. Že si někteří lidé...
5: Toho houpacího?
6: Ne, člověče, živého
4: kohouta. Byl houpací kohout. Byl krásný.
6: Ne, živý kohout. Měl prostě ochočeného kohouta.
4: Ne.
6: Lidi, fakt.
5: Jsem seděl na sedačce.
6: Kohout sedí v obyváku, slepičku má na háku.
4: To mu říkám. Kouká
6: na fotbal.
4: Ty no fakt,
6: to je ochočený kohout. No.
5: A jen tak pro info, píše taky Petr, kohoutek a slepička šli spolu do obory pro zrní. Text pohádky od Františka Hrubína. Takhle to asi začíná.
4: To je ostuda. Najdi to.
5: Už jsem ho hledala.

0: 6 hodin 40 minut a ještě úplně na vteřinku prosím tu oboru, pokud možno v chladu nám přeje Soňa 76 ze Zlína. Nějak mi tam nesedí ten dvorek. Já znám, že Kohoutek leží v oboře. Ty jsi zjistila, nebo nám někdo ještě dodal, že tedy Kohoutek se Slepičkou šli na výlet, nějakým způsobem se dostali do obory a zjistili, že tam je zrní. Patrně pro někoho jiného. Mm-hmm. A rozhodli se, že to zrní přesunou takovým zvláštním způsobem k sobě na ten dvorek.
1: Takovým přivlastňovacím.
0: Ano. Říká se tomu krádež. A okamžitě byl Kohoutek potrestán, protože krásce nemá, protože hltal a zaskočil.
1: Jo, takhle potrestal.
0: No ne.
1: Myslím, že byla polívka.
0: Ne, ne.
1: To je, jo.
0: Jasně, Kohoutovice. Ale to ne.
2: Ten Brně.
0: Byl pod... No já vím.
2: Kohoutovice.
0: Kohoutov ne.
2: Kohoutovice.
0: Kohoutovice.
2: Ano, Kohoutov je zase jinde.
0: Vy taky v tom Brně vypálíte úplně všechno. Všechno co se dá vypálit, tak se pak vypije. Kohoutovice.
2: Ale jak tady říkal Jakub, že někdo má ochočeného kohouta, tak se ozvala Alena. Posílám fotky otíčka, Kohoutek, který se mnou bydlí. To jen tak, abyste se nedivili, že někdo může mít ochočeného kohouta. Je to nejlepší mazlíček. A je tady fotka otíka, jak je tady schovaný pod nějakou tkaninou, nebo víš, pod takovým barevným asi...
1: A chodí na kohoutlit, jako kočkolit, tak je kohoutlit?
2: Je to, nebo, to je tak háján.
0: Ty jsi právě říkal, že se ten kohout dá ochočit, protože kohout je chytrý, protože kohout je chytrej.
1: No ježí, já už jsem ho naučil, sedni,
0: ano.
1: Přines.
0: A teď, hele, a pořád se tady vás teda strašně asi baví ta situace, jak ta slepička běží pro tu pomoc, jo. Napsal Martin. Představte si, že voláte v nouzi 155. A emotivně žádáte o pomoc raněnému, ohroženému na životě. A oni vás pošlou pro šátek. My vám přijedeme pomoc, ale nejdřív šátek.
2: Dáme
1: Stavte
2: vám
1: se
2: šátek,
1: umluvící
2: ale...
1: studánky.
2: Jo, jo, jo. Napsala taky Jana, jejda je to obora, kouká na ní ze zhora. Udržujeme humor, přátelé, já v tom horku peču kremrole. Svlékla bych se i z kůže, kdyby to šlo. Ahoj, Jana z Ráje Českého.
0: Svlékla bych se i z kůže. Jarda, tak my máme doma jednoho kohouta a 26 slepiček. A vůbec ten kohout není lachomý. Když něco najde, hned svolá slepičky a rozdělí se.
2: No, to je příkladné chování.
0: Jednoho kohouta a 26 slepiček, Jarda. A Jardo, napište nám, jestli máte pocit, že se kohout dá opravdu ochočit, jestli bude dělat přesně to, co říkáte vy. Jestli
1: a to bude asi fakt hodný kohout, protože oni to jsou jinak mrchy.
0: Jo?
1: Někteří jsou i agresivní.
0: No tak, on si... No, proč jsou dva kohouti na jednom smetišti?
1: Přesně tak. To nevím právě, ještě jsou za to placeny.
2: No tak pojďme dál.
0: No je, že
2: napsala to... taky takový vlastní vztah a řešení celé této situace Kateřina. Je to obora, ale z té blbý pohádky bych na to nepřišla. Hamoun kohoutek, ať chcípne. Starý. Ona tam lítá jako pometlo a on se láduje. To je pohoršení po ránu.
1: Začínáte projevovat, ale máte charakter, je to hezký.
0: Ať chcípne. Teda, Katko, dobrý.
1: Já mě by ještě zajímalo, jestli se dá ochočit masařka, protože nám tady jedna lítá a nejde vyhnat.
0: To bylo kežby.
2: Ale pan profesor to určitě dokáže.
0: Jo, jo, jo.
1: Možná.
0: Je za chvíličku chočit. No, když chceš někoho ochočit, tak ten průběhový čas je, že ho chočíš. Ne?
1: Chočíš.
0: No, tak musíš teďko začít chočit to masařku.

0: 6.47 je až obdivuhodné, s jakou rychlostí reagujete na případné potřeby nás tady ve studiu a moc děkujem. Petr třeba napsal, že masařka, to nevím, jestli se dá ochočit, ale moje maminka se pokouší ochočit mouchy. Dává jim po bytě medíček a sleduje, co oni na to. Tak já myslím, že se přilepí, je to vyřešený, že to je taková domácí mucholapka.
1: Zdravím Doudlebovi.
0: Ano, ano, protože dávat po bytě různě medíček, potom to může být nepříjemné, když je do toho sedíček.
1: Když je do medíčku
0: sedíček. Když je sedíček do medíčku a židlička se stane součástí pozadí, to asi ne. Ale ještě je tady jedna reakce, že k tomu kohoutovi, kohout, který prostě, že jo, se dusí, protože je sobec a slepička chudá klítá, já bych takovému kohoutovi pohrozila papiňákem. Jak říkal Jakub, ukazujete i další tváře vašich duší.
1: No, ale ona je v tom vlastně spravedlnost, jo? Že mají charakter ti lidé, že to posuzují správně, to jeho chování.
0: Jo, no tak dobře, tak teď už víme, co máme dělat, ale máme tady ještě jeden velmi zvláštní dotaz. Pravidelné posluchačky, která volá z Macochy, jmenuje se Dutěna Echová. Tak jenom jestli by se našel někdo, kdo by na to odpověděl.
2: Jo, já, no tak kdo asi?
0: Nebo si Pavel Chour, nebo...
3: Chceš odpovídat? Já to přenechám panu profesorovi, ten je na to povolanější.
0: Dobře.
1: Dobře, pane Chour, mohl byste se uhnout?
0: Je, on vám tady pan Chour vadí.
1: No trošku mě zaváza. Mm-hmm.
0: Ale on si dojí svoji polévku a už půjde pryč.
1: On dojí polévky?
0: Ano.
1: Šikovný chlapec. Se mi začíná líbit.
0: Pravidelná posluchačka Dutěna Echová z Macochy,
1: ano,
0: má dotaz. Mm-hmm. Co zůstane z člověka, když zmizí všechny jeho vzpomínky?
1: Aj, to není vůbec dobré téma a není jednoduché na ně odpovědět, ale
0: no má klid.
1: Dalo by se říct, že prázdná skránka, anebo má klid, že jo?
0: Má klid, nemá
1: žádné
0: život.
1: Problémy. No, já jsem, ale nebojte se, samozřejmě, pokud si dobře vzpomínám, tak já jsem s náhlou ztrátou paměti provedl takový docela vejce rozsáhlý experiment. Představte si, že se tedy probudíte do prázdna. Jo. A vaše paměť a všechny ty dosavadní vzpomínky zmizely. V prvé řadě chci říct, že je dobré mít kolem sebe lidi, kteří vám takzvaně vrátí identitu a povypráví vám o tom, jaký jste člověk nebo jakým jste byl doposud člověkem, ale protože si ten jedinec nemusí pamatovat všechno, což se stává, tak je dobré mít takových lidí kolem sebe víc. Proto je fantastické mít třeba přátelé, kamarády, kteří se s vámi pak podělí o jejich vzpomínky na vás. A nyní tedy k experimentu. Já jsem před úkonem, jsem se samozřejmě řádně připravil jsem si poznámky, no a protože jsem se nechtěl spoléhat na cizí dobrovolníky, tak jsem se rozhodl provést pokus sám na sobě. Věda vyžaduje odvahu. A vzal jsem si tedy laboratorní kladivo a s chirurgickou přesností jsem si opatrně vymazal paměť. Probral jsem se na podlaze laboratoře, pomalu jsem se zvedal a přede mnou stál takový nesympatický vousatý muž v bílém plášti. V tu chvíli jsem ale netušil, že jsem to já před zrcadlem, takže jsem si chtěl povídat, ale nic mě nenapadlo. A bohužel jeho teda taky ne. Ale štěstí přeje připraveným a na stole ležel papír s poznámkami. Jmenuješ se profesor Kajetán Doudleba, nevolej policii, to je tvoje laboratoř. To je všechno. Mohl jsem si tam toho napsat víc, ale bohužel. A teď já jsem nevěřil ani slovu, že kdo by nechával vzkazy sám sobě, že jo? To dělají možná lidé po úderu kladivem do hlavy. Ale záhadným způsobem jsem byl schopen se v budově zorientovat a vyšel jsem ven a hned první dáma mě oslovila. Dobrý den, pane profesore.
0: Vás oslovila první dáma?
1: První dáma mě oslovila. Přesně tak.
0: Šla kolem.
1: Prý jsem odpověděl, ahoj Zdeňku, už máš letenky na Mars. To je všechno, co si pamatuji. Ale pak jsem potkal další kolem jdoucí. Zeptal jsem se jich, kdo jsem. Tvrdili, že mě znají, což se hodilo samozřejmě, a že jsem docela veselý člověk, který neustále něco vynalézá. Zhruba 2 týdny jsme si povídali na chodníku a nakonec jsem jim podařilo, jim se podařilo mě rozjasnit paměť. Aha. Dokonce mě dovedli před moje TP a teď to byl důležitý moment. Otevřel jsem plátěnou garáž a tam jsem našel lokomotivu s pohonem na stlačenou slámu, 9-mílové holinky a samoobracecí řízek. A tu chvíli jsem začal věřit tomu, že jsem u sebe v laboratoři nebo doma. No a největší šok ale přišel pak, když jsem vstoupil do domu. Manželka mě totiž objala, jako bychom spolu prožili celý život. Jako by měla strach o mě. Já jsem jí teda podal zdvořile ruku a představil jsem se. No a ona se jen usmála a řekla, to byl taky důležitý moment, ano, přesně tohle jsem čekala. Ale postupně se mi díky známým a kamarádům skládaly ty střípky života a už se dostávám zase do toho svého průměru. A následující dny pak ještě jsem zjišťoval, kdo vlastně jsem. Jo, tam potřebujete nějak získat tu identitu. Ale ne podle vzpomínek, ale podle stop, které jsem po sobě zanechal. Jinak já po sobě splachuji běžně nebo vytírám a tak dále. Ale i podle knih v knihovně, teda spíš Čtyřlístku a knize o letadelku Káněti, takže, které mám v knihovně. A podle poznámek v sešitech, podle přátel...
4: Máte knihovně to letadelku Káně?
1: Mám. O letadelku Káněti, no. No a podle přátel samozřejmě, kteří se smáli mým stálým, no, opakujícím se vtipům, ty jsem měl napsané v notýsku.
0: My se taky tady pořád jenom smějeme, pane profesor.
1: No, a pak jsem přišel na další překvapivou věc a už vás nebudu nudit. Paměti jako kronika života, ale charakter, ten je jako rukopis. Kroniku můžete ztratit, rukopis zůstává. A pak se mi konečně vrátila důležitá vzpomínka, asi nejdůležitější ze všech. Nebyla na dětství, nebyla přátelé na školu, nebyla dokonce ani na mou první lásku. Já jsem si vzpomněl, kam jsem si v laboratoři schoval to kladivo. Jenže jsem si nepamatoval, zda jsem ten pokus provedl. Takže jsem ho provedl.
0: Znovu.
1: No, to já jsem nevěděl, že jo. To jsem si nedokázal vzpomenout. Možná proto jste mi teď nerozuměli.
0: Pane profesore, přece jenom tento víkend má Pavel Chour připraven třeba narození nový oběd. U květoňů se také sejde celá rodina. Jestli byste mohl dodat, a já bych teda o to měl taky zájem, ten
1: samoobracecí řízek,
0: který mě teda zaujal, protože by nám to ušetřilo hodně času. Vy do něj...
1: To je řízek...
0: Strkáte do něj elektrody z baterky, nebo já nevím,
1: přesně. Ne, no on už má, ano, on je na baterky vevnitř, je na baterii a má takový...
0: Takže ekologický.
1: Ekologický.
0: Je ekologický.
1: A nebo bitumetalový, nebo bimetalový fásek tam dáte.
0: Chcete se něčeho napít?
1: Bitumetalový fásek tam dáte do něj. A on jak se nahřeje, tak se ohne rychle, vyskočí a ten řízek se otočí. Bimutelatový.
0: Tak jo.
1: Jo.
0: A ten koupím normálně.
1: Ten mám dám, já tady mám tři.
0: Aha, to máte sebou.
1: No, protože, no, já si chystám oběd, tak mi budou stačit dva řízky, tak jeden vám dám.
0: Děkuju, pane profesore. Já už jsem se bál, že budu muset do mlíkárny pro ty pásky.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Do prestižní síně slámy vstoupí dvě rozhlasové a televizní legendy, které v Brzku oslaví svá životní jubilá. Saskia Burešová a Marie Redková. Za doprovodu Adama Týce jim přijde na jejich přání zaspívat Martin Chodůr.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Hasiči evakuovali 45 lidí z hořící budovy na pražském Žižkově. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty až 37 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami, ale i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by nejdřív měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat, včetně přístupu. Odměna může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
4: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
3: Na pražském Žižkově v Biskupcově ulici hořel dnes nad ránem byt. Hasiči z domu zachránili 15 lidí, 45 jich evakuovali. 4 lidi předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus. Napsali to na sociální síti X k požáru bytu. Hasiči vyjeli krátce po 3. ráno, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Teď už je oheň uhašený. Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo například i Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
5: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas.
3: Britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu víc než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků. Spojeného království zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak po téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy. Britští monarchové ze zákona nemusí platit daň z příjmu, ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III. To ale doteď dobrovolně dělal, aniž by zveřejňoval konkrétní částky. Fotbalista Patrik Schick ukončil kariéru v národním týmu. Na svém Instagramu to oznámil po vypadnutí Čechů ve skupině mistrovství světa.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za Jihlavou na 114. kilometru nepřehlédněte odstavenou dodávku a pak před Brnem čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu jsou teď od exitu 168 do Mašov. Levý pruh je plný za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, hlavně za Popůvky na 184. U Plzně ve sjezdu ze silnice 27 směrem z Klatov na dálnici D5 do směru na Prahu je po nehodě omezený průjezd. A v Praze je páteční pozvolnější rozjezd ranní špičky. Kratší kolona je teď ve Vinohradské ulici do centra za Vinohradským hřbitovem. V křižovatce před hotelem Giovanni je kolize autobusu s autem v pravém pruhu. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
6: 7:05 a já bych vám chtěl, milí posluchači, představit našeho hosta trošku jinak. Je to Jakub Nesvadba. Dobré ráno, Jakube.
7: Dobré ráno.
6: Někteří z vás ho už znají, protože s námi na našich výletech pobývá a celý den tam tráví v našem stanu. To znamená, Olomoučané ho znají, také ze Selčan, z Písku.
8: Z Mariánských lázní. Z Mikulova.
6: Ano, z Litomyšle. Tak tam místní už znají Jakuba Nesvadbu a až třeba v srpnu budeme ve Frýdku Místku, nebo v Třebívlicích, nebo v Přešticích, nebo v České Lípě, nebo ve Špindlerově Mlíně, nebo v Počátkách, tak máte opět možnost se setkat s tímto sympatickým mladým mužem. Jakube, máme za sebou 6 výjezdů. Je to poměrně náročná disciplína, si myslím, protože jsme tam 2 dny, potom od rána do večera. Jednou leje, jednou mrzne a jednou je horko. Pojedete s náma i tu druhou půlku?
7: Já se nechám hluku na rozmyšlenou.
9: Já to věděl.
7: Ne, už se těším.

0: poslední červnový pátek nahlédneme do cestovní lékárničky. V ranní dvojce si s Jakubem Nesvatbou řekneme, jak vypadá dobře sestavená lékárnička, co by v ní nemělo chybět, ale zároveň se Jakuba zeptám, jaké léky by naopak mohly při kontrole na letišti způsobit potíže. Už jsem vám položil všechny otázky, Jakube, dobré ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno.
0: Ale začněme tím, co by v cestovní lékárničce, kterou si bereme sebou na dovolenou, aspoň tedy někteří,
2: všichni musí mít nějaký základní
0: něco by mělo
2: léky,
0: být,
2: určitě.
0: Ano. Co by tam všechno měli? Předpokládám, že to budou asi náplasti, prášky proti bolesti, proti štípancům asi něco podobného, možná proti nějaké popálenině, teď už to nechám na vás.
1: Vlastně jste mi už všechno vyjmenoval, přesně jak říkáte, ale abych na nic nezapomněl, nechal jsem si lékárničku sestavit podle České lékárnické komory. Ta optimálně připravená by měla obsahovat prostředky na ošetření drobných zranění, tedy škrábanců, odřenin a tak dále. Na seznamu jsou tak náplasti, obvazy a dezinfekce. Dále následují léky proti častým potížím, zácpy, průjmy, horečky nebo bolesti hlavy. To všechno je doplněné léky, které cestovatel pravidelně užívá. Všechny tablety, sirupy i léky je dobré mít v originálním balení i s příbalovým letákem. Pokud cestujeme letadlem, letecké společnosti vyžadují mít léky v příručním zavazadle, tedy v tom, které si bereme na palubu letadla. Přepravovat léky v odbaveném zavazadle je často zakázané a také riskujeme to, že se zavazadlo někde opozdí a my o léky přijdeme.
0: Je tady další otázka, která mě napadla, možná také trochu z jedné situace, kterou jsem zažil. Je pravda, že už je to před nějakým časem, ale jak jeden čas bývala taková ta obrovská hysterie na téma tekutina na palubě. A přede mnou prostě mému synovi důležitý lék prostě ten chlap vylil a bylo to jako, byla to fakt situace pitomá. Nedalo se mu to prostě nijak vysvětlit. Jaké léky mohou při hraničních kontrolách způsobit komplikace? Na co si dát pozor? Zejména tedy při hraničních kontrolách asi na letišti, že? Ale teď už i do Německa můžete zažít normální hraniční kontrolu.
1: Tak je dobré mít na paměti, že léky, které jsou v jedné zemi volně dostupné, v té další mohou být regulované. Na předpis nebo dokonce i zakázané. Odlišný pohled na věc mívají mimo Evropskou unii v arabských státech a velmi přísně na léky pohlížejí například v Japonsku. Tamnější oddělení pro kontrolu narkotik na svých webových stránkách specifikuje, jaké látky se do Japonska nesmějí převážet. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs vysvětluje, že při kontrolách často způsobují problém léky, které obsahují návykové látky. Těmi mohou být některé léky na ADHD nebo silná sedativa. Důrazné doporučení od lékárníků tedy je, aby si každý, kdo má jakékoliv léky na předpis, na cesty přibalil lékařské potvrzení v angličtině. Není to nic složitého, není se čeho bát, lékař potvrzení vystaví a vy se tím vyhnete zbytečným komplikacích při kontrolách.
0: Já jsem právě byl teď o víkendu v Japonsku a oni říkali, že některé látky, promiňte, zejména třeba Manchester, tam se nesmí, oni to nemají rádi.
1: Jsou na to hedvábí.
0: To jsou taky alergický. Tak zpátky na stromy. Co by takové velmi důležité potvrzení mělo obsahovat?
1: Tak každé potvrzení má 6 nezbytných bodů. Těmi jsou jméno pacienta, číslo cestovního dokladu, diagnóza, přesný název léčivých přípravků, za páté dávkování a v neposlední řadě způsob užívání. Nastane-li situace, že si své léky zapomenete doma, tak i tahle situace má své řešení. Lékař vám vystaví e-recept nebo mezinárodní recept v angličtině a vy si pak lék vyzvednete v zahraniční lékárně.
0: Na závěr, Jakube, ještě připomeňte, jak letní vedra ovlivňují léky v lékárničkách.
1: Tak vysoké teploty lékům nesvědčí. Většina by měla být skladována v rozmezí 15 až 25 stupňů Celsia. Viceprezident komory lékárníků Martin Kopecký upřesňuje, co se děje s léčivy, když teplota výrazně stoupne. Masti zřídnou, účinnost syrupů se sníží, účinné látky degradují. A to, že je lék znehodnocen, na první pohled často nepoznáme. Praktické tipy tedy jsou nenechávat léky na přímém slunci, mít je v příručním zavazadle a ověřit si pravidla cílové země. Informace nám poskytne například Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo o radu můžeme poprosit našeho lékaře či lékárníka.
0: A také ta svačinka, ten chleba s máslem taky není úplně ideální nechávat v batíšku. Tak děkujeme, to byl Jakub Nesvatba.
1: Taky, hezkou dovolenou.
0: Děkujeme.

0: Hezké dobré ráno, je 7 hodin 17 minut, dnes je pátek 26. června. Už asi víte, že nás čekají další horké dny. Prosím, ten víkend bude extrémně horký. Na ten se nějakým způsobem i psychicky připravte, jestliže poprvé v historii má padnout ta 40, tedy oficiálně. Jo, někde na slunci bývají vysoké teploty, ale tady je to měřeno jakýmsi tím konzervativním způsobem. To znamená, na slunci ta teplota bude daleko vyšší. Že by se třeba mohla sama usmažit vajíčka.
1: No to zkoušel tuhle kolega Adam Kebert. Zkoušel, jestli se mu ohřeje párek na parapetu, protože má okna v budově do Balbínovy ulice, kam si

0: dohromady vajíčko. No. A je to tedy hudební žánr. Je to věc, která, jak říkám, u nás tady vesměs ty věci vznikly náhodně, nebo díky vám, milí posluchači. Míchaná vajíčka, tedy spojení originální verze písničky a české verze písničky. Znova opakuji, že to zpravidla bývá realizace před rokem 1989. Málo kdy to bývá teď. I když třeba jsou verze Tina Turner a písnička Best a Lucie Vondráčková Ty jsi ten nej. Ale to spojit nejde. To má úplně jiné tempo, jinou atmosféru. To je úplně o něčem jiném.
1: Ale měli jsme Adel a Alžbětu Kolečkářovou tak. A to bylo moc dobrý.
0: A teď pro vás hned po Elánech mám dárek a myslím si, že se to moc povedlo. Myslím, že asi ty jsi mě na to navedla. My jsme na to přišli taky náhodou, když jsme pouštěli v 1. dubna výběr Václava Neckáře z vinilu. Já jsem vůbec netušil, že Marie Rotrová přespívala Upside Down Diany Ross. Tak já to celý připravím. Tu pánev. A budeme míchat vajíčka. Ne, to jsou Eláni, nevím být sám, to není ono ještě.
2: To asi ne. Já, že připravíš pánev.
0: Pánev.
2: Jejo.
0: Nebo...
2: Jako pánev.
0: Už se jako bojím něco říct.

0: Tak co, jste připraveni?
1: To na, teda na jsme těšení. Na těšení.
2: Ano.
0: Diana Ross, Upside Down, známý hit, obrovský

0: známý hit. A Marie Rotrová, upřímně to říkám, buď jsem to zapomněl, anebo jsem to nevěděl, že to natočila. Našli jsme to na jedné desce, pouštěli jsme to z vinilu a ten název v té češtině nám nic neříkal, víte, Regino? A tam bylo v závorce Upside Down. Říkám, no to je písnička Diany Ross, ale to teda vůbec nevím. Tak co tomu řeknete? Jdeme na to?
1: No jdem, pojď.

0: No teď už to dohrává originální Teneros. Rok 1980.
1: Ten originál.

0: je totiž příjemné tempo, to je přibližně 120, to znamená, to je vlastně tep lidského srdce. Tup, tup, tup, tup, 120 je prostě nejmilejší lidskému srdci. Rok 80, 6. října 1982 ve studiu Mozarteum to natočil na text Zdeňka Borovce soubor, který si říkal Plameňáci, tedy Flamingo, potom také Virtuozy di Praga a tady je dokonce na té desce napsáno, že sbor zpívali Vladimír Figar, Rudolf Březina, Luděk Emanovský a Ivan Kožušník a samozřejmě Marie Rotrová.
1: No a 26. června roku 2026 jste slyšeli duo Rotr Ross.
0: Ano, Rotr Ross. Dobrý.
1: Hezky to holky zvládli.
0: Moc dobrý. Šlapet. Paráda, úplně prostě.
2: Dobře jsi to smíchal, chlapče.
0: Ne, oni to dobře naspívali, to je ten základ.
2: Jo, jasně.
3: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky.
4: Čau, my jsme na Filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Půl osmé.
7: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Nová ruská velvyslankyně Anna Ponomarjovová oficiálně zahájí své působení v Česku. Na Pražském hradě dnes předá pověřovací listiny prezidentovi Petru Pavlovi. Ponomarjovová v Praze střídá Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimír Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci. Zoo Praha v Troji má nového lachtana jihoafrického. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samička se narodilo samici Daisy 5. června. Jeho otcem je vnuk Gastona Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostoku. České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0, vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V pátečním semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát od 20 hodin 15 minut proti Slovensku, které skončilo po porážce se Spojenými státy americkými 0-4 čtvrté. Spojené státy čeká v boji o finále Kanada.
7: Počasí.
1: Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
7: Doprava.
1: Na dálnici D11 Hradce Králové na Prahu hned za exitem Chlumec na kilometru 61 je stojící kolona. Teď už se začne rozjíždět. Na 60. kilometru byl zhruba čtvrt hodiny úplně zastavený provoz. Hasiči už zvládli větší požár osobního auta a před třemi minutami uvolnili levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem začíná kolona kamionů kolem 170. kilometru. Za Ostrovačicemi se pak plní i levý pruh mezi 180. kilometrem a exitem 182 Popůvky. Zdržení je asi 10 minut. A v Praze v Patočkově do centra u Pyramidy těsně před vjezdem do Blanky je kolize dvou osobních aut. Objíždí se odstavným pruhem, kolona je už kousek za klášterem a je to asi na 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje ranní dvojka.
0: Vlastně to téma vajec tady pokračuje trošku možná nechtěně, protože v 6 hodin ráno nám Regina Kvitoňová četla pohádku o Kohoutkovi a slepičce. Ono se z toho sice vyvinulo něco úplně jiného, ale to nevadí. Téma vajec jsme před chvíličkou také otevřeli naší rubrikou, které říkáme míchaná vajíčka, ale přišel nám taková zvláštní fotka, kdy babička s dědečkem zalévají konví slepičky, aby nesnášely vejce natvrdo.
2: Jo, chladí slepičky.
6: To se může hodit o víkendu.
0: To se může o víkendu hodit. Dobrý, tak se teď...
2: Ty kravičky dojí takhle sušené mléko rovnou.
0: Rovnou sušené mléko.
2: Ano, ano.
0: A nebo teplé mléko s medem.
2: A nebo rovnou.
0: Ano, teplé mléko
2: strdí.
0: Přesuneme se do Austrálie. John Farnham.

0: Tak tohle byla návštěva v Austrálii, John Farnham, You're the Voice. No a z té Austrálie do Velké Británie je docela daleko. Mám pocit, že to téma, které zvolila Tereza Antenová, se k tomu vlastně hodí, protože když byste šli z Austrálie, já vím, že to nejde suchou nohou, do Velké Británie suchou nohou, a tak tam půjdete asi tak dlouho jako šnek. Totiž už za 22 dní ve Velké Británii vypukne tradiční, a teď poslouchejte, světový šampionát šnečích dostihů. No, tato akce se tam pořádá už více než 60 let a přilákala na tisíce diváků. A podrobnosti má naše spolupracovnice za kanálem La Manche, Tereza Antenová, která nám volá z Londýna. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Terezo, co jste to... To nás houpete, ne? Trošku, že jo?
1: No nehoupu, no mi neříkejte, že jste nikdy nedělal šnečí závody jako dítě na chatě.
0: No to dělal.
1: No ne, ne, to jste přeci musel, Dalibore.
0: To znamená, to dělá...
1: Já je vždycky dělala, akorát jako člověk ty čísla napíše na tu ulitu a na konci prázdním tam ty šneci furt s tou ulitou popsanou s číslem lezou.
0: No tak nám to popište, jak už to více než 60 let probíhá ve Velké Británii.
1: Tak ta tradice plžího pádění, myslím, můžeme říci, tak ta se táhne už od 60. let minulého století. A nemluvíme jenom o ledajakých závodech samozřejmě, ale hned o tom světovém šampionátu, jak už jste zmínil, který se léta pořádá v kriketovém klubu v Kongemu v hrabství Norfolk. Každý rok se ho účastní okolo 200 šneků. A je jasné, že se tady tím pádem musí také udržovat pořádek. Takže tam je jakýsi hlavní šnečí trenér například, který netoleruje švindlování. Takže když se někteří závodníci snaží svést na ulitě druhých a tak říkajíc si vezmou stopa, tak to zkrátka nejde, nebo třeba nepočkají na startovní povel a vypálí přes startovní čáru dřív, že jo?
0: Tak dobře, zatím jsme slyšeli možná nějaká pravidla, ale pojďte nám popsat, jak ty dostihy vlastně vypadají.
1: Tak všechno se odehrává na kulatém stole, pokrytém bílým ubrusem, na kterém jsou nakreslená dvě kola, jedno menší uprostřed a pak jedno větší na okraj. Ubrus se taky samozřejmě udržuje mokrý, protože jak známo, šneci mají rádi vlhké podmínky, což pak také ale samozřejmě přispívá i k jejich zvýšené rychlosti. Všechno se odstartuje s voláním ready, steady, slow a šneci začnou uhánět. Musí se co nejrychleji dostat právě z vnitřního červeného kruhu na okraj kruhu tmavého na hraně stolu. Šneci mají na svých ulitách namalovaná čísla nebo mají čísla nalepena. No a rekord drží jak jinak Angličan, šnek jménem Archie, který od roku 1995 nebyl překonán. Ten vzdálenost plus minus 35 cm urazil za 2 minuty a 20 vteřin, což závodníkům průměrným může trvat až minut 7.
0: 35 cm 7 minut. Dobře, teď tam řekněte, jak vypadá cena pro vítěze.
1: Tak vítězové jednotlivých závodů se dostanou do večerního finále. No a cena pro vítěze je samozřejmě také ve šnečím duchu. Je to stříbrný pohár plný hlávkového salátu. No a myslím, že bychom měli zmínit i jména některých vítězů z minulosti. Tak už jsme mluvili o Archiem, který tedy drží ten světový rekord. Nicméně často narazíte i na jména pro šnečí závodníky, tak říkajíc lépe padnoucí. Jsou mezi nimi třeba Superman, závodník, Schumacher, Concord, Rychlík nebo taky letec. A můj nejoblíbenější je Usain Bolt.
0: A jak se dá takového šampionátu zúčastnit? Předpokládám, že tam je kvalifikace. Jako u každého závodu.
1: No vůbec ne, stačí přinést šneka vlastního, nebo si můžete za malý poplatek od šnečího trenéra jednoho nebo víc pronajmout z jeho slavných šnečích stájí. Je ale pravda, že řada lidí bere závody natolik vážně, že se na ně se svými šneky závodníky týdny připravuje. Šneky trénuje, vykrmuje a nakonec se objeví hned s několika těmi nejlepšími, aby zkrátka nic neponechali náhodě.
0: Já si jenom představit ten trénink, ale pojďme se na to podívat ještě z druhé strany. Jestli náhodou organizátoři neřeší třeba protesty ochránců zvířat?
1: No naštěstí to nikdy v minulosti ještě řešit nemuseli, nicméně před několika málo týdny například radnice v Nottinghamu našem zakázala šnečí závody v tamní knihovně s tím, že jsou nehumánní. Nicméně organizátoři světového šnečího šampionátu namítají, že je to přesně naopak a pro srovnání nabízejí například situaci za kanálem La Manche, kde Francouzi na konci šnečích závodů snědí všechny závodníky, kromě tedy vítěze, což se u nás, kde jsme šnečí srdcaři, rozhodně nepraktikuje.
0: No jasně, že ne, to zní úplně děsivě. No tak děkujeme a vy jste docela na můj vkus mluvila i rychle.
1: No vidíte to, no.
0: Já myslel, že to bude v duchu těch šnečích závodů. Mějte se hezky, Tereza, nashledanou.
1: Děkuju a těším se naslyšenou.
0: No my taky. Tereza Antonová z Londýna byla naším hostem.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No já teďka projíždím tak jako po mapách Evropu, koukám, kde nejblíž k našemu území, kde prší, a je to až Dublin, Birmingham, no jinak nic. Jinak nic.
3: Nic, ani kapka.
2: Úplně sucho.
3: No.
2: A ty teploty v Kuvajtu je 40.
3: Jo.
2: A tady bude teda v neděli 40.
1: V Kuvajtu je pořád 40. Ne?
3: Tam jsou zvyklí.
2: Tam jsou zvyklí. No tak tady teploty zatím mezi 19 až 24 stupni Celsia aktuálně, no ale přes den 32 až 37, opět bude jasno. Na horách pak kolem 27, možná ten severovýchod tam bude malinko chladněji, kolem 31 stupňů, ale stále to je kolem těch 30. A zítřek slunečný a opět velmi teplý, 34 až 39 stupňů, opět jasno, jen přechodně místy polojasno, na horách také docela vysoké teploty, 31 stupňů Celsia. No a když se podívám směrem k tomu víkendu, tak 40 stupňů v sobotu, 39 v sobotu, 40 v neděli, 36 v pondělí, že tam už nastává změna. Přesně tak. Jo, a já jsem docela takhle rád. V úterý 32, vydržme to. A od středy do pátku 21 až 26 stupňů Celsia. Takže o 15 stupňů méně místy. Ale tam přijde to ochlazení a už se dostaví nějaké přeháňky, místy i bouřky, tak to už k tomu letu patří. No ale snad se zase bude zalito ten prach spláchnut a bude se líp dýchat.
3: Ale je teda pravda, že jak se to jako otepluje postupně, tak je to znát. Vždycky si říkám, že to je dneska jako teplo, a ten druhý den si říkám, ale bylo to včera o něco míň.
2: Jo,
3: dneska
2: jo,
3: je to
2: jo,
3: zase
2: jo.
3: Trošku víc. Je to trošičku taky postupný přitápění. To jsem si asi nikdy nevšimla.
2: Že je to i snesitelnější, myslíš? Že si člověk zvyká, že to není ten náraz.
3: To nemohu potvrdit. Je to pořád jako stejně hrozné, ale říkám, že i vlastně včera to bylo lepší.
2: Totiž, no, je to ta poklice taková stále, že nějaká vlhkost tady je a už se v tom je.
1: Co budeme dělat?
2: No, budeme chodit v černém.
1: Já vím, ty jsi to ráno říkal, komínový efekt.
2: Komínový efekt.
3: Co to je?
2: No, ta látka se ohřeje a musí být volná. Proto ty Tuaregové nebo obecně ty národy, kteří žijí v těch teplých krajích, tak mají volné ty věci černé.
3: Jasně.
2: A vznikne, jak se zahřeje, ten vzduch pod tím teplý, pod tím černým, pod tou černou látkou, tak rychleji vstoupá vzhůru. A jak vstoupá, tak proudí kolem těla, čímž to pádem ochlazuje pokožku víc než světlé prádlo.
1: Prosím. Takže musíme vybílit zákristy.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, neboli Já to všechno přežiju, by se dalo volně přeložit. Tropy omezí víkendové akce. Čteme to v deníku Právo. Asi je to logické. Například organizátoři folklorních slavností ve Strážnici kvůli počasí upravili trasu průvodu. To je asi dobře, navíc jsou v těch krojích.
1: Určitě, je to fyzicky náročné, ten tanec v těch rozpálených ulicích, bylo by to asi složité. Ale taky koňské dostihy v Karlových Varech a Slušovicích, mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, jak si říkal, nebo hudební festival Největší zábava na Moravě v Kroměříži. Kvůli očekávaným extrémním teplotám až 40 stupňů se část těchto akcí o nadcházejícím víkendu neuskuteční nebo je čekají omezení. Třeba zítřejší Největší zábava na Moravě se neodehraje vůbec.
0: No, a já myslím, že to je asi správně. I přes tropické počasí se například naopak rozhodli pořadatelé ponechat v původním termínu třídenní bezplatný městský festival Zlín žije. Ale je to potom asi taky na tom se někam schovat, tam je dost stromů, no je to asi tak podle toho také, jaký je ten program, že jedna věc je ve Strážnici tancovat v kroji, nést kontrabas, jako různé nástroje, ještě mít na hlavě klobouk, že jo.
1: Taky, a teď se šněrovaný, víš, jako takové vysoké holinky. To
0: no, aby se neozvolil,
2: poslední juch.
1: Ale třeba v sobotu se měl uskutečnit také tradiční dostihový den ve Slušovicích. Pořadatelé jej ale kvůli vedrům přesouvají na následující sobotu 4. července. Zrušený je například i dostih v Karlových Varech, kde se měla v neděli konat cena Holoubek koncert.
0: Jirka to zrušil, ale ono ten, když si představíte to dostihové závodiště, tak to je prostě placka. No. Tam žádný strom nebude, že jo? Možná nějaká tribuna, ale třeba v těch Slušovicích, no tam se nemáte kam schovat.
1: No přesně to, tak. A ve Varech, tam vždycky bývá zima. No. Teď už i ve Varech museli zrušit dostihy.
0: No jo, no tak já myslím, že to je ale vlastně rozumné rozhodnutí.
2: To je, to v těch... může než koně.
0: Já bych třeba rušil i takové ty dětské výlety, protože teď je na pátek, sobota, neděle, jak skončila škola a některé školy vím, že pořádají výlety, že jsou to třeba dlouhé pochody, oni to na začátku mysleli dobře, ale já nevím, ujít třeba, teď plácnu si, vymyslím 17 kilometrů v tom vedru, že to není úplně ideální.
2: No. Zvlášť pro děti, které nejsou trénované třeba.
0: Třeba, tak? No. Bez možnosti, nebo například ty výlety mají třeba nějaký plán, o kterém ty rodiče ani nemusí vědět, že jo?
1: A neměl bys už rád?
2: No jsou rodiče, kteří ani nevědí, kam to dítě jede.
0: Jo, ale to je pravda. Regino.
1: Už tady nejsem.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát bude mým hostem biolog Oldřich Motyka, který zasvětil svůj profesní život poznávání živé přírody a jejímu přibližování veřejnosti. A budeme si povídat o tom, jak se mění česká krajina. Co ho na přírodě fascinuje i po letech práce biologa? Jaký nejzajímavější přírodní objev v poslední době zažil? A co by doporučil lidem, kteří chtějí přírodě lépe porozumět? Tentokrát s biologem Oldřichem Motykou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho dál kritizuje. Duo Scooter bude pokračovat ve vedení činohry Pražského národního divadla i s novým generálním ředitelem. Dnes má být jasno nebo přechodně polojasno a teploty až 37 stupňů. Dobré ráno vám přeje Denisa Žižková, na dvojce začínají zprávy. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikátého budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování, pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
3: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
5: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
6: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
7: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
6: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Český rozhlas.
3: Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljajev. Nepřiblížil už ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je ale několik velkých chemických firm. Drony podle gubernátora také zranili jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily také na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích. S koncem školního roku zoologické zahrady v Ústeckém kraji žáky odměňují. Do zoo v Děčíně je dnes podle mluvčí Aleny Houškové vstup pro školáky do 15 let zdarma. Musí ale přijít v doprovodu dospělého. V Ústecké zoo zaplatí 1 korunu. Stejnou částku pak bude tento víkend vstupné pro školáky v Chomutovském zooparku. Stačí ukázat kopii nebo fotografii vysvědčení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
8: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov. V levém pruhu je fronta za Ostrovačicemi ze 180. kilometru za Popůvky zhruba na 186. kilometr. Na D11 z Hradce na Prahu je kolona od exitu 62 Chlumec. Je to asi na 10 minut, pojedete na 60. kilometr kolem schořelého auta, se jede jen levým pruhem. Na D10 na příjezdu do Prahy z Boleslavy za Brandýsem je kolona z 5. kilometru asi na 10 minut k nehodě na 3. kilometru. V Praze na okruhu směr Chomutov je kolona od Evropské až na 1/4 hodiny k ucpané odbočce na letiště. A na silnici 16 z Jičína na Trutnov pozor, v zatáčkách mezi Chotěvicemi a Pilníkovem je tam havárie auta a motorky. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a ještě půl hodiny nás bude bavit ranní dvojka.
9: Ano, ranní dvojka se teď rozšíří o našeho hosta, to je Kateřina Radhouská, tedy kreativní producentka Českého rozhlasu. Kateřino, dobré ráno. Pojďte se tady někam narvat. Ježiš,
10: pojďte, no.
11: Kateřina mi zatím přinesla kávu.
10: Prej narvat.
11: Teď jsou nosiči vody a nosiči kávy žádoucí.
9: Ano.
11: Děkuji.
12: Tak nevím. Já jsem donesla kávu a nyní si sedám k mikrofonu.
9: Nevím,
12: dobré ráno.
9: Dobré ráno. Nosiči vody, nevím, co tím bylo myšleno. Kateřino, teď jsme měli ve zprávách informaci, že i pod vedením nového ředitele Národního divadla bude fungovat z toho uměleckého hlediska duo Scooter.
12: Ano, také jsem to slyšela teď ve zprávách.
9: Je to dobře?
12: Určitě, za mě 100%.
9: Paráda, jste spokojena s jejich působením?
12: Ano, já je znám velice dlouho, už od doby, kdy byli na Damu. A jsou to sympatičtí, talentovaní, stále ještě mladí muži.
9: A co znamená ta zkrátka Scooter?
12: No tak to jsou jejich příjmení, Kukučka, Trpišovský, a to si tam tehdy asi nějak dodali, jako že jsou spolu.
9: No, vidíte, odpověděla jste správně. Perfektní, ale teď se budeme věnovat trošku něčemu jinému. Totiž divadelní prázdniny skončily navždycky.

0: V minulých letech, v letech Jana Pivce, Jana Vericha, Václava Vidry, se držely takzvané divadelní prázdniny. Herci, podobně jako učitelé, měli v červenci a v srpnu volno, protože permanentně hráli. Teď je současná doba, Neulžilů, Trojanů...
1: Si užijete.
0: A o prázdninách se hraje. Proto je tady Kateřina Radohuská, kreativní producentka Českého rozhlasu a specialistka na divadlo. Dobré ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno.
0: Tady blíží se léto a naopak začíná divadelní letní sezóna. Tak nás někam pozvěte.
1: No ale vaše domovská scéna, Činoherní klub, ty prázdniny má.
0: Ano. Tam se nehraje.
1: Zase bychom byli spravedliví.
0: Děkuji, ano.
1: Si umíš vybrat.
0: My jsme staromilci.
1: No tak, jak už jste zmínil, opravdu těch představení v létě je celkem dost. Často se hraje venku pod širým nebem. To jsou třeba letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě nebo otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Tak tam je to vždycky napínavé, protože se čeká na tu předpověď počasí a někdy to je i dost dramatické. Vím, že teda herci jsou z toho úplně hotoví, když třeba hrají v tom dešti a obzvlášť, když prší třeba několik večerů po sobě, tak je to teda velmi nepříjemné. No, ale i pro diváky můžu říct, protože ono sledovat to v té pláštěnce taky není teda úplně výhra v loterii. A někde ale je to i zastřešeno, takže tam je to v pořádku. No, já bych vás dneska pozvala na program Divadla bez zábradlí. To má samozřejmě Kamennou scénu v Praze. Ta si teď dává přestávku, ale v srpnu budou některé inscenace tohoto divadla k vidění na letní scéně Voděrátky. Byl jste někdy?
0: Ano.
1: Ano, protože já jsem tam nikdy nebyla. A jak to tam tedy vypadá?
0: No, tam je to moc hezký. Taková atmosféra letní. No, jak to tam vypadá? Normálně jste na takový louce a díváte se na divadlo. Je to hezký.
2: Tam je to možná i zastřešené.
1: Ano, ano, já jsem se dívala na fotky a právě se mi to moc líbilo, tak jsem si říkala, že bych tam zajela také, protože to není daleko od Prahy. Ale já jsem teda všechny ty inscenace viděla v tom divadle během sezon, takže vlastně nemám úplně důvod jezdit do Voděrádek, ale zajímalo by mě to. No, ale tak. Zvu tam Divadlo bez zábradlí, tam hraje v srpnu a budou hrát třeba Lásku z mládí s Romanem Zachem nebo Soukromé životy, tam vystupuje třeba Jana Striková, kterou posluchači Dvojky znají z Toulek první republikou, a nebo třeba tam bude k vidění i Blbec k večeři, to je inscenace známé francouzské komedie, a v režii Jiřího Mencla. Takže to už je taková, skoro bych řekla, legendární inscenace. A tato inscenace se hraje také v červenci na letní scéně pod Žižkovskou věží v Praze. Zpátky teda ještě k těm Voděrátkám. Určitě je asi dobré podívat se na jejich web voděrátky.cz. Tam najdete kompletní program, protože tam hrají i jiná divadla, nejen tedy Divadlo bez zábradlí. A můžete tam třeba vyrazit také na koncert a nebo třeba jenom na výlet.
0: Aha, to je konec.
1: Ano, to je konec pozvánky. A ještě teda tady mám, že Divadlo bez zábradlí spolupracuje...
0: S Bolkem Polívkou.
1: Ano, s Divadlem Bolka Polívky, to je vám taky blízká scéna, že?
2: Tam máte taky prázdniny.
0: Ano, Bolka. No, ale Bolek hraje v létě. Hmm. Ale ano, v Divadle Bolka Polívky má... Polívky, pardon.
2: Takže ty si vybíráš divadla podle toho, kde mají prázdniny.
0: Jo,
2: tady jsem ne, prosím.
1: No tak Dalibor zase nemá prázdniny tady v rozhlase, takže
2: právě
1: si to vynahradí tady za mikrofonem. Já jsem ještě teda chtěla dodat, že Pražské divadlo bez zábradlí a Brněnské divadlo Bolka Polívky momentálně spolupracují jako tedy partnerské organizace. To znamená, že v těch divadlech vzájemně hostují a při téhle příležitosti bych připomněla jednu novější inscenaci z Divadla Bolka Polívky, jmenuje se Anděl v lihu, napsal ji, režíroval a hraje v ní Bolek Polívka, a to se svými syny, takže tam hrají Bolek, Vladimír, Jan a František Polívkovi. Synové jsou teda velmi šikovní. Upozorním na výkon Vladimíra Polívky, který hraje Bolka velmi jako přesvědčivě, a Bolek hraje Jiřího Pechu. On vlastně svému dlouholetému příteli a hereckému kolegovi tuto inscenaci věnoval. Jmenuje se tedy, ještě jednou zopakuji, Anděl v lihu. Já jsem ji viděla v Praze, právě v rámci těchto hostování a bude také ještě k vidění v Praze. A pokud jde o divadlo Bez zábradlí, na závěr ještě upozorním na takovou mini přehlídku, asi to můžeme tak nazvat, slovenského divadla v Praze, která zahájí novou sezónu právě v divadle Bez zábradlí, čili to bude v září a je to zase třeba skvělá příležitost vidět i něco ze Slovenska.
0: Já mám nějaké technické připomínky tedy k voděrátkám.
1: Ano,
0: k tomu prostoru.
1: Jste si to nastudoval mezi tím.
0: Ano, představení se v případě negativní předpovědi předem neruší. Pro případ nepříznivého počasí je hlediště zastřešeno a představení může probíhat i při dešti. Pokud by i přesto povětrnostní podmínky neumožnily představení odehrát, rozhodnutí o zrušení se uskuteční nejdříve v době plánovaného začátku. Začátek představení může být z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a rozhodnutí pořadatele posunut. Představení může být z povětrnostních důvodů přerušeno a následně může pokračovat. Počkáte si samozřejmě u
2: V kavárně.
0: Pokud z představení je odehráno minimálně 60 minut, nevzniká nárok na vrácení vstupného ani náhradní představení. Je to věc komplikovaná, sám to znám, hrál jsem několikrát.
1: Je to tak. A myslím, že i ta jiná divadla mají právě vždycky takhle nějak ty podmínky, protože ono je to opravdu složité, no, že někdy, třeba si vzpomínám v Praze, tak v jedné části Prahy pršelo, ale na tom Pražském hradě zrovna nepršelo, tak jsme tam jeli a pak začalo pršet v průběhu toho představení, tak se to třeba i přerušilo, pak se to zase vrátilo. Vím, že teda pro herce je to dost složité takhle přerušit a pak zase navázat. No.
0: Hlavně
1: ale děje se to.
0: Jedna důležitá věc, protože to bývá různě, někdy je jeviště zastřešeno a hlediště nezastřešeno. Pak se dá hrát téměř bez problému, ale na Pražském hradě například to zastřešeno není. A jednou jsme tam hráli a právě Tomáš Tepfer říkal těm divákům, že to prostě musíme to přerušit, že prší, nebo ukončit. A diváci říkali, nám to nevadí. A nám to nevadí, že prší. A Tomáš Tepfer říkal, no, jenže nám ty kostýmy do zítra neuschnou. Tak to je třeba velký problém, když děláte kostýmovou hru, tak to se fakt přerušit musí z těchto důvodů. Jo? Že nemyslím si, že úplně herci jsou primadony, ale druhý den se zase musí hrát a v mokrých kostýmech to prostě možné není.
1: Je to tak, můžu to potvrdit a každopádně přeju všem herečkám a hercům, tedy těm, kteří hrají venku, aby jim nepršelo.
0: A já děkuji Kateřině Radhouské. Naschledanou.
1: Pěkný víkend a naslyšenou.

0: Ano, písnička Jednou, skupina Olympic, nás se vlastně dovedla do samotného závěru našeho vysílání. Já bych jenom se zastavil u jednoho momentu, že 26. června roku 1974, prosím nás, byl poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu. Ty to víš?
1: Já jsem to měl ráno ve vysílání. Jo. No, jsem si říkal, že tady vesele pípáme vlastně, víš? Nebo,
0: 74?
1: No, 52 let.
2: Taková stará záležitost.
1: To je dost. Je to.
0: Ale na čem to bylo poprvé použito?
2: No. To tady
0: na
2: nikdo neví.
0: Na žvíkačkách Wrigley's.
1: To je, vidíš to. To je progres.
0: Pamatujete na tu reklamu? Wrigley's Permicam.
1: No jasně.
0: Že jo, to byla taková...
1: No skvělá. Hned reklama na Sevak nebyla.
0: V devadesátkách, ne?
2: Jo, a pak ještě byla taková veliká samolepka.
1: Ne? Ano,
2: to,
1: ano.
2: Taková jako v nadživotní velikosti.
0: Hele, a já totiž nevím, jestli se to pořád vyrábí stejně, myslím, že už ne. Že byly tři. Byly bílý,
2: zelený
0: a žlutý. Takový
1: to byly citronový.
2: Ne.
0: Juicy fruit.
2: No, juicy fruit, no.
1: Aha.
2: To byly ovocný.
0: Ovocný.
2: Tutti frutti.
0: Bílý jako byly takový hodně pálivý a ty zelený byly ty peppermint. Takový ten opravdu máta, nebo co?
2: A ty zelený jsou teda jako méně pálivý?
1: Měli by být, no.
0: Nebo ne pálivý, ale když jsi měla tu bílou nebo stříbrnou variantu, nevím, jak to přesně bylo, ale já myslím, že už to nevyrábí.
2: Takže zelený byly na cibuli a po cibuli a bílý po česneku.
1: Já tady mám jednu pozvánku, musím ji sdělit. To velká žádost. Posluchače, je to hezká záležitost. V sobotu 27. června od 17. hodiny zazní v kostele Božího těla v Kraslicích Mozartovo Requiem v podání spojených pěveckých sborů a solistů z Karlovarského kraje pod vedením Alexandry Benešové.
2: To bude hezký.
1: Kdyby se chtěl ochladit v kostele, ještě se dovzdělat.
0: Hurá do Kraslic.
1: Zítra.
0: No to bude pěkný.
2: To je otevřené.
0: To bude pěkný.
1: Nádherný.
0: Sice Requiem, no. Trošku...
2: To ty se právě trošku ochladíš.
0: Jo, ano,
2: tělo i mysl.
0: Ty emoce.
2: Tak.
0: Tak se ještě zahrajem. Ještě si zahrajem.

0: My jsme se tímto závěrečným durovým akordem se vámi chtěli rozloučit. G-dur.
1: Raní dvojka.
0: Ano, raní dvojka. Doufám, že ten víkend nějak ve zdraví přežijeme. Někam se schovejte, pijte hodně vody a moc se těšíme na pondělí 29. června. Regina.
2: Jakub.
1: Dalibor.
0: Pavel. A vy.
3: Historie českého zločinu na dvojce.
4: Jaký otec, takový syn.
5: Tvůj strejc Pepa chce kupovat barák. Už mají našetří, no. A ty peníze mají doma. 60 000.
6: To je pěkný balík. Hodil by se.
5: A proč myslíš, že ti to říkám?
4: A od jejich plánu je neodradí vůbec nic.
5: Budou spát.
6: A když se...
5: Když se tam připletou, no tak mají holt smůlu. Žádný svědci nesmí zůstat. Jasný? Žádný.
3: Otec a syn. Premiérový díl Historie českého zločinu.
4: V neděli po 18. hodině na dvojce.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí?
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat svět kolem nás. Dnes opustíme turbulentní českou i světovou politiku a ponoříme se do světa filmu. Mým dnešním hostem je totiž Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Já vás vítám, dobrý den.
8: Děkuji, dobré ráno.
7: Nabídneme nejenom pohled do programu nadcházejícího festivalu, ale ohlédneme se také za jeho dlouhou historií, která se začala psát před 80 lety. Zamyslíme se také nad tím, jaké postavení má Ačkový festival na evropské filmové mapě a připomeneme také vztah Václava Havla ke Karlovarskému festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Jak to vidí?
7: Přesně za týden, 3. července, začne v Karlových Varech svátek filmu a bude ve znamení hned dvou výročí, oslaví 80 let svého založení a 60 let Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Těšíte se, pane Mucho?
8: Já se těším moc, já už dnes odjíždím do Karlových Varů, což je takový moment, který já mám strašně rád, protože dneska už tam jsou kolegové z produkce, Petr Lintimer, kolegové ze kluci, kteří dělají stavbu, Michal Starý a jeho tým. A ty Vary už začínají vypadat, už jsou jako nachystané na festival, ještě tam nejsou ty hosté, což je nebo vůbec návštěvníci, takže vy už se v tom pohybujete v tom prostoru a je to velmi příjemné už být tam na místě a nechat tu Prahu tady za sebou.
7: Když se podívám na vizuál, který je červený letos, tak řekla bych, že červená je barva léta, když bychom se podívali i na vlastně meteorologickou předpověď, minimálně teda na příští dny.
8: Takhle to vidíte vy, já tam, že to je ještě v kombinaci s tou bílou, tak já tam vidím tu slavistickou kombinaci, takže já jsem za to šťastný.
7: Jaká to byla cesta, pane Muchu, od začátku v roce 1946? Ono Vary vlastně začaly v Mariánkách.
8: Přesně tak. Je to strašně zajímavé. My jsme loni, když zemřel Jiří Bartoška, tak spousta lidí si myslelo a ptali se nás na to, jaké to bylo, když pan Bartoška zakládal festival v 90. letech. A my jsme říkali, ale ten festival tady byl tady od roku 1946. A to jsme si uvědomili, že je vlastně úkol náš teďkon, aby jsme připomněli to, že ten festival tady je od roku 1946 a že to je úžasné, že dokázala tady přežít akce všechna ta těžká období 50. léta, 60. léta, kde došlo k tomu boomu festivalu v spojení s Československou novou vlnou, přišlo normalizaci 90. léta a je to skutečně unikátní a ten festival pořád hrál nějakou roli, někdy větší, někdy menší, ale byla to významná událost. A to, že začal v Mariánských Lázních, je věc, kterou my také chceme letos připomenout, protože ono to tak opravdu bylo. Ten festival byl v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. A v Mariánských Lázních byla premiéra filmu a druhý den se promítal v Karlových Varech. Takže i my symbolicky děláme letos již ve středu děláme takovou slavnostní projekci filmu Pedro Almodovara, který pak skutečně bude uveden v programu Karlovarského festivalu, abychom ukázali, že opravdu festival v Mariánských Lázních začal a takže se na to moc těšíme.
7: Jaké okolnosti přispěly vůbec ke zrodu jedné z nejstarších filmových přehlídek na světě?
8: Já myslím, že to bylo několik věcí. Bylo to samozřejmě to, že končí druhá světová válka. Je to důležitý moment ukázat, že svět se nějakým způsobem vrací k normálu. Sudet, ta část Československa, část Sudet, samozřejmě důležité taky ukázat, že to místo, které bylo jednou z příčinou konfliktu a vlastně zrodu druhé světové války, tak ukazujeme, že tam najednou můžeme už organizovat akce, jako je filmový festival. Takže těch motivací bylo několik a my se pyšníme tím, že Karlovy Vary jsou druhý nejstarší festival na světě. Byť samozřejmě, když jdete do toho detailu té diskuze, tak Kánský festival říkali, že už měli nachystaný festival v roce 1939, ale pak začala válka a nerealizovala se. Nicméně nerealizovala se, takže byli až po nás. Takže my jsme, Vary jsou opravdu druhý nejstarší festival na světě a takových věcí tady v Čechách tolik nemáme.
7: Mimochodem, když jste zmínil pane Mucho Kán, tak Varům předchází nejenom tento festival, ale i Benátky a únorové Berlinále.
8: Ano, a Sundance v lednu, řekněme.
7: Tak a do jaké míry to ovlivňuje ten Karlovarský festival, co se týče plánů, pojetí, příjezdu zahraničních hvězd?
8: Má to několik aspektů. Naše publikum, které jezdí do Karlových Varů, si zvyklo, že v tom programu vidí to nejlepší, co se během roku odehrálo na festivale, ty nejlepší filmy.
7: Tak to máte výhodu.
8: To máme velkou výhodu, jednoznačně, protože každý ten festival musí mít to místo, kde ukáže ten festival něco nového, objeví ty talenty, ukáže světu a k tomu slouží ty soutěže většinou. Ale u nás, jak jsem říkal, to naše publikum je zvyklé, že dostávají to nejlepší, takže vy ukazujete filmy, které prošly jinými festivaly, filmy, které se nějakým způsobem výrazně zapsaly na těch jiných festivalech a to je samozřejmě skvělé. Ale to je ten obrovský půvab Karlových Varů, protože my jsme o tom mluvili několikrát, ale Karlovy Vary jsou jediný festival, kde si kdokoliv může koupit lístek do kina, kde nemusíte mít s filmem vůbec nic společného, můžete mít ten film jenom rádi. A to je to, co je skvělé. Takže tomu publiku taky našemu je úplně jedno, jestli ten film byl, jestli vyhrál Benátky, nebo vyhrál Berlín, nebo jestli je rok starý, nebo což my samozřejmě ukazujeme ty nové filmy, ale jim to opravdu úplně jedno. Když to, a to je taky, proč ty tvůrci a ty hvězdy mají rádi Karlovy Vary, protože ten film ukazují před normálním publikem a když máte premiéru na Sundance v Berlíně, v Benátkách, v Cannes, tak 80-90% těch lidí v tom sále jsou lidi, kteří jsou tam, protože to je jejich práce. Takže na ten film oni koukají, aha, tak tohle to se nebude dobře prodávat, nebo řeknou, je, to by mohlo mít úspěch v těch kinech. Když to karlovarské publikum se na ten film dívá, tak to, co by ten film měl být, to znamená jako na umělecké dílo nebo na film, který na příběh, který by nás měl pobavit. A když to funguje bez vad, když ne, tak jdou jinam, protože si řeknou, zkusíme teda jiný film, který je takhle, jinde nemusí ho dokoukávat a ne, i když v Karlových Varech tady zůstávají, protože jsou slušně vychovaní, ale ne vždycky. Když ten film nefunguje, tak opravdu jdou a to je skvělý, to je právě ta úžasná svoboda toho, že nemusím nad tím přemýšlet z nějakých jiných důvodů, než z toho jenom, jestli ten film je něčím zaujíme nebo ne.
7: Popsal jste právě, pane Mucho, řekla bych právě specifikum toho Karlovarského mezinárodního filmového festivalu, že je opravdu divácký a ta atmosféra, o které se už desetiletí mluví, je opravdu jedinečná ve srovnání s těmi jinými festivaly.
8: Je to pravda, vy zažijete velké premiéry v Cannes, na velkých festivalech, to taky, ale nikdy to není ta atmosféra karlovarská, protože i na světovou premiéru v Karlových Varech může opravdu přijít kdokoliv, kdo stihne samozřejmě zabukovat lístek nebo koupit lístek. A to normální publikum je svědkem těch velkých momentů pro ty tvůrce, když film skončí, má velké ovace a ten, tak to je mimořádné. A ten velký sál v hotelu Thermal, který má nějakých 1150 míst, tak to je jeden z nejkrásnějších filmových kinosálů vůbec na světě.
7: Jakými proměnami vůbec Mezinárodní filmový festival, tato kulturní událost prošla, když vezmeme tu 80-letou historii, co se týče, nebo možná spíše tu novodobější, mladší 60-letou koncepce, priority, hosté?
8: Jedna z těch věcí, kterou jsme si uvědomili, když jsme procházeli tou historií festivalu, je, že za tím festivalem stály vždycky výrazné osobnosti. Byť samozřejmě my si uvědomujeme pozici a jméno Jiřího Bartošky, o kterém jsme mluvili už několikrát, a samozřejmě se ho lidé velmi dobře pamatují, paní doktorka Zaoralová, ale byly tam i další jména. Byl tam Antonín Brousil, který byl výraznou postavou, který držel ten festival, držel respekt toho festivalu v těch uměleckých kruzích nebo v tom prostředí filmového světa, který dokázal dělat a převážet filmaře, kteří za normálních okolností zde třeba nebyli. A já jsem to zmiňoval, kdy před pár lety v Cannes s velkou slávou mluvili o objevení afrického filmu a paní doktorka Zaoralová tehdy říkala, no počkejte, ale to už Brousil dělal dávno v Karlových Varech v 60. letech. A samozřejmě oni, ty lidi, byli spojeni s tím systémem, takže to mohlo být z určitého pohledu jako bráno, že se třeba on zaprodal, ale on byl jeden ze zakladatelů FAMU, výrazně důležitý člověk, a to, že si ty Karlovy Vary udržely nějaký respekt v tom filmovém světě, je velká zásluha jejich, a to je to, co my chceme, i tyhle ty osobnosti chceme připomenout. Jinak ten festival se samozřejmě vyvíjel dramaticky už jenom tím, že když si vezmete, že v roce 46 se promítalo v Letním kině a v hotelu Pup, tak to v té době tam jako dramaticky byla to nová věc, ale nebylo to festival jako známe dnes, pouštělo se pár filmů. Pak se samozřejmě nějakým způsobem ten festival vyvíjel a s Československou novou vlnou došlo k velkému boomu. Tehdy padlo to rozhodnutí, že filmový festival v Karlových Varech potřebuje zázemí. A začal se stavět, rozhodlo se, že se bude stavět hotel Thermal. Trvalo to dalších 10-12 let, než vůbec hotel Thermal byl hotový, ale to dneska samozřejmě my ho stále využíváme a byl to jeden ze zásadních momentů. Byť potom, když procházíte těmi materiály historickými, tím, že se dostavil až vlastně v době už normalizace, tak to má několik zajímavých aspektů. Za A teda tam, když jdete dovnitř a my děláme prohlídky i z pohledu architektonického, tak ten hotel je plný mimořádných umělců a tak dále, protože když se rozhodlo v těch 60. letech o tom, kdo tam ty věci bude dělat, tak i když už pak se to realizovalo za normalizace, tak oni mohli dál pracovat a tyhle ty věci tam dodělávat. Takže tam vidíte zajímavé architektonické věci, výtvarné věci v tom baráku, a to je strašně zajímavé, ale pak tam třeba moc nechodili lidi. V těch 80. letech ten festival trošku se potýkal s nějakou svojí identitou, ale dneska už nám to nestačí. Dneska bychom potřebovali velký sál, aby měl trojnásobek míst, než má.
7: A vidíte ho tam někde? Mimochodem dalším místem, kde se koná festival, jsou i Císařské lázně.
8: Císařské lázně jsou nádherné, ten sál je malý. My bychom v ideálním případě, když takhle s kolegy si o tom povídáme, potřebovali sál, který má třeba 800 míst, protože, jak jsem říkal, ten velký sál má nějakých necelých 1200 míst a jeden takhle veliký sál by se nám strašně hodil, ale v dnešní době neumím si úplně představit, že by se nám podařilo v Karlových Varech ho někde postavit, ale třeba zkusíme.
7: O Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary si povídám s jeho výkonným ředitelem a filmovým producentem Krištofem Muchou.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: Dvoje kulatiny si žádají pořádnou oslavu. Co bude to hlavní poselství toho letošního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary? Hlavní hvězdou bude Dustin Hoffman, držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man.
8: No, to my máme strašnou radost, že se podařilo domluvit se s Dustinem Hoffmanem, že do Karlových Varů přijede. Protože když jsme si tak říkali, že jsou tato dvě významná výročí, tak naše přání bylo přivést někoho, kdo už v Karlových Varech byl, kdo má k nám vztah, přivést hosty, kteří jsou aktuální a zajímaví a přivést nějakou z těch opravdových legend. A musím říct, že jsem šťastný, že se nám to podařilo.
7: Jak dlouho jste to domlouvali, pane Mucho?
8: My jsme o tom mluvili několikrát, že to jsou situace, kdy vy se vracíte. My máme takový, jako řekněme, seznam nějaký v hlavě lidí, kteří si myslíme, že by byli výbornými hosty Karlovarského festivalu. Takže my každý rok, když s kolegou Karlem Mochem jezdíme na ta naše jednání do Los Angeles a do New Yorku, tak si povídáme s těmi jejich zástupci, agenty, publicisty, s těmi lidmi, kteří ovlivňují nějakým způsobem jejich program, a ptáme se na to, jak to vypadá na léto a tak dále. A třeba u Dustina Hoffmana, kterého jsme zvali několikrát v minulosti, párkrát to vypadalo relativně nadějně, že by chtěl přijet. On ten zájem o Karlovy Vary měl vždycky. A letos já jsem na Sundance viděl film, v kterém Dustin Hoffman hraje, a hraje fantasticky, je to velmi jako svěží film, takže jsem si říkal, hele, to vypadá, že on pořád je plný energie, tak jsem napsal z té jeho agence, s kterou my se pravidelně s Karlem potkáváme, povídáme si o těch možnostech, a on říkal, jo, hele, to možná by to letos mohlo jít, protože Dustin má volno v létě a možná budou v Evropě a tak dále, tak dále. Takže od té doby, vlastně od toho ledna, jsme na tom pracovali v zásadě plus minus každý den. Vy samozřejmě nemůžete ty lidi otravovat každý den jim psát, jak to teda vypadá, protože to byste je zahnali, ale tady v tomhletom případě to dopadlo skvěle. Takže se nám, on díky jeho návštěvě se nám plní ta část, jako přáli jsme si legendu, máme legendu. Pak jsme si přáli, aby se vrátil někdo z těch velkých men, a to je Harvey Keitel, který přijíždí po třetí do Karlových Varů, a to nám dělá obrovskou radost. A druhý, kdo se vrací, je Jeffrey Wright, který byl v Karlových Varech, když já jsem tam byl vlastně poprvé v roce 97, si myslím, že se hrál basket, tak to byl první poprvé, kdy on v Karlových Varech byl. A on se velmi, to je ten herec, který hraje ve filmech Jamesa Bonda, hraje toho amerického agenta CIA, který je jako takový skrytý parťák Jamesa Bonda. A on se velmi zblížil s panem Bartoškou, byť, jak jsme o tom mluvili, pan Bartoška nevládnul angličtinou tak, jako vládnul češtinou. Nicméně tehdy Christophera Walkna a Jeffreyho Wrighta naučil pít Fernet. A z toho vznikla legendární fotka Zuzany Mináčové, kdy oni pár hodin potom, co ukončili tohleto testování Ferneta, tak sedí na snídani a mají všichni tři růži v puse. A je to krásná fotka, a ta se objevuje v Karlových Varech i v dole v tom Bechersbaru, kde je takový box, který je věnován filmovému festivalu. A my jsme tam jednou s panem Bartoškou byli před mnoha lety, a pan Bartoška, že tam byli nějací lidé s námi, a on říká, no a tady prostě to je ta fotka, kde my s Jeffrey Wrightem jako pijeme Fernet. A z vedlejšího boxu se říkal, kdo tady mluví o Jeffrey Wrightovi. A normálně vylez ten Jeffrey. My jsme vůbec nevěděli, že to je večer, kdy tam oni byli, on, Daniel Craig, když oni tam točili toho Bonda, takže tam došlo takovému dojemnému setkání těch dvou znalců Fernetu. A ten Jeffrey vždycky se chtěl vrátit do Karlových Varů, ale to krásně jako vyšlo, a on znovu uvede film Basquiat, protože jedna z těch věcí také, o kterých jsme se bavili, když jsme si říkali, co všechno by bylo dobré, abychom udělali k tomu významnému výročí, je, že ta naše sekce, která se jmenuje Návraty k pramenům, která se věnuje vždy starým restaurovaným filmům, se letos věnuje historii Karlovarského festivalu. Takže jsou tam filmy z roku 1946, je tam film, který už byl uveden v programu toho prvního ročníku, ale zároveň jsou tam filmy, které výrazně nějakým způsobem zasáhly festival, takže je tam Trainspotting a je tam také mimo jiné Basquiat.
7: Jakou nejlepší radu jste kdy dostal od Jiřího Bartošky, pane Mucho?
8: Abych nebyl čitelný při jednáních s partnery, protože já jsem byl takový jako mladý člověk, který jsem měl pocit, že je dobrý, aby ty lidi viděli, že jsem jako, když řekli něco, co se mě dotklo nebo dotýkalo se Karlovarského festivalu, tak aby to viděli. A to on mi říkal, hele Mucha, na tohle si dej pozor, ty lidi by neměli vědět, co si úplně myslíš.
7: Poker face,
8: přesně tak.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: V dnešním vydání pořadu, jak to vidí, hovořím s Krištofem Muchou, výkonným ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Letos se vaším oficiálním neziskovým partnerem 60. ročníku akce stala nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Víme, že festival se těšil dlouholeté podpoře Václava Havla. Tak co toto propojení znamená pro festival?
8: My jako filmový festival v Karlových Varech každý rok podporujeme jednu nadaci, jednoho charitativního partnera máme. To začalo už před opravdu mnoha lety, kdy prvním naším takovým partnerem byla Kapka naděje a my jsme si uvědomili, že Karlovarský festival byl schopen už generovat pro ty nadace poměrně velké zdroje od našich partnerů, velkou mediální pozornost. A říkali jsme si, že by bylo dobré, abychom to začali nabízet každý rok někomu, protože proč by to měla být jedna nadace po celou, jako každý rok. Takže jsme, tož má spojitost tady s rozhlasem, že jsme začali podporovat Světlušku a takhle se to rozdělo. A každý rok máme nového charitativního partnera. Za ty roky jsme podpořili neuvěřitelné množství nadací a snažíme se, aby to bylo co nejvíc pestré a variované, aby jsme nějakým způsobem podpořili opravdu co možná nejširší spektrum lidí, kteří potřebují nějakým způsobem jakoukoliv pomoc. S nadací Vize 97 samozřejmě jsme mluvili už několik let, protože ten pořadník dneska je docela dlouhý už charitativních organizací, které stojí o spolupráci s Karlovarským festivalem. Nám se také už podařilo nějakým způsobem vypracovat takový manuál, podařilo se nám vypracovat systém jako podpory, kterou ty nadace dostávají od našich partnerů v souvislosti s nějakou dražbou. Sklárna Moser, který je partnerem festivalu, kteří dělají ty ceny, věnují vždycky nějaký jeden z unikátních předmětů a tak dále, který potom v rámci velké dražby charitativní na konci roku náš mediální partner Forbes draží a tak dále a tak dále. Takže Vize 97 byla již několik let součástí těch našich diskuzí a když pak jsme si říkali, letos by to mohlo být, tak jsme si taky uvědomili, že rok 2026 je rok Václava Havla. A říkali jsme si, to je pro nás skvělá příležitost nějakým způsobem ještě trošku zpětně mu poděkovat za to, co on pro Karlovarský filmový festival dělal. A on byl blízký přítel Jiřího Bartošky a blízký přítel Miloše Formana, což byly ty klíčové figury na počátku té éry Jiřího Bartošky a paní doktorky Zahorlové, které on tak jako neformálně přibral k té spolupráci. A Václav Havel dělal skvělou věc a toho jsem byl já i osobně několikrát, že pan Bartoška napsal zvací dopis pro tu Hvězdu, pak se šlo do kanceláře Václava Havla a ten tam těma fixkama napsal: těším se, že se uvidíme v Karlových Varech, a tam udělal to srdíčko zelený. A s tím já jsem objížděl ty agenty a dával jsem jim tyhle ty dopisy.
7: A byl právě Václav Havel tento moment, řekněme, s tím lákadlem, magnetem?
8: Přesně tak, protože v té době celý svět toužil po setkání s Václavem Havlem.
7: Otevíralo to dveře.
8: Jednoznačně. A Václav Havel říkal, když jsou to ty filmoví lidi, tak jim řekněte, ať přijedu do Karlových Varů, že tam budu a že tam se můžeme potkat. A to dělal tak, že mi v hotelu Thermal, tam před salonkem, který se jmenuje Moser, tak chceme připomenout tu jeho roli pár fotkami a trošku popisujeme právě, jak tyhle ty věci fungovaly. A Václav Havel taky má jednu obrovskou zásluhu, protože on vyprávěl o Karlových Varech Madeleine Albright a Madeleine Albright do Karlových Varů potom přijela, zalíbil se jí celý ten projekt a ona nám začala taky pomáhat, takže my jsme měli jako jednu z ambasadorek, jsme měli bývalou ministryni zahraničí Spojených států a ona byla ta, která stála za návštěvou Roberta Redforda v Karlových Varech, od které my vlastně datujeme ten náš výrazný posun ve spolupráci s festivalem Sundance a jedno z klíčových míst, kam s Karlem Mochem jezdíme.
7: Ještě jedno místo ve Varech, které připomíná Václava Havla, pokud se nepletu, v parku před Císařskými lázněmi, je takzvaná lavička Václava Havla.
8: Já doufám, že tam zůstala, protože já vím, že tam nějak rekonstruovali ten park, tak snad to nevyhodili Varáci.
7: Tak to můžete zjistit už dnes, minimálně teda za ten týden, pane Mucho. Jaká je vize Varů do dalších let?
8: My si chceme udržet tu pozici toho nejvýraznějšího festivalu ve střední východní Evropě. My cítíme to, že ta síla toho týmu našeho, který je mimořádný, a ta pozice Karlových Varů dává obrovskou šanci pro filmaře ze střední východní Evropy, aby měli možnost potkat, a to je náš cíl, co po celou tu dobu, co festival dělám a můžeme nějakým způsobem ovlivňovat ta rozhodnutí, je, že vy, když jako filmař začnete svoji kariéru, tak se dostanete do nějakého prostředí, kde vás ovlivňuje spousta lidí a spousta z nich těch lidí předstírá, jak jsou důležití a vy ztrácíte spoustu času s nimi a pak zjistíte, že ty lidi vám vůbec nepomůžou, protože to vlastně bylo jenom takový žvanění. My máme tu velkou výhodu, že díky těm cestám a těm kontaktům známe opravdu ty správné lidi a ty důležité lidi ze světa filmu a náš cíl je, aby tyhle ty lidi přijeli do Karlových Varů, aby ty naši filmaři ze střední východní Evropy, aby měli tu šanci potkat ty správné lidi na začátku jejich kariéry. Pro ně dostat se na ty velké festivaly, to je až ten další krok, ale ten první je ukázat se v Karlových Varech, díky nám potkat ty správné lidi a díky tomu odstartovat tu kariéru, která pak už nemá hranici.
7: Tak ať se vám nejenom jubilejní ročník vydaří. Hodně štěstí, pane Mucho.
8: Děkuju.
7: Mějte se krásně.
8: Děkuju. Krásný den.
7: Dnešním hostem byl Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Nenechte si ujít i nedělní, jak to vidí. Hostem Viktorie Kopecké bude Eva Frühertová, certifikovaná trenérka paměti. Nerušený poslech všech pořadů přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí?
4: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Trápili dinosaury, včely a mravenci? Kde je hranice světa částic? A proč největší květ světa páchne?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Pražská veřejná doprava zítra přejde do prázdninového režimu. Prodlouží si intervaly metra, tramvají i autobusů. Dnes bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 37 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Dnes se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové mají naplánovat svůj postup a zvolit si místo předsedu. Podle Heleny Válkové z ANO také určí termín, dokdy předloží závěry šetření ostatním poslancům. Komise má mimo jiné prověřit fungování pražského dopravního podniku nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s korupční kauzou. V Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Mezi tématy letošního valného shromáždění jsou například technologický vývoj a důvěryhodnost médií. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií navštívil také český prezident Petr Pavel. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou vzájemnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Zítra začíná prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy. Metro, tramvaje i autobusy budou jezdit v delších intervalech. Školní autobusové linky a spoje nepojedou vůbec. Prázdninový provoz končí 28. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
5: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
4: Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
6: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
4: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli tak do play-off, které si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál projde i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží Slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. Do play-off projde i Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes by mělo být jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Doprava.
4: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu opatrně za sjezdem na Nové Město kolem 63. kilometru se dojíždí do kolony. Na exitu 62 Chlumec provoz odklaní kvůli havárii dvou kamionů na 61. kilometru. Jede se na Chlumec a po silnici 611 na Dlouhopolsko. V menších osobních autech to řidiči zkoušejí kratší trasou přes Žiželice a Žehuň. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2 dost natahuje. První část už je kus za Tasovem kolem 160. kilometru. Kolem exitu Popůvky je kolona i v levém pruhu asi na 10 minut z kilometru 180. A v Praze na okruhu jsou kolony směrem na Chomutov od Evropské, je to na čtvrt hodiny k odbočce na letiště, a směrem na D1 od D5 je to na 10 minut k Ořechu. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už je Šárka Volemanová a Jirka Holoubek, začínají Dva na dvojce.
8: Je to tak a také dnes samozřejmě s přáním příjemného dopoledne máme pátek 26. června, poslední pracovní den tohoto týdne, ale bude vedro.
9: Slyšeli jsme to ve zprávách od Denisy, až 37 stupňů dnes, sobota potom 34 až 39 podle Českého hydrometeorologického ústavu a ani tím to neskončí. 35 až 40 v neděli.
8: Je to tak, my si dnes s vámi chceme povídat o tom tropickém víkendu, v jakém slova smyslu, tak to vám prozradíme za chvíli. No a také se zastavíme u jedné akce, která nás vlastně tak trochu pobavila, zavede nás do Anglie, kde zrušili akci o extrémních vedrech kvůli extrémním vedrům.
9: Jak budete víkend trávit vy, na to se zeptáme za chviličku, rozšíříme to. V každém případě vám přejeme krásný den, pokud možno někde v klidu, v pohodě a ve stínu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A mohli bychom otevřít úplně stručně. Bude vedro, co budeme dělat?
3: Je to tak, my jsme říkali, že jsme se vlastně odpíchli, tak samozřejmě nejenom od toho, co vnímáme všichni, jaké teploty atakují nás tady doma v České republice, ale i v Anglii. Tam zrušili akci o extrémních vedrech právě kvůli extrémním vedrům. Člověk se tak pousměje, když čte ten titulek, ale Anglii stejně jako celou západní Evropu sužuje vlna vedra kvůli extrémně vysokým teplotám. Se ruší spousta událostí a symbolicky byla zrušena právě také akce v Londýně, která měla projednávat adaptaci na vlny veder, které jsou čím dál častější.
2: Nejvyšší červený stupeň výstrahy platí v části Anglie, včetně Londýna, kvůli neobvykle vysokým teplotám, vysoké vlhkosti. Ta bude ještě zvyšovat ten pocit vedra. No a my jsme před chviličkou zmínili, jaké teploty o víkendu očekáváme u nás. Bude to opravdu vysoko, až do neděle ty teploty budou stoupat. 40 se můžeme dočkat na mnoha místech. Samozřejmě to pro mnohé z nás nemusí znamenat nic dramatického, pokud máme místa, kam se schovat, máme jasno v tom, co budeme dělat, kde se schladit. Pro mnoho lidí to ale může být komplikace ze zdravotních důvodů. Možná bydlí někde, kam jim pere z jihu slunce celý den a nemají kam odejít. No, nebude to prostě úplně jednoduché pro každého a my si chceme popovídat o tom, co budete dělat vy.
3: Je to tak, tak nám napište o tom, jak prožijete tropický víkend, jak snášíte vedra a jestli třeba máte nějaký recept nebo zkušenost, jak je bezpečně prožít. Důležité informace, pojďme si je dneska spolu sdílet a my samozřejmě máme pořád stejné kontakty k nám do studia 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
2: Ještě mě k tomu napadá, když jsme začali tou zrušenou akcí, která se měla věnovat extrémním vedrům a byla zrušena právě kvůli extrémním vedrům, tak pokud se chystáte na nějakou kulturní událost o víkendu, zkontrolujte pro jistotu, jestli se opravdu odehraje, protože pravda je taková, že včera už se objevilo několik zpráv i o koncertech, festivalech a podobných záležitostech, které se organizátoři právě z důvodu počasí rozhodli zrušit nebo přesunout na jiné termíny.
3: Důležitá poznámka, děkujeme za ni, to by mě vlastně vůbec nenapadlo.

0: Jak prožijeme ten tropický víkend, o tom si s vámi dnes při pátku povídáme, možná i proto, že někdo z vás může dát také tip někomu, kdo zatím neví a řekne si, jak já to celé přežiju. Mm-hmm.
1: A už nám píšete svoje zkušenosti a taky tipy a taky to, jak vám je v těchto teplotách, které jsou tady u nás v České republice už několik dnů. Dobrý den, Šárko a Jirko, zdraví nás Adéla, já se v tomto pekelném počasí snažím pracovat v nočních a brzkých ranních hodinách. Živí mě totiž sečení trávy. Jinak se to nedá, je to totiž na zdechnutí, napsala Adéla. Mějte se moc hezky v klimatizovaném studiu. Ano, je to pravda, máme klimatizované studio a jsme za to moc rádi.
0: Zcela nepochybně, jak budeš trávit víkend, jak to přežiješ?
1: Já se těším, já budu mít po dlouhé době volný víkend. To bude jako neuvěřitelné.
0: Hezky.
1: Ano, to už se mi několik měsíců nestalo. No, budeme ho trávit odpočinkem. Já mám štěstí, protože můj přítel má firmu na klimatizace, takže my máme doma
0: takže
1: klimatizace.
0: Takže jedete k němu do firmy a budete
1: ne,
0: se chladit.
1: Budeme u nás doma, protože u nás se chladí, když se chce. Ale samozřejmě budeme i tak nějak trošku být nápomocní, protože Pepíno odjíždí v neděli na tábor jako praktikant. Tak jsme slíbili, že pojedeme společně s ním pomoc při nakládání nákladáku těch věcí a že jim tam něco také dovezeme, tak to budeme kombinovat. No tak,
0: tak
1: budeme se snažit a bude to fajn.
0: Z toho klimatizovaného na chvilku pomoc a pak zase
1: přesně
0: do tak,
1: pak zase zpátky.
0: To půjde.
1: Nejhorší je na tom naše Pepuna, což je naše tibetská teriérka, ta je vedro neskutečná, ona nemá ráda vodu, takže při každé příležitosti, když ji chceme namočit, holka vůbec neví, jak by se jí ulevilo.
0: Ona nemá svoji klimatizaci soukromou, nebo ji nepouští.
1: Je teplo, i při té klimatizaci ona prostě furt jenom leží a zhluboka dýchá.
0: Zhluboka dýchat.
1: Ano.
0: Zhluboka dýchat. Možná také jedna z rad. My si za chvíli budeme povídat také s někým, kdo nám poskytne odborný pohled, a to lékařský, na to, co v takových vedrech.
1: Je to tak, s námi bude ve spojení primář interního oddělení nemocnice Roudnice nad Labem, pan doktor Andrej Bajo, a určitě připojí i nějaké důležité rady, jak taková vedra přežít.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek,
2: dva na dvojce.

0: 9 hodin 21 minuta, páteční dopoledne se dvěma na dvojice. Povídáme si o tom, jak přežijeme následující tropický víkend. Na telefonu už je náš před chvilkou avizovaný host, ale ještě předtím e-mail, který nám poslal náš posluchač Vlastimil, a my jsme vlastně zvědaví, co na to pak řekne pan doktor. Protože Vlastimil píše: můj program na víkend je jasný. Máme rozdělanou střechu, takže budu slunci ještě o trochu blíž. Už teď denně vypiju 4 až 5 velkých minerálek. Během víkendu se to asi bude počítat na kartony. Chceme to mít hotové ještě předtím, než přijdou předpokládané intenzivní srážky. Navíc je ta nová krytina černá, takže přes poledne pracuji v asbestových rukavicích a to je taky mňamka. Přeje příjemný víkend, Vlastimil.
1: No, nebude to jednoduché. Každopádně o odpověď erudovanou na tento příběh a příspěvek našeho posluchače se zeptáme našeho hosta po telefonních linkách a řekli jsme, že s námi už je teď ve spojení primář interního oddělení nemocnice Roudnice nad Labem, pan doktor Andrej Bajo. Hezké dopoledne, vítejte na dvojce.
2: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Pane doktore, pravděpodobně byste našemu posluchači doporučil jako nedělat tuhle činnost na střeše přes víkend, ale když není zbytí, jak o sebe má pečovat, když to prostě udělat musí?
2: No víte, já bych zopakoval to, že opravdu nesmíme dělat hrdiny v této době. A to ani ti, co jsme mladí a silní, protože tohle je extrémní, co se děje věku, nejsme na to adaptování, nejsme na to zvyklí. A pan Vlastimil ten přesně řekl to, co se dělat nemá. Prostě se ta práce, co se nemusí, opravdu nemusí udělat, má odložit. Mm-hmm. A když už tedy není zbytí, tak v tom případě musí ty ztráty tekutin, kterému při přehřívání organismu, k kterému dojde bez pochyb, tak kterému hrozí, tak je musí prostě dostatečně vykrýt. A to jsou opravdu litry tekutin. V jeho případě bych to viděl, že to klidně může být 600 litrů, které musí vypít. Prostě to, co vypotí, to ztratí, to se... A dělat si pauzy. I do stínu, jo. A ochlazovat se, jako kdyby měl bazén, tak by si měl každou hodinku skočit do bazénu třeba. Mm-hmm. Pak pokračovat. Bez těch rukavic a bez toho víc. No.
1: Pane primáři, my jsme řekli, že teploty o víkendu, tedy vlastně v neděli, by měly nebo mohly atakovat 40 stupňů Celsia. Z obecného pohledu, co tohle znamená pro náš organismus?
2: No, je to extrémní riziko přehřátí. Nejsme to adaptování a přehřátí je v kritickém případě to je úpal, což je teda stav, kdy opravdu hrozí kolapsa a selhání orgánů. A to naštěstí tenhle extrém prostě nevidíme, ale zcela běžná je dehydratace, která hrozí mnohými komplikacemi. Ohrožení jsou hlavně lidé, kteří nejsou schopni se dostatečně dohydratovat. Ohrožení jsou ty, co berou chronickou medikaci, třeba diuretika, co běžné léky na tlak, které znižují efektivně tlak, ale odvodňují. Jo, čili prakticky všichni seniori a všichni nemocní se srdcem a s ledvinama. Mm-hmm. My si musíme adaptovat na to, co ta příroda nám přinesla. Musíme na to zvyklí, tak jako středomořci jsou zvyklí mít siestu. My na to zvyklí nejsme, tak bychom si měli trošku zahrát na Španěli a prostě se uklidit. To je to nejlepší, co můžeme dělat.
0: Mnoho lidí také mluví o tom, že ze všech stran na ně vyskakuje, jaké bude horko a jaká jsou ta rizika, že už je to vlastně nebaví poslouchat, vždyť jenom svítí slunčko a je hezky a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom ten zvednutý prst je asi občas na místě, protože když jste na začátku říkal, že i pro mladé a zdravé to může být riziko, tak povězte, co nejčastěji podceňujeme, když máme pocit, že nám se přece nic nemůže stát, teď jenom trochu teplo.
2: No, nejčastěji podceňujeme ten příjem tekutin, jo, a nejčastěji přeceňujeme svoje síly. Já bych těm mladým přece jenom chtěl říct, že ty výlety na kolech, mám spoustu pacientů, kteří měli v mladém věku kolapsové stavy, trombózy, protože ta krev je hyperviskózní, když se člověk dehydratuje, hůř teče, hůř dotéká do těch cílových orgánů. A to opravdu nestojí za to takhle riskovat. Jo? Pak to ochlazení organismu není jenom samozřejmě pitím, ale potřebujeme se dostat přechodně do prostor, kde je dobře větráno, musíme jít ve stín, nosit pokrývku hlavy. Podceňujeme oblečení, některé jsou oblečení třeba v tmavých barvách, měli by si dát něco světlýho. Ale hlavně úplně nejjednodušší prostě nebýt venku v době, kdy je největší vedro. Mezi to 11. 17. To je strašně jednoduchý, strašně prostý. Všechno se dá odložit, nic za to nestojí. A musím teda říct, že díky vám a díky médiím, třeba loni, nebo předloni. Já jsem opravdu čekal větší katastrofu na interním příjmu pracující v malé nemocnici Rajní, ale asi jste vylekali lidi správně. Taková katastrofa to nebyla, takže já vám moc krát děkuji. Takže
0: lekáme ve spolupráci s vámi, pane primáře.
2: Lekejte, je to správně, protože my nejsme nastaveni tady v tomto prostoru postkomunistické moc na preventivní opatření, jo, my si myslíme, že pak to ty lékaři všechno vyřeší a pojišťovna zaplatí, ale prostě jde o to, že my opravdu bychom měli dbát, každý je zodpovědný za své zdraví, jo. A tady ještě řeknu jeden takovou fintu, nejsou ohroženi jenom ty lidi, kteří jsou prostě laici doma sami, ale i lidi v zdravotních zařízeních, v sociálních službách, těch je bohužel mnoho, protože ty ošetřovatelky nestíhají v těchto vedrech je dohydratovat správně. Není to v jejich silách fyzických, takže já tady bych chtěl vyzvat rodiny, aby navštívili své příbuzné v domově důchodců, aby nabízeli tekutiny. Těch ošetřovatelů je tam častokrát méně, než by mělo být a tohle je extrémní zátěž i pro ten veškerý personál. A pracoval jsem jeden domov důchodcům, to teda řeknu tady veřejně, to byla taková finta pod čarou, že my jsme znížili dávky diuretik preventivně před létem na polovinu a nic se nestalo. Jo, nikdo neselhal srdečně. Naopak jsme preventovali dehydrataci a minimum lidí bylo vozeno do nemocnice z důvodu dehydratace. Ale to je taková už vyšší dívčí. A já bych byl rád...
1: Ano, nebudeme to zkoušet sami, pane doktore.
2: Nevysazujte léky, ale pod lékařským dohledem můžete omezit léčivo, které v této situaci může být rizikem.
1: Aha. Pane doktore, ještě možná poslední otázka. My se ptáme našich posluchačů na to, jak se rozhodli, že přežijí takový víkend s tropickými teplotami. Vy jste nám teď pověděl, co všechno máme udělat, abychom to prožili v klidu, v pořádku a ve zdraví. Jaký budete mít víkend vy?
2: No, já se moc těším, já jdu na Šumavu. A právě z tohoto důvodu také. Odpočinem si o 1000 metrů výš, než je Praha, a bude tam chladno, budeme v lese, budeme ve stínu a moc se na to těším.
0: My vám to přejeme. Krásný víkend. Primář interního oddělení nemocnice Roudnice nad Labem, pan doktor Andrej Bajo. Mějte se hezky, děkujeme za váš čas a zase někdy naslyšenou.
2: Díky, hezký víkend, nashledanou.
3: Český rozhlas 2.

0: My si dnes s vámi, naši milí posluchači, povídáme o tom, jak přežít ten tropický víkend. Napsala nám naše posluchačka Kateřina Adela. A ta napsala, jak přežít vedro? Horko těžko.
1: My se teď podíváme k dalšímu tématu, alespoň krátce, které nás zaujalo. Mimochodem dojde za pár minut i naplnění vašeho přání dnes. Na to se také těšíme. Ale teď k tomu, co nás zaujalo i proto, že jsme si toho doma zatím nevšimli.
0: Ano, je
1: alespoň
0: to pravda.
1: Ne příliš.
0: Narazili jsme vlastně na takový článek, že offline je nový luxus. Ano, jak tomu porozumět, že generace Z objevila, ano, neuvěřitelné analog.
1: No prostě mladí, kdybyste nevěděli, co je generace Z. Tlačítkové telefony, papírové deníky, klasické fotoaparáty, háčkování, tak to jsou všechno záležitosti, které prý vyhledává mladá generace. Možná se i někde u vás v okolí stalo, a to je v poslední době fakt, který je poměrně viditelný, že někdo chodí po domě z mladých a hledá třeba gramofon nebo gramofonové desky.
0: Je to pravda, kdo na to přišel? Společnost Live Nation, která patří mezi největší pořadatele koncertů na světě, a ta nedávno zjistila v rámci svojí rozsáhlé australské studie Love Song, že generace Z, tedy ti mladí, častěji vyhledává technologie a aktivity, které byly ještě donedávna považovány za přežitek. Tak snad to není jenom v Austrálii, ale bude to postupně směřovat i k nám. Bylo by to vlastně docela fajn.
1: Poměrně dlouho už se mluví o tom, že mladí daleko méně pijí alkohol než předchozí generace, a teď se také objevuje, že prý roste zájem o osobní setkávání a budování vztahů mimo online prostředí. Záležitost, která se často řeší, že ti mladí se jako nepotkávají, že žijí jenom online. No a prý se to zvolna láme. Tak zase to přání, které už před chvílí Šárka vyslovila. Kéž by to tak bylo.
0: Za chvíli vaše přání, počkejte si na to.
2: Meteor na dvojce. Trápili dinosaury, včely a mravenci? Kde je hranice světa částic? A proč největší květ světa páchne?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si dnes o tom, a to, pokud to aspoň trošku jde, tak samozřejmě s nadhledem, s lehkostí, s úsměvem, protože ono se nic jiného, než to přežít, stejně dělat nedá. Jak přežijete následující tropický víkend, co máte v plánu, co budete dělat, jestli se vydáváte někam ven, anebo jestli třeba jako pan primář Bajo, se kterým jsme si před chvílí povídali, vyrazíte někam do vyšších poloh, 1000 metrů výš na Šumavu, tam může být příjemně. Irena to pojala jako vždycky ve verších, co mě ta vedra naučila, z kohoutku holou vodu pít, a když jsem vězněm bytu byla, učila jsem se lenošit. Tak to nám napsala Irena, ale my teď půjdeme o krok dál, a to sice...
1: Dva na dvojce.
2: Vaše přání na naši hlavu.
3: A co jsme vymysleli pro ten dnešní den? V tomto týdnu nám totiž jeden z vás, naši milí posluchači, zadal úkol, abychom popsali svoji poslední fotku v mobilním telefonu. Může to být tak 2 dny, možná jste to slyšeli. No a vzhledem k tomu, že nám od té doby píšete v reakci na toto splněné přání o těch svých posledních fotografiích v mobilu, tak jsme se rozhodli z toho takové přání vytvořit.
0: Tak pokud se vám chce, napište nám SMS-kou nebo e-mailem, tedy tradiční kontakty 702 222 220, anebo e-mail dvojka@rozhlas.cz. Jaká je vaše poslední fotka v mobilu? Co na ní je? Jak a kdy vznikla?
3: No tak budeme se těšit. 702 222 220 nebo dvojka@rozhlas.cz.
0: A myslím, vzhledem k tomu, že jsme dnes dobře naloženi a že jestli něco o víkendu nebudete potřebovat, tak ponožky, takže nebude vadit, že vám přijdou až za pár dní nebo za týden, tak bychom dnes mohli odměnit třeba 3 z vás. Co ty na to, že?
3: 3 ponožky.
0: Ano.
3: Pojďme do toho.
4: Hej!

0: Tak popis těch posledních fotografií, o kterých jsme vám před chviličkou řekli, bychom také možná mohli zařadit jako pravidelnou položku našeho vysílání, protože vašich zpráv je tady mnoho. Blanka píše o tom, že ta poslední fotka, to jsou dnešní dva kváskové chleby ráno vytažené z trouby, to musí být nádhera, úplně to cítím, A Marek nám napsal, moje poslední fotka na mobilu, takové romantické, je fotografie vadného čidla tlaku vzduchu na moje auto, protože ho musím co nejdřív objednat. Píše Marek z Dolní Lomné, já zdravím do Dolní Lomné, příští sobotu bych tam měl jet moderovat nějaký festival.
1: Snad už bude všechno opraveno.
0: Dejte vědět, jestli to šlape už.
1: Píše další Marek, ale ten je z Brna, poslední fotografie v mobilu je naprosto nezáživná, rozbitý otvírač bezpečnostních dveří, na který se musel objednat servis. Tak totiž vypadá galerie údržbáře.
0: Jo, tak to já se teďka dívám na Marka, kterého si přečetla. Je zajímavé, kolikrát se tady objevuje auto, protože hned zpráva pod tím, to je třeba stav tachometru.
1: Ano, od Ládi, koukám se na to. No a píše nám naše posluchačka, včera v noci jsem si ofotila z Radotínských novin inzerát na odvoz starého nábytku.

0: Naši milí posluchači, jsme tak rádi, že jste s námi a my jsme vás vyzvali před chvílí, stejně tak jako před dvěma dny někdo z vás vyzval nás, abychom povídali o tom, jaká je naše poslední fotka v mobilu. Přišla nám celá řada e-mailů a SMSek a my jsme slíbili, když je ten pátek, že ponožky dvou na dvojce dnes neudělíme jedny, ale hned troje. Bylo to velmi těžké vybrat, no nakonec jsme se nějak shodli.
1: Mohli bychom jim jich rozdávat opravdu mnoho, ale vybrali jsme například z e-mailu ten od Leony, kde je napsáno, na mé poslední fotce v mobilu je návod na háčkovanou muchomůrku. To napsala Leona a nám se to zalíbilo, ať se ta muchomůrka povede.
0: Ano, další oceněnou bude Adel, zdravím. Poslední fotky v mobilu mám, jak jsme s kamarádama na návštěvě v Měšicích a kamaráda jsme vyvezli ven na vozíku, tak to bude druhá oceněná a třetí taky v SMSce, to bude Hanka. Poslední fotka je z MotoGP v bílých šatičkách a zlatém kloboučku, jakože vyhrajeme první místo. Prostě byla jsem vyladěná do barev naší vlajky, protože jsem jasná vlastenka, jak se patří, píše Hanka.
1: A Kateřina tato zkombinovala, protože píše o horku, o kterém si povídáme od 9. hodiny i o té fotce a píše, že na poslední má dortík a dva kopečky vanilkové zmrzliny, protože ve středu za ní přišla do práce paní učitelka s přáním, zda mohou s dětmi navštívit moji pobočku knihovny následující den, což se stalo. A Kateřina ale také dodává, právě pomocí vody lepím na okna a lobal lesklou stranou ven, aby odrážela teplo. Mám totiž tři okna směrem na jihozápad. Kateřino, držíme palce.
0: Je to tak, no a co teď s tím? Ty jsi říkal, že to je o vedru, ale zároveň i odpověď na naši otázku, takže čtvery ponožky?
1: Já myslím, že můžeme.
0: No tak jo, tak jsme domluvili.
1: Léto ponožky moc nenosíme, máme je na rozdávání.
0: Přesně.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u piana.
3: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, půjdu se mejt

0: To byla vzpomínka na jednu z dvojek u piana. Pokáč si tam vybral i tuhle tu písničku Honzy Nedvěda. Mimochodem Honza v září oslaví své 80. narozeniny.
1: Hmm. Taková byla naše první společná hodina. Teď nám zbývá ještě pozvání k té druhé, do které samozřejmě už za pár chvil bude patřit i poradna.
0: Ano, peníze vždycky na prvním místě. Právě o penězích to bude, inflace a úspory. Kam s penězi, když se situace na trhu mění? O tom budeme mluvit a vás zveme i dál k poslechu.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát bude mým hostem biolog Oldřich Motyka, který zasvětil svůj profesní život poznávání živé přírody a jejímu přibližování veřejnosti. A budeme si povídat o tom, jak se mění česká krajina. Co ho na přírodě fascinuje i po letech práce biologa? Jaký nejzajímavější přírodní objev v poslední době zažil? A co by doporučil lidem, kteří chtějí přírodě lépe porozumět? Tentokrát s biologem Oldřichem Motykou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaku. Policisté pátrají po 12-leté dívce z Českých Budějovic. Bude jasno během dne, přechodně polojasno, teploty až 37 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic a na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
1: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Pojišťovny lidem za minulý rok vyplatili víc než miliardu korun na zahraniční dovolené. Uvádí to Česká asociace pojišťoven. Nejčastěji řešili úrazy a další zdravotní problémy. Škody průměrně dosahují asi 13,5 tisíce korun. Podle asociace by se lidé neměli spoléhat na evropské kartičky pojišťovny. Oproti cestovnímu pojištění totiž pokrývají jen nezbytné lékařské zákroky. Policie pátrá po 12-leté Charlotte Tonové z Českých Budějovic. Dívka odešla včera odpoledne z domova a už se nevrátila. Mobilní telefon má vypnutý, informoval o tom policejní mluvčí Miroslav Šupík. Hledaná měří 168 až 170 cm, má hnědé rovné vlasy a hnědé oči. Na sobě měla modré riflové šortky, batikované triko a tenisky. Na předloktí levé ruky má vytetované 3 tečky. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
4: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. Těsně před Wimbledonem je v Bad Homburgu. V souboji o postup do finále čeká odpoledne Rumunka Ruseová.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové už na exitu 62 Chlumec definitivně ukončili odklon. Kolona se rozjela. Na 61. kilometru po nehodě dvou kamionů je zabraný jen odstavný pruh. Zatím se moc ale nerozjíždějte, jen o kousek dál na 60. kilometru je zabraný odstavný pruh. Tam uklízejí po ranním požáru osobního auta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony kamionů je v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov. Osobní auta auta v levém pruhu tvoří kolonu od exitu 178 Ostrovačice a je to asi na 15 minut. A na silnici 50 Brno Starý Hrozenkov počítejte s kolonami nejdřív za Buchlovicemi, obou směrně, tam před srážkou tří aut u Zlechova je kolona, a pak u Uherského Brodu před křižovatkou u stadionu, tam provoz stál kvůli požáru nákladního vozu, teď už ho řídí Kyvadlově, kolony jsou asi na 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují Dva na dvojce.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, to poradnou, která začne za pár minut. Češi velmi rádi spoří a chtějí ochránit hodnotu svých úspor před inflací. Co tady udělat s penězi, aby nás inflace nepostihla? Jakým způsobem s penězi nakládat? O tom všem budeme mluvit v naší dnešní poradně.
8: A samozřejmě jsme k tomu přizvali hosta, finančního poradce, oblastního ředitele ze společnosti Assetio Ondřeje Slabu. Už za chvíli s námi usedne do studia a bude připraven odpovídat nejen na naše, ale i vaše dotazy.
7: Je to tak a prostor pro vaše otázky v naší dnešní poradně i dnes ve druhé a třetí části. Teď je 5:30 po 10:00 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Takovou poznámku dnešní poradně nám udělala naše milá kolegyně, editorka Eva Kličková, a tam bylo napsáno: finanční poradce Ondřej Slaba nám dnes pomůže zorientovat se v aktuálních možnostech investování a spoření. Tak pojďme na to, posloucháme. Ondřej Slaba, dobrý den.
3: Já vás zdravím všechny, mějte krásný den.
4: Hezké dopoledne, počase, vítejte u nás na dvojce. Ondřej, jak bychom měli v roce 2026 definovat tu zdravou míru inflace a co to vlastně reálně znamená pro běžnou českou domácnost? Jak je to?
3: Tak ta zdravá míra inflace v Česku je zhruba kolem 2 až 3% ročně, protože je stabilní a odpovídá cílí na centrální banky. Pro domácnost to znamená pomalé zdražování, které by mělo být vyvážené růstem mest, aby ale zásadně jako nezměnilo jejich jako životní úroveň.
2: Často slyšíme o tom, že udržovat si dnes hotovost jenom na běžném účtu není úplně nejlepší nápad. Připomeňte proč.
3: Tak inflace má dvě míry jakoby pohledu. Když si člověk půjčí peníze, tak je to ten dobrý kámoš, která nám samozřejmě snižuje tu kupní sílu těch peněz, co znamená, když jsem si před 20 lety půjčil 200 tisíc a teď si půjčím 200 tisíc, tak ta kupní síla někde jinde. A v přímý úměře to přesně dělá i to samý vlastně s těma penězma, pokud je nějakým stylem střádám na tom běžném účtu. Pořád tam vidím tu nominální hodnotu těch 200 tisíc, ale každý rok o tu inflaci si vlastně každý rok koupím o něco méně.
2: Kdybychom to měli jako konkretizovat pro úplně jednoduché pochopení a použít těch 200 tisíc jako ten modelový příklad, tak co se s mými 200 tisíci teoreticky stalo, nebo ne teoreticky, prakticky, na běžném účtu stalo za, dejme tomu, posledních 80 let? Kolik mi z toho zbylo, mi prostě řekněte.
3: Zůstalo tam pořád těch 200 tisíc, ale reálně, když budeme vycházet z průměrný třeba inflace, i byť by byla 3% za a 10 ano. let, tak to máme vlastně, že o 30% a o 30% si koupíme méně.
2: Což už je dost. 30% je hodně.
4: Pojďme se na to podívat, ještě než se dostaneme k těm určitým položkám z obecného pohledu, jak my Češi vlastně umíme zacházet s penězi a nějakým způsobem vyvíjí se to v průběhu let?
3: Určitě posledních, než to řeknu, 10 let, ty lidi jako začínají trošičku pracovat s těmi penězmi ve svůj prospěch, ale samozřejmě pořád se najde spousta lidí, kteří ještě se drží toho dogma, kdy vlastně peníze na běžném účtu jsou v tom největším možnou míru bezpečí a takový ten povrcholní jakoby část jakoby investování berou spořící účet. Samozřejmě spořící účet je dneska část, kdy ty peníze se trošičku přibližují k té inflaci, mnohdy jsou lehce pod tou inflací, ale určitě se nevyplatí dneska veškeré své finanční prostředky nechávat na běžném účtu.
2: My už jsme o tom několikrát mluvili v našich poradnách, ale od jakých částek a přemýšlení o nich má smysl zvažovat právě investování, protože opravdu je pořád ještě spoustu lidí, kteří říkají, no tak mě stejně zbyde 500 měsíčně, se kterou bych mohl jako něco dělat. To nedává žádný smysl. Dává?
3: Dává.
2: A obrovský. Já jsem věděl, že to řeknete. No,
3: dává. Dává i obrovské. Jakákoliv koruna, kterou člověk jakoby za ten měsíc ušetří, odloží, tak samozřejmě je to primárně o tom dodržovat tu disciplínu a ten řád a nějakým stylem pravidelně odkládat a ono se to v čase projeví jako celkem jako razantně, kdy při fázi složeného úročení vlastně ty peníze nám začínají nabírat a vlastně pořád se nám to zhodnocuje jako celek. Já když s klientama probírám fázi složeného úročení, tak se jim to snažím popsat, jak když si uděláte sněhovou kouli a pustíte ji ze svahu, tak ona se samospadem krásně hezky nabaluje. Takže to je i vlastně u toho odkládání, investování těch finančních prostředků, i byť je to 500 měsíčně, pořád ta 500 vám v čase dokáže udělat příjemný zhodnocení.
4: Vy hovoříte o odkládání investování. Když by nás teď někdo poslouchal, zůstaňme u těch 200 tisíc a měl tedy 200 tisíc odložených. Co byste řekl, že má tedy udělat? Jaká by ta rada vlastně byla první v rámci nějakého postupu?
3: V první řadě s klientem vždycky řeším to, jaký máme nastavený nějaký nezbytný měsíční výdaj. Takový to, co když nezaplatíme, je problém. To je takový nějaký ten trojnásobek, šestinásobek těch nákladů, to držíme dneska na tom spořícím účtu a pak s těma zbylými penězemi řešíme potom jakou reálnou možnost, kam ty peníze odložit, tak, aby to samozřejmě zase odpovídalo nastavení toho člověka, aby to pro ně nebylo rizikový, aby on se v tom cítil jako komfortně, pokud by to mělo být o něco dynamičtějšího, tak když tam bude mírný pokles třeba i o 10%, tak aby on měl i klidný spaní. Samozřejmě pokud jsou lidi, kteří jsou konzervativnější a převažou za mě jakoby v republice lidi konzervativnější, taky jít cestou nemovitostního fondu, který prostě můžeme se reálně bavit dlouhodobě průměrně zhodnocení někde kolem 5%.
2: Ondřej Slaba, host dnešní poradny, finanční poradce, oblastní ředitel ze společnosti Assetio, k dispozici i vám, protože také dnes se můžete v poradně ptát.
4: Je to tak i dnes. Cesty k nám do studia 3702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, můžete nám i zatelefonovat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny inflace a úspory kam s penězi, kdy se situace na trhu mění. O tom si povídáme pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25. Naším hostem ve studiu zůstává finanční poradce a oblastní ředitel ze společnosti Assetio Ondřej Slaba.
3: Jsme schopni, pokud nejsme odborníci, se v té nabídce, jakým způsobem a kam investovat, vůbec zorientovat sami, nebo to téměř není možné?
4: Zajímavá
3: otázka. Buďte upřímný.
4: Jo.
3: Jako já samozřejmě vím, že vy teď přemýšlíte o tom, že ať řeknete prakticky cokoliv, někdo nám napíše, no to je jasný, on si sám schání klienty, řeší jako svoji práci a tak dále. Ale já se ptám opravdu jako vážně, protože holt ne všichni rozumíme všemu.
4: Já jsem to spíš chtěl pojmout tak, že dneska ten, nechci říct mediální tlak, ale ta masáž od těch jednotlivých institucí je tak velká, že samozřejmě každý vás snaží lákat na to svoje nejlepší, co má jakoby v rámci své jako nabídky. Pak druhá věc zásadní, co je najít si tam nějaké jakoby porovnání, najít si tam ty silnější, slabší stránky, co ty produkty jednotlivý nabízí. Každopádně určitě není nic jako špatného na tom tuto věc zkonzultovat s někým, kdo se tou prací živí, a i byť minimálně z toho, že máme třeba schopen trošičku odtajnit takový ty skrytý háčky, poplatky, výstupní poplatky, vstupní poplatky, nějaký poplatky zavedení účtu a hlavně i třeba takový to, co je mnohdy jako skrytý, že setkal jsem se s tím třeba i několikrát, že člověk, který si uzavřel termínovaný vklad na půl roku, zjistil po dvou měsících, že když ho ukončí, že ho to bude stát vlastně nějaký peníze.

0: racionálnímu jakoby riskování, co znamená, jestli chceme jít cestou nějaký dynamiky, nebo chceme jít cestou konzervativního jakoby nějakého zhodnocení a podle toho vlastně potom jako řešíme jakoby nějakou finální variantu porovnání mezi produkty, ale určitě když budu mluvit asi jako za většinu jako lidí v tomto věku, tak určitě se držet nějakou konzervativní cestou.
1: Doporučoval jste svým klientům někdy bitcoiny? Já se teď ptám vlastně proto, že jsme nedávno mohli číst, jak jako klesají bitcoiny dramaticky, za měsíc budeme číst, jak dramaticky stoupají, potom jsou tady takové ty komodity jako zlato, stříbro, které se někdy tváří jako jistota, potom jako přijdou nějaké propady, samozřejmě je to úplně běžné a historicky se tyhle ty věci prostě dějí.
0: Tak jako bitcoin, je to vždycky, já se říkám, pocitové pro toho člověka, to nesmí být cizí prostý slovo, musí k tomu být nějakým stylem nakloněn, pokud do tohohle toho jako segmentu chce zabrousit, tak zase te dávám nějaké doporučení o nějakom třeba 5-10% cashflow, to, co člověk jakoby drží, aby do toho jakoby strčil, protože rázem těch 5-10%, rázem může být klidně těch 50% v tom zhodnocení, ale pak to taky může udělat jako krásnou jako horskou dráhu dolů, ale jsou to přesně za mě jako dlouhodobější jakoby typy produktu na investování. Není to nic takového, že tam prostě si ohřeju peníze na dovolenou.
2: Mm-hmm. Je tady jeden konkrétní dotaz od naší posluchačky. Za týden dostanu z dědictví 1 milion. Co s tím, kam ho mám vložit?
0: Kam je vložit? Tam já podávám vždycky klientům.
1: Nezávidím vám tady tu situaci.
0: Já vždycky lidem dávám takové zásadní otázky a to je, jak je reálný v čase, že ty peníze můžu potřebovat, jaké potřebuji jako rychle dostupný, jestli chci mít, jak se říká ledově, vrabce v hrsti než hluba na střeše, co znamená jít nějakou míru konzervativnosti a v čase, jak potřebuji s těma penězma potenciálně hospodařit, zda-li mám nějaký plán, že třeba za 4-5 let chci řešit nějakou rekonstrukci, kupovat auto a podle toho vlastně už pak jako zjednodušení pro klienta vybíráme nějaký vhodný typologický produkt, říkáme si samozřejmě k tomu klady i zápory, protože každá investice má samozřejmě v tom směru určitá úskalí, ať je to třeba nižší zhodnocení na úkor zase konzervativnosti produktu a tak dále.
1: Když mluvíte o těch nižších zhodnoceních, překládám si to správně, že existují produkty, kdy typicky mluvme třeba o tom milionu, kdy je jisté, jakože jisté, že o to nepřijdu, přestože třeba nevydělám.
0: Tak ono jako svým způsobem i spořící účet jako sice je...
1: No ale tam ta inflace přeci jenom nám potom...
0: Jo, jako každá investice má svý nevýhody. Přesně když peníze nechám ležet na běžném účtu, tak tam mi to požírá inflace. Každá investice má určitý stupeň nějakého rizika, který může potenciálně nastat. Žádná investice není bezpochybná, jakože by byla jako geniální, ale určitě se nechá vyvarovat tomu a zvolit produkt, který přesně je nějakým takovým tím středobodem toho, kde ty peníze mám v bezpečí, dobře se mi to úročí a mám k tím pocitově třeba dobrou dostupnost v řádech třeba 2 měsíců.
2: Taková byla druhá část naší dnešní poradny, inflace, úspory, investice, o tom si povídáme pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Zavolejte nám na číslo 22 155 25 25.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A hostem poradny i pro třetí část zůstává finanční poradce Ondřej Slaba.
3: Během té písničky, Ondřej, nám volal někdo z posluchačů, kdo neměl možnost zůstat s námi a položit ten dotaz, ale nicméně ptal se na bezpečnost a výhodnost při použití Revolutu.
4: Revolut je svým způsobem platforma, která je na bankovní bázi, kdy dneska člověk, že tuhle tu aplikaci může využívat k běžnému placení. Mají tam jakoby velmi příjemně zjednodušený systém v rámci konverzí měn z koru na eura, na dolar a tak dále. Mám takový jeden, že tam patří mezi jedny z nejnižších jakoby poplatkových struktur, co se týká těch převod peněz. Samozřejmě každá ta aplikace se snaží cílí na co největší zápřah, aby měli jakoby potenciálních klientů pod svými vlastními křídly, takže dneska nabízejí investování do různých jako přidružených portfolií, které vlastně jsou v nabídce. Samozřejmě člověk tam jde, jak se říká, lidově sám za sebe. Mnohdy je tam vždycky, jsou tam nějaké skryté poplatky, ať jsou to v rámci jakoby vstupní či výstupní poplatky, protože ty platformy jedou na tom modelu, že si vždycky vezmou z vložený a z vyjmutý částky nějaký procento. Ale je tam vždycky, říkám, určitý jako zvýšený ukazováček, kdy tohleto, jakoby, tahleta platforma, ať budu jmenovat ještě další jiný platformy, co jakoby nabízejí tyhle ty, jakoby, možnosti investování, tak je tam samozřejmě počítáno s tím rizikem, že tam může člověk lehce jako kopítnout a přijít o nemalý kapitál. No.
2: Asi jste čekal otázku, která přišla, a to sice e-mailem od Čárky. Jaký máte názor na investování do státních dluhopisů a jaké tam případně hrozí riziko?
4: Tak, já dneska investování do státních dluhopisů beru jako s nadsázkou hodně jako by vedlejší subjekt, protože dneska ty státní dluhopisy jsou v nějaký finanční míře úročeny ještě jako de facto pod o procento níže, než za který se peníze jakoby stát sám půjčuje. Tam je nějaký průměrný úrok někde kolem 4% a stát si půjčuje peníze někde kolem 5%. Takže to úročení tam není úplně jako adekvátní. Protiinflační dluhopisy při dnešním vývoji nedabydou si za mě, myslím, úplně toho stejného úročení. To, co bylo v předchozí vlně, kdy samozřejmě tam se počítalo s velkou inflací, kdy i to úročení na těch státních dluhopisech bylo velmi zajímavý. V tuto chvíli to spíš bych bral jako hodně jako okrajový prvek v rámci jako uložení peněz. Jediná jakoby přidaná hodnota, co vlastně na těch státních dluhopisech je, že se vlastně nedaní výnos z dluhopisů.
3: A možná ještě důležitá otázka, Ondřej, jak často bychom měli své finance revidovat? Stačí jednou za rok?
4: Určitě nestačí. V tomto modelu bych klidně se držel na nějakém čtvrtletí, průběžně se koukat, kontrolovat, jak si plním třeba plány, jak dodržu nějaký finanční plán, co se týká odkládání, tvorby rezerv, jestli mám už naplněno, přeplněno, zaměřovat se i jako detailněji na ty jednotlivé části, kterýma vlastně jakoby plánu budu, a průběžně si odškrtávat a kontrolovat si pomyslně, jak zvládám tu disciplínu a zdali, jak se mi to promítá. Ono potom samozřejmě, že to člověk udělá jednou za rok, tak mnohdy tam třeba přehlédne něco, co by právě na té čtvrtletní frekvenci jako jednoduše se jako toho všimnul. Takže určitě, když to bude čtvrtletně, to je za mě optimální varianta.
2: Ondřej Slaba, finanční poradce, oblastní ředitel ze společnosti Assetio, nám věnoval svůj čas v dnešní poradně. My za to moc krát děkujeme, přejeme hezké horké letní dny. Užijte si je a zase příště na viděnou.
4: Přeji hezký den všem posluchačům.

0: Některé rostliny přinosí štěstí, jiné berou energie nebo dokonce škodí zdraví. Co je na podobných tvrzeních pravdy? Mohou pokojové či zahradní rostliny skutečně ovlivňovat naše prostředí více, než si myslíme? A které zažité rady při pěstování fungují a které patří spíš do říše mýtů? O tom všem dnes odpoledne, tedy konkrétně v kávě o čtvrté. Hostem bude zahradník a vysokoškolský pedagog Pavel Matiska a moderovat kávu o čtvrté bude květinka Tereza Stýblová.
1: Některé rostliny nosí štěstí a některé zajímavé informace. Taková cibulka, tedy takový cibulka, nás pravidelně bere do světa kultury. Ta včerejší procházka po červeném koberci byla věnovaná něčemu jinému, než je ve čtvrtek obvykle, tedy se dnes určitě podíváme do kin. Už za chvíli s Alešem Cibulkou.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
7: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Jak jsme slíbili, tak se stane červen, koberec je rozvinut. Aleši, hezké dopoledne.
3: Krásné, dobré, parné dopoledne vám všem přeji.
4: Aleši, včerejší procházka po červeném koberci byla gratulační, to víme, takže nám dlužíš filmové premiéry tohoto týdne. Prožít víkend v klimatizovaném kině, to je samozřejmě jedna z možností. Co nového tedy na plátnech?
3: Mám tady pro vás vlastně poslední červnovou várku premiér a myslím, že si vyberete. Hodně letně působí česká romantická rodinná komedie Po večerce. Režisér Dan Pánek vypráví příběh vyhořelého manažera, který se po letech vrací na tábor svého dětství. Nejede tam za romantikou ani za odpočinkem, ale protože má dočasně převzít tábor po nemocném tátovi. Jenže místo krátké služby ho čeká chátrající areál, parta dětí a vedoucích, kteří mají vlastní hlavu a také první láska, která se z minulosti vynoří přesně ve chvíli, kdy se mu to nejméně hodí. V hlavních rolích Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Václav Neužil, Hanka Wagnerová, takže taková hezká česká letní komedie Po večerce. Pro fanoušky komiksů je tady americká akční sci-fi fantasy Supergirl. Hrdinkou je Kara Zor-El, Supermanova sestřenice, jenže tentokrát to prý není uhlazený příběh dokonalé dívky v plášti. Ona vyráží na mezihvězdnou cestu, do ní se zamíchá pomsta, spravedlnost cizí planety, nečekaná spojenectví, prostě Supergirl, americká akční sci-fi fantasy. Hororovou novinkou je Leviticus, australsko-americký nadpřirozený horor. Ten základní nápad je jednoduchý, ale velmi znepokojivý. To mě zaujalo. Dva teenageři utíkají před bytostí, která má takovou zvláštní schopnost. Ona se dokáže proměnit v osobu, po níž její oběti nejvíc touží. Zajímavá zápletka. Leviticus. Z Ukrajiny přichází Mé tiché myšlenky. 25-letý Vadim se živí tím, že nahrává a prodává zvuky. Život v Kyjevě by rád vyměnil za Kanadu a když dostane dobře placenou zakázku zachytit zvuky ukrajinských domácích zvířat a také vzácného ptáka na Zakarpatí, bere to jako příležitost změnit život, jenomže na cestu se s ním vydává i jeho matka. A z profesní výpravy za zvuky se stává tragikomedie. No a nakonec rodinnější a klidnější varianta filmu je Amazonie, francouzsko-brazilský dobrodružný dokument, který sleduje mladou kapucínskou opičku Sají, která se po havárii letadla ocitne uprostřed sama amazonského pralesa. Je to film pro diváky, kteří mají rádi přírodu, zvířecí příběhy a velké obrazy deštného pralesa. 5 novinek můžete vybírat, jestli vyrazíte na českou komedii a nebo na australsko-americký horor. Je to na vás.
2: Na co do kin? Nabídl Aleš Cibulka, na nás je jenom si vybrat. Teď jdeme dál. 36. sezóna rozhlasového tobogánu. Ta se pomalu blíží ke konci. Kdo pak se za vámi zítra chystá?
3: Moc se na to těším, protože dorazí dvě dámy jubilantky. Jedna oslavila kulatiny, druhou ty kulatiny čekají. Nejsou to stejné kulatiny. Jedna je starší, druhá mladší, neprozradím, která je která. Zítra za námi dorazí Marie Redková a Saskia Burešová. A dámy měly šanci vybrat si zpěváka nebo zpěvačku nebo kapelu, kteří by jim zahráli. Vybrali si Martina Chodůra, toho doprovodí Adam Týc, takže takový bude zítřejší přímý přenos toboganu. Opět bohu. Bohužel musím říct pro vás, kdo nemáte vstupenky, už je úplně vyprodáno, ale věřím, že budete u rozhlasových přijímačů, protože Marie Redková v kombinaci se Sašou Burešovou, no to je dopolední společnost na sobotu, jak dělaná.
4: Je to tak, určitě si to poslechněte. Aleši, a otázka poslední, kdo nám teď zaspívá?
3: Bude to vzpomínka. Představte si, 77. narozeniny by dneska slavila Laďka Kozderková. Když odešla v roce 1986, bylo jí pouhých 37 let. A tahle ta písnička je velmi zvláštní, možná ji neznáte, nepatří k těm úplně nejznámějším od ní. Ona ji naspívala v květnu 1986. Nádherný text napsal Eduard Krečmar. Byla to píseň, která byla vlastně vytvořená pro televizní pořad Abeceda. Jak jsem říkal, v květnu 1986 ji naspívala, odešla toho roku v listopadu a tudíž už musela dobře vědět, o čem zpívá a o čem je ten text Edy Krečmara, který pro ní vznikl. Takže vzpomínka na Laďku Kozderkovou.
2: Páteční červen koberec, díky za všechny v tomto týdnu, Aleši, měj se pěkně, v pondělí naslyšenou.
3: Těším se na vás a užijeme si tu parnou neděli. Těším se na pondělí, krásný den.

0: O těch vysokých teplotách se mluví hodně, které nás čekají ostatně, i my jsme o tom mluvili mezi 9. a 10., ale letošní léto u nás na dvojce bude doslova a do písmene mrazivé.
1: Je to tak, už v pondělí vás v tomto čase čeká vaše oblíbená pádračka, tedy letní soutěž s indíciemi, ale mrazivé léto, to jsou hlavně naše nedělní rozhlasové hry, jak poslechu té následující. Vás teď, milí posluchači, velmi rádi pozveme.
0: Jmenuje se Šum a její autor Jan Vejnar ji charakterizuje jako mysteriózní hororový thriller, ve kterém se hrůza a děs postupně vkrádají do uší.
1: Režisér Radim Nejedlý obsadil třeba Viktora Kuzníka, Anete Nesvadbovou či Zdislavu Pechovou a vy si hru Šum můžete na dvojce užít už tuto neděli ve 20 hodin.

0: 11. hodina je na dosah ruky a od nás dvou už zbývá jenom jediné. Pozvat vás k poslechu Blízkých setkání. Rádi to uděláme.
1: Je to tak, průvodcem dnes náš kolega Marek Němec a jeho hostem biologa, držitel ocenění Český vševěd Oldřich Motyka.
0: Poslouchejte tedy Blízká setkání, ještě předtím v 11 aktuální zprávy. Přejeme vám hezký víkend a v pondělí se těšíme na slyšenou mezi 9. a 11. na dvojce. Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dávejte na sebe pozor. Tělo bez duše.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Cesta k takzvanému Velkému Brnu začala už v 19. století.
1: Brnu se říkalo Moravský Manchester, protože v něm už za monarchie sídlily desítky textilních továren, vyvážejících zboží do celého světa.
2: Na jeho proměně se podíleli významní architekti, jako byl Bohuslav Fuchs nebo Ernst Wiesner.
3: Díky těmto osobnostem se Brno stalo jedním z nejzajímavějších evropských center modernistické architektury.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. Na silnicích bude na začátku letních prázdnin hlídkovat víc policistů. Dnes bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 37 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Víc bude kontrolovat řidiče i plynulost provozu. Zvýšené kontroly jsou naplánované na dnešek a zítřek a také na následný prodloužený víkend.
5: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy.
6: Říká náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
5: Kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
6: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
7: Zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane, potom i 6. července a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce vzniče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
6: V létě nejvíce ovlivní dopravu přestavba mostu Šmejkalka na dálnici D1. Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové Stachovska. Má světlé rovné vlasy a zelené oči, měří až 170 cm. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Naposledy ji viděli ve čtvrtek odpoledne. Fotografie hledané dívky je na našem serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Ode dneška do neděle budou Prahou projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoct snížit vysoké koncentrace přízemního ozonu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
8: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
4: Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky v zemích Evropské unie by měla být prodloužena o další rok do 4. března 2028. Nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Návrh Evropské komise dnes představil komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Navrhovaná opatření podle něj komise intenzivně diskutovala jak s ukrajinskými představiteli, tak se státy Evropské unie, zejména těmi, které hostí nejvíc ukrajinských uprchlíků. Mezi ně patří i Česká republika.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
0: Doprava.
4: Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů od exitu 168 do Mašov. Osobní auta brzdí na pár minut kolem exitu 182 Popůvky. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se řadí kamiony v kopci před Rudnou na 6. kilometru a sunou se k okruhu. Tam pak vzniká kolona oběma pruhy od nájezdu z D5, je to 20 minut k Ořechu. V Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most je kolona od sjezdu na Běchovice, 20 minut je to k nehodě za sjezdem na Dolní Počernice v pravém pruhu. V tunelu Blanka směr Smíchov v připojovacím pruhu od Letné stojí porouchané auto, regulují vjezd do tunelu k Troji, kolona je od Bulovky. A silnice 3 z Prahy na České Budějovice se už ucpává před Benešovem, popojíždí se asi 15 až 20 minut. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají blízká setkání s Markem Němcem.
9: Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači. Gratuluji všem rodičům, že se jim děti vrátili s vysvědčením. Já když jsem mířil do rozhlasu, tak mi tak lehce srdce poskočilo, když jsem viděl, jak pěkné ty děti jsou a jak jsou krásně oblečené. Vlastně mi to dělalo velkou radost. A my si dnes s mým dnešním hostem budeme povídat samozřejmě i o školství a učitelství, ale také o přírodě, která nás teď zužuje svými vedry. Mým dnešním hostem je docent na katedře environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty v Ostravě, pan magistr Oldřich Motyka. A doktor věd, vítejte u nás ve studiu.
10: Dobrý den.
9: Pane Motyko, než si budeme povídat o tom všem, čím se zabýváte, a je toho hodně, povězte mi, jaký přírodní jev vás nepřestává okouzlovat? Nebo je něco, nad čím žasnete jako vědec?
10: No, protože jsem vědec, tak žasnu nad přírodou jako celkem. Těch procesů, které ji tvoří, je ohromné množství a každý z nich je fascinující. A to už je pak otázka, jak se říká, na vkusu každého soudruha, podle toho, co si vybere. Ale mě třeba rozhodně nejvíc fascinuje fotosyntéza. Jako proces, bez kterého vlastně bychom tady vlastně neměli kyslíkatou atmosféru, nemohli bychom dýchat, nemohli by vůbec existovat živočichové vlastně v takové ohromnosti a velikosti, jako jsme my. Vůbec by vlastně nebyl možný mnohobuněčný život. No? Mm. A jak se taky někdy nepřesně říká, že vlastně, já nevím, třeba amazonský prales, že jsou plíce planety a tak dále. Stromy jsou extrémně důležité, ono se stačí podívat ven, kde teďka stromy nejsou, právě jaká je tam výheň ve městech obzvlášť, ale za ten kyslík, za to můžou sinice a řasy. No, a pořád ještě taky i teď nám vyrábějí většinu kyslíku ony.
9: Tak o lásce ke vědě, o vědeckém nadšení, ale i o tom, proč těch stromů v těch městech není tolik a co udělat pro to, aby ta příroda ve městech byla snesitelná i v těchto vedrech, si budeme povídat s mým dnešním hostem Oldřichem Motykou.
0: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: O přírodě, o vědě, o pedagogické činnosti, ale i o velkém nadšení pro určitou oblast si povídám s mým dnešním hostem Oldřichem Motykou, který se věnuje výzkumu znečištění životního prostředí, biomonitoringu, vlivu nanomateriálu na přírodu, ale také je především známý tím, že dokáže vědu poutavě popularizovat. A o tom popularizování, pane Motyko, si pojďme teď povídat. Je důležité, abychom poslouchali vědce a je pro vědce těžké hledat komunikační kanál, jak oslovit potenciální mladé vědce?
3: Víte co, každý vědec vám řekne, že je důležité, aby lidi poslouchali vědce. Otázka je, co s tím ti vědci doopravdy udělají. Jo? Protože není problém najít ty kanály. Ty kanály tady jsou. Jo? Můžeme rozhodit rukama a říct, že ti mladí, oni už prostě se nedívají na televizi a neznají Daniela Stacha a prostě jsou jenom na Instagramu, na TikToku. No tak když tam jsou, tak tam pojďme taky. Jo? No to není zase tak složité. S TikTokem je to složité, protože nám ho ministerstvo školství zakázalo. Ale pořád ještě můžeme jít na ten Instagram. No, zkrátka jít tam, kde ti lidi jsou, protože nikoho nemůžete natchnout, jak se říká, kdo chce zapalovat, musí hořet, že? No a ten plamen se musí někam fyzicky přenést, aby to zase zapálil někde jinde. Takže ano, jo, to je ale velká zodpovědnost právě nás vědců. Vyjít tam, mluvit s těmi lidmi, je to důležitější než vlastně i cokoliv ostatního, protože opravdu žijeme v době, kdy se na názor expertů zase tolik nedbá a ti experti jenom krčí rameny a jsou zalezlí ve svých expertních komůrkách, místo aby prostě opravdu vylezli a těm lidem se snažili něco vysvětlit.
2: Než se budeme bavit o tom, vlastně, co by vědec mohl udělat pro to, aby tedy z té Petriho misky vylezl někam na denní světlo, tak ještě jedna věc mě zajímá a to je, jak vy vnímáte to současné postavení vědy. Vnímáte, že mluví nějakým jedním stejným hlasem, anebo žijeme v době opravdu plurality pravd, kdy zároveň se na nás ženou spousta dezinformací a je na vědcích, aby tyhle dezinformace vyvracely. Ekologie, environmentalistika jsou velká témata, která jsou i politickými tématy. Jak vy tohle to vnímáte?
3: Myslím, že každá věda je vlastně politické téma, protože věda nakonec je o nějakém zlepšení společnosti. Mm-hmm. Jo, jak už vzdělanostním, tak prostě praktickým ve smyslu nějakých inovací nebo medicíny. Takže to se nedá vůbec oddělit a ono hodně často to, jaký výzkum se upřednostňuje, je taky jako postaven na tom, jaké je nějakým způsobem politické nebo společenské zadání. Zase nemusíme z toho dělat, že politici někde prostě nahoře o tom rozhodují. Společnost o tom rozhoduje, o tom, jaké je klima. A trošku jsem se v tom ztratil teď, jestli mi můžete připomenout ten dotaz.
2: Jo? No, to možná způsobeno taky tím počasím, i přesto, že my tady hojně klimatizujeme, tak z nás, milí posluchači, drobně teče, což je ale i téma, které bych rád zmínil a probral ho s vámi jako s vědcem, tak možná, že uděláme teď krátké přemostění k tomu obrovskému vedru. Co my jako jedinci můžeme udělat pro to, abychom v těch městech lépe fungovali a dožili večera?
3: No jako jedinci můžeme udělat, že se budeme držet ve stínu a chladit se, jo? Ale jestli jde o to opravdu řešit systémově ten problém, tak, který v těch městech je.
2: Pojďme tak, ho řešit systémově.
3: No tak s tím na to nemám zrovna jako optimistickou odpověď, protože jako jedinci toho moc neuděláme. To musíme udělat jako nějakým způsobem jako společnost.
2: Dobrá.
3: A jako společnost v první řadě musíme poslouchat ty vědce, takže zase vědci, mluvte s lidma. Jo? A když společnost opravdu naskočí na to, že bude těm vědcům věřit, že to, co se děje, má nějaké důvody a dá se tomu nějakým způsobem zabránit, tak potom s tím můžeme něco dělat. Jo? Ono je hodně tendence právě ze stran právě třeba i těch jako nahoře, jo, tady tohleto právě házet na ty malé lidi, jo. Jako pojďte třídit odpad a snižujte si vlastní uhlíkovou stopu, jo. A je to takové, jakože tady můžete mít pocit, že vy s tím něco uděláte, jo, ale my tady nahoře, my se budeme dál hřát prostě u plamene z uhlí. Jo? Dobrá,
2: takže ta rada je, choďme ve stínu, choďme pomalej, dodržujme pitný režim.
3: A choďte k volbám.
2: A choďte k volbám, skvěle. Každopádně, kdy vy jste si poprvé uvědomil, že biologie, tedy nebo příroda, živá příroda, je téma, kterým se chcete zabývat? vy osobně? Bylo to v dětství? Už je to takové
3: proto 100% v dětství. Tak moc v dětství, že vám neřeknu přesně kdy. Já jsem tím byl naprosto vždycky fascinovaný. Jenom z různého jako pubertálně adolescentního z komplexu méněcennosti jsem si nebyl jistý, jestli se tomu můžu věnovat. Tak jsem původně omylem studoval jenom učitelství pro střední školy, kde jsem ale teda jako fakt zjistil, že ano, tu biologii chci dělat, chci dělat opravdu naplno, navzdory tomu, že jsem z toho tak trošku zběhl. Mm-hmm. Ale jak vždycky říkám, věda je jedna, nakonec je to prostě všechno věda, když je to fyzika, nebo třeba i filozofie, psychologie, jo, prostě všechno je to věda a jako věda to stojí za to, protože je to poznávání světa.
2: Skvěle, my si po písnici určitě budeme povídat i o skvělém ocenění český vševěd. Není to děd vševěd, vy jste poměrně mladý, ale zkrátka je to velmi, bych řekl, prestižní ocenění. Tak o tom, jak vlastně účast v takovéhle soutěži probíhá, si budu povídat s mým dnešním hostem, biologem, respektive bývalým biologem, to si taky vysvětlíme, Oldřichem Motykou.
0: Český rozhlas 2.

0: S mým dnešním hostem Oldřichem Motykou si povídáme o přírodě, ale teď o popularizaci vědních oborů. Pojďme si popovídat o soutěži Český vševěd. Jak se to stalo, že jste se přihlásil a jak to celé probíhalo?
1: Přihlásil jsem se podruhé, já jsem nevyhrál hned na poprvé, protože ta soutěž byla taky jako ještě v začátcích. Bylo to realizované v rámci vlastně tehdy Noci vědců, která letos běží pod už gender neutrálním názvem Noc vědy. A všichni přijďte, jo? Kam můžete, přijďte. A v rámci toho vlastně probíhala tady tahleta soutěž, kdy vlastně vyzvali všechny akademiky, všechny vědce, aby se tam přihlásili se svým krátkým videem a na nějaké jejich vášnivé téma. A z toho se potom vybírali z toho lidé, vybírala potom z toho porota a pak jsme měli vlastně takové jako kdyby stand-up vystoupení v Ostravě.
0: Mm-hmm. To stand-up vystoupení, to bylo zhruba 5-6 minutové.
1: Bylo to asi tak, jo. Já už si to taky přesně nepamatuju. Bylo to těžší, než natočit to video, ale taky mě to bavilo.
0: Dní zóny, ale

0: prostě naprosto,
1: komunikace.
0: Ne, naprosto neodolatelný, jo, ať už se prostě jedná, nevím, o vlaky nebo o žížaly, jo, takže opravdu to nebylo vystoupení z komfortní zóny, já jsem se tam našel, jo, tohle je něco, co je to formát, který mi strašně vyhovuje a extrémně mě to baví.
1: To veřejné vystupování, a teď tedy pojďme na fakultu, veřejné vystupování v rámci vašeho působení, co by docenta na fakultě, ovlivnila tahle ta účast v soutěži a zároveň i třeba vaše videa na YouTube a na Instagramu Na vědu s motykou, což je fantastický název, protože člověk má pocit, že na vědu musí jít s peánem nebo s mikroskopem, ale my na to vezmeme motyku, ne? Tak ovlivnilo i tenhle ten úspěch to, jakým způsobem učíte?
0: No nakonec ano. Jo, protože samozřejmě je to formát úplně jiný a když člověk vyučuje, tak je to takový formát nevyhnutelnosti. Ti studenti tam musí být. Vy nebojujete o jejich pozornost. Jo, oni musí tu pozornost udržet, pokud chtějí ten předmět udělat. Takže to svádí k tomu, že člověk jako líný a nepoužívá všechny ty pedagogické, andragogické finty, které by mohl. Ale vzhledem k tomu, že hodně mých studentů mě pochopitelně sleduje na sítích a ví, jak tam mluvím, tak už jsem trošku pod tlakem, abych jakože dostal.
1: Tak to chtějí to takhle, no.
0: A už se mi stalo, že v hodnocení výuky, které u nás na Baňské bereme docela vážně, tak jsem si právě přečetl, že no, pan docent jako má vtipná videa na internetu, jo, ale
1: tady nepředvádí, jako,
0: tady nepředvádí nic, žádné vtipné historky. Prosím vás, já jsem učil statistiku. Učil jsem statistiku, jo, fakt je moc těžké najít něco vtipného zrovna tam. Ale snažím se. Myslím si, že už je to lepší. Beru si to opravdu k srdci.
1: Ta videa, já doporučuji posluchačům, ať si je pustí, protože skutečně to vypadá, že vás někdo připojí na 220 a vy opravdu s tak obrovským nadšením vykládáte o věcech, které třeba souvisejí s obsahem kapsicinu v čili papričkách a vlastně děláte tím trošičku pořádek v tom, jak člověk tu vědu vnímá. Jak je pro vás důležité vlastně a proč je pro vás důležité tu vědu popularizovat?
0: Protože si myslím, že to stojí za to. Jo, myslím si, že vědecký způsob uvažování, což je vlastně věda, věda je metodika, jo, je to způsob, jakým uvažujeme o světě. Myslím si, že z toho může benefitovat úplně každý. A když se podíváte vlastně na jakýkoliv fakt okolo vás, vědeckýma očima, tak vás to propojí se spoustou dalších informací, jo? Že vidíte to potom mnohem víc nějakým způsobem v kontextu. A to si myslím, že stojí za to z hlediska právě toho jednotlivce, který to třeba právě poslouchá. A to je vlastně jako můj největší cíl, jako spopularizovat vědu jako takovou, ten vědecký způsob uvažování. Všechny ty kapsajciny nebo něco takového, to je jenom dílčí prostředek. No. A další věc je, že ano, opravdu jako my to dlužíme té veřejnosti, tady toto. Jo? My jsme financovaní z veřejných peněz, jo, jako vědci, a měli by vědět o tom, co se děje. Jo?
1: Je důležité, že to vnímáte jako službu skutečně.
0: Já to 100% vnímám jako službu veřejnosti, protože já vnímám vědu jako službu společnosti.
1: Mm-hmm. No, přírodě musíme umět naslouchat, ale skutečně umí příroda mluvit? I o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem Oldřichem Motykou.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: S mým dnešním hostem Oldřichem Motykou, tedy bývalým biologem, jak o sobě sám rád říká, pojďte nás uvést v pravdu, jak to tedy je s tou vaší biologií?
2: Já jsem biologii vystudoval, bakaláře a magistra, ale dál už jsem vlastně doktorát, což je vlastně ten opravdový vědecký titul, udělal už ne na Ostravské univerzitě, ale na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava, kde jsem pak vlastně i zůstal. A jako ten doktorát jsem vlastně dělal ochranu životního prostředí. To znamená, biologie je sice pořád moje naprosto největší láska, jo? To je úplně to, co na vědě naprosto nejvíc zbožňuju, nejvíc se tomu věnuju, nejvíc mojich videí je právě ze světa biologie, ale není to tak, že bych se považoval za biologa. Já mám kolegy, které upřímně považuji víc za biology, než jsem já, navzdory tomu, že oni to nestudovali. Jo.
1: A je to ta specializace, je to to, že vnímáte teď skrz životní prostředí ty biologické procesy v nějakém širším kontextu?
2: Asi ano, jo, ale prostě jde o to, dívám se na to v nějaké šíři, nedívám se prostě jenom, jaký to má dopad třeba právě na ekosystémy, dívám se na to, jaký to má dopad na člověka, co s tím udělat jako nějakým způsobem technicky, a to samozřejmě už potom není nějakým způsobem čistá biologie, jo, a já nechtěl bych, aby lidi za mnou potom chodili s otázkami fakt čistě na biologii, které se věnuju zrovna tak jako každý další, kdo to má jako koníček už teď, jo.
1: Jak vy vnímáte, pane Motyko, přírodu jako člověk 21. století. Kam jsme se evoulovali, jakým způsobem vlastně teď nakládat s tou přírodou?
2: Tak já nevím, kam jsme se doevolvovali. Ale to těžko říct, no. Jednu dobu to vypadalo, že jsme se evolvovali velice dobře, jakože už jsme to pochopili, že životní prostředí je něco, co má smysl chránit, že to není zkrátka něco odděleného od nás, je to naše životní prostředí. Ale nemám pocit už teď, že nad tím všichni uvažují tady tímhletím způsobem. Byl jsem takhle optimistický, když je okolo 20, řekněme. Jo, a teďka vidím, že jako společnost v tom ještě úplně jasno nemá. Jo, v tom, že to je naše životní prostředí. Primárně naše, jo, protože víte, co často slyšíme, takové ty jakože a příroda si poradila, a spadl tady meteorit a celá planeta zamrzla a život si nějak poradil. Ale já se nebojím o život. Život to určitě zvládne, než nás pohltí slunce, což mimochodem se nedávno vyšla nová studie, že možná se to nestane, ale než tuhle planetu pohltí slunce, nebo než tady ten život úplně zanikne, to bude trvat ještě hodně dlouho, ale lidi už u toho nebudou. Jo, a já spíš mnohem víc řeším to, jakože v jakém světě bude žít moje dcera, nebo v jakém světě budou žít třeba její nějaké děti, než vlastně v jakém světě bude žít nějaký tučňák. Pořád jsem člověk, jo. Takže vlastně v ochraně životního prostředí mě je určitě nejvíc vlastně o ty lidi, protože život, ten si poradí, ten vždycky najde cestu.
1: Vy často mluvíte o biomonitoringu. Co si pod tím máme představit?
2: Biomonitoring je způsob, jakým vlastně můžeme z přírody vytlouct informace, na které bychom jinak potřebovali hodně složité přístrojové vybavení. Jo, dneska už to přístrojové vybavení třeba na monitoring právě znečištění ovzduší, monitoring znečištění vod a podobně je mnohem levnější. Jo? Fakt věda v tomhle tom ohromně pokročila, ale pořád to jsou řekněme 100 000. Jo? A nemůže si to každý dovolit, nebo 10 000, pokud jakože trošku obětujete nějakou fakt úplnou akurátnost. Ale pořád je to hodně a nemůžete jich rozmístí nějakým způsobem moc, nebo že nemůžete to dát na nějaké zájmové místo tady na Vinohradskou, protože vám to někdo rozfláká. Jo? Ale biomonitoring je způsob, jakým do toho vlastně začlenit třeba rostliny, i když nejenom. Rostliny jsou ale proto, řekněme, nejlepší, protože buď už tam prostě rostou, a my si z nich můžeme kousek vzít a zanalyzovat to a použít je vlastně jako ten filtr, ten sampler toho znečištění a zjistit, jaké to znečištění tam je. A nebo pokud je to znečištění až tak velké, že tam už nic neroste, tak tam vzít něco z čistého prostředí. Jo? Mm-hmm. A srovnat to s tím vlastně, kolik se tam na to naakumulovalo. Boží jsou na to právě třeba mechy a lišejníky. Jo? Aha, lišejníky aha. Jsou teda houby, nejsou rostliny, ale jsou fascinující.
1: My si o houbách budeme povídat, protože evidentně nás oba dva fascinují. Ale jak vy poznáte z jedné rostliny nebo z mechu, co se děje se vzduchem kolem nás?
2: No, musím ho nejdřív rozložit a zjistit, co v něm vlastně, co v něm je. Jo, protože Podívejte se, rostliny rostou, oni se nehýbou. Jo? Mají to i v názvu, v tom českém, jo? Že prostě tam, kde jsou, můžou jenom růst, nemůžou nikam utéct, když je nějaké znečištění, když je nějaký problém, když je predátor. To můžou živočichové, rostliny to nemůžou, takže oni jsou pořád v dynamickém kontaktu s tím prostředím a pořád tam jako kdyby samplujou to, co tam je. Musí se tomu přizpůsobit nějak jinak, anebo umřou. Jo? A velice často se tomu přizpůsobí tak, že prostě nasajou ty jedy do sebe, ale nějakým způsobem sekvestrujou někam, kde vlastně jako kdybychom my si je dali do vlasů. Dají je tam, kde to není biologicky aktivní. Je to pořád jako kdyby živé, ale není to biologicky aktivní, takže to nevadí. No a mechy jsou v tomhle tom nejlepší, protože mechy na rozdíl od těch ostatních rostlin nemají ani kořeny. Oni všechno berou z atmosféry. Vlhkost, výživu a tak dále. Takže když je tam nějaké svinstvo v té atmosféře, tak samozřejmě se to dostane do toho mechu. Aha. No a my z toho mechu to potom my na Báňské dostaneme.
1: Které části Česka, naší země, vás v poslední době nejvíc překvapily nějak pozitivně i negativně, co se týče tedy přírody a interakce člověka s přírodou? Jsou nějaké takové, máme nějaké takové skutečně výstavní plochy, kde můžeme být hrdí na to, jak s tou přírodou nakládáme? Podle vás?
2: Ano. Jo, chvíli jsem se musel určitě zamyslet, jo, ale... První věc je, my se studenty jezdíme každý rok na terénní cvičení a já beru na Jižní Moravu, protože zkrátka tam uvidí úplně něco jiného než u nás. Je to definitivně kulturní krajina, ale 60% z ní je nějakým způsobem chráněná. Je to prostě způsob, jakým člověk v té krajině funguje, benefituje z ní, ale zároveň ji neníčí, zároveň ji nějakým způsobem udržuje. Jo, a tady tenhle ten způsob začíná se taky jako částečně dostávat do módy. Třeba právě u nás v Moravskoslezském kraji, kousek od Ostravy, vesnice Kozmice, kde jsou takzvané kozmické ptačí louky, kde vlastně z iniciativy nějakého soukromníka, detailně to neznám, jo, jsem se na tohle nepřipravoval, vznikla právě jako kdyby ohrazená pastvina, kde jsou nadivoko koně, nadivoko, řekněme, pratuři, jo, a kteří to tam spásají a udržují tu přírodu, jako řekněme, v takovém jakože bahnitém stavu a můžou tam právě hnízdit ptáci, protože tam mají klid a mají tam ten ekosystém, který na to potřebují. Na to můžeme být 100% pišní a navštívte kozmické ptačí louky, je to nádhera.
1: Každopádně po písničce si s mým dnešním hostem Oldřichem Motykou budu povídat o neviditelném světě nanomateriálů.
0: Historie českého zločinu na dvojce.
3: Jaký otec, takový syn.
4: Tvůj strejc Pepa chce kupovat barák. Už mají našetří, no. Ty peníze mají doma. 60 000.
5: To je pěkný balík. Hodil by se.
4: A proč myslíš, že ti to říkám?
3: A od jejich plánu je neodradí vůbec nic.
4: Budou spát.
5: A když se
4: tam připletou, no tak mají holt smůlu. Žádný svět si nesmí zůstat. Jasný? Žádný.
0: Otec a syn. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
6: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Nanotechnologie, ale i mikroplasty. Nanotechnologie zní trošičku jako budoucnost. Vy ale zkoumáte a zkoumáte i jejich stinné stránky. Čeho se týkají? Povídáme si s Oldřichem Motykou.
1: Tak nanotechnologie pořád ještě v našem životě nemají až takový prim, jako se třeba myslelo, jakože na začátku 60. let, že touhletou dobou už budeme používat nějaké nanoboty. Jo, tam jsme se ještě úplně nedostali, ale nanomateriály používáme docela běžně a jsou součástí našich životů, třeba i v kosmetice a podobně, což je docela překvapivé. Nanomateriály jsou prostě materiály, které jsou v nějakém rozměru menší než 100 nanometrů. Je to úplně arbitrární definice. Jsou prostě hodně malé a tím, že jsou malé, mají docela zvláštní vlastnosti, jo, protože se rychle na něco vážou, rychle reagují se vším, třeba nanozlato reaguje se vším, zatímco normální zlato vůbec nereaguje a proto nekoroduje. Ale ten největší problém s nanomateriály, co máme v životním prostředí, nejsou ty nanomateriály z výroby, protože tam to máme vlastně docela pohlídané. Jo, to je proces, který je uzavřený, dává se na to pozor a podobně, dělají se testy na to, jestli to nějakým způsobem neškodí lidem, neškodí přírodě, ale nanomateriály, které vznikají při naší každodenní běžné činnosti, to je mnohem větší problém, jo? Kdykoliv zapálíte svíčku doma, jo? Kdykoliv si doma pečete kuře, kdykoliv prostě způsobíte úplně cokoliv, co nějakým způsobem souvisí s termickou, jako tepelnou přeměnou něčeho, jo? Což z toho pak vyplývá, že vlastně jako největší podíl na znečištění nanomateriály mají spalovací motory, jo? Protože kdykoliv my tady tohleto zapneme ten motor, tak uvedeme tu mašinérii do chodu, kdy se uvolňuje obrovské množství nanomateriálu do toho životního prostředí, což ještě akcentované vlastně tím, že my jsme si vlastně dost poradili s těmi dalšími svinství z té dopravy. Jo, tam jsou filtry, jsou tam katalyzátory a podobně, to samé průmysl. Ale prostě ještě jsme se jako kdyby nedostali na ten nanofiltr. No, jo, takže to tam pořád je a dopravy je pořád víc a víc.
0: Právě takže to se chci zeptat, jak složité je vlastně zkoumat něco, co běžně není vidět?
1: No není to vidět, hodně často už to není vidět ani pod optickým mikroskopem, ale máme způsoby jako elektronové mikroskopy, jak se na to podívat, máme dobré senzory, ostatně na ty nanomateriály jsme používali i ty mechy. Jo, není to zase rozhodně, že by to nešlo. Jo.
0: Pojďme od nanomateriálu tedy k mikroplastům. To si myslím, že je skutečně téma, které řeší každý člověk i s ohledem na vlastní zdraví. Objevují se všude a objevují se čím dál častěji. Pojďme zmínit, v čem je ten největší problém a kde všude je můžeme najít.
1: No ten největší problém je v tom, že je můžeme najít úplně všude. Jo? Zrovna já jsem byl vlastně součástí týmu u nás na fakultě a na katedře environmentálního inženýrství, kdy jsme zkoumali množství mikroplastů obsažených v placentě a v plodové vodě. A zjistili jsme, že už tam jsou mikroplasty. To znamená, ten plod už když se vyvíjí, jo, a on tam je, on poliká tu plodovou vodu, jo, zase potom do ní třeba vylučuje, ale pak to zase poliká, samozřejmě z placenty je vyživován. Takže ještě než se narodíme, tak jsme v kontaktu s mikroplasty. To je tak všude, jak to jen může být. Je to opravdu úplně všude. A otázka je, jak moc to škodí lidskému zdraví. Zase jako úplně nejsem expert na lidské zdraví v tomhletom. Vím, že ale jako ještě není úplně jasné, jaký ten efekt to má, ale už to, jak je to úplně všude přítomné. Jo? Ono dlouho se řešilo, že se to našlo ve varlatech, že se to našlo v mozku. Jo? Ale když se to najde v placentě a v plodové vodě, tak je to vlastně, jako kdyby nemůžete utéct.
0: To nemůžete utéct.
1: No, ale sdělují se dá utéct jenom jedním způsobem do světa, kde je ještě víc mikroplastů. Jo? Tak to je pak složitější.
0: Co s tím budeme ale dělat?
1: No tak, co s tím můžeme udělat?
0: Nabízíte nějaké vědecké řešení? Dají se nějak separovat ty mikroplasty?
1: Mikroplasty se nedají separovat jako takové, aspoň teda tak, jak chápu tu otázku, ale samozřejmě se dají separovat plasty. Jo? A je důležité právě, opravdu je separovat a třeba i, když už nic jiného, když je nemůžeme recyklovat, tak třeba i spalovat, protože když zůstanou někde na skládce, tak se časem obrousí a právě pak z nich vznikají tady tyhle ty mikroplasty. Mm-hmm. Jedinec se tomu může nějakým způsobem omezeným vyhnout právě tím, že třeba přejde z teflonových pánví, já nevím, na keramické, jo, nebude pít vodu z plastu, nebo to nějakým způsobem omezí. Jo, tohle to můžeme všichni udělat, jo. Ale tohle to nejsou věci, které třeba pomůžou těm mořským želvám. Jo, to je třeba nějaká koordinovanější činnost.
0: Jak se díváte na pití kohoutkové vody?
1: Kohoutkovou vodu v České republice máme extrémně zdravou. Všichni pijte kohoutkovou
0: vodu. Aspoň nějaká úleva. No.
1: Máme úžasnou vodu tady, vysoce kvalitní, pijte kohoutkovou vodu. Samozřejmě ne každý má toto privilegium, že zrovna tam, kde bydlí, tak mu to chutná, jo? Ale zkuste to přemoct. Jo? To rozhodně zdravější než z plastu.
0: Jak dostat vědu mezi lidi? O tom si povídám s mým dnešním milým hostem Oldřichem Motykou.
2: Český rozhlas 2.

0: Česká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Environmentalista, pedagog Oldřich Motyka je naším dnešním hostem. Pane Motyko, když se podíváte o 20 let dopředu, zkusíte tak fabulovat, v jakém stavu budeme. Možná, že to je krátkodobý horizont, můžeme klidně říct třeba 40-50. Je tam alespoň trocha optimismu? Pokud budeme tedy lidi vést k tomu, že je to naše příroda, že to je naše životní prostředí?
3: No já si myslím, že vždycky je nějaký mírný optimismus na místě, protože tomu se prostě říká hezky po česku naděje. Jo? Protože ta druhá možnost je prostě skepse a nějaká rezignace. To samozřejmě vůbec nestojí za to. Jo? A i kdyby to mělo vypadat zle, tak stojí za to nějakým způsobem bojovat. Takže já jsem rozhodně nějakým způsobem mírně optimistický, protože vím, že jako lidi objevujou v přírodě a v životním prostředí věci, které nikde jinde objevit nemůžou, a je víc a víc lidí, kteří se k tomu nějakým způsobem můžou dostat. Ale je to na nás, právě jako na těch pedagozích, na akademicích, na těch vědcích, dostat to k těm lidem nějakým způsobem tak, aby je to pro tu přírodu nějakým způsobem nadchlo, aby prostě nad tím nemávli rukou, jakože to je to za městem, to je to, co se mě netýká. A pokud za 20-30 let budeme žít ve světě, kde to lidem nebude lhostejné, tak budu vlastně spokojený. Jo, no, ne všechno se podaří, ne všechno se podaří zachránit, ne všechno se podaří vyčistit, ale pokud se budeme snažit, už jenom to stojí za to.
2: Co bylo tím vaším motorem, protože jste se stal pedagogem?
3: Tak já rád mluvím o věcech, které mi přijdou důležité. Jo, a když jsem zjistil, že mi to jde a že mě lidi poslouchají, protože musí, protože tam se mnou zavření v té místnosti, tak jsem zjistil, že mě to baví. Jo? Že je to něco, jako co vnímám jako strašně důležité, protože člověk jako vědec má možnost samozřejmě hodně ovlivnit ten svět, ale co si budeme nalhávat, 90% toho jsou třeba články, které si přičte, já mám 10 dalších lidí z oboru. Jo? Jako, samozřejmě to něco rozvíjí, ale člověk neudělá nějakou jako revoluci, neudělá úplně něco nového, nemá nějakou novou teorii, o které by se psalo za 20 let. Ne, pokud nemáte štěstí. Jo, ale můžete tou pedagogickou prací pořád nějakým způsobem ovlivňovat životy mladých lidí. Jo, dávat jim vlastně na výběr, dávat jim ty informace, učit je, jakým způsobem uvažovat nad tím světem, jak do něho vstupovat, jak ho zkoumat a jak se pro ně. A třeba i předat to nadšení.
2: Jo. To si myslím, že je vlastně to nejdůležitější. Vzbudit v těch dětech nadšení. Jak vy poznáte, že jste složité téma vysvětlil opravdu dobře? Je to cítit, je to nějaká energie i v té aule, nebo je to dobrá nálada, která potom se line napříč tou aulou? Jak tohle poznáte?
3: No, otázka, jestli to poznám. Já si můžu myslet, že jsem to vysvětlil dobře, ale pak to poznám samozřejmě definitivně, až když jako studenti za mnou přijdou a když je zkouším a vidím, že tomu rozumí. Jo? Takže a to se daří. Jako nemám předměty, ze kterých bych musel vyhazovat, takže vlastně je to jako moje dobrá vizitka tady v tomto. Jo? Ale to vysvětlení je samozřejmě strašně důležitá věc, protože já se vždycky říkám, jako když to nedovedete, když jste vědec a něčemu se fakt jako dopodrobna věnujete, ať je to doktorská práce nebo cokoliv dalšího, pracujete na článku a nejste schopný to vysvětlit při opilému kamarádovi v hospodě tak, aby se na vás nenaštval, jo, tak to neděláte dobře. Jako buď to nemáte tuhle tu obhajobu v sobě nějakým způsobem zakořeněnou, anebo prostě té problematice nerozumíte tak, jak si myslíte. Jo? A samozřejmě oboje je obrovská výzva, a na obojem se snažím jako ve svém vlastním životě pracovat a doporučil bych to každému vědci. No.
2: Vy máte, to už jsme zmínili, svůj kanál Na vědu s Motykou. Jakým způsobem vy se sám utkáváte potom s pozitivními a negativními reakcemi? Pozitivní vás předpokládám těší a jak vnímáte ta negativa?
3: No z těch pozitivních mě nejvíc těší, když se lidi doptávají. To je úplně nejlepší, jakože prostě a co tohle, a co takhle, jo? Jakože
2: a prostě. Vidíte v tomto kontextu, která otázka vás třeba v poslední době od lidí nejvíc zaskočila?
3: Tak to vám nepovím. To fakt nevím. To nevím.
2: Myslím, že zaskočila, ale že by vás třeba přivedla. Takže vy jste si řekl, no vidíte, takhle já jsem ještě neuvažoval o tom, nebo to je.
3: Takových bylo hodně, já si jenom nepamatuju. Já většinou zahrnu právě do plánu na další video. Že si říkám, tohle si musím nastudovat. Tohle je strašně dobrý dotaz, tohle mě strašně zajímá.
2: Takže to jsou i ty zdroje těch dalších videí. To znamená, samozřejmě, že je to vlastně nějaká látková výměna i s těmi
3: největší zdroj, ale pro tato videa je moje 5letá dcera. Jo, že ona je zrovna ve věku, kdy ona se ptá na tu přírodu a proč je nebe modré, protože voda slaná v moři a tady. A já to vím a můžu jí to říct. A to to je super. Ale pak se někdy zeptá, takže mě to takhle strašně zaskočí. Jo, prostě jako třeba, které hovínko má hovníval nejradši? Jo? Jestli bude mít radši koňské nebo kravské. Vůbec jsem nevěděl, musel jsem si to nastudovat, natočil jsem o to video.
2: Pojďte nám to říct, mě by to zajímalo.
3: No já jsem si třeba myslel, že právě to hodně natrávené, to kravské, které vidíte, že tam už nejsou kusy trávy a podobně, že to pro něho bude jako nějakým způsobem lepší, protože nebude ho muset trávit on, že už je to jako předpřipravené. Ale nakonec jsem zjistil, že to tak jako nemusí být. Jo? Každý druh toho hovnívala taky preferuje něco jiného, jinak česky je to správně chrobák, ale kdo tomu tak říká? Jo? Neválí chrobo. Jo? Každý preferuje něco jiného, jo? Jo, právě jestli to chce jíst, jestli z toho chce stavět domeček pro larvičky a podobně.
2: Máte čas chodit do přírody?
3: Mám.
2: A děláte to často?
3: Dělám to rád. Dělám to často, ale dělám to rád a samozřejmě, když můžu jít někam se svojí dcerou a něco jí tam ukázat, tak to je pro mě úplně nejkrásnější den.
2: Kdybyste třeba vy sám mohl položit lidem jednu jedinou otázku o přírodě, jaká by byla?
3: Myslíte nějakého odborníka nebo nějakého...
2: Ne, teď
3: nebo
2: myslím někoho... úplně klasickou veřejnost neinformovanou, lidi, kteří žijí, ale třeba si tak úplně neuvědomují, v jakém kontextu a že by měli vědomě třeba s tou přírodou nějak nakládat. Hmm. Co by to bylo?
3: A vy jste jich zeptali, jestli si uvědomujou, že jsou toho taky součástí. Jo, že to není oddělené od nich, že my jsme prostě taky biologická entita, taky jsme zvíře, taky jsme, já nevím, strunatec a eukaryot a nemůžeme se z toho nějakým způsobem vyčlenit jenom proto, že máme technologii a větší mozky. Mm-hmm. Kdybych se jich chtěl zeptat, jestli si to uvědomují. A jestli ne, tak co můžu udělat pro to, aby si to uvědomili?
2: A pojďme ještě na závěr. Co vám v poslední době udělalo úplně tu největší radost? A teď nemyslím ani z vědního oboru. Co hýbe panem Motykou?
3: To, co mi udělalo obrovskou radost,
2: ano.
3: Že jsem měl plný počet bodů z evaluace mojí výuky.
2: Tak to je krásný.
3: To mě strašně potěšilo, že studenti byli rádi na těch přednáškách a že se jim to líbilo. Jo? To mě strašně potěšilo. Ale jinak tady tyhle ty osobní dotazy, to je pro mě vždycky horší, než mluvit o vědě.
2: Každopádně já vám moc krát děkuju, že jste i přesto všechno na ně odpověděl. Vašim studentům přeji, ať mají krásné léto, pokud možno vám samozřejmě taky. Užívejte života. Děkuju, že jste byl mým dnešním hostem. Oldřich Motyka.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skvělá kniha.
2: Komotr.
3: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne? Já věřím v Ameriku. Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
4: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
5: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Žáci základních a středních škol dostali vysvědčení, začínají jim letní prázdniny a poprvé se sešla parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty do 37 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Žáci a studenti dnes po celé republice dostali vysvědčení, školní rok končí. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by nejdříve měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat, včetně přístupu. Odměna může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
8: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Zítra mohou překročit i 37 stupňů. Vůbec nejtepleji má být v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a také na jihu Moravy. V neděli se mohou teploty vyšplhat ještě výš, až ke 40. Výstraha už bude platit pro většinu republiky. Horka jsou velkou zátěží pro organismus. Lidé by měli pravidelně pít, nejlépe čistou vodu, omezit fyzickou zátěž a nebýt na přímém slunci. A pro většinu území Čech, pro Olomoucký a Jihomoravský kraj zároveň platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl její předseda Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Poslanec Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení.
9: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
6: Výsledky vyšetřování má komise sněmovně předat do roku od svého ustavení, tedy do příštího března. V kauze ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku čelí obžalobě aktuálně dvě firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, dříve hnutí STAN, a zlínského lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých událostí. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí způsobený předchozí špatnou opravou. Experti už navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení dalších preventivních opatření. Několikahodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi milionu odběratelů. Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou z Tachovska, měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, pokračuje policejní mluvčí Iva Vršecká.
10: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
6: Fotografie hledané dívky je na serveru irozhlas.cz. Případné informace volejte na linku 158. Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřena. Její oprava vyjde na 2,5 milionu korun, řekl mluvčí parku Jan Dvořák.
11: Ty konstrukční prvky byly při té stavbě dělány ze smrku. Dnes tedy je nahrazujeme, jsou to ty podpěry a děláme je z modřínu. To znamená, že ta životnost by měla být o několik let delší. V těch podmínkách, které tady jsou, i to množství sněhu, které určitě má vliv třeba na ty spodní části konstrukce, tak se budeme bavit o nějakých 15, třeba 18 letech.
6: Ve výběhu je momentálně 10 vlků, správci chtějí lávku opět zpřístupnit v polovině července.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 27. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 31.
7: Doprava.
6: Na D1 směrem od Prahy pojedete pomaleji od 15. na 24. kilometr, kde je na mostě Šmejkalka omezení. Během dne se to bude zhoršovat. Potom dál před Brnem brzdí kamiony na stém 71. kilometru a pomalu jedou k omezení na stém 96. Osobními auty se asi čtvrt hodiny zdržíte mezi Ostrovačicemi a Popůvkami. Příjezd do Prahy po D8 komplikuje nehoda v Vekbelské ulici před sjezdem na Prosek. V koloně se tam zdržíte 20 minut. A na D5 před Prahou brzdí kamiony na 8 kilometru, osobní auta jedou levým pruhem rychleji. Na okruhu před Ořechem jsou kolony v obou pruzích na 20 minut. To byly zprávy, Jitka Asterová je tu pro vás.
12: Ano, je to pravda, moc jsem se na vás těšila i přes ta vedra. Je tady krásně, ale pokud máte možnost si někam zalézt do stínu a pustit si rádio a naladit si naší hru Byl jednou jeden rok, tak budu moc, moc ráda. Takže pravidla té hry jsou všem známa, ale ti, kteří nás poslouchají poprvé, já napovídám tím, že připomínám různé události z jednoho roku a na vás je, abyste tipovali, kolikátý rok by to mohl být a společně na něj zazpomínáme. Osobní vzpomínku dnes dám na moji maminku. Moje maminka se v našem roce živila jako tlumočnice po evropských městech ve 3 světových jazycích. Francouzština, angličtina, němčina. No, to jsem bohužel nezdědila. No a myslím si, že by cupitala i v takových vedrech. Byla totiž ve skvělé formě. Ve skvělé formě v našem roce byla i Tina Turner. Byla prostě the best. My si teď pustíme a vy posílejte SMSky na číslo 702-222-220 a své tipy můžete posílat i na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
7: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Já zdravím moc Janu, která podle úvodní písně v podání Tiny Turner, kterou miluje, tak nejste sama, Jano, takže si myslí, že to je rok 1989. V zápětí už to tady jede. Lenka z Hrušovan si myslí, že hledáme rok 89 nebo 90. V tomto roce jsem v době sametové revoluce otěhotněla a také má ráda Tinu Turner. No, dneska začneme nápovědami, co se týče jídla. Tehdejší restaurace se u nás dělily sice do 4 cenových skupin, ale ta nabídka pokrmů se opravdu ničím nelišila. Oni totiž existovaly nejen centrálně stanovené ceny, ale i normy, postupy a receptury, protože se v celé republice mělo prostě vařit stejně. Originálnější menu a nevšední recepty nabízely jen vybrané typy podniků. Já si pamatuju, že jsem chodila do rotisérie a teratorie, to bylo někde u Národní třídy, a pak taky do Vodičkovy ulice, tam byla skvělá Čína v našem roce. Taková česká, ale vynikající. Teď se podíváme do obchodů. No, že by vůbec byly obchody otevřené non-stop, to bylo nemyslitelné. Nebo vůbec do půlnoci, no, také ne. Zpravidla zavírali v 17 hodin nebo v 18 hodin a dříve v obchodech, jestli si vzpomínáte, většinou pracovaly převážně ženy, což často způsobovalo, že v letních měsících museli prodejny zavírat i dřív, protože prostě nebyl personál. Situaci tehdy popsal ředitel státního podniku potraviny Josef Schulz.
1: Je to především otázka našeho učňovského školství, kde nabíráme přes 95% děvčat učnic. Stává se nám, že tyto děvčata po vyučení odcházejí z obchodů a tím se nám projevuje tento nedostatek do našich obchodních prodejů. Dalším takovým problémem, který já vidím v Praze, je otázka délky prodejní doby. Především na sídlištích, kde například o sobotách máme z 1200 prodejen, máme otevřeno 605 prodejen a pracuje zde 4000 pracovníků.
0: No tak, že by nebyly non-stop obchody nebo do půlnoci otevřené, to si dnes opravdu neumíme představit. Tak si podíváme na muziku. Iveta Bartošová naspívala krásnou písničku Útoč láskou, kterou si teď pustíme. A tento rok vůbec patří do zlaté éry Ivety Bartošové. Takže já se budu moc těšit, že mi napíšete váš tip.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak já moc zdravím Kamilu, která mě napsala jako jedna z prvních. Píše, jsme v historickém milníku, který se jmenuje rok 1989. Přidám vzpomínku, kterou jsem ještě neuváděla. V prosinci před Vánocemi jsem byla poprvé v Rakousku, konkrétně ve Vídni. No, když nám tak narychlo otevřeli hranice. No, když myslíte, Kamilo, i když je pravda, že Kamila se taky trefuje většinou na první dobrou, tak SMSky nějak jako nechodí, takže opravdu si myslím, že nějaký technický problém, takže pokud máte možnost, tak prosím zasílejte e-maily. V našem roce mohli příznivci němého černobílého filmu slavit 100 let od narození Charlieho Chaplina. Mimochodem, vzpomínáte si na pořad, kterým provázel Milan Neděla, nazvaný Komik a jeho svět? Ten v našem roce slavil vstup do druhé dekády.
1: Mnohdy šlo jen o více či méně zdařilý pokus, ale někteří z těchto začínajících komiků dosáhli už v němých filmech značných úspěchů a zdaleka ne jen v rolích komických.
0: Charlie Chaplin, prostě můj milovaný komik, ale jako vůbec herec, já strašně mám ráda jeho film Světla ramp, u toho vždycky bulím a teď vám dám jednu numerickou nápovědu. Film Světla ramp byl natočen o 35 let dříve, než je náš rok. No a teďko si dáme Madonu, ta byla taky v našem roce v nejlepších letech.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Madonna mi určitě promine, že jí do toho takhle lezu, ale teď je právě číslo, kde mi můžete volat sem přímo do studia a sdělit mi váš tip po telefonu. Sem telefonní číslo je 22 155 25 a 25.

0: Dítko, zdravím Marcela do rozpáleného Prostějova. Píše, ten víkend asi nedám. No já si právě rozmýšlím, jestli mám zůstat v Praze nebo jet na chalupu, protože tam to možná bude ještě horší. No, uvidím, asi zvolím variantu 2. No, jinak Marcel typuje rok 1986 podle Ivety Bartošové. Dobře, jsem zvědavá, jaký typ bude mít Honza, který je teď právě na telefonu a kterého moc zdravím. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: No, tak... já mám rok 89, protože století Chaplina bylo 1989.
0: To si takhle jako vzpomenete z hlavy?
1: No, já dost jako ty narozeniny, data vůbec, to je můj koníček víceméně.
0: Tak já vás teďko vyzkouším. Kdy jsem se narodila?
1: Ježíš, tak to ví teďka, nevím, 51.
0: Děkuju. No, tak to je skvělý. To jste mi dost přidal teda. Ale já si na vás nezlobím. Tak jako já se nesrovnávám s Charlie Chaplinem, to byl samozřejmě for. Už vám další hádanku dávat nebudu, to by taky mohlo špatně dopadnout. Máte nějakou osobní vzpomínku na ten rok?
1: No, najeli jsme na zrovna nejlepší dovolenou.
0: Aha. Kde to bylo?
1: No, na severní Moravě.
0: Aha, jasně. No, tak jako je zase dobrá zpráva ta, že potom vás určitě čekaly nějaké dovolené, které byly lepší než
1: tak. Tak určitě byly lepší, ano.
0: V tom vámi zmiňovaném roce.
1: A i před tím rokem taky byly lepší.
0: Dobře, takže dovolená se prostě nevydařila. Tak já vám přeju, ať ta letošní se vám vydaří, Honzo, mějte se moc hezky. A
1: děkuju,
0: mávám.
1: Taky
0: na shledanou. Tak teď si dáme moji milovanou, trošku se asi zbreknu, písničku v podání Hany Zagorové, která je také z našeho roku. No a vy, když budete chtít, tak mě můžete klidně zavolat. Telefonní číslo sem je 22 155 25 a 25.
2: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

0: Tak, já mám teď na telefonu svoji jmenovkyni Jitunku a moc na ní těším. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Prosím vás, já jsem vám volala, mě volali zpátky, vy jste úplně úžasný. A Ježi, já si myslím, že by to mohl být, hele, ta Iveta Bartošová, já nevím, ona měla toho zlatýho Slavika v těch 90. letech, těch 89, 88, myslím. Aha. Je to možný?
0: No, takhle, já ještě napovím, Jitunko, já jsem říkala, že tento rok patří ke zlaté éře, tak se nazývalo její období. Neříkala jsem, že v tom roce získala zlatého Slavíka.
1: No já vím, no,
0: zlatého
1: ale
0: Slavíka.
1: Jsem to spojila i tady s tím trošku, no. Mm-hmm. Takže,
0: no tak do jakého roku tak vám to tak jako vychází?
1: Hele, takže 80, já řeknu 87 třeba.
0: 87, dobře, vy se toho nebojíte.
1: No, protože tak jako víte co, kolik jí bylo, bylo jí 20, tak nějak.
0: Ano, tak ona měla těch dobrých období víc, naštěstí víc než těch špatných.
1: No, tak dobře.
0: A Jitunko,
1: podle i Haničky Zagorový tu miluju, takže a krásnou písničku jste pustili zrovna, to je moje nejlepší, nejoblíbenější.
0: Je to taky moje srdcovka. A nějakou vzpomínku z vás dostanu, Jitunko?
1: Dostanete ze mě vzpomínku, prostě už jsem byla maminkou, protože v 86. se mi narodil první syn a v 90. druhej. Takže to bylo období mezi tím a bylo krásný, protože prostě ty malí děti, když jsou, tak jsou to zlatíčka.
0: Ježíš, to je jasný, ale to jste hodně šikovná. Tak jo.
1: Já vím. Já vám přeju krásný léto, Jitko, a celému rádiu a celému vašemu vysílání děkuju za krásný pořad.
0: Ježíš, máme moc velkou radost, vyřídím to všem, tady to mý spolupracovníci slyší.
1: A držte se všichni i v těch párnej dnech teda.
0: Děkuju nápodobně a hodně píte. Mějte se krásně.
1: Jo, jo.
0: Naslyšenou.
1: Tak vidíš, mluvili jsme v rádiu.
0: A teď si pustíme Lambádu. To je moje milovaná. No a v našem roce, představte si, co já jsem se na ní natrsala, na tuto písničku. Nejvíc jsme chodili s Mahulenou Bočanovou a s Vláďou Kratinou do Hanavského pavilonu. No a tam to jelo. No nejenom tanečně, tam jsme opravdu dodržovali teda ten pitný režim, i když nebyla taková vedra. Vodka Bacardi, tak to bylo. No teď už je jenom na vás si uvědomit, kolikátý, že by to mohl být rok. A napsat mě

0: vědecky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený právě jemu. Jak ho pozná a jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, která tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v příštích žárovkách si povíme, jak vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód.
0: Žárovky už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami. Byl jednou jeden rok. Na Dvojce.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje. Zdravím Majku, která si myslí, že to bude ještě před rokem 1989. Myslí si, že je to rok 87 nebo 88. Další typ. Zdravím Péťu. Myslím si, že je to rok 89 podle Lambády a vím, že se diskutovalo o tom, že je to nemravná hudba, ale my jsme na ni tancovali jako o život. Tak, my si připomínáme rok, kdy tradiční prvomájové oslavy se přesunuly, a sice z Letné na Václavské náměstí. Stalo se tak po 16 letech. Událost tehdy zaznamenaly i kamery Československé televize.
1: Pozornost na sebe upoutal obrazec, který před tribunou už tradičně vytvořili žižkovské ženy. Bylo jich 700. Právě jejich organizace patří v rámci Pražské národní fronty k nejlepším. Viděli jsme zde zástupce pracovních kolektivů ze státních podniků, Tesly Holešovice, ZPA Čakovice a řady dalších.
0: Takže kolikátý rok si připomínáme, to teďko napoví Belinda Carlyle. No a vy máte opět, dnes už poslední, ale možnost mi volat sem přímo do studia. Takže číslo je 22 155 25 a 25. Budu se těšit.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

My si dnes připomínáme rok, kdy vzhledem k nedostatku personálu v letních měsících zavírali obchody i dříve než v 18 hodin, kdy pořad Komik a jeho svět slavil vstup do druhé dekády a kdy tradiční prvomájové oslavy se přesunuly z Letné na Václavské náměstí. Většina z vás už tuší nebo ví. V našem roce jsem bydlela v bytě s mojí kamarádkou Ellen a byl to byt v Dušní ulici po Janku Ledeckém. A vzpomínám si, že Janek Ledecký zrovna složil tuhle tu písničku, kterou si právě teďko zahrajeme a je k ní i videoklip a já si pamatuju, že je tam v takový růžový košeli, kterou jsem mu na ten videoklip půjčila. Takže před námi ještě jedna nápověda a zkuste si tipnout rok.

0: No to doufám, že bude. Já zdravím moc Alenku, která si myslí, že dnes hledáme rok 88. Napsala mi teď před chviličkou, myslí si tak podle Ivety, píše, že byla mladá, zamilovaná, ale dnes mi to nemyslí. 32 stupňů ve stínu na chalupě. U lesa, ano, děkuji moc za vaši přízeň, Alenko, ano, já to mám taky dneska ještě horší než normálně a to i normálně nemám moc dobrý, ale já jsem si pro vás nakonec nechala tu nejlepší nápovědu. Hana Hegerová totiž v našem roce natočila a na vinylovém singlu vydala písničku Čerešně. Ale věděli jste, že autoři písně Jaro Filip a textař Milan Lasica původně napsali tuto písničku pro úplně jinou zpěvačku za jiným účelem? Tak to na historii písničky vzpomínala pro pořad Českého rozhlasu České Budějovice Světla Ramp slovenská herečka a zpěvačka Zuzana Kronerová.
1: Tu pesničku Čerešne napísal Milan Lasica a Jaro Filip pre nemenovanú nejakú herečku alebo speváčku slovenskú do relácie Kto si je za dverami. A náhodou som teda tou herečkou bola ja. A potom okrem televízneho nakrúcania sme potom v divadle Studio L plus S, vtedy ešte S, scéna Slovkoncertu v Bratislave, reprízovali túto scénku Janošik, popri tom i túto pesničku. Pani Hanka Hegerová ju počula a veľmi sa jej zapáčila, tak išla za Milanom Lasicom, lebo boli dlhoroční priatelia a vypýtala si tú pesničku, že či ju môže zobrať do repertoáru. No Milan samozrejme súhlasil.
0: A o mnoho let později si Čerešně v rámci jistého předávání cen společně také obě interpretky Zuzana Kronerová a Hana Hegerová společně zaspívaly. No a my pro vás máme ukázku toho, jak původní verze v roce 1981 v podání Zuzany Kronerové zněla ve zmiňovaném televizním pořadu Kto si je za dverami.

0: krásné. Popularita této písně od Hany Hegerové ještě vzrostla, a sice o 10 let později, kdy se objevila v kinech ve filmu Pelíšky. No pojďme si ji teď poslechnout.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na Dvojce.

vždy, keď na stromy zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví,

Tak to byl krásný úvod do finále naší hry, byl jednou jeden rok. Takže za chvíli se dozvíte, kolem kolikátého roku jsme dnes kroužili. Jana to chytla dnes jako většinou na první dobrou, no a jdeme teďko do finále. Takže zdravím Petra do Teplic nad Metují, který si myslí podle Janka Ledeckého, že by to mohl být rok 1989, píše. Tato píseň je zakomponovaná ve hře Akce Svoboda, kterou rád hraji. Vidíte, to jsem ani netušila. Dále zdravím Janu, která si také myslí, že je to rok 1989 a píše. Desku právě s touto písničkou v podání Ivety Bartošové jsem si kupovala koncem června tohoto roku v Praze, kdy jsem ve 14 letech odjížděla do Karlových Varů na léčení po operaci slepého střeva. No a samozřejmě dáme do třetice a já moc zdravím pana Jaroslava, který má stejný typ. Dneska to nebude asi nějaké velké překvapení, ale nevadí. Myslí si tak podle Tiny Turner, podle Ivety Bartošové a jasně socialistického vysvětlování prodejní doby. Já jsem revolucionář z tohoto roku, píše, takže mám vzpomínek spoustu. Co se týká jazyků, jsem dyslektik, přesto se každý den snažím něco učit z němčiny nebo z angličtiny. Chodím do kurzů a na Netflixu všechno jedině v angličtině. Dělejte to jako já. Dělám to jako vy, už pátý rok jsem prostě na Duolingu z angličtiny, trošku progres, takže haváriu umím říct, taky jedu všechno na Netflixu v angličtině, ale pořád je to hodně špatný. No ale zpátky k našemu roku. Takže dnes to byl rok 1989 samozřejmě, takže běžte se někam schladit a rozhodně si pusťte mého milého kolegu Honzu Rosáka a já vám posílám teďko kamufláž. Mějte se.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Co je na záhadné nahrávce, která vedla ke smrti Davidovy sestry?
2: Aneško!
3: Kdo to dělá? Ježiš,
2: dělej to, nezvíši! Aneško!
0: A kdo ovládá koho?
3: To nefunguje mezi námi! Davide, prosím, udělej něco!
1: Šum.
0: Mysteriózní horor Jana Bejnara v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Záchranáři ve Venezuele dál vyprošťují strosek oběti zemětřesení, pohřešují se patrně desítky tisíc lidí. A policie kvůli odjezdům na prázdniny varuje před hustým provozem. Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Venezuela potvrdila zatím 235 obětí silného středečního zemětřesení. Neoficiální web zřízený venezuelskou opozicí mluví skoro o 50 tisících pohřešovaných. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí.
5: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
6: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
5: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysílá Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnily sankce a slíbili pomoc se zprovozněním karakaského letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas.
4: Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na velmi hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na více policejních hlídek než obvykle. Českému rozhlasu to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboč.
7: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
4: Řidiči by měli dodržovat pitný režim a při dalších cestách pravidelné přestávky. Policie hledá 77-letého Jana Šušora z Prahy. Rodina ho pohřešuje od čtvrtečního rána. Hledaný měří zhruba 170 cm, má krátké šedé vlasy a šedý plnovous. Na sobě by měl mít červené triko s krátkým rukávem, černé tepláky a na nohou černé kroksy. Chodí pomalu a má poraněnou pravou ruku. Případné informace volejte na linku 158. Zítra začíná prázdninový provoz pražské MHD, intervaly budou delší. Školní autobusy nebudou jezdit vůbec. Prázdninový provoz skončí 28. srpna, řekl Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a jejím okolí.
8: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost, teplotní maxima 33 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Doprava.
4: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete úsek mezi Stým 73. a Stým 96., kde je omezení kilometrem možná i déle než hodinu, provoz houstne. Na 223. kilometru v témže směru havaroval motorkář, jsou tam záchranáři a brzdí se do narůstající kolony. A příjezd do Prahy po D8 stále komplikuje nehoda ve Kbelské ulici, před sjezdem na prosek je blokován levý pruh, zdržení půl hodiny. Zprávy končí, po nich Jan Rosák se šťastný. Cestou.
9: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo si s námi užíváte předvíkendovou šťastnou cestu. Řeknu vám, ještě chvíli budou taková vedra a asfalt si snad ty díry na silnici začne opravovat sám. Dnes končí školní rok, tak přeju našim dětem krásné a dobrodružné prázdniny. My dříve narození si možná užijeme dovolenou, ale třeba ji plánujete až na podzim, tak si zatím užívejte s námi na dvojce. A se mnou taky, samozřejmě konkrétně v pátek odpoledne. Šťastná cesta je totiž tady pro vás. Přeji hezkou chvilku u rádia.

0: Když zazní jméno Svobodných pánů, později dokonce Hrabat Čábelických ze Soutic, většina posluchačů, zejména těch, kteří jezdí po dálnici D1, si asi připomene jen obec Soutice a možná stejnojmenný exit. Přitom šlo o pozoruhodný, byť dávno vymřelý rod, který proslul mimo jiné zvýšenou četností temných až krvavých událostí. A to dokonce v napohled míru milovných kulisách jižních Čech. Na jedno takové překvapivé dějiště nás zavede jeho český rodák, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
1: Nejprve tedy ono dějiště. Branovice leží v katastru obce Dobšice, v líbezné jeho české krajině kousek od Týna nad Vltavou. Ačkoliv se nedaleko, na velkém depotu, stalo veliké vojenské neštěstí, ozvěna tohoto výbuchu jako by sem ani nedolehla. Statek Branovice stojí za pozornost už tím, že se tu na miniaturní ploše nacházela hned dvě panská sídla. První z nich, téměř nedochovaná tvrz, leží na ostrůvku v prostředním ze tří rybníků východně od statku. Nejen kvůli ní jsme se starším synem Pepou navštívili Branovice hned dvakrát. Poprvé jsme neviděli ani zbytky zdiva první tvrze. Věděli jsme, kde leží, jenže když jsme se podívali tím směrem, střetl se náš pohled s pohledy rohatých příšer. Ne, nenahledli jsme do pekla, jen jsme upoutali pozornost mnohých býků, volů, krav a buví čeho ještě, co střežilo přístup k rybníkům. Na podruhé, s lepšími informacemi, jsme už spatřili aspoň to málo, co ze staršího sídla zbylo. Novou tvrz používali Schwarzenbergové ještě v polovině 18. století. Uvidíme ji, když obejdeme celou severní stranu statku, zahneme doleva a kráčíme podél západní, pak opět doleva, čímž ho obcházíme od jihu. A v jeho východní části nás odmění renesanční zeď zahrady, založené po roce 1600, brána do ní a na zdi dvě krásné nárožní výšky. Vidíme zbytky z grafit, schátralost zdi, brány i věžiček, ale je to schátralost veselá. Jeho česká renesance žije na místech známých, ale i na těch nejskrytějších. A teď ta krvavá historie, která se tu odehrála. Čábeličtí ze Soutic byli zástavními držiteli zdejšího panství, včetně města Týn nad Vltavou. Zástava pak musela být obnovována dědictvím. Jenže když v kulatém roce 1600 umírá Prokop II. Čábelický ze Soutic, odkazuje svému synovi Ferdinandovi jen a pouze dvůr Branovice. Ferdinand Čábelický ze Soutic, manžel Bohumily rozené na Ohradské Skolovrat, zuřil, ostatně byl prý nátury prchlivé. Vždyť takto musel být všechen ostatní majetek čele s Týnem nad Vltavou vrácen Rudolfu II. Vztekal se a protestoval, ale proti panovnické moci nic nezmohl. A tak začátkem roku 1601, těsně před exekucí a nuceným vystěhováním z Týna na Branovice, alespoň zničil v Týně vše, co nestačil nebo nemohl odvést. Důvodem Ferdinandova řádění však nebyla pouze jeho vznětlivá povaha či vztek nad ztrátou majetku, ačkoliv i to by samo o sobě stačilo. Se regionální historií skvěle obeznámený historik Josef Sakař uvádí. Příčinou bezuzdnosti posledního pána Ferdinanda Čábelického byla tchýně jeho. Marie Magdalena Klenovská ze Ptení byla matka Bohumily Ferdinandovi choti. Hrabivá paní Marie Magdalena, tolik odlišná od biblické Máří, se zkrátka nemohla smířit s tím, že by její dceruška a tím potažmo ona sama tak náhle a výrazně schudla. Na mrtvém Prokopovi si už nic vzít nemohla. A tak se terčem jejího hněvu, který jistě považovala za spravedlivý, stává zeť Ferdinand. Nejprve mu odcizuje všechny listiny z privilegie rodiny Čábelických ze Soutic a prchá z Týna. Následně ho nevybíravým způsobem nutí, aby přepsal zbylý rodový majetek, tedy prakticky jen Branovice, na Bohumilu. A když se unavený, utrápený Ferdinand nakonec podvolí, zbývá poslední dějství tragédie. Myslím, že to docela dobře mohla být fingovaná hostina na usmířenou ve stylu co jsme si, to jsme si, tak se trochu poveselíme. A když se Ferdinand na Branovickém dvoře opije v naivním pocitu úlevy, že když ty dvě ženské dostaly, co chtějí, bude mít konečně pokoj, nechávají ho Bohumila a Marie Magdalena brutálně zavraždit. Najatý mlatec ho umlátí cepem. Kruté, že? Jako by se to do líbezné jeho české krajiny ani nehodilo. Jenže hodí, bohužel. V naší knize Místa zrychleného tepu se pak dočtete, jaké rádoby sofistikované legendy byly v souvislosti s touto reálnou událostí sepsány. Na to my na rozhlasových vlnách nemáme čas, takže pouze doporučím, abyste do Branovic vážili cestu. Jen pozor na rohaté strážce a na rodinné spory.

0: Doufám, vážení posluchači, že nebude mít nikdo námitku, abychom se dnes ve slově nad zlato věnovali mimo jiné také námitce, tedy přesněji slovu námitka. Že vám nepřipadá ničím zajímavé? Že je námitka prostě nějaký argument proti něčemu? No, ale pokud jsou mezi vámi nějací biologové, pak už možná zbystřili, neboť námitka je také název jistého živočicha. Jakého? To už se ptám Lucie Jílkové z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den. I když se to nám, nebiologům, asi nebude zdát moc pravděpodobné, námitka je jeden z vířníků.
0: No ano, a tihle vířníci jsou živočichové docela malincí, asi tak milimetroví, kteří žijí ve vodě, a to i u nás.
1: A námitka je jen jedním z mnoha českých názvů vířníků, o nichž se můžeme poučit ve studii Miloslava Devetera a kolektivu, kterou před 6 lety vydalo Západočeské muzeum v Plzni.
0: A jaká další pojmenování kromě námitky v té studii najdeme?
1: Třeba hlavenka, vrtilka, měchýřenka, vakovenka, krunýřenka, vousatka, hlavěnka, škeblenka, tlouštěnka nebo rosolovka.
0: No to jsou tedy značně originální názvy a hezké. Našli bychom mezi vířníky ještě nějaký podobný případ, jako je ta námitka, tedy pojmenování, které známe třeba i v jiném významu?
1: Kromě námitky je mezi vířníky také hladinka, štětinka, vířivka, šupinka, ponorka, tlačenka nebo čelenka a také pojmenování bedřicha i bedřiška, mařena i mařenka, tedy ženská jména.
0: Vousatka, hlavěnka, bedřiška, samý ženský rod. Mají vířníci také nějaká pojmenování v mužském rodě?
1: Ano, těch je ale v té zmíněné studii mnohem méně. Třeba mimoběžník, bezvířidlák, vakovec, leknínovec, zubonoskovec, rohovec, ježatec, pancéřovec nebo rosoloroch.
0: No tedy. Takže máme tady bedřišku a mařenku. Najdeme i mezi pojmenováními v mužském rodě nějaké vlastní jméno?
1: Najdeme. Jeden z vířníků se jmenuje Karkulín.
0: Tak bych si tipnul, že vzhledem možná připomíná červenou karkulku. Ale právě zatím jsme si uváděli vířníky, kteří jsou patrně pojmenováni podle toho, jak vypadají. Třeba tlouštěnka, vousatka, měchýřenka. Možná také podle toho, v blízkosti jakých rostlin se vyskytují. To by mohl být třeba případ leknínovce. A najdeme nějaké vířníky, v jejichž pojmenování se projeví, řečeno samozřejmě s nadsázkou, také jejich povaha.
1: K takovým názvům můžeme zařadit nehodnici, trápilku, otrapku nebo mlsenku. Kráčenka je možná vířník, který má nakročeno k něčemu zajímavému. Zuboženka je snad vířník nějakého neutěšeného vzhledu. Ale to jsou samozřejmě jen mé dohady.
0: Ale zajímavé. A jaký může být vířník, který se jmenuje otrapka? V množném čísle otrapky. Tak to necháváme posluchači na vás. Ještě mi napadá, našli bychom takovou kráčenku nebo mlsenku třeba ve výkladových slovnicích češtiny?
1: Nenašli. K tomu je podstatná informace z té studie, že některé české názvy vířníků si autoři sami vymysleli.
0: No a musím říct, že si vymýšlejí názvy opravdu pěkné. Pojmenování vířníků mohou být inspirací pro básníky. No, jistě nevěříte? Pak si najděte stránku písmákové.cz, na níž přispívá také autorka s uměleckým jménem Kumiko. Ta napsala báseň s názvem Námitka s podtitulem Taxonomická.
1: Taxonomická, tedy související s taxonomií, která se, zjednodušeně řečeno, zabývá klasifikací organismů, rozdělením živočichů do různých skupin.
0: Ano, a to je důležité doplnění pro pochopení celé básně. Tedy ještě jednou báseň Námitka s podtitulem Taxonomická. Včera si přišel s námitkou, to jsem nečekala. Vrchol otrapek.
1: Básnířka k tomu v diskusi přidává vysvětlení, že jednou z podskupin vířníků jsou otrapkovití, k nimž patří také námitka.
0: Samozřejmě, takže když řekneme včera si přišel s námitkou, nemusí to hned signalizovat začátek hádky, ale může jít o prosté konstatování, že biolog nazbíral vzorky vířníků a při té příležitosti vylovil z vody také námitku. A já doufám, že vy nenamítáte nic proti tomu, abychom se u slova na zlato sešli zase za týden.
2: Jan Rosák vám přeje šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Broučci.
4: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
5: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
4: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Už jsme si ve Šťastné cestě říkali, že architekt Antonín Rajmund je asi nejpracovitější český architekt 20. století, který svůj otiskl téměř do všech stavebních slohů. Začínal s historismem, pak se inspiroval v dekorativismu Franka Lloyda Wrighta, svébytně tvořil ve stylu konstruktivismu a funkcionalismu. To jsou slova, která jsou úplně běžná pro Davida Vávru, ale pro mě až tak úplně ne. Já ti děkuju, že jsi mi to tady připravil. Prosím tě, mě zajímá, on pocházel z Kladna. Pokračuje na Kladně jeho odkaz?
1: Vlastně ano, symbolicky. Kladno navštívil, jak jsme mluvili posledně, před druhou světovou válkou ve 40. letech, aby přemluvil rodinu k útěku, to se mu nezdařilo. A vím, že mi teď pan Cučia, který byl řadu let následovníkem v tom jeho ateliéru, říkal, že ho zlomila okupace v roce 68 a že jim řekl, tak už se nikdy nevrátím. Ale já, když jsem se vrátil po tom dlouhém pobytu v Japonsku, kdy mi byl Antonín Rajmund hodně blízký, tak mě napadlo a šel jsem na kladenskou radnici s tím, že by bylo hezké udělat nějakou architektonickou soutěž pro mladé studenty, aby nemuseli krát pokladničku a jeli do Japonska. A bylo zvláštní, že Kladno, město mě tenkrát nějak tak poslechlo a ze vzájemné spolupráce vzešla cena Antonína Rajmunda, která je jednou za 2 roky a město Kladno financuje tuto soutěž, současně získává názor od mladých architektů na nějakou část jejich města, protože je tam studentská soutěž a studenti velice dobře odhalí nějaký charakter jeho místa, takže to město pak s tím může dál lépe pracovat. Město začalo spolupracovat s Českým centrem v Japonsku a s ateliérem Rajmund a vítěz této soutěže jede na stáž do Japonska a když jsem mluvil s některýma studentama, tak jim to docela změní i život.
0: Antonín Rajmund zemřel v roce 1976. Co se s jeho ateliérem, který si tady zmiňoval,
1: ano,
0: taky
1: to
0: stalo?
1: To je to americký ateliér, zřejmě již v současné době nefunguje, nebo nevím o tom, ale vím, že funguje ten japonský ateliér a dokonce se loni stalo ta krásná věc, že u jeho amerického ateliéru New Hope sebrali prst z krajiny, kde byl rozprášen, tuto prst někdo z potomků odvezli do Japonska. V Japonsku pan Cučia zmiňovaný to vzal, přivez to na Kladno. Původem japonská sochařka udělala krásnou urnu porcelánovou a v této urně byl Antonín Rajmund symbolicky pohřben do kolumbária v Kladně v listopadu loňského roku. Takže se nakonec vrátil do Japonska. Tak to a my je s Radovanem Lipuse máme vždycky jako rádi, když nějaký příběh, kterýho se dotknem, má potom tu závěrečnou tečku.
0: No tak to je v podstatě závěrečný záběr našeho hollywoodského filmu o Antonínu Rajmundovi, který jsme tady odklapli před 4 díly, ale v závěrečných titulcích většinou bývá také ocenění třeba toho dotyčného. Já si myslím, že bychom teď mohli vyjmenovat jeho ceny.
1: Japonský řád vycházejícího slunce, řád Amerického institutu architektů, ale ten největší řád pro mě je odkaz všech těch staveb a ta jeho tvůrčí ruka, která vlastně to jakoby napoprvé, protože všechno musel dělat potom docela v chvatu, že vlastně on vždycky našel to správný gesto pro ten dům.
0: Tak poslední závěrečný titulek je rozloučení s naší návštěvou Davida Vávry, tak ti moc děkuju, ale příště se zase ve Šťastné cestě uvidíme a uslyšíme a zase si o něčem hezkém popovídáme.
1: Ano a budou to spolupracovníci Antonína Rajmunda, takže ho ještě úplně neopustíme. Naschledanou.

0: Možná, že se to někdy stalo i vám, prostě řídíte auto, najednou za sebou vidíte blikající světla a slyšíte zvuk sanitky. Myslím si, že to není v současné době ani nic tak neobvyklého. V první řadě je ovšem třeba si říci, že neexistuje jeden jediný postup, jak se zachovat, pokud řídíte auto a uslyšíte právě sirénu, a tou ať sanitky nebo hasičů. Situace totiž může být pokaždé trošku jiná. Silnice jsou jednak různě široké a koncipované, do hry může zasáhnout i okolní provoz. Existuje ovšem několik takových všeobecných pouček, podle kterých byste měli postupovat. A to už se samozřejmě na ně ptám Jiřího Machovce, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Buďte zdrav, zdravím vás opět k vašemu slavnému rybníku. Doufám, že tam máte stejné počasí jako my tady v Praze.
1: Ano, od rána jsem byl pětkrát ve vodě.
0: Rozumím, tak teď už si dejte pokoj od té vody, protože potřebujeme, abyste nám poradil, jak se zachovat v případě, když za sebou uslyšíme tu sirénu. Tak co udělat, abychom záchranným složkám umožnili jet rychle k zásahu?
1: Platí pravidlo pravé ruky.
0: Rozumím.
1: Ne, že bychom pouštili všechny vozidla zprava, to tak není. Máte dvou nebo tři nebo čtyřpruhou silnici, to
0: ano,
1: už jedno je to. Když si položíte pravou ruku na volant, na vršek volantu,
0: ano, dělám
1: tak
0: to.
1: Palec je ten pruh, který odbočuje vlevo, nebo který se uklízí doleva.
0: Ano.
1: A ostatní prsty se uklízejí doprava.
0: Ano, ale když je někdo...
1: Je úplně jedno, jestli je to před křižovatkou. Ta sanitka si do té křižovatky najede a klidně ty tři pravé jízdní pruhy objede a najede si tam, kam potřebuje.
0: Ano, je potřeba ovšem říct, že tohle to platí i pro leváky, nejenom pro praváky. Čili
1: tak, podle
0: pravé ruky se orientujeme, ano.
1: Pozor na to, v tunelech je to velký problém, protože tam není kam uhnout. Tam jsou ty jízdní pruhy takové, že pokud uděláte doleva a doprava, tak ta průjezdní ulička není dostatečně široká na ty větší sanitky. Takže v tunelech doporučuji všem zařadit se doprava na pravou stranu, aby ta sanitka měla volný průjezd.
0: To je ovšem trošičku proti těm předpisům, jak by to mělo vypadat, asi ne?
1: Není, ne, protože tam nejsou ty tři jízdní pruhy, kde platí palec a ostatní prostý. Takže proto říkám, tunely všichni doprava, v tunelu je ještě jedna velká výhoda. Je tam hluk z té sanitky. Pokud tam pustí sirénu, tak ji opravdu slyšíte. Na rozdíl od, řekl bych, úzkých nebo širokých silnic ve městech nebo na dálnicích, kde ta sanitka houká a vy vidíte de facto, nebo slyšíte dvě auta za vámi. A pak je tam velký problém, lidi zmatkují, tak proto říkám pravidlo pravé ruky. Palec doleva, všichni ostatní doprava. Je to nejjednodušší a je to rychlý. Pozor, podotýkám, sladili jsme to s Evropskou unií, to znamená, už je to opravdu od roku 2018, myslím. Je to pravidlo, které platí po celé Evropě. Takže je to výborná věc.
0: Ano, možná bychom si ještě mohli říct něco o dojezdových časech záchranek.
1: V každém případě ještě jenom dopovím jednu věc. V Německu, kde vytvoření záchranářské uličky stojí 320 euro. A měsíc zákazu řízení.
0: Počkejte. Špatné vytvoření, respektive zmaření, bych řekl.
1: Pokud byste překážet v Německu, za vama se zastaví sanitka a dejme tomu, že vás nasnímá kamera z vaší SPZ-ku, tak vám to přijde poštou a máte to za 320 euro.
0: Tak, ano, to je potřeba říct, že to zmaření té uličky vás přijde takhle draho.
1: Ano.
0: No a co v Rakousku? Tam je to, myslím, taky docela drahé.
1: Tam je to až 2180, takže to je opravdu palba. V každém případě máme, a myslím si, že už i v Česku, poučené řidiče a setkávám se s tím, že když se blížíme do kolony, která je před námi hodně dlouhá, tak už ty řidiči dělají to pravidlo pravé ruky, ano, to hladu, co jsou vlevo, jdou ke svodidlům a ty ostatní utvoří tu záchranářskou uličku, aby to bylo v pohodě.
0: Tak, teď oslovuju všechny naše poučené řidiče, ale i ty nepoučené, aby nám zavolali, mají-li zájem se zapojit do naší debaty. Jestli zažili na silnici někdy situaci, kdy to bylo opravdu docela jaksi o strach a muselo se zareagovat na sirény záchranky nějak třeba netradičně. Spojení k nám je stále stejné 22 150. 525. No a samozřejmě, že trošičku odlehčím je opět situaci. Sanitka by vás měla v případě potřeby totiž zavést do nemocnice a tam se může odehrát tenhle rozhovor. Ředitel nemocnice si svolá šéf lékaře. Poslyšte, přibývá stížnosti na chirurgy, terapeuty, kardiologi a endokrinologi. Chtěl bych vám říct, berte si příklad z patologů. Na ty si nestěžuje vůbec žádný pacient.
2: Český rozhlas 2.

0: Tak, opět se spojíme s Jiřím Machovcem. Doufal jsem, že by nám někdo z našich posluchačů taky mohl říct své zkušenosti se záchranou uličkou, kdy museli třeba na sirény záchranky reagovat nějak netradičně. Zatím se nám někdo neozývá, ale já bych, Jiří, chtěl jaksi použít nebo využít téhle té chvilky, abychom si řekli, jak třeba postupovat v případě, že prostě ta záchranka ještě nepřijela a my musíme nějakým způsobem zareagovat.
1: V každém případě záchranku voláme na 112 telefon, anebo přímo 155. Je dobré říct přímo operátorce místo, kde se nacházíte. O jaký problém jde, jestli jde o vaši babičku, tetičku, kojence. Zkrátka, aby ta operátorka během toho vašeho rozhovoru mohla rozhodnout, která sanitka je nejblíže, která tam může přijet. Určitě se operátorka rozhodne pro to, aby posunula sanitku, která jede ke člověku, dospělému, který má ledvinovou koliku. Ano, bolí to, ale nic si velikého neudělá a radši přesměruje tuto záchranku, která jede k tomu dotyčnému, ke kojenci, který se dusí, protože tam se jedná o minuty, o vteřiny a tím pádem se vám může stát, že přijedou až za další chvíli. Dojezdové časy v České republice jsou do 8 minut, byť podle zákona z roku 2011, kdy to bylo vlastně statisticky zpracováno, je normální dojezdový čas 20 minut. Do té doby vás operátorka navádí, co všecko, jakým způsobem máte s tím dotyčným pacientem, člověkem, který má zdravotní problémy dělat. A musím říct, že to jsou fundovaní lidé, kteří vědí a znají z praxe, jakým způsobem máte s tím člověkem, jak ho máte položit na bok, jakým způsobem zjistit základní životní funkce, případně jakým způsobem dělat nepřímou masáž srdce. Jestli se nemýlím, teď běží i v televizi jakási reklama, kde ta holčina vytáhne kluka z bazénu a do příjezdu záchranky dělá na příkaz ty operátorky teď.
0: Rozumím, ano.
1: Nepřímo masáž ano. Srdce. Tím pádem výborná věc.
0: Ano, já si myslím, že osvěta je nepochybně skvělá. Myslím si, že padá i na úrodnou půdu, protože i ve školách se samozřejmě jaksi už děti učí, jakým způsobem mohou zareagovat, mohou dokonce zachránit život. Z mého nejbližšího okolí jeden syn mého kamaráda, který měl epileptický záchvat za volantem, tak dokázal zareagovat tak, že nejenom jak si automobil zaparkoval ještě, přestože z pozice spolujezdce, ale ještě svému otci poskytl úplně tu nejzákladnější první pomoc. Tak já si myslím, že to je samozřejmě hodně dobré, když se to učí. Já jsem doufal, že se někdo z našich posluchačů třeba ozve, jestli třeba nemusel někde zasahovat, ale samozřejmě čím méně je potřeba to, co dělat, zasahovat, tak tím lépe. I když dá se říct, že v těch současných jaksi parnech pravděpodobně bude možná i pozornost našich posluchačů, našich řidičů trochu klesat a to znamená, že se frekvence nějakých jaksi nepříjemných událostí může stupňovat.
1: No, v případě.
0: Tak samozřejmě, ale já si myslím, že bychom si ještě mohli říct třeba k tomu, jak si zkrátit tu laickou první pomoc, jak jste říkal, je nějakým způsobem.
1: Ta operátorka vás navede, co s tím člověkem máte udělat. Zeptá se na syndromy toho, co vlastně s tím člověkem, jestli ho bolí u srdce, jestli ho bolí hlava za krkem, pravá strana, levá strana. A de facto tu první pomoc dává většinou, z 80% dávají laici. Po celé České republice jsou rozšířené krabičky červený s zeleným křížem, na kterým je bílým písmem napsáno AED. Jsou to automatické defibrilátory, které vlastně po otevření jsou plně nabitý a přímo je tam i hlasový pokyn, kterou diodu kam máte dát na nahé tělo, a jakým způsobem máte spustit, pokud srdce nebije. A tímto způsobem vlastně udržíte toho člověka do té doby, než přijde záchranka, dá mu injekce
0: a přijede odborník, ano.
1: Ano,
0: přesně to, co jsem tady pořád hledal v papírech, že z celkového počtu pacientů je 80% resuscitováno skutečně na místě lajky, což je docela jaksi dobré číslo a myslím si, že to je potěšující. Jiří, já vám moc děkuju a ještě vás samozřejmě odměním. Při vizitě se primář zastaví u pacienta s ovázanou hlavou a ptá se, autonehoda? a pacient. Ne, Maharaja. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Absolutní teplotní rekord v Česku může padnout o víkendu, mohlo by být i víc než 41 stupňů a hasiči varují před rizikem vzniku požárů. Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i v neděli. Přičemž maximální naměřená teplota o nadcházejícím víkendu by se mohla přiblížit anebo i překonat 41 stupňů. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice zejména v Polabí, po Ohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Vysoké teploty zvyšují riziko požárů. Podle mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Kamily Langrové by lidé teď měli pečlivě zvažovat, zda vůbec budou zakládat oheň, hlavně ve volné přírodě.
3: Pokud bychom se teda rozhodli nějaký oheň rozdělávat, tak bychom měli vždy pamatovat na to, že by to mělo být na vhodných místech, minimálně 50 metrů od okraje lesa, pak 100 metrů od stohu nebo seníku a samozřejmě i v potřebné vzdálenosti od budov nebo hořlavých materiálů.
2: Ve vazbě skončil řidič, který při honičce s policejními hlídkami v Rumburku zranil dva policisty. Informovala o tom policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Minulé pondělí večer ujížděl před kontrolou rychlostí přes 180 km v hodině a v obci přes 140 a mířil do Německa. Do pronásledování se zapojily české i německé policejní hlídky.
4: V Rumburku pak muž čelně narazil do policejního vozu a zranil dvoučlenou posádku i sebe. Policistka přitom utrpěla závažná poranění. Podle předběžných výsledků byl řidič pod vlivem metamfetaminu. Měl také soudem uložený zákaz řízení. Obviněnému hrozí podle Kubíčkové až 12-leté vězení. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
2: Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce Stachovská. Popoledně ji našli a předali do péče záchranářů. Byla v horším psychickém stavu, potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Některá města v Libereckém kraji si s předstihem připomínají oběti komunistického režimu. Den jejich památky připadá na zítřek. Jde zároveň o 76. výročí justiční vraždy Milady Horákové. Zástupci z Libereckého kraje a města Liberce se dnes dopoledne sešli v Parku paměti národa v Jablonecké ulici. Květiny položili před památník obětí komunismu přezdívaný Zrcadlo. Jeho význam vysvětluje ředitelka paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.
5: Odráží to, že když se před ně postavíte, tak upomíná na tu památku obětí komunismu. Takže když před ním stojíte i na sebe jako hledíte, tak něco z těch střípků tam je a to dědictví toho minulého režimu si neseme.
2: Vzpomínkové setkání začne v 15 hodin také v České Lípě na Smetanově nábřeží u pomníku Milady Horákové a pokračovat bude u pomníku generála Heliodora Píky u kulturního domu Krystal.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů na severovýchodě až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 27.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete úsek mezi s tím 75. a s tím 96. kilometrem asi 40 minut. Na 10. kilometru D10 směrem od Prahy se srazilo snad 5 osobních aut, blokovány odstavný a pravý pruh a brzdí se na 3. kilometru. A housne provoz na silnici číslo 3 před Benešovem a na jeho obchvatu se zdržíte asi 20 minut. Zprávy končí za chvilku opět Jan Rosák.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.

V dnešní cestovatelské hodince nebude cílem žádná konkrétní destinace. Cílem budeme spíš tak trošku my všichni a naše chování, třeba na cestách. Nebojte se, nebudeme vás poučovat, spíš to vezmeme přes jednu z profesí stand-up komičky.

0: Dostala se mi do rukou knížka s názvem Historky All Inclusive. A jak jsem tak listoval, tak jsem se rozhodl, že autorka bude pravděpodobně ideálním hostem Šťastné cesty, protože humoru není nikdy dost. Tak je tady se mnou spisovatelka, scénáristka, cestovatelka a taky stand-up komička Lucie Macháčková. Vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a já doufám, že nebudeme nikdo litovat, ani vy, ani my, protože si myslím, že to, co říkám, humoru není nikdy dost, že tady na plníme. Vy v úvodu té vaší knížky píšete, že paradoxně vaše rodina nikdy necestovala a že jste si přála vidět moře. A ono pořád furt nic, abych tak řekl, až děda vám to nějak zprostředkoval velmi zvláštním způsobem. Jak to bylo?
1: Velmi zvláštním způsobem. Já jsem z Jižní Moravy.
0: Já jsem si přečetl, že jste z Čejče.
1: Ano, z Čejče. Z obce, která se jmenuje Čejč. A moje rodina nikdy moc necestovala, protože obecně ty předkové nikam moc jakoby nejezdili. Já myslím, že moje prababička nikdy neopustila ani ten okres. Nicméně já jsem vyrůstala v 90. letech v době, když už se jako cestovat začínalo, když už si ti spolužáci třeba začali jezdit k moři. A já jsem si to se svým bratrem hrozně jako přála a vždycky jsme jako utravovali ty rodiče, abychom k tomu moři jeli taky. Nicméně my jsme nebyli úplně nejvíc movitá rodina a byli jsme z toho strašně jako smutný a já jsem měla takového báječného dědečka. On byl velmi svérázný, on byl takový pábitel. Měl vždycky spoustu historek, spoustu příběhu. Nikdy jsme úplně přesně nevěděli, co je pravda a co není pravda, ale jako my jako děti jsme ho absolutně jako zbožňovali. A on mi řekl, my tady, Lucinko, ale přece moře máme. Tady totiž v Čejči, kdysi dávno, moře bylo. A je jenom otázkou času, kdy se to moře zase vrátí. A já tehdy, když už jsem byla trošku starší, tak jsem si říkala, tak to je jako nesmysl, že jo, Česko jako nemá moře.
0: Poslíte, nebylo to trošku tím, že Čejč je hodně teda vinařská oblast?
1: Ale jako, co? Myslím si, že tohle tam trošku asi roli hrálo.
0: No, taky si myslím.
1: Protože Čejč je vinařská oblast.
0: Já to tam trochu znám, tam my jsme jeli do Dubňan.
1: Přesně, no tak to víte.
0: No.
1: A my jsme dokonce i měli vinný sklípek, děda dělal víno, fantastický víno. Moc nezbylo na prodej, protože jsme ho vypili. Ale každopádně ta poenta té první povídky té knížky je taková, že on mě jednou jako nevěřící holtičku vzal takhle na vycházku a šli jsme za Čejč do polí a tam jsme objevili takovou jílovitou zemi, ze které on tehdy vytáhl mušly, protože čímž mě absolutně jako odrovnal, protože potom jsem zjistila, že on měl pravdu, že tohle si nevymýšlel, že kdysi dávno, někdy v Třetí horách se opravdu rozlévalo na těch místech Třetí horní moře, které potom zmizelo, ale ta půda tam stále jako zůstává a občas tam se tam najdou kousky nějakých živočichů, co tam žili, no.
0: Takže no, helejte se, to, pravda. To je samozřejmě dobrý, to je dokonce i vtipný, ale nevím, jestli vy jste si to moře užila tak, jak byste si ho užila, kdybyste se mohla ponořit do chladivých vln třeba. Ale to se vám taky asi povedlo potom posléze.
1: Jako je pravda, že já jsem nikdy předtím moře neviděla, takže já jsem neměla s tím srovnávat.
0: Srovnávat, jasně.
1: Takže jsem si říkala, že možná to tak vypadá, no, ale pak jsme do toho Chorvatska samozřejmě jeli autem s těma řízkama, takže to potom, jasně, jasně. To potom proběhlo.
0: Ale myslím, že jste měli podobný problém, jako měla naše rodina, protože vám někdo z rodiny emigroval a to potom nebylo úplně jednoduché se dostat do hranice, víte?
1: Je to tak. To byl můj vlastně prastrýc, byl to bratr mojí babičky, kteří udělali takovou zajímavou emigraci, že se vydali, tož taky souvisí s tím tématem dovolených, protože knížka Historky All Inclusive je hlavně o těch dovolených a o tom cestování, takže se velmi hodí teďka na to letní období, kdy se hodně cestuje. A oni tehdy měli dvě malé děti, dva malé kluky, měli takový auto, měli stan, tak oni to všechno jako balili a jeli do Jugoslávie na dovolenou, ze které už se nevrátili. Oni zkrátka se nevrátili, oni místo zpátky na Moravu jeli do Vídně a tehdy neměli žádný peníze, neměli žádný kontakty, neuměli ani slovo německy. A tehdy se tam opravdu usadili a už se vlastně nevrátili nikdy, ta rodina.
0: Takže žijí tam, že, jako
1: v Rakousku? No, strýc už zemřel, teta tam stále žije, ti dva kluci, ti už jsou samozřejmě dospělí, ti už jsou velcí...
0: To už jsou Rakušáci dneska.
1: Ti jsou Rakušáci, ti už jsou opravdu... Je to zajímavý, protože ta teta se naprosto asimilovala, z ní se stala jako Rakušanka, ta si tam zvykla, naučila se jazyk, naprosto zakořenila, ale ten strýc, a o tom je právě i ta povídka, která je taková trošku sladobolná, že není jako jediná, není čistě komediální, ale taky trošku nostalgická, tak jemu tak strašně chyběl ten rodnej kraj, že přestože tady byla ta nesvoboda a ten komunismus a všechno, tak ale on v podstatě potom, když po revoluci přijeli, teda oni se nikdy nevrátili, že by se přestěhovali zpátky, ale potom samozřejmě nějak přijeli, tak vlastně říkali, že by dal všechno za to, aby se mohl vrátit. Ale ta rodina tam byla šťastná, spokojená, takže tam zůstal, ale byl vlastně vždycky cizinec v té zemi. On se tam nikdy ten jazyk pořádně nenaučil, on se tam nikdy nezvykl, on se tam nikdy ty přátelé jako nenašel a vlastně hrozně mu vždycky chyběla ta Jižní Morava.
0: No, tak to se občas stává. Jeden můj velmi dobrý známý lékař žil v Praze asi 40 let a pořád mluvil hanácky, takže ono to prostě to drží, samozřejmě ta člověk se drží té půdy a toho místa, kde se narodil a prostě má k němu ten vztah. No, ale hezky jste promluvila taky o tom, jak oni se všichni takhle zbalili, protože o zabalení, já použiju takový krásný oslý můstek, zabalení na cesty, ne, tak to je celá věda.
2: Český rozhlas Dvojka. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Spisovatelka knihy historky All Inclusive, tedy nejenom téhleté, scénáristka, cestovatelka Lucie Macháčková je dnes hostem Šťastné cesty a já jsem se rozhodl, že se jejím prostřednictvím dozvím, jak může být cestování náplní třeba veselých vyprávění přímo jako na tom jevišti. Když děláte stand-up, tak já předpokládám, že cestování hodně využíváte. Třeba dejme tomu, jsem to tady trošičku už malinko předtím naťuknul, že zabalit si správně, že to je taky docela věda, že jo? Já například hrozně nerad balím. Hrozně nerad balím, když jedeme na cesty. Takže to nechávám rád manželce, protože to navíc neumím. A já většinou to zabalím tak, že se mi to do toho kufru, přestože to toho není moc, nevejde. A ještě víc nerad vybaluju, teda respektive takhle, balím na cestu zpátky. Takhle, když jsem tam už, abych si to zabalil do toho kufru na cestu zpátky. Jak jste s balením na tom vy?
1: Já balím muže, kufry.
0: Šmahem.
1: Všechno, co
0: šmahem
1: vidím, to zbalím.
0: Prosím, výborně.
1: Já si myslím, že existují dva druhy lidí. Lidi, kteří balí tím stylem, že si udělají seznam, jsou připraveni, teďka jdou do té drogérie, všecko to nakupujou, teďka si to odškrtávají, mají absolutní přehled o tom, dělají si ty pytlíčky, mají ty kosmetické taštičky, všechno je to seřazení, aby všechno věděli. A potom je ten druhý typ, což předpokládám, že jste asi vy.
0: Já bych tím typem byl, kdybych neměl manželku v tady zápilku, která to za mě jaksi zabalí, jo?
1: No právě, protože to je ten fígl, protože tihleti dva typové se většinou sezdají a manželky jsou ty, co tam pobíhají s tím seznamem a říkají si, jestli mají všechno a kupují ty padesátky opalovací krémy a ty dezinfekce a náplasti a náhradní botičky a věci a potom tam přijde ten muž, který má na sobě bermudy, sombrero a mobil nabitý na dvě
0: jako a řekne, jo, a můžeme jet.
1: Tak mámo, co ti to tak dlouho trvá?
0: No, představte si, já jsem zjistil, když jste do 50, takže existuje stovka. Že
1: fakt,
0: existuje, opravdu existuje opalovací, já nevím, jestli to je ještě vůbec opalovací krém, který má tu, jak se to jmenuje, prostě jako 100, aha, nikoli 50, která je taková ta zdravá, abyste se nespálila, 100.
1: To jsem nevěděla, a tak si, to je někde na Saharu, ne?
0: Nevím, ale to používal asi Michael Jackson teda.
1: To si myslím, že když tím vlezete do moře, tak jako v okruhu jako 4 kilometrů ty ryby jako nemají šanci.
0: No,
1: ty jdou ke dnu, to je hotovo.
0: To nemá nikdo šanci.
1: To je chemická zbraň.
0: No a kam patříte vy teda v tomhletom spektru těch balíčů?
1: To je hodně záleží na tom, jako kam jedu a s kým. Já jsem vždycky byla takový trošku jako pankáč. Vždycky, když jsem, já si pamatuju, že když jsem jela na půlroční stáž do Anglie, tak jsem balila kufr asi 2 hodiny před odletem a prostě jsem tam nasunula nějaký ty věci, které mi zrovna přišly jako dobrý nápad. Taky občas balím velice nelogicky. Třeba když jsme šli s jedním přítelem na výšlap do Vysokých Tater, tak se si, a tohle prosím vás není vtip, to je fakt, já jsem si zbalila koktejlové šaty. Protože jsem si myslela, že Štrbské Pleso, tam ten ples
0: to má
1: prostě,
0: něco s plesem společně,
1: že si tam nějak asi zatrčím.
0: To je dobrý, ano.
1: A pak to dopadlo tak, že mi ten batoh musel nést von, protože byl tak těžký, že jsem ho neunesla a kolabovala jsem. Medvědi už se na mě tam třásli, že mě sežerou. Takže občas jsem trošku nepraktický balič, ale teďka, co mám dceru, tak jsem taková ta hysterická matka, co běhá s těma seznamama a musí mít prostě ty lékárničky a ty botičky a všechno.
0: Došlo
1: takže
0: na vás, jo,
1: došlo
0: jo, jo.
1: Na mě, došlo na mě. A samozřejmě, jak jste se ptal na to cestování je moje oblíbený téma na stand-upu. Já o tom mluvím hrozně ráda, protože mám zkušenost s cestováním v dvou

0: Cestování samozřejmě jaksi s nejrůznějšími příbuznými docela chápu, ale jenom mně se například stává velice často, že přestože si tady dohlídnu na to balení, tak tam potom mám málo některých věcí, jako například jedu třeba na 14 dní jako někam k moři a mám dvě trička jenom na jednu.
1: No tak to by se mi nestalo. No. To já mám všechno a něco dvakrát.
0: Jo, ale my jsme jezdívali s kamarády, členy pražské amfory, jsme jezdívali po celém světě a jednou přišel takhle Pepa Náhlovský na letiště a měl igelitku a v druhý ruce měl kreditní kartu a říkal, já si v podstatě ve světě vystačím. Co budu potřebovat, to no, si dokoupím.
1: Ale to je pravda. Většinou to pravda je.
0: To takhle šlo,
1: a no. Já teda jsem v tomhletom jako hrozná. To já potřebuji fakt všechno. Ale tohle, to mám i v jednom stand-upu, myslím, že i v té knížce v historkách All Inclusive. To je jedno, jestli žena má doktorát z matematiky. I když máte doktorát z matematiky, tak žádná žena neví, kolik kalhotek si má zbalit na týdenní dovolenou. Minimálně 10 plus další 4, kdyby se něco stalo. Co by se mělo stát, to nikdo neví, ale na týdenní dovolenou nemáte 7 kalhotek.
0: No, teď se na mě koukáte, jako kdybych měl vědět, kolik kalhotek, ale já to fakt nevím.
1: To neví nikdo.
0: Ne,
1: to je velká logistika.
0: Hvězda, no, tak můžete o tom přemýšlet, milí posluchači, právě teď.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu.
2: Na dvojce.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Když neřeknu rovnou, že to je módní záležitost, tak určitě je to tak říkajíc in. To znamená, že se hodně teď chodí do Santiago de Compostela. Prostě ta cesta je vlastně cílem. To znamená, že si člověk přitom minimálně vyčistí hlavu a něco si prostě taky svým způsobem dokáže. No, je to i případ Lucie Macháčkové, která taky už pětkrát se vydala na tuhle cestu, ale nevím, jestli i ten cíl je stejný jako u těch, co jsem říkal, jestli jdou vyčistit hlavu, jestli vy si tam spíš nejdete užít nějakou srandu, protože jdete třeba ještě s kamarádkama.
1: Svatojakobská pouť je tisíciletá záležitost, kterou dřív chodili katolíci. Dnes to chodí hlavně vyhořelí manažeři, holky po rozchodu a fanoušci Ládi Zibury.
0: Pardon.
1: A já, když jsem to šla poprvé, tak jsem byla všechny tři kategorie. Vážně, jo? Takže všecko jsem to měla. Já jsem se poprvé vydala do Santiago de Compostela, ono už je to docela dlouho, já teďka nevím přesně, rok nějakých 2018, nebo takhle asi možná ještě dřív. A bylo to přesně tak, jak říkám, bylo to po rozchodu se svým s dlouholetým přítelem a já jsem tak nějak byla kolem třicítky, moc jsem jako nevěděla, co se sebou. A tak jsem šla sama sebe objevit, jak to tak jako lidi dělají. A je to zvláštní věc. Ono se tehdy to ještě nebyla taková velká jako móda, jak je to teďka, kdy opravdu mám pocit, že je to stejný jako mít podcast. Je to velice in.
0: Asi ano.
1: Ale zase na druhou stranu, mně to přijde jako skvělý trend. Já myslím, že to je fantastická záležitost. Já jsem si z toho potom už udělala takový jako zvyk, že potom jsem vlastně tam chodila každoročně. Vždycky jsem se vydala, každý rok jsem urazila různě kilometrů, vždycky kolem třeba 250-350.
0: Jinou trasu jste šla.
1: Jinou trasu. Já jsem to střídala, protože tam je více těch možností, jak se můžete do toho Santiago dostat. A je to, jak to říkáte na to vyčištění hlavy, tak to je to fakt jako skvělý. Protože tam člověk strašně rychle opravdu jako najede do takového jako módu poutníka. Jako ráno vstaneš brzo, vyčistíš si zuby, jdeš až do té jako, do té cílové destinace toho dne. Nic neřešíš, jenom jako dáváš tu jednu nohu před tu druhou.
0: Maximálně začne pršet, tak si vzpláštěnku.
1: Začne pršet, větší problém v tom Španělsku, hlavně v jiných časech, jsou jako vedra. No když prší, to je ještě jako dobrý, ale když jsou velký vedra, hlavně když třeba jdete z toho jihu, to je cesta, která se jmenuje Via de la Plata. Tam to je nádherná cesta, kterou chodí v tom procentuálním rozložení poutníků 0,1, protože ona se říká, že na té cestě lidé začínají šílet, že blázní, protože ona je velmi monotónní a vy jako jdete vlastně skoro 14 dní přes takový pláně, kde jako není nic, není tam infrastruktura, jenom do vás pere takhle to slunce. Tam jenom občas někoho potkáte, že tam skoro jako nic není, fakt jenom jdete po těch rovinách.
0: A začínáte
1: z toho trošku jako šílet. No, že to není úplně, třeba ta francouzská, což je ta nejpopulárnější, která vede vlastně z toho severu z Francie, tak tam jdete přes krásné historické městečka, je tam hodně poutníků, ta infrastruktura je jako bohatá, takže tam je spoustu jako bistro, jo, tady restaurace, tady máš tohle, tamhle to, tak to je takové úplně jiný zážitek, než když opravdu jdete z toho jihu, z té Sevily nahoru a jdete dny a týdny a opravdu jako nepotkáte třeba živáčka, no, takže tam, no, se, tam lidé blázní, prej.
0: Shodli jsme se na tom, že já teda zítra jedu na takový povídání do Uštěka, jste říkala, že jste kolem Uštěka taky jednou tam to vzali směrem nahoru na Žitavu.
1: Ano.
0: A potom jste asi zahnuli jako doleva zase takhle, jo, je to tak?
1: Jo, ale my jsme tam tehdy končili, my jsme šli jenom úsek.
0: Jo, vy jste šli jenom úsek, čili ono se nemusí dojít až do Santiago.
1: Tak samozřejmě, když dojdete do Santiago, tak tam máte takovej ten ten moment, kdy přijdete přes tu katedrálu a právě se tam jako vyfotíte a je to všecko, máte tam ten, tu obrovskou euforii, ale tu svatokopskou cestu můžete udělat různě. Jsou třeba lidé, kteří to dělají na etapy, že vyrazí z domova a ujdou jeden rok třeba 350 kilometrů, někde skončí, vrátí se domů a následující rok se vrátí na to samé místo
2: a
1: navážou a zase jdou. Protože samozřejmě na to, abyste přišli z Česka do Santiago, tak na to byste potřebovali mnoho měsíců a to většinou člověk úplně jako nemá.
0: A teď pozor, jeden zásadní moment. Myslím si, že když člověk jaksi na tuhle cestu vyrazí sám, tak tam platí to, co jsme si říkali, vyčistí si hlavu, nemyslí na nic jiného. Pozor, ale vy taky jste vyrazila se dvěma kamarádkami. A to asi není úplně stejné, tam prostě je nějaká interakce, sranda, keci a tak, jako ne?
1: Já jsem šla s jedním kamarádem.
0: Jo, já myslím, že jste šla s dvěma kamarády.
1: Ne, to já jsem šla s jedním kamarádem, to je můj takový chodící parťák, se kterým jsem šla, ale my jsme to měli vlastně docela dobrý systém, protože my jsme nešli úplně ruku v ruce jako společně. My jsme se ráno společně jako vstali, tohleto vyrazili jsme, ale pak jsme šli v podstatě celý den jako odděleně. Každý jsme si šli tu samou cestu, měli jsme třeba domluvený nějaký bod, kde se jako potkáme.
0: A to schválně jste šli jako odděleně?
1: Ano. Abychom si to, protože každý tam si třeba řešil to svoje
0: jo.
1: A občas jsme neřešili nic, já jsem občas jenom tak poslouchala jako písničky, občas jsme takhle, já jsem tak jako koukala.
0: Jo, to máte třeba sluchátka s písničkama, jo?
1: No. A zvláště, takhle, zvláště když byly krize. Měla jsem různý playlisty mobilu, jak jsem poslouchala, protože samozřejmě tam občas přichází krizové momenty, kdy opravdu ty síly jako ubývají a nohy fakt už bolí a stane se puchýř a každý krok bolí, ale vy máte před sebou další 150 kilometrů. Takže vy se musíte nějakým způsobem jako nahodit. Takže jsem měla jeden na této krásné spirituální cestě, kde jdete za tím osvícením, jsem měla takový playlist, který se jmenoval Krize. A tam byly ty největší vypalovačky 90. Tam byl skútr, jo. A všechno. A když jsem potřebovala jako nahodit, jako nabudit se, jo, tak jsem si prostě dala tenhle ten jako playlist a takhle jsem se opravdu jako tak nějak namotivovala k tomu jako jít, protože, a to taky píšu v té knize, protože já jsem tam měla takového kamaráda, který se dostavil nečeká nezván a to byl zánět šlachy, který se mi na té druhé cestě objevil a potom se objevoval na všech dalších už pravděpodobně. To byl zánět šlachy, kterýho já jsem pomenovala Hubert, takže my jsme šli s Hubertem a museli jsme spolu hodně licitovat, aby mi dovolil do toho Santiago jako přijít. No. My jsme spolu licitovali.
0: Jo, takhle. Mm. No to je hezký pomenovat si teda zánět šlachy Hubert. To jsem v životě neslyšel.
3: Stříbrný vítr na dvojce.
4: Tentokrát mé pozvání přijal respektovaný fotožurnalista, který je vlastně také grafikem, manažerem či pedagogem Jan Šibík. Proč se ve velkém soustředil na zachycení nespravedlnosti? Jak složité pro něj obvykle bývá? Má-li na fotografiích svých studentů najít něco pozitivního? A za jakých okolností se mu kýč může jevit jako hezká záležitost?
3: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na Dvojce.

0: Dá se ve zkratce říct, že historie cestování je takovou historií omylů a špatných odboček. Například Kolumbus je zářným příkladem, chtěl objevit úplně co jiného, Indii, cestu do Indie, respektive objevil Ameriku. Ale jestli pak to je, Lucie, i váš případ, že jste třeba špatně odbočila a pak to bylo docela v pořádku, že se to stalo?
1: Ježišmarja, spoustukrát. Moje knížka má také podtitul Cesta je cíl, říkají ti, kteří nikdy nejeli 20 hodin autobusem k moři, kde jim pak týden pršelo.
0: A to je pravda.
1: Ale já si myslím, že špatný odbočky. Já když jsem vlastně připravovala tu knížku Historky All Inclusive, tak jsem si právě hledala různé příběhy o různých cestovacích nesnázích a nebo omylech a trapasech a našla jsem třeba krásný a opravdu pravdivý příběh jedné belgické ženy, která měla vyzvednout svoji kamarádku v Bruselu. Tak si to dala do navigace a vydala se pro ní, což byla cesta, která měla trvat asi třeba hodinu a půl. A ona tam zadala nějakou špatnou adresu a přijela do Chorvatska.
0: Ale
1: urazila asi 3500 kilometrů, trvalo to několik dní, ale ona pořád jela a vůbec jí to nepřišlo jako divné, že už jede několikátý den. A je krásné, jakou sílu přátelství měla, že jela stále dál, ale je hrozně zajímavé, že na to přišli až v momentě, kdy po ní vyhlásili státní pátrání, protože se neozývala svý rodině, protože pořád jela a zjistilo se, že je v Chorvatsku. Takže přátelé, milí posluchači, pokud jste někdy odbočili špatně, tak nezoufej to. Jsou
0: někam,
1: na tom
0: někam
1: lidé
0: se dostanete.
1: Mnohem hůř. Někteří lidé místo do Bruselu přijedou do Chorvatska a vůbec jim to nepřijde divné.
0: Vidíte se, dokonce ve světovém filmové jaksi tvorbě je zářný příklad Sám doma, že jo? Sám doma v New Yorku, že jo?
1: No. A já si pamatuju, tak dneska všichni máme navigace, máme ty GPSky, jo, takže to nám tam ta paní, co nám tam radí, tak nám poradí, jako zahněte doleva.
0: No, ta, co tam sedí a štrikuje a teď nám radí tam ze zhora.
1: Točka, jenom pardon, aby to zahněte neslyšel nějaký manžel, který zrovna má nějaký úmysl a měl by to signál, a paní říká, že mám zahnout, tak šup.
0: Ale
1: já si pamatuju, když jsme byli malí, tak ještě tehdy nebyly žádný jako navigace. Prostě jezdilo se tady, že máš tady papírovou mapu, popřípadě se doptáš se kolem jdoucím. A my jsme tehdy měli psa, který měl lepší rodokmen než celá rodina dohromady. A jezdili jsme s ním na výstavy psů a jednou jsme jeli do Bratislavy. A naše metoda, jak dojet na tu výstavu, vždycky byla ta, že jsme přijeli do toho města, tam jsme teda nějak trefili. A potom ten způsob, jak jsme našli to místo, kde byla ta výstava bylo, že jsme se koukali, jestli je někde nějaký auto, kde je pes. A jakmile jsme viděli psa v autě, tak jsme se nalepili na to auto a jeli jsme za tím autem.
0: Co kdybyste takhle se nalepili na auto pohraničníků, kteří jeli třeba se psem zrovna na hranice, že jo? A nebo policejní pes nějaký, že jo?
1: No, my jsme jednou takhle dojeli na veterinu.
0: No, prosím.
1: Takže nebylo to úplně 100% metoda, určitě GPSka je lepší, ale bylo to zábavný, no.
0: Ne, dneska už GPSky opravdu ano, ale i to je potřeba jaksi brát s rezervou. Četl jsem, že nějaký Polák přestal věřit navigaci až tehdy, když už vjel do toho jezera a voda už mu stoupala až k jeho dvířkům, to znamená k okýnku. Teprve potom přestal věřit, že ta navigace ho vede samozřejmě správně. No, ale já si myslím, že my si ještě spolu s Lucí Macháčkou popovídáme o jejich postřezích. Je to správné slovo postřehách nebo postřezích?
1: Postřezích,
0: že jo?
1: Zní spisovně.
0: Jo, že to zní spisovně, no. Z cestování, protože pro vás jako stand-up komičku je to přímo potrava sledovat lidi, jak reagují a potom jak si je napodobovat, případně tak reagovat.

0: Tak jako herci rádi pozorují různé druhy chování lidí a potom je třeba napodobují a chovají se podle toho, postaví podle nich třeba nějakou figuru, tak stejně tak stand-up komička Lucie Macháčková takhle pozoruje naše bližní a rozdělujete si je do takových různých kategorií. Mně se moc líbí, jak jste si je rozdělala ty, co cestují autobusem. Tak povídejte.
1: Pozoruju, samozřejmě pozoruju, přátelé, když mě někde potkáte, tak se schovejte, protože vás pozoruju a doufám, že uděláte něco vtipného, abych z toho měla nějaký stand-upový materiál. Já jsem autorka komediálních knížek a píšu jednu ročně, vlastně od roku 2022, takže potřebuju spoustu materiálu, spoustu historek a já hrozně ráda pozoruju lidi právě při tom cestování, protože to je přece jenom trošku taková neúplně běžná každodenní situace. A třeba při autobusových zájezdech, ono se to v dnešní době, protože letenky jsou mnohem levnější než byly, tak se za stolik tím autobusem na ty dlouhé cesty nejezdí. Ale já si ještě pamatuju, když jsme opravdu jezdili tím autobusem na dlouhé štace, že prostě bylo 24 hodin v tom buse a tam člověk opravdu pozná ty charaktery. A třeba mazák, ten člověk, který nastoupí do toho autobusu a hned to tam organizuje, protože už jede po třetí.
0: Ten
1: a
0: on prostě
1: ví,
0: sebou,
1: ten prostě ví, jak ano, to tady chodí. Ano. Potom můj nejméně oblíbený druh autobusového cestovatele je šavle. To je člověk, co zvrací.
0: Kriste, jako permanentně.
1: Po případě ještě Schrödingerova šavle, ten nezvrací, ale neustále vyhrožuje, že zvracet bude.
0: Proč Schrödingerova?
1: No, protože podle Schrödingerovy kočky, o které nikdy nevíte, jak... Jestli je ta kočka ještě naživu, tak vy nikdy nevíte, ve kterém momentě se to
0: jako
1: stane.
0: Se to stane, aha.
1: Po případě možná ještě horší je komentátor, po případě komentátorka, to je člověk, který si sedne a neustále, jakmile vyjedete, tak neustále začne mluvit a říkat a tady podívejte, tady jsem chodila do školy a je, tady jsme jeli tehda, no tato, a tady to je pěkné, kde to je a jak to dlouho a už je to moře. A nezavře tu pusu třeba 20 hodin.
0: A hodně nahlas, tak aby to zasáhlo co nejširší okolí.
1: Všichni slyšejí tyhle ty skvělé myšlenky. No. Takže to jsou té typologie lidí na autobusových zájezdech, kterou taky najdete v té knížce.
0: Někteří jsou tam, promiňte, ještě tak mě napadlo, ti, kteří rádi zpívají, pojďte zaspíváme si.
1: Přesně, a všichni dohromady kytaru přinesou.
0: Jo, Maria, kytaru, jasně. Hmm. No a potom taky ty, co jsou starší chytrý, takový ty, jakože, jo, že podkuřujou šoférovi, že jo, žalujou na ty ostatní.
1: No jasně, protože samozřejmě to je, že je potřeba se skamarádit s řidičem,
0: tak,
1: občas mu poradit, aby jako věděl, kam má jako je.
0: Přesně tak. No a potom ještě vím, že máte takovou typologii, nebo respektive kategorie hotelový hostů.
1: A to jsou moje úplně nejoblíbenější, hlavně hotelový snídaně. Přátelé, kdo nemiluje hotelové snídaně? Hotelové snídaně jsou fantastický. Hotelový hosté, které potkáte na těch snídaních, to je, přátelé, to poznáte, co myslel Sartre, když řekl, peklo jsou ti druzí. On podle mě to vymyslel, když byl v hotelu na snídani. Můj oblíbený je třeba hamoťák. Většinou to je celá hamoťácká rodina. To jsou lidé, kteří tam přijdou a z toho švédského stolu, kde je celý ten bufet a můžete si vzít cokoliv, si začnou vytvářet vlastní bufet u svého stolu, začnou přesouvat ty věci ke svému, aby si tam vytvořili, aby jako nemuseli chodit, tak prostě jdou ne pro jeden rohlík, ale pro ošatku. A začnou si, a opravdu je to potom složitý, když třeba se snaží si přitáhnout celý automat na postmix ke svému stolíku.
0: No a většinou to neskonzumujou všechno, samozřejmě
1: že ne, samozřejmě, že ne, to je, zbydou tam střílený věci, proto mě to irituje. No. Zajímavý jsou to taky vynašeč. To go. To jsou lidé, kteří tam přijdou s těma baťuškama a začnou si to tam rvát, aby to potom měli na potom k tomu bazénu. A je úplně jedno, že jsou na pobytu all inclusive a že tam to jídlo bude i potom. Ne, ne, ne, jsem na snídaní, potřebuji se napakovat i na svačinu.
0: Přesně tak.
1: To je vynašeč.
0: Potom, kdo ještě?
1: Ranní ptáče, to je člověk, který stane v 6 hodin, aby tam byl první a aby měl ty vajíčka úplně nejvíc čerstva.
0: To
1: prosím vás, já nejsem. To já jsem ráda, když se tam dobatulím na tu 10.
0: No samozřejmě, ale tohleto ranní ptáče je zároveň takový ten, který okupant těch lehátek. Tak, aby byl první u lehátka, hází si tam pokud možno už třeba ve 3 v noci, už si tam hází svůj ručník, že?
1: A v té mojí knížce mám celou kapitolu, která se jmenuje Sun Wars, slunečné války podle Star Wars, hvězdný válek, kde jsou, prosím vás, přátelé, originální, co ručník na lehátko, to je pro amatéry, tam jsou asi 10 strategií, jak si zabrat lehátko.
0: Takže no, tak poraďte nám, blíží se sezóna, tak poraďte. Jakým způsobem? Těm, kteří by to chtěli dělat, samozřejmě to nedoporučujeme.
1: A třeba jedna strategie je vzít policejní pásku a udělat si kolem toho lehátka ohrádku, jakože je to místo činu. Pokud to chcete dotáhnout úplně do nejlepších detailů, tak tam můžete křídou obkreslit jako takový ten tvar té mrtvoly. Já vám garantuju, přátelé, že vám ho nikdo nesebere.
0: Ne, to je geniální tohle. To by mě teda v životě nenapadlo. To napadlo vás, nebo jste to viděla?
1: Ne, to napadlo mě. Já mám spoustu skvělých nápadů.
0: Nádhera, nádhera. No, tak já myslím, že bychom ještě přišli na další teda týpky, protože je většinou známe z vlastní zkušenosti. Já takhle jsem stál taky u tam, jak je dělali vaječné omelety a teď přede mnou stála nějaká příslušnost východního národa a když nabízel ten kuchař, co si dáte tady, tuhle zeleninu nebo papriku a tak mávala rukou a řekla vsio. Tak tyhle typy máme samozřejmě taky
1: rádi. Takový.
0: No, tak jo. Lucie Macháčková nás dneska provedla světem cestování a z pozice stand-up komičky, což se nám moc líbilo. Takže kdy jste říkala, že je vás takhle možno vidět někde tady na střechách pražských?
1: Tak pokud jste z Prahy nebo máte do Prahy blízko, tak 22. července Střecha Radost, to je na Žižkově, hrajeme tam skvělou show, která se jmenuje Pikantní historky. Takže je to show, která se naprosto hodí na to horké léto, protože je plná humoru o vztazích a seznamování a randění. Takže přátelé, pokud nemáte plány na 22.7., tak přijďte.
0: Tak na Střeše Radost vám Lucie udělá radost. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Přichází extrémně horký víkend, kardiaci a seniori by se měli mít podle lékařů na pozoru. A ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD zařazením do zprávy o extremismu za rok 2022, nepravomocně rozhodl soud. Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česko čeká podle předpovědi extrémně horký víkend. Teploty se budou na některých místech patrně blížit 41 stupňům. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by ale měly být podle lékařů na pozoru.
4: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
5: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
4: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
5: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
4: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
5: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Třeba podle ČEZu se v odpoledních hodinách zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti topí. Sítě jsou připraveny na výrazně vyšší zatížení. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo na východ. I přesto národní dopravce doporučuje cestujícím včasnou rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
6: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervaci jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
3: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když je zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Dnes o tom nepravomocně rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Proti rozsudku se lze odvolat k městskému soudu v Praze.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude jasno během odpoledne, místy kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 27.
2: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se zdržíte půl hodiny před omezením na 196. kilometru u D2. Na příjezdu do Hodkovice nad Mohelkou po silnici číslo 35 od Liberce je omezení a před ním obousměrné kolony asi na čtvrt hodiny. A silnice číslo 43 je teď neprůjezdná po hromadné nehodě mezi Závistí a Černou horou. Objížďka je vedena přes Žernovník a Černou horu, ale je tam velmi hustý provoz. To byly zprávy do třetice. Jan Rosák.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Šťastnou cestu!

Moje žena někdy trpí nezvladatelnou touhou být vtipná a dnes ráno se probudila s touhle myšlenkou. Zítra vstanu a půjdu si zaběhat. A nebo vyhraju v loterii. No, já si myslím, že šance má zhruba stejné. Tak já si osobně předsevzetí žádná nedávám. Já jsem muž činu, takže teď nebudeme ani běhat, ani sázet do lotinky, my budeme sázet slova do řádků, tak, aby nám vyšla v závěru tajenka naší rozhlasové křížovky. Potřebujeme, aby mozkové buňky vydržely co nejdéle a aby byly i v tom horku v pohotovosti. I dnes budete zároveň hrát o hezkou cenu, konkrétně o špalíček výletů města a městečka od nakladatelství Soukupa David. A vy už jistě víte, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na telefonní číslo 22 155 25 25. V tom případě samozřejmě, jestliže chcete vyhrát. No a já si myslím, že ano, takže začínáme.

0: Křížovka má dnes 8 řádků a 8 sloupců, jako vždycky ruštíme pouze řádky, v tom je to jednodušší. No a v tajence je dnes výraz pro jeden specifický typ mlýna, který je znám třeba i ze staré Prahy. Je tedy ve 4. sloupci. No a podíváme se hned na řádek číslo 1. Tam najde své místo ozdoba ucha. To je jednoduché. Řádek 2. Do něj vypište, jak se jmenuje největší had Amazonie. To je, myslím, taky docela jednoduché. No a teď trošičku zapátrejte v paměti, jak se jmenuje partner od Zubejdy. Zubejdin partner je ve 3. řádku. No, to prozatím stačí. Další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

0: Tak to bylo hudební intermezzo v podání Lady Gaga a Bruna Marse a my půjdeme na další tři řádky. To znamená, máme za sebou první, druhý a třetí a před námi je čtvrtý. Ten čeká na vaše správné určení výrazu pro ženu předpovídající budoucnost. Prostě paní, která vám vyloží, co vás čeká. Tak to je čtvrtý řádek. Řádek číslo 5. Tam vás podle mého názoru nezaskočí to, jak se říká, zbytečné nebo přebytečné kartě. Čili taková karta je a to je právě v tom řádku číslo 5. No a řádek číslo 6, zkuste tam napsat jiný název pro sopečné sklo. No a budete mít už 6 řádků vyluštěných. Před sebou máte další písničku a to Michala Hrůzy.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

No, jsem docela zvědav, jak se vám dneska povede při luštění křížovky Šťastné cesty. Není to úplně z těch nejjednodušších, takže vám raději zopakuju třeba první řádky. Ten první, to je ozdoba ucha, řádek druhý, největší had Amazonie, třetí řádek, partner od Zubejdy, potom řádek číslo 4, to je žena předpovídající budoucnost, pátý řádek, jak se říká, zbytečné nebo přebytečné kartě, a šestý řádek, jiný název pro sopečné sklo. To už byste měli mít teď správně vyluštěno. A jdeme na sedmý řádek. No nevím, jestli se s tím všichni popasujete úplně na první dobrou, jak se říká. Takže v sedmém řádku tam se dobře vyjímá jméno Milé Dona Quixota. Jak se jmenovala? Milá Dona Quixota. No a řádek poslední, tedy řádek osmý, tam bude stačit, když víte, jak nazvat chodby v pevnostních hradbách. Jak se říká těm chodbám v pevnostních hradbách. A musíte je vepsat samozřejmě do těch osmi sloupců. No, tak co říkáte, není to úplně nejjednodušší. Ale každopádně, až budete mít vyplněno, zbývá zavolat 22 155 25 25. Hodně štěstí.

0: No tak koukám, že moje obavy, že to bude dneska docela těžké, myslím ta křížovka, tak byly liché, alespoň v případě Vladimíry z Ústí nad Labem, kterou zdravím, dobrý den. Haló? Haló, Vladimíro? Mám takový pocit, že se nám teď přerušilo spojení, ale to by byla velikánská škoda, když se to Vladimíře povedlo, už známe její jméno, víme, že s Ústí nad Labem, tak teď pátráme, zkoušíme, jestli pak se nám povede spojení navázat. Tak, vypadá to, že zatím možná ne, ale říkám, to by byla velikánská škoda, tak uvidíme, jestli si dáme zahrát písničku a zkusíme to s ní ještě jednou s Vladimírou. Dobře, tak jo. Tak zkoušíme to.
1: Český rozhlas uvádí Tobogán. Do prestižní

0: i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Tak mám takový pocit, že se nám povedlo zachránit spojení s paní Vladimírou z Ústí nad Labem. Je to tak opravdu?
1: Ano, ano, dobrý den.
0: No to je klika, teda kde jste se nám toulala, Vladimíro?
1: No na cestě, na chalupu a nebyl signál zrovna.
0: Jo, to znám, ano, tenhle ten případ samozřejmě se nám občas bohužel taky stal, ale naštěstí mělo to dobré vyvrcholení, takže už vás máme a nepustíme ano. Vás. Takže vám to vyšlo, mám takový pocit, že říkala jste, že jste v autě?
1: Ano.
0: Takže vy jste luštila...
1: Ale já neřídím.
0: No to, tak to předpokládám, ale luštila jste za jízdy, jo?
1: Ano, za jízdy, to mi vždycky.
0: To jste dobrá, to jste vážně dobrá. No tak co vám vyšlo ještě, abychom to neprodlužovali zbytečně?
1: Škrtnice.
0: Škrtnice, velmi dobře. Víte, co to je škrtnice? Nevíte.
1: Ne, neznám.
0: Já jsem říkal, že to je nějaký mlýn. Ano, je to lodní mlýn, specifický historický typ mlýna, šlo o vodní kolo upevněné mezi dvěma pramicemi, které byly ukotveny přímo na řece. Fungovaly třeba na Vltavě v Praze, třeba u dnešní Petrské čtvrti. No, takže každopádně škrtnice vám vyšla a teď povídejte, co vám vyšlo v jednotlivých řádcích, jestli vám něco dělalo problémy.
1: Tak, naušnice.
0: Dobře.
1: Anakonda.
0: Správně.
1: Lotrando.
0: Výborně.
1: Kartáška.
0: Správně.
1: Plonková.
0: No, naprosto správně.
1: Obsidián.
0: Bezva.
1: Dulcinea.
0: Naprosto přesně.
1: Kasematy.
0: Všecko správně. To je úplně jako podle Forschriftu. Máte to všechno naprosto správně, Vladimíro, a samozřejmě ta cena, která je určena pro vítězku, je vaše. Špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukup a David, takže příjemné cestování s touhle knížkou vám přeju a samozřejmě gratuluju. Dneska už asi nebudete potřebovat knížku, protože jedete na chalupu a cestu doufám znáte.
1: Známe, ano.
0: Tak šťastnou cestu, děkuji. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No, ale my se přesuneme v podstatě jenom po mapě asi, to není tak daleko, do Chorvatska. Slovo katamarán je velmi zvukomalebné, ve svém repertoáru má píseň o katamaránu třeba i Aneta Langerová. Na katamaránu pobyt na takovém zařízení láká čím dál víc Čechů. Ideální destinací, kam na katamarán vyrazit, je Chorvatsko. Tamní moře je pro plavby ideální, sami si učíte, které z nádherných tamních

0: ostrovů chcete blíž poznat. I podle ministerstva dopravy je zájem o kapitánské zkoušky u Čechů v posledních letech rekordní. Kapitánský průkaz pro vedení námořní jachty na otevřeném moři má více než 11 000 Čechů. No, já úplně nepatřím mezi milovníky takového cestování, ale můžete vyrazit třeba i bez vlastního kapitána. Jaké to je, to zjišťovala přímo v Chorvatsku kolegyně Eva Kličková, která se na takovém katamaránu prý ráda plaví.
1: Katamarán je plavidlo se dvěma trupy. Je tedy mnohem širší a stabilnější než plachetnice a je tam víc prostoru. Má taky výrazně mělčí ponor a proto můžete kotvit mnohem blíž pláží a zajet do mělčích zátok. Má obvykle dva motory, ale ty můžete samozřejmě vypnout a nechat se unášet jen pomocí plachet. Stačí mít k ruce zkušeného skipera, tedy kapitána. V našem případě to byla Švédka Zoe, která nás přivítala v přístavu Trogir, odkud jsme naši plavbu startovali. Tak pojďme zvednout kotvu. Teď stojíme u kormidla, u takové malé obrazovky. Tam zadáváte směr plavby.
2: Tady máme náš plotter chart, což je zařízení pro námořní navigaci. Vidíme na něm všechny okolní ostrovy a podle intenzity modré barvy vidím, jaká hloubka kolem nás je. Takže to používám pro navigaci katamaránu.
1: Říká Zoe Alderton ze švédské společnosti More Sailing, na jejímž katamaránu teď stojíme. V tomhle případě stačí jen nastoupit. Nemusíte si sami pronajímat celou loď a platit si kapitána. Prostě si jen nalodíte a za pár hodin už kotvíte u některého z chorvatských ostrovů. Katamarán spolu sdílí 8 lidí ve 4 kajutách. Vyhnete se turistickým pastím, navštívíte nádherné zátoky bez lidí a večer vystupujete v přístavu. Nocuje se na lodi a ráno se opět vydáváte vstříc novému místu. Katamarány obvykle plují rychlostí kolem 6 až 10 uzlů za hodinu. Vy se během plavby kocháte výhledy, houpete se na přídi v natažené síti nad vlnami, anebo si můžete povídat se svou skipérkou. Třeba o nevolnosti na moři, z níž jsem měla velký respekt.
2: Většina lidí žádné problémy nemá a pokud ano, tak se stejně první lehké příznaky objevují až třetí den plavby. Za celé ty roky, co pracuji jako kapitánka na katamaránu, jsem měla jednoho klienta s opravdovou mořskou nemocí. Katamarán má dva trupy, čili lépe rozbíjí vlny a houpání není tak intenzivní. Vlny cítíte, ale je to stabilnější plavidlo.
1: Na ostrově Hvar teď míříme do městečka Starý Grad, který je hlavním střediskem vinařství na Hvaru a taky jsou tady největší plochy levandulí a nádherné olivovníkové sady. Chorvatsko patří pro české turisty k vůbec nejoblíbenějším destinacím. Jenom loni vyrazilo do Chorvatska na 900 tisíc Čechů a tak bylo jen otázkou času, kdy v některém z přístavů zaslechnu češtinu. Podařilo se to právě tady na Hvaru ve Starém Gradu, kde jsem objevila katamarán se skupinou Čechů s českou vlajkou a jedním z cestovatelů na katamaránu byl taky pan Tomáš z Plzně. Co vás při jízdě na katamaránu nejvíc překvapilo?
3: Překvapilo mě, jak pěkně jsou řešený dole ty kajuty v tom katamaránu. Nevejdou se tam sice velký kufry, ale pokud si člověk sebou vezme batohy nebo nějaké měkčí tašky, tak se to tam pěkně všechno se skládá.
1: Při procházce v přístavu ve Starém Gradu vedle sebe napočítáte skutečně velké množství katamaránů. Na jedné straně jsem jich napočítala 25 a na té protější jich kotví zhruba 15. Je tedy vidět, že to je obrovský trend volit právě tento typ plavidla pro objevování krás Jaderského moře. Z přístavu Starý Grad na ostrově Hvar vás zdraví Eva Kličková.

0: Víkendový výlet nám přišel do studia nabídnout Petr David. Já tě vítám, Petře. Ahoj.
1: Dobré odpoledne, ahoj.
0: Prosím tě, ale nabízej, ale opatrně, vzhledem k tomu počasí, ať nám neuštveš naše posluchače.
1: No já mám dneska parádní výlet, protože je to jeden vrchol, takový zajímavý, 671 metr nad mořem. To by byla ta horší zpráva, že jak dobít ten vrchol.
0: No přesně tak.
1: No, ano. Tak dobudeme ho autem. Dobudeme ho autem, úplně pohodlně vyjedeme až nahoru. Myslím, že to tam bude i trošičku foukat a hospůdka bude otevřená. Díval jsem se dneska od 16 hodin do 22.
0: Hlavně
1: a o víkendu
0: v
1: sobotu i v neděli. Nevím, jak moc klimatizovaná, ale starobylá, protože tím cílem je zvětšina. Kousek od Miletína nebo od Dvora Králové. Je to takový kopec, který on má velice zajímavé dějiny a ten kopec mám taky rád, protože vždycky se tam brával své blízké. No a vzpomněl jsem si na něj, protože před minulým, když jsem tady vyprávil o Karlu Václavu Raisovi, no tak na tom vrcholu stojí Raisova turistická chata, která bude příští rok 100 let. Takže i ta stezka vlastně Raisova z Lázní Bělohradu jde až na vrchol Zvičiny. Nebyl to jediný, nebyla to jediná taková osobnost, která se sem vydala, protože byl tady Karel Jolimír Erben, Jaroslav Vrchlický v roce 1833 i Karel Hynek Mácha, což je všechno potvrzeno, protože všichni se zapsali do pamětní knihy, která tedy byla vedena od roku 1825 a posléze, jak si byla jako exponát přemístěna do Národního muzea. Cená to kniha. No, byla umístěna v kostelíku svatého Jana Nepomuckého, který byl postaven v roce 1706, když už uvádím ta data, vysvěcený v roce 1711, což je zajímavé, protože kdo zná trošičku tu historii jaksi svatých nebo svatořečení, tak oni předběhli dobu, protože Johánek z Pomuku byl svatořečen až v roce 1728, takže svatý Jan Nepomucký až od roku 1728, takže to bylo pěkně s předstihem. No a dějiny na Zvičině šly dál, vždycky to byl takový kopec, kde se střetával trošku ten český a německý živel a trochu se o ten vrchol taky bojovalo. V roce 1868 pěvecký spolek Ratibor tady uspořádal takovou slavnost na počest mistra Jana Husa. No a sešlo se tady 15 000 lidí, čímž tedy naznačuju, že Zvičina, kdo tam nebyl, tak je to poměrně plochý vrchol s hezkými vyhlídkami, za kterými ovšem musíme ten vrchol obejít, protože 15 000 lidí přece nám zabere nějaké místo a z toho taky vyplývá, že nepamatuji, že by tady bylo někdy plně obsazené parkoviště. Tady vždycky to místo pro auto tady vždycky je. No tenkrát ten tábor nebyl policejně povolen, byl z toho průšvih, byl z toho nějaký soud. Nebylo to jednoduché. No a když jsem mluvil o těch sporech česko-německých, tak v roce 1869 pěvecký spolek a Sokolové tady byli přepadeni. Takže jak by řekli právníci tehdejší mluvou, možná tedy i došlo k nějakému okrvavení při tom přepadu. No, v roce 1891 si Češi pospíšili a postavili tady hostinec, což Němce štvalo zase německé turisty, protože chtěli ten vrchol pro sebe, tak aspoň v roce 1899 položili základní kámen k rozhledně, což úřady nakonec zatrhly, že žádná rozhledna se stavět nebude. Postupně potom, jak si získali tu hospodu, která tady byla postavená v tom roce 1891, tak Národní jednota to koupila a v roce 1900 získal tuhletu chatu Klub českých turistů, kterému to patří dodnes. No a s tou rozhlednou čeští turisté na to trošku vyzráli, protože v roce 1925 tu chatu rozšířili a když ji za rok rozšířili, tak tam zároveň vybudovali věž s otáčenou prosklenou nástavbou, což je tedy velký unikát, byl tam tuším i dalekohled umístěn, a vlastně ta rozhledna se otáčela, takže stačilo stoupnout a koukat se za tím výhledem na všechny světové strany, tak to si jako vybudovali Češi.
0: A to funguje pořád?
1: Ne, to je, teď je to všecko v rekonstrukci vlastně, protože to, a to je, já to nepamatuju, že bych někdy se pochochal těmhletím výhledem, že to vlastně vždycky bylo nefunkční. No a Němci, jak se říká, do toho potřebovali trošku hodit vedle a řekli si, když už Češi teda postavili ten vrchol a postavili si tu pseudo rozhlednu, tak jim to až, aspoň znepříjemníme a na severní straně vysadili les, aby Češi nemohli pozorovat jejich Riesengebirge, teda na ty Krkonoše, aby nemohli koukat. Takže na severní straně je vysázený les, takže aspoň tohle to jako provedli. No, ta chata funguje, byl jsem tam asi před měsícem, trošku mě to je líto, protože pořád je tedy vidět, že by to potřebovalo nějakou investici, opravdu by to potřebovalo oprášit, opravit, rekonstruovat, něco by tam bylo potřeba. A pokud se nemýlím, tak je už připravený nějaký projekt na obnovu a dokonce na to existuje veřejná sbírka. Je to tedy dostupný na webových stránkách, takže je možné i přispět prostě na obnovu chaty s rozhlednou. No, kam je to takové trošičku kultovní místo. Musím říct, že když se tam sednu takhle na lavičku na té severní straně, no, nevidím teda moc na ty Krkonoše, ale jako na Podkrkonoší, na Český ráj, třeba na Pecku se podívat, tak ten výhled je opravdu nádherný. A to místo, říkám, to místo je velice, velice dobře, velice snadno dostupné. Jinak je tam i vesnice, která se jmenuje Zvětšina, cestou nahoru, hezká lidová architektura. A říkám, je to prostě pohodlné a je to dobrý cíl.
0: A otáčivá restaurace, v té respektive rozhledna už nebude?
1: Nevím, jak na co je plánovaná ta rekonstrukce, ale má se zachovat ten ráz jako té chaty. Nevím, možná to bude překvapení příští rok, ale to opravdu jako nevím.
0: No, tak Petře, díky za tip. Zase známe o jedno zajímavé a krásné místo víc. Díky a příště naslyšenou.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: No tak jsem se nad sebou trochu zamyslel a musím se polepšit. Tohle počasí mi totiž ukázalo, že peklo bych asi nedal. No, teď mě zajímá, já věřím, že i vás, milí posluchači, co nám příroda na ten víkend nachystala, jestli ty čtyřicítky jsou opravdu aktuální. To už je otázka pro meteorologa Josefa Hanzlíka. Dobrý den.
2: Hezký den vám. Tak. Přeje skoro padesátník Josef Hanzlík, takhle.
1: Tak povídejte. No. Čtyřicítky, jestli se nepletu, tak to je takový termín meteorologický, spíš jaksi odněkať z moře, že jo? Ale čtyřicítky jaksi na teploměru moc neznáme.
2: Tak pokud se bavit o meteorologii, je tomu tak, v českých luzích a hájích teplota přes 40 stupňů Celsia byla překonána pouze 4x v historii. A to jen o pár desetin stupně. A ten letošní víkend opravdu zatím vypadá, že bychom to mohli ty čtyřicítky dosáhnout i na víc místech a pravděpodobně to překonání nebude o desetinkách, ale možná i někde i o stupínku, stupínku a půl. Ale to se nechme ještě překvapit, prozatím se jedná o předpověď a chronologicky to vypadá, že každý den, který prožíváme, je nyní teplejší a teplejší, stejně tak i ten dnešní opět o 2 stupinky teplejší než ten včerejší, prozatím nejvyšší teplota 37,8 v Doksanech, ale i na ostatních stanicích, zejména v Praze, v okolí Prahy, ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji, tak je několik stanic na 36 stupňů Celsia. Nevyspíme se ani v noci, 20 až 15 a následující dny velká řada tropických nocí, teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, zejména nepříjemné spaní ve velkých městech. No a ty teploty takhle budou zrůstat v tom přílivu velmi teplého vzduchu zítra 35 až 39 stupňů a vyvrcholení v neděli 35 až 40 a ojediněle nelze vyloučit až 41 stupňů.
1: No, klimatizace a ventilátory jsou všude vyprodané, takže otázka stojí, jestli pak se to zastaví a kdy se zastaví ten růst těch teplot.
2: No a stejně tak asi ty klimatizace a ventilátory pravděpodobně v pondělí, pane Rosák. Vypadá to, že v pondělí nás bude přecházet studená fronta. To ochlazení od západu bude pozvolné, to znamená, zastavíme nejdříve ventilátory a klimatizace na západě Čech, postupně i jinde v Čechách, na Moravě tam si budeme muset ještě počkat do úterý a potom ještě do středy na samotném východě republiky. Ten postup bude velmi pozvolný, nicméně dočkáme se deště, přeháněk, bouřek, vypadá to, že za ty 3 dny by se mělo na každém místě naší republiky vyskytnout aspoň několik milimetrů deště. Docela pozitivní zpráva po vyprahlých dnech, že je tam v tom výhledu ten déšť. To máme radost.
1: Já si myslím, moc děkuju, to v podstatě je to optimistická předpověď. Díky, pane Hanzlíku. Mějte se moc hezky a přeju pokud možno klidný a tak nějak jaksi snesitelný víkend. Naslyšenou.
2: Ano, ano, tady v tom našem peklíčku. Mějte se taky, pěkný den.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: Rostliny jsou pro pozorného botanika jako detektivka. Dají se mezi nimi vystupovat záhady, vážou se k ním fascinující příběhy, klamou dokonce tělem, najdete i letité omily. Nechte se teď zlákat k poslechu Kávy o čtvrté, kde se Tereza Stýblová, kterou vítám, ahoj.
1: Ahoj, Honzo.
0: Bude právě mýtům o rostlinách věnovat.
1: Ano, a pod dohledem pana Matisky samozřejmě, protože ten všechny ty mýty a předsudky, které se týkají pěstování rostlin, vyvrátí a uvede na pravou míru a jejich skutečně požehnaně, protože si někdy spojíme třeba rostliny se štěstím, zdravím nebo naopak smůlou, když si je pěstujeme doma, tak jestli je to pravda nebo ne. Vlastně kde se bere takový předsudek, jakou má historii, proč se zrovna té rostliny týká a jiné ne. Takže to všechno dnes budeme probírat.
0: Ještě než se rozloučím, tak ti dám, Teresko, tři otázky. To bude úplně neobvyklé rozloučení naše společnosti.
1: Zkus v tomto
0: vedru,
1: jestli
0: malé tematické
1: odpovím.
0: Riskuj pro, pro přátele drobného zahradnického hazardu. Můžu? Tak,
1: ano.
0: První otázka. Který strom je na světě největší?
1: To bych řekla, že je strom, který jsem viděla jenom v Americe v Národním parku a je to sekvoj.
0: Naprosto správně, máš první bodík. Co je nejrychleji rostoucí rostlina na světě?
1: Zkusíš mi napovědět, aspoň písmenko? Tak bambus.
0: Ano, je to tak. Ale představ si, že ten opravdu prej
1: roste
0: 91
1: ale
0: cm za 40 hodin, to stan musí být vidět, jak to roste.
1: Úplně. V přímém přenosu.
0: Přímém přenosu. No. Tak, a některé rostliny, jako je třeba slunečnice, se otáčejí ve směru slunce. Jak se tomu říká?
1: No, tak to vím, to je heliotropismus, protože to je odvozené od slunce. To jsem chytrá.
0: To je soutěžící, takových bych chtěl víc. To by se mi to dělalo, riskuj. No,
1: co jsem vyhrála?
0: Ano,
1: můžu odvysílat kávu o čtvrté?
0: Musíš dokonce, no. S panem inženýrem Matiskou? No, ten by to určitě věděl, tyhle ty věci, to bych se vůbec netroufnul mu ani dávat takové otázky.
1: No,
0: o půlnoci samozřejmě.
1: Tak by to za sebe vysvětlo.
0: Ale i ty seš ženou na správném
1: děkuji,
0: místě, protože
1: děkuji.
0: Ano, zkouškou si prošla bez ztráty bodu, naopak se třemi body. Plus, já se zase do studia vrátím zase v pátek ve 13 hodin, bude to zase za týden a přijedu k vám, jak asi správně tušíte, po šťastné cestě. Tak, naslyšenou. Say

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky a počet obětí středečních zemětřesení ve Venezuele stále roste. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty většinou až 39 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i pro pouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, řekl šéf klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
3: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Opozice normu kritizuje, umožní podle ní snáze propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Poslanci o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Norma míří do Senátu. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po čtyřhodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhán na svobodě. Etická komise fotbalové asociace minulý týden rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivňování zápasů působit 12 let ve fotbale a musí zaplatit pokutu 3 miliony korun. Wolf vinu odmítá. Státní podnik Diamo zatím nevybral firmu, která bude od září pokračovat v sanaci území u Hustopečí nad Bečvou. Loni v únoru tam vykolejil vlak, který převážel toxický benzen. Podle mluvčího podniku Tomáše Indreje nabídky firm odborníci budou vyhodnocovat na přelomu července a srpna. Do té doby chce mít podnik od soukromých vlastníků zajištěny zasažené pozemky.
4: Většina vlastníků reaguje velmi vstřícně a jednání jsou konstruktivní. K 19. červnu máme uzavřené smlouvy nebo získané souhlasy přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21% pozemků máme od vlastníků příslib podpisu a připravujeme smlouvy. Přibližně u stejného podílu jednáme o směně nebo odkoupení.
1: Uniklý benzen je u Hustopečí nad Bečvou podle Tomáše Indreje bezpečně izolován. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 589 lidí, zraněných jsou skoro 3000, uvedla dnes prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Počet mrtvých se ve srovnání s předchozí bilancí víc než zdvojnásobil, pátrací a záchranné akce v zemi pokračují. Bilance obětí bude podle všeho násobně vyšší.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 31.
2: Doprava.
1: Na D1 směrem od Prahy pojedete asi 35 minut od křížení s Pražským okruhem k omezení na 24. kilometru. A potom na příjezdu do Brna po D1 brzdí osobní auta na stém 78. kilometru a v nesouvislé koloně jedou vlastně až za Rohlenku, zdržení přes půl hodiny. V Praze v Holešovičkách směrem z centra se srazila dvě nákladní a dvě osobní auta. Počítejte s kolonami v Argentinské ulici a patrně také začnou regulovat vjezdy do tunelu směrem na Troju. To byly zprávy, teď Tereza s kávou o čtvrté.
5: Přeji vám krásné páteční odpoledne při poslechu Dvojky. Je pátek 26.6.2026, krásné datum.
6: To je dobré.
5: Inženýr Pavel Matiska, náš host. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Dneska mýty a předsudky při pěstování rostlin.
6: Zrovna v tomhle datu, ano. Teda, jako to jsme nějak trefili, no, teda zajímavě.
5: To není náhoda.
6: Jaký znamení. Nevím, jestli dobrý nebo špatný.
5: No mimochodem, některé rostliny prý nosí štěstí, anebo naopak berou energii a smůlu. Setkala jste se někdy s takovou pověrou?
6: Určitě
5: ano. Tak u které rostliny? S tou smůlou?
6: No ono to je, on se říká třeba, že tchýnin jazyk jakoby je problematický, nebo někdy třeba oleandr. O oleandru se povídá taky, že je problémový, nebo takové ty durmany, blíny. Ono to hodně souvisí spíš s tou jakoby jejich jedovatostí, takže vlastně historicky to byly rostliny, kterých se lidi hrozně báli, protože měly nějaké účinky na vlastně lidský organismus, takže proto jakoby se s nimi pojili takové ty jako hodně negativní emoce, nebo takové ty negativní myšlenky, ale oni za to úplně nemůžou, ale prostě to tak bylo.
5: Přesně, tak dneska jim dáme šanci a budeme se snažit od těch mýtů a předsudků očistit.
6: Tak.
5: A podpořit je, abyste je doma pěstovali. Máte-li otázky k mýtům a předsudkům při pěstování rostlin, tak se můžete ptát jako vždy na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté, mýty a předsudky při pěstování rostlin, naše dnešní páteční téma s inženýrem Pavlem Matiskou. Pojďme si říci, vy jste vlastně říkal, které rostliny nejčastěji jsou opředeny mýty, to znamená asi ty jedovaté.
1: No přesně tak, není to úplně jakoby nic konkrétního, těch rostlin je strašná spousta všeho možného a samozřejmě, když to řeknu v našich, jakoby našich regionech, vždycky je to otázka nějaké kultury. Hodně to bylo spojeno s kulturou v daných zemích, takže i třeba my se můžeme setkat, že v Německu je zase, když to řeknu problémové, něco jiného než u nás. Ve Středomoří třeba v takových těch subtropických zónách bude zase něco jiného. Takže je to trošku závislé na tom, které vlastně rostliny jakoby u nás rostou. Napadly mě ještě u nás třeba rostliny, jako jsou náprstníky, ty byly taky trošku opředeny takovým tajemstvím, anebo omější. Šalamounek, to je naše nejjedovatější v podstatě trvalka. Takže takovéhle rostliny, ty byly opravdu takové ty, řekl bych, čarodějnické květiny, nebo bylo se jako nazýváno čarodějnickými květinami a přesně tam byly ty pověry, že když je utrhnete za při měsíčku o svatojánské noci a podobně, tak mají neuvěřitelné účinky, což někdy možná souviselo s těmi obsahovými látkami v těch rostlinách, protože ty rostliny, ty obsahové látky mají v určitém období koncentrovanější a někdy jakoby méně koncentrované. Takže souvisí to i s takovým tím vlastně, jakoby, když používáte léčivé rostliny, tak některé léčivé rostliny musíte sbírat v určité fázi růstu, aby měly ten efekt, pak už ne. Víte, že třeba když se sbírá heřmánek, tak musíte ho sbírat v plném květu a nemůžete prostě sbírat poupata nebo části těch rostlin, tam ten efekt vlastně je nulový, nebo téměř nulový. Takže každá ta rostlina má takové jako svoje období a možná, že ti lidé si to jako dřív hodně spojovali s tím, že měli vyzkoušeno, že v určitém období. Tak aby si to pamatovali, protože neměli, že jo, ještě dřív se nepoužívali úplně kalendáře typu 1. května nebo 10. června, tak se to spojovalo s různými jakoby událostmi, já nevím, pátá luna po něčem, takže i takovéhle trošku jako tajemství, možná se to díky tomu takhle jakoby zaobíralo a hlavně, myslím si, že hlavně v minulosti to bylo otázka toho, že některé rostliny vlastně jak byly jedovaté nebo jsou jedovaté, tak způsobily otravy nejenom třeba lidí, ale i třeba zvířat. Když měl někdo hospodářská zvířata, měl nějakou krávu, kozu nebo ovci, no a teď mu najednou umřeli 4 ovce z 5, tak to pro ně byla katastrofa. Že? Takže tohle to bylo a samozřejmě oni přišli na to, která bylina to je, no a teď byli rozčílení, protože v úvozovkách dostali nějaký trest jako formou té byliny, která jim roste na té louce, kde pásly ty ovce, takže myslím si, že takhle se k tomu vlastně ty rostliny trošičku jako nevděčně nebo nebohé květinky dostaly k takovému jako trošku ponuré, jakoby, když to řeknu, pověře, která často bývá jako spojená s nevědomostí. Mm-hmm.
0: Pak mě napadají i kaktusy, že jsou taky opředeny, protože píchají různými pověstmi, buď přináší štěstí, kde jsem to se slyšela, že ne. Jak to máte vy se sukulenty nebo s kaktusy?
1: Já teda moc nemusím, se přiznám, protože se s nima strašně špatně balipuluje ze zahradnického hlediska, takže jako ono, když máte jeden, tak se to ještě dá trošku jako uhlídat, ale představte si, že máte stovku kaktusů jeden vedle druhého, teď to potřebujete vyplejt, mezi tím rostou nějaký rostliny a šahnete tam pro plevel a napíchnete se na 3 trny. Nejhorší jsou kaktusy, který mají trny ještě zahnutý a mají takový zpětný háčky, takže vás skoro nepustí. No a opuncie, které mají lámavé trny, které vám zůstávají v kůži a nedají se ani vyndat, takže oni se i zlomí, když je vemete pinzetou. Pak to samozřejmě vyhnisává v té kůži, takže to je takový dost jako nepříjemný. Takže tohle je možná důvod, proč nemusím, že to jako nejsou úplně jako příjemný.
0: To není mýtus, ty jsou prostě nebezpečné, když si
1: tak
0: nedáme.
1: Oni se chrání tomu, aby na ně nikdo nešahal, že jo? To je pochopitelné. Oni nechtějí, aby jako je někdo sežral, aby na ně někdo si šlápl nebo aby prostě si je někdo zničil, takže oni mají prostě veškeré nástroje, které jsou žijí v drsném prostředí, kde opravdu jako všechno, co je měkká tkáň, která má hodně vody, tak je jakoby atakována vším možným hmyzem a ptáky a různými savci a samozřejmě snaží se do těch kaktusů dostat, že jo, a sežrat tu dužninu z toho, takže oni musí využívat nejenom tady ten jakoby mechanickou ochranu, ale třeba i chemickou ochranu, takže jsou často třeba jedovaté, takže mají i takovou kombinaci a jsme zase zpátky u toho, protože některé kaktusy opravdu jsou jedovaté a nedají se jakoby používat, dokonce jsou i halucinogenní kaktusy, takže tohle zase souvisí hodně s tou obavou těch lidí.
0: A jsou rostliny, kterým jsou naopak neprávem přisuzované pozitivní vlastnosti, že přinášejí štěstí z nějakého důvodu, že je dobré je pěstovat, protože to a to a to?
1: Tak neprávem, když si vezmete jenom ten klasický čtyřlístek, jako v čem je čtyřlístek?
0: Až takové mýty budeme dneska bourat.
1: V čem čtyřlístek? To ani ne, ale v čem čtyřlístek přináší
0: nezůstane
1: štěstí?
0: Nezůstane na stejném místě.
1: V podstatě jakoby čtyřlístek je omyl přírody, když to tak řeknu, protože normální jetel má tři lístky a když se mu to občas nepovede, tak má čtyři. Takže je to taková ta, jako řeknu, blbá náhoda. Já jsem ze čtyřlístkem...
0: Ale víte, jakou způsobí radost? Tak právě proto je to možná
1: já
0: štěstí, že ho
1: mám hrozně rád. Sám mám vylisovaný čtyřlístek a nosím ho u sebe, takže já na to věřím, že opravdu přináší štěstí. Ale když teď malinko přepnu do módu takového trošku vědce, tak našel jsem lokality, kde těch čtyřlístků bylo jakoby obrovské množství. Na metru čtverečních jsme našli prostě 24 lístků. A pak můžete hledat na hektarové louce, nenajdete žádný. Ono to hodně souvisí právě jako s prostředím. Čím jakoby víc atakované prostředí, i třeba nejenom chemickými látkami, ale nějakým extrémním prostředím, tak tím víc tam vznikají ty růstové chyby těch rostlin. Takže jakoby v úvozovkách, teď to trošku přeženu, kdybyste hledali nějaký jetel třeba někde v Černobylu na Ukrajině, tak tam najdete docela dost čtyřlístků, protože přesně ty vlivy jakoby radioaktivního záření způsobují různé jakoby deformace nebo neobvyklé tvary listů a těch čtyřlístků tam třeba může být víc, třeba ne. A takže někdy způsobuje tady tyhle ty jako vlivy, mohou způsobovat nějaké tyhle jako náhodné jevy. Takže podle mého ten čtyřlístek je spíš vzácností, díky tomu, že je to ten náhodný jev a symbolika si to takhle přisoudila, ale asi to úplně pragmaticky nemá s rostlinami tolik společného.
0: Necháme si čtyřlístky.
1: No, dobře, tak. Ne, ale říkám, mám je rád a určitě beru, že přinášejí štěstí v tomto ohledu.
0: Tak mýty a předsudky při pěstování rostlin, některé z nich dnes budeme vyvracet. A vysvětlovat vědecky s inženýrem Pavlem Matiskou. Máte-li otázky, posílejte 2@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Mýty a předsudky spojené s pěstováním rostlin. Téma Kávy o čtvrté. Inženýr Pavel Matiska je naším dnešním hostem. Píše už posluchačka z Kolínska a reaguje na naše dnešní povídání. Chce se zeptat na hortenzi. Moje maminka nikdy nechtěla na zahrádky hortenzi, i když je to překrásná květina, měla sugerováno, že nosí neštěstí. Nyní po mnoha letech si ji chce vysadit na zahrádku moje dcera, ale já jí to nedoporučuji. Slyšel někdo něco podobného o této květině?
3: Já se přiznám, že o hortenzích jsem to teda neslyšel, tady tuhletu jakoby pověru, jestli to s něčím souvisí, ani mě nenapadá asi s čím, protože hortenzie není rostlina, která by úplně byla jakoby negativní pro člověka, ani není jedovatá, ani není nijak, nemá žádný jako problémový alergický reakce nebo nevyvolává alergie. Takže zrovna u hortenzie mě tohle nenapadá. Jestli to je, už zase to může být souvislost s nějakými jako zkušenostmi historickými ve smyslu, kdo měl hortenzie, tak se mu něco stalo. To už je asi trošku možná taková ta ezoterika někde jinde, takže to asi na to nedokážu odpovědět.
2: Když jsme před písničkou mluvili o těch čtyřlístkách, že třeba rostou i v prostředí, kde je nějakým způsobem kontaminované, může. Se zase ale o spoustě pokojových rostlin hovoří ve spojitosti s čističkou vzduchu, že zlepšují kvalitu vzduchu. Je to opravdu tak?
3: To je pravda, tohle to byla, vlastně prokázali to i nějaké studie v minulosti, že spousta tropických rostlin dokáže odebírat různé třeba formaldehydy z prostředí nebo různá taková jakoby v podstatě ředidla nebo v určitém malém množství nebo takové ty jakoby škodlivé chemické látky na bázi nějakých benzenů, tak tohle což dokáží jakoby filtrovat a čistit a vlastně jakoby za, když to řeknu, uchovávat ve svém těle nebo je vylučovat potom kořeny. A umí to třeba tchýniny jazyk, umí to monstera, umí to filodendrony a umí to vlastně, myslím, že i draceny tam byly na tom docela dobře, které vlastně tady tyhle ty jakoby formy můžou jakoby akceptovat způsobovat. Takže ono u těch rostlin je spousta trochu neprobádaného. A někdy jakoby nevíme, jakým způsobem ta rostlina na co bude reagovat. Dokonce některé rostliny se třeba používají ke dekontaminaci zemin. Když máte nějakou zeminu, která je třeba kontaminovaná i těžkými kovy, jako je třeba kadmium, nějaké opravdu i třeba látky, jako téměř jako arzen, tak ty rostliny jsou schopny tyhle ty látky do sebe absorbovat. A vy ve chvíli, kdy ty rostliny, když to řeknu, jako pak posekáte a odeberete, tak jste schopni jakoby cíleně někde zpracovat a zase tyhle ty těžké kovy třeba z těch rostlin získat zpět nebo je v podstatě jakoby uložit na nějakou skládku, ale už menší množství. A oni jsou schopni jakoby dekontaminovat ty zeminy. Takže tam jenom potřeba dávat pozor, zejména u zeleniny, kde ji pěstujete a spousta tady těch jakoby škodlivých látek samozřejmě se do těch rostlin promítá dál. A tohle je jako takový ten někdy problém toho prostředí, ve kterém jako fungujeme a žijeme. Oni někdy ty rostliny vypadají jako krásně, nebo i u té zeleniny, že narostou do obrovských rozměrů a si říkáte, jak mám krásné zelí, jak mám krásný salát, jak to hezky roste. A někdy netušíte, co v té půdě vlastně jakoby bylo v minulosti, co tam zůstalo jako za takové jakoby trošku taje minulosti a právě v souvislosti hodně třeba s různými takovými těmi válečnými konflikty. V minulosti se do té půdy dostávaly látky samozřejmě jakoby nepřirozené, které se používaly jako různé chemické látky. A nejenom za těch válečných stavů, ale dokonce i právě v těch 70. 80. letech, když se hodně využívaly vlastně pesticidy, tak i ty pesticidy, které byly později zakázány, tak tam v té půdě pořád ještě jsou a ty rostliny z toho dokážou vytahat. Takže i na půdě, kde, když to řeknu, 50 let nikdo nepoužíval žádnou chemii, tak najednou zjistíte, že když tam kopnete trochu hlouběji nebo tam zasadíte rostlinu, která má hluboké kořeny, tak ona dokáže vytáhnout tady ty chemické látky do toho svého těla. Vy pak jíte salát, který je prostě plný různých ještě pesticidů, které už jsou dávno 50 let zakázány, nikdo je dlouho nepoužíval. Takže to je možná ta jedna ještě jako taková ta negativní vliv těch rostlin. Oni prostě jsou, jak se říká, jsou náležitosti s tím prostředím a to prostředí, které my jsme si zamořili, tak oni vlastně jakoby jenom nám nastavují takový ten profil, který my jsme tam vytvořili. Není to úplně jako skrytá věc, kterou bychom, jakoby, když to řeknu, vidíme ji pak po těch letech a desítkách let. Takže i tohle je někdy možná ta jako v uvozovkách negativní záležitost těch rostlin a mohou tam něco takového jakoby vnést. Takže pozor na to, někdy jsme si to prostředí trošku jakoby zkomplikovali sami.
2: A trvá to dlouho, než se to prostředí vyčistí.
3: To dlouho,
2: takže pokud nemáme dobré sousedské vztahy, tak už nemusíme sousedům závidět ty krásně vzrostlé papriky a rejčata. Nebudeme jim to říkat,
3: ne,
2: proč
3: ne,
2: to
3: vždycky,
2: tak je.
3: Vždycky, to může být v souvislosti budeme s dobrým pěstitelským efektem.
2: Ta svá sladká rajčátka, byť ne tak krásná, protože třeba, asi, třeba když tak. Nejsou tak vzhledově pěkná, ale tak. Chutná, tak budou určitě, nebo takže mohou být zdravější. Jsou rostliny, které skutečně můžeme

0: úplně jakoby vhodná záležitost. Takže tam, kde se nedaří květinám, neznamená, že se tam nemusí dařit vám, ale není to úplně rozhodně jakoby dobré prostředí.
1: Mýty a předsudky při pěstování rostlin dnes v Kávě o čtvrté. Inženýr Pavel Matiska je naším hostem. Pokračujeme za chvilku. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes se zabýváme mýty a předsudky při pěstování rostlin s inženýrem Pavlem Matiskou. Napsala nám naše posluchačka ohledně hortenzí. Ptala se, jestli jsou právě s touto rostlinou spojené nějaké předsudky a už reagují další posluchačky. Ano. Píše třeba Krista, že pověst říká, nebo pověra, že mladým děvčatům přináší smůlu v lásce, jinak je to krásná rostlina a rodině neuškodí. A pak taky píše Hanka, můj děda vždycky říkal, že hortenzie je nevdávalka a nechtěl ji na zahradě, protože se nevdám. Tak možná to paní měla na mysli. Takže pokud, to je možná rada pro tu dceru naší posluchačky, tak pokud se vdávat chce, tak raději počkat zajímavé s hortenzií. Ale pokud už ne, tak klidně na zahradu.
1: Kdo se dneska vdává?
0: No, pak je to prevence možná. Přesně, nechce se vdávat.
1: Kdo se dneska vdává? Svadeb ubylo, takže hodně hortenzií přibylo.
0: Je potřeba.
1: Možná,
0: ano,
1: je to těmi
0: potřeba,
1: hortenziemi. No,
0: na to
1: teď si tak uvědomuju, že ty zahrady se těmi hortenziemi jen hemží poslední dobou. A tak už to bude
0: tak
1: ono.
0: To
1: bude ten baby boom, který není. To bude hortenziemi.
0: Pavle, existují rostliny, které bychom, když jsme tady mluvili o těch čističkách vzduchu, které bychom se třeba naopak neměli dávat do ložnice, o tom se taky hodně hovoří, protože spotřebovávají moc kyslíku, že to prostředí.
1: No, ono je to trošku složitější. Ono ve své podstatě rostlina funguje takým způsobem, že přes den víceméně absorbuje oxid uhličitý a vyrábí kyslík. Ale málo kdy se už jakoby říká ta druhá jakoby variant, nebo ta druhá část, že ta rostlina zároveň dýchá, stejně jako dýcháme my. To se málo kdy ví, on se pořád tvrdí, že každá rostlina produkuje kyslík. To není úplně pravda. Ona má určitou jakoby systém fotosyntézy, který zpracovává oxid uhličitý a vytváří kyslík. Ale na druhou stranu ta rostlina pořád dýchá, stejně jako my, a to je buněčné dýchání, kde jsou na to uspůsobené mitochondrie. A tyhle ty vlastně mitochondrie zase naopak spotřebovávají ten kyslík a produkují oxid uhličitý. Takže když to řeknu, jakoby ona sice na jednu stranu vytváří tu fotosyntézu a vytváří kyslík, ale trošku ho taky spotřebovává. A v noci, kdy není světelné záření, tak většinou ta fotosyntéza u většiny rostlin neběží. A vlastně funguje tam jenom to prodýchávání tady toho kyslíku. Takže ta rostlina ve své podstatě to, co přes den vytvořila, tak část toho zase ještě v noci spotřebuje. Takže určitě jakoby nejsou doporučeny velkolisté rostliny, které by měly velký objem těch listů a byla by tam velká pravděpodobnost, že tam spotřebují velké množství kyslíku. Takže není úplně jako takhle běžné pokrové květiny vám v ložnici tolik nevadí. Zejména ne takové ty jako pomale rostoucí, jako je právě třeba ten tchýnin jazyk, nebo je to různé orchideje, ty vám opravdu nic jakoby nevyřeší, neudělají žádný jakoby škodu. Horší je, když byste měli ložnici plnou prostě tropických rostlin, kde byste měli opravdu strom, na kterém by byly monstery s obrovskými listy a velký fíkusy a velký filodendrony a banánovníky a další věci a opravdu jste jako spali v takový jako džungli, když to řeknu pod nějakým baldachínem, tak tam už a měli byste zavřený okno, nevětrali byste, tak tam si dokážu představit, že by vás ty rostliny opravdu do rána klidně i udusily, protože oni ten kyslík spotřebují a vytvoří se tam oxid uhličitý, který vás potom může zabít, takže se třeba neproberete. Takže v tomhle extrémním případě ano, takže rozhodně nedoporučuji mít jakoby spát v úzovkách jako ve skleníku nebo v takové jako zimní zahradě osázené květinami, ale rozhodně pár rostlin na nějakém okenním parabetu nebo někde v ložnici vedle postele vám rozhodně nevadí.
0: Andrea se vrací ke čtyřlístkům. Možná jsme tady vyplašili naše posluchače tím, že když někde dostane hodně čtyřlístků, tak tam může být kontaminovaná půda, protože Andrea má vždycky věteli na zahradě hodně čtyřlístků, prakticky každý rok. Tak se ptá, jestli nějakým způsobem lze zjistit, čím je to způsobeno.
1: Tohle je poměrně jakoby těžká záležitost, protože ty, když to řeknu, jakoby deformace nebo nějaká taková ten jakoby odchylka od toho normálu, většinou bývá způsobena různými takovými jakoby vlivy prostředí. Může to být právě nějaké problémy v té půdě, ale může to být třeba i UV záření, to znamená, jakoby dokáže i slunce, dokáže, jak se říká, narušit ten tvorbu toho listu a dokáže jakoby trošičku poškodit ty buňky, které vytvářejí ty tři lístky a najednou prostě tam dojde k nějakému poškození a oni udělají radši čtyři, kdyby náhodou. Může se poškodit třeba i DNA v rámci těch buněk, kdy se vytváří ty listy, takže tam nemusí být čistě jenom jako ryze negativní záležitost tím, že bychom měli kontaminovanou půdu, ale může tam mít i nějaký takovýhle efekt a vliv. Může to být třeba i přemokření jednorázově, když třeba týden prší a najednou je tam obrovské množství vody. I tohle je pro rostlinu negativní a může tam dojít k nějaké jako anomálii, která tam je. Takže nemusí to být jenom jako vlivy, které vnímáme negativně vzhledem toho prostředí, ale může nastat i nějaká taková situace. Může to být třeba i přehnojením, dokonce i někdy poškození herbicidy způsobuje různé deformace listů a takové jakoby anomálie. Takže je tam spousta různých faktorů, které nejsou jakoby úplně spojené vždycky s nějakým problémem s půdou. Ale ta půda je hodně rozhodující faktor, který ovlivňuje kořeny a ovlivňuje celou tu rostlinu jako takovou. Takže těch, řekl bych, ta půda tam souvisí s tímhle, s tím problémem třeba z 80% a ze 20% nějaké vlivy. Může to být třeba i mráz, když přijde na jaře pozdě mráz a ty rostliny už mají listy, tak i ten mráz může způsobit jakoby deformaci listů a nárůst vlastně třeba těch čtyřlístků. Takže těch, říkám, vlivů tam může být strašně moc.
0: Mýty a předsudky při pěstování rostlin v Kávě o čtvrté. Inženýr Pavel Matiska je naším hostem. Po další písničce se budete moci ptát už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Toulky první republikou.
3: Světla a stíny doby.
2: Cesta k takzvanému Velkému Brnu začala už v 19. století.
3: Brnu se říkalo Moravský Manchester, protože v něm už za monarchie sídlily desítky textilních továren, vyvážejících zboží do celého světa.
4: Na jeho proměně se podíleli významní architekti, jako byl Bohuslav Fuchs nebo Ernst Wiesner.
5: Díky těmto osobnostem se Brno stalo jedním z nejzajímavějších evropských center modernistické architektury.
3: Toulky první republikou.
2: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: To zpívala Anna K. a my se vracíme v kávě o čtvrté k našemu povídání o mýtech a předsudcích při pěstování rostlin. Hostem je inženýr Pavel Matiska a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Krákorová Pavla, Dobřany. Já jsem se chtěla zeptat, už teda je nepěstuju, ale měla jsem kdysi za mlada pokojovou květinu tchýniny jazyky. Mm-hmm. Právě se říkalo, že by neměly být tam, kde spíme, protože tak jako vylučujou nějakou látku, která je škodlivá. Teďka už je dlouho nemám, ale chtěla jsem se zeptat, jestli je na tom něco pravdy.
2: No, přiznám se, že ono se někdy tohle možná trochu přehání, zrovna u těch tchýniných jazyků. Obecně sukulenty jako takové, což jsou právě ty tchýniny jazyky, nemají zas tak rychlý metabolismus, oni zas tak rychle nerostou. Takže většinou tady u těch rostlin nedochází úplně k takové jako výměně těch různých plynů v takové rychlosti, aby nás to jakkoliv ovlivnilo, takže tady by bylo asi úplně jako klidný, protože, jak jsem říkal, pokud si dáte do ložnice obrovský strom s velkými listy, tak ten má samozřejmě tu výměnu těch plynů jakoby obrovsky rychlou, ale tchýniny jazyk roste relativně pomalu, takže nic takového tam asi není. Mm-hmm.
0: A vypadá to ještě na další telefonický dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý Zdravíme den. Vás, ptejte se.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva, já vás ráda poslouchám. Vnoučaty jezdíme na návštěvu a na zahradě mají ten tis. Mm-hmm. To vás asi vy nejste asi přes tyhle ty. No a já mám strach, aby ty děti třeba nezobily ty červené bobulky nebo si tam nenatáhly nějakou tu zelenou větívku. Mm-hmm. Je to možný? Je to jedovatý? Nebo není?
0: Děkujeme, tak mm-hmm. to určitě Pavel Matiska bude vědět.
2: Tis je takovej docela problémový keř, ta rostlina je u nás domácí. Tam je taková jako jedna zvláštnost, kterou všichni zahradníci vědí, i dendrologové, kteří se ním zabývají, protože z toho tisu je jedovaté úplně všechno, kromě toho červeného plodu. Respektive jenom to oplodí, protože když ty bobulky, takový ty červený z toho tisu, můžete sníst, ale nesmíte sníst to semínko, který je uvnitř. To znamená, když sníte jenom tu dužninu a to semínko vyplivnete, tak se vám nic nestane. Pokud to spolknete i s tím semínkem, tak vám to udělá velice špatně a pokud sníte zelené jehlice, tak vám to taky udělá velice špatně.
0: Ty právě asi většinou nechceme ochutnávat, čili to
2: přesně
0: nevíme.
2: Tak.
0: Možná.
2: Není to, za mě to asi je, jako i když je to lákadlo, ty červené plody, tak ty červené plody sami o sobě jedovaté nejsou, pokud nespolknete i tu pecku s tím. Ona tam taková jako pecka. Já se přiznám, že občas to ochutnám, co jsou dobrý.
0: A vypadá to dobře, takže
2: ještě žiju.
0: To, že to funguje.
2: Ne, vlastně jsem jich nesčetně tady těch, jako oni jsou takový hodně sladěvčký, takže to ne, že byste to měli zkoušet, ale nedělá to nějaký problém a většina zahradníků to zná, takže jakoby občas něco takového ochutná, nesmíte s tím spolknout tu pecku. Jo, to zvládnou jenom ptáci, ty mají trošku jiný trávení, takže těm to nic neudělá, proto to jako zobou úplně jako s přehledem a takový kosáci nebo drozdi, potom ty semínka roznáší všude po okolí, protože jim to projde zažívacím traktem, aniž by jim to ublížilo. Nám to úplně tak jako trošku ublíží, takže jako doporučuji semínka vyplivávat. Ale, a větvičky neukusovat, ale neznamená to, že byste si ten tis neměli dát na zahradu. Tisy jsou dvoudomé rostliny, to znamená, že jsou samčí a samičí rostliny a tady ty plody vytváří jenom samičí, takže stačí si koupit nějakou odrůdu, oni jsou takové jako kultivary, které jsou jenom samčí a vlastně ty plody vůbec netvoří. Takže se někdy v těch dekorativních zahradách používají třeba jenom ty samčí rostliny, kde ty plody nejsou.
0: A ty jehlice jste říkal, že jsou taky...
2: A jasně, ale kdo by to jedl, že jo? Jo, takže zažil jsem, říkal mi jeden známý, že se mu takhle otrávili králíci, když to sežrali, takže opravdu pro býložravce je to hodně jedovaté. Takže kdyby to sežrali ovce, kozy nebo králíci, nebo kdybyste to dali morčeti, tak tam opravdu ta otrava je velice rychlá a oni opravdu umřou. Takže tady velice opatrně a pozor, ne vždycky to dokáží detekovat, tak jak se tvrdí, že žravci nic špatného nesežerou, tak zrovna ten tis, myslím, že u těch králíků je nějaká taková jako možná už jako domestikovaná deformace, že to nepoznají, stejně tak morčata, takže pozor na ty domácí zvířata, ale říkám, není pravděpodobné, že by děti asi ukusovaly jehlice tisu, ale opravdu ta jedovatost je tam poměrně veliká.
0: Pěstitelské mýty konkrétně, například určitě teď už víme díky vám, že čím více zaléváme, tím se rostlině daří lépe, ale pořád to ještě někde slyším, že hlavně hodně zalévat, aby měla rostlina dostatek vody. No. Pak jsou různé pomůcky domácího charakteru při pěstování, při hnojení, káva, kávová sedlina, no, proti škůdcům a tak dále.
2: Většinou
0: tak
2: se to musí vždycky trošku brát malinko s nadhledem a rezervou, spíš střídmě, takže není to tak, že si zaliju rostlinu do zásoby na týden a ona to vydrží o to déle. Naopak tam právě dochází k poškození kořenů a vlastně zahnívání kořenů, když to přelejete, ta rostlina rychleji umře, když ji zalejete hodně, takže není tam jako přímá úměra, čím víc si zaliju, tím líp se jí to líbí. To vždycky ne, je tam určitá taková jako takový ten strop nebo taková ta linie, kterou když přikročíte, tak ta rostlina už potom umře. Takže opatrně s tím, jakoby chce to tou střídmostí jít v tomhle směru. Je to takový, jako když vám někdo řekne, tak jeste hodně vitamínů. Koupíte si vitamíny v tabletkách a v tomhle a v tomtom. Některými vitamíny si můžete snadno předávkovat a je to negativum. Takže stejně tak u rostlin. Když je hodně přehnojíte dusíkem, draslíkem, může to být problém pro ty rostliny. Když je budete hodně hnojit, zasolíte substrát, přestanou růst, začnou umírat. Takže všeho, tak jak se říká, trošku s mírou a s nějakým malinko jakoby nadhledem na tyhle ty věci a rozhodně jakoby ty mýty tady ohledně toho pěstování do toho tolik jakoby nepatří. Vždycky to berete trošku pragmaticky. Rostliny mají malinko jiný život než my lidi, jinak vnímají čas. To, co pro nás je den, tak pro ně samozřejmě je v podstatě mnohem delší doba, protože oni rostou pomalej všechny ty buňky, než se jakoby proberou, než tam začne něco probíhat, nějaké mechanismy. Víte dobře, že ty rostliny, než dorostou do nějaké velikosti, než se rozvine list nebo květ, tak to trvá několik dní. My prostě uděláme jeden pohyb, ta rostlina ten stejný pohyb dělá několik hodin, my uděláme za vteřinu, takže je tam takové trošku jiné vnímání času a tím, že třeba některé stromy se dožívají 500 let, tak oni nemají problém s 10 lety, to je pro ně krátká časová perioda, takže berte to spíš z hlediska trpělivosti při pěstování rostlin, když se něco projevuje negativně, tak se to u těch rostlin projevuje s dlouhou časovou odezvou. Takže trvá to déle. Když něco uděláte špatně, tak to na té rostlině poznáte za 2 týdny, za 3 týdny, za měsíc. U některých rostlin, jako jsou jehličany, až třeba za 2 měsíce, najednou vám umřou a vy nevíte proč. A bylo to chybou, kterou jste udělali před 2 měsíci. Takže tohle je důležité možná vědět u těch rostlin.
0: Inženýr Pavel Matiska, host Kávy o čtvrté, mýty a předsudky při pěstování rostlin, ještě se tomu budeme za chvilku věnovat, stále se můžete ptát 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Mýty a předsudky při pěstování rostlin v kávě o čtvrté. Inženýr Pavel Matiska je naším dnešním hostem a máme před sebou další vaše telefonické dotazy. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jeřina. Chtěla jsem se zeptat, mám letitý pěs na zahradě a padá z něho spousta jehličí. Já to jehličí léta hrabu na kompost a letos jsem se rozhodla, že na kompostě budu pěstovat dýně Hokkaido. Je nějaká pravděpodobnost, že by ta jedovatost z toho jehličí, která tam teda byla přes zimu vlastně přešla, že by přešla do těch dýní, nebo můžu pěstovat klidně ty dýně a potom je normálně zpracovat?
2: To je docela zajímavá otázka, děkujem. Myslím si, že bych se toho nebál tolik, protože samozřejmě jakoby ta mrtvá jehlice nebo i mrtvý list, který vlastně opadne z té rostliny, z té jedovaté, poměrně rychle tu jedovatost ztrácí. No, hodně záleží na tom, co je tam zrovna za látky v rámci těch listů nebo stonků, ale často ty jedovaté bývají alkaloidy a alkaloidy se hodně rychle rozkládají, dokonce se třeba i ničí varem, takže to znáte třeba u brambor nebo zelených rajčat, když zelené rajče v podstatě obsahuje taky alkaloidy, když ho sníte nezralý, tak vám bude blbě, když ho převaříte, tak už je v pohodě a když ho dáte do kompostu a za týden zetleje, tak už je taky v pohodě, takže tady bych se nebál, většina těch jedovatých látek na téhle té bázi těch rostlinných jedů se velice rychle rozkládají s jakoby umřením té hmoty těch rostlin. Pokud je nenasušíte a nezakonzervujete jakoby sušením, tam se to nerozkládá, protože je to vlivem vlastně nepřítomnosti té vlhkosti, to nemá šanci, ale v kompostu bych se nebál, jenom u toho jehličí je dobré to míchat s nějakým třeba s tím, nebo to trošku dohnojit dusíkatými hnojivy, třeba močovinou se to někdy dohnojuje, protože ten, když se rozkládají hlice, tak poměrně hodně odebírají dusíku z té hmoty. A pro pěstování to taky není vždycky úplně dobré, když je to jenom jako jehličnatka. On se tomu takhle říká tomu substrátu zahradnickému jehličnatka, když kompostujete jehličí, většinou je kyselejší, takže pro ty dýně jako by někdy lepší to trošičku jako ještě něčím doplnit.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobré, krásné odpoledne. Já bych měla dotaz pro pana inženýra. Prosím vás pěkně, mám magnolii, kterou mi přivez pan zahradník, platila jsem to 2500, mám ji 3 roky, ještě mi nekvetla a opadávají mi normálně lupena a bez mě neobrůstají, co si mám dělat?
2: No, tak magnolie, to asi nevím, jestli dokážu úplně takhle poradit, když neznám souvislosti toho prostředí. Magnolie, popravdě řečeno, rostou docela pomalu, rostou dlouho, kvetou až když jsou trošku starší, takže to, že vám nekvete teď po pár letech, to asi není vůbec žádná chyba, počkal bych, protože oni někdy kvetou až třeba po 10 letech. Rozhodně je dobré je trošku přihnojit, aby měli na jaře malinko lepší start do života a nepřelévat. Nemají rádi úplně jako podmáčená stanoviště a hodně třeba těžké půdy, to se jim úplně vždycky jako moc nelíbí. Takže radši tak jako v takovém tom běžném zahradnickém substrátu trošku přizalít během léta a na jaře hodně nahnojit. Přes léto už nemusíte, ale na jaře.
0: Je tu dost dotazů i na e-mailu na škůdce a na takové ty babské rady, které jsem vlastně jenom letmo zatím zmínila, že se používá nebo třeba místo hnojiva, kávová sedlina a tak dále. Tak jak často se tady právě dopouštíme nějakého mýtu a předsudku, že to nefunguje a které třeba tyto rady platí i z vaší vědecké zkušenosti?
2: Opravdě řečeno, tam těch různých jakoby rád je strašně moc. To bychom tady ještě byli další asi 2 hodinky, tak to nebudem úplně tak prodlužovat.
0: Ale třeba jsou nějaké látky opravdu v našich potravinách, které můžeme používat na zahradě.
2: Většina z nich nemá nějaký jakoby výrazný efekt. To, co jste zmiňovala, třeba ta kávová sedlina je celkem jako fajn. Tvrdí se, že to funguje proti slimákům, protože přece jenom zbytek toho kafe, nebo je to vylouhovaná káva, která má určité jakoby reziduální účinky, tak podle mého se jim to moc nelíbí. Takže jako na slimáky to vliv se tvrdí, že má. Asi to nebylo nikdy prokázáno, ale určitě celkem dobrý. Není to nějaké negativum, protože i ta kávová sedlina může zlepšovat jakoby fyzikální vlastnosti půdy, takže i třeba, když to přidáváte do záhonu, do kompostu, ke kytkám, v podstatě jako ve formě mulče, tak úplně super. Takže cokoliv z tohohle budete používat bezva, nečekejte 100% efekt. Takhle bych to asi možná nazval. Takže určitě všechny ty, není tam nic, co by bylo negativního pro ty rostliny, ale asi to nebude úplně vždycky v tom duchu, jakože by to zachránilo situaci a škůdci odešli, protože jste tam nalili loger. To určitě tak není.
0: Možná nás poslouchají i nějací začátečníci, kteří se chtějí do zahradničení pustit teprve, tak jaké nejčastější chyby opravdu začátečníci dělají?
2: Možná taková ta velká péče o ty rostliny, to je jakoby největší nešvar, přiznám se, že já si mám osobní zkušenosti v tom smyslu, že když mám nějakou rostlinu, kterou strašně moc chci napěstovat, hrozně moc ji chci namnožit a musím se o ní starat a prostě opravdu chci, aby byla krásná, nejlepší a nádherná, tak mi vždycky umře. Takže nesmíte to přehnat s takovou tou jakoby řekl bych, že tu rostlinu budete obskakovat a budete se na ní dívat co hodinu, jestli jako dobrý a jestli na ní nesvítí moc sluníčko a furt ji přesunovat někam a přihnojovat a přizalejovat a teď už bychom ji mohli přesadit, tak zkuste ji nechat být, oni jak mají trošku jiný ten časový režim a rámec, tak v podstatě za týden se s tou rostlinou zase tak moc nestane, tak na ní za 4 dny zapomeňte, pak se na ní podívejte, jo, dobrý, zalejují, fajn, za 4 dny zase. Takže malinko jí tam nechte tu svobodu a volnost a úplně ty rostliny jakoby neterorizujme tou naší péčí, pak se nám možná odvděčí o to víc, takže to bych řekl možná pro začátečníky takovou základní radu. Prostě to zkuste pěstovat s takovou hodně velkou trpělivostí a brát v potaz ten časový rámec těch rostlin, který je úplně jiný od naší doby.
0: Inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze byl hostem dnešní kávy o 4. Moc vám děkuji za příjemné povídání a těším se zase brzy v kávě. Nashledanou.
2: Děkuji za pozvání a všem hodně štěstí ve všech ohledech i s pěstováním rostlin. Nashledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený právě jemu. Jak ho pozná a jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, která tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v příštích žárovkách si povíme, jak vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česko čeká extrémně horký víkend, může padnout i historický rekord. Zemědělcům v Česku začínají žně. Úrodu patrně ovlivní suché jaro. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty většinou až 39 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Meteorologové varují před extrémními teplotami o nadcházejícím víkendu. Vůbec nejtepleji má být v sobotu v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, také v Praze a na jihu Moravy. Absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně by podle meteorologů mohl být o víkendu překonán. Maximální naměřená teplota by se mohla přiblížit nebo i překonat 1,40 stupňů. Nejvyšší teploty zaznamenají stanice zejména v Polabí, po Ohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Až do neděle budou Prahou projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoci snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
2: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
0: Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy patrně ovlivní suché jaro.
3: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
0: Jihočeští policisté budou až do zítřejší půlnoci kontrolovat řidiče poblíž hraničních přechodů. Zaměřují se hlavně na doklady, jízdu pod vlivem návykových látek nebo povinnou výbavu. Zajímají je také nosiče jízdních kol nebo střešní boxy, takzvané rakve, pokračuje policejní mluvčí Milan Bajcura.
4: Tak aby je měli řádně upevněné a upevněné i v tom správném směru jízdy, protože mnohdy vidíme, že třeba ty rakve jsou obrácené, tím pádem se zvyšuje odpor vzduchu a může dojít následně pádu na vozovku a třeba vzniku rizikových situací nebo dopravní nehody.
0: Policisté posílí kontroly také na konci srpna při návratech z dovolených. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na světovém šampionátu. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slavie se rozhodl už před šampionátem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 31.
1: Doprava.
0: Výjezd z Prahy po D11C teď komplikuje hromadná nehoda na 27. kilometru. Do kolony se brzdí na 13. a je to na dlouho. Navíc je uzavřen sjezd na 8. kilometru. V Praze proto radši na D11 vůbec nenajíždějte. Na D1 směrem od Prahy se zdržíte asi půl hodiny před omezením na 24. kilometru. A na Pražském okruhu směrem od D1 se srazila dvě auta před sjezdem na Ořech. Zdržení v koloně půl hodiny. Zprávy končí. Po nich Honza a Jitka, která má slovo.
5: Dobrý den, milí posluchači. U příběhu z kalendáře vás dnes vítají Jitka Novotná
6: a Jan Kovařík.
5: No a přejdeme rovnou k tématu, k záhadné události, k níž mělo podle pověsti dojít koncem 13. století v německém městě Hameln.
6: Přestože má podle všeho oporu ve skutečných událostech, do dnešního dne se nikomu nepodařilo objasnit, co se tenkrát vlastně stalo.
5: Napovíme vám, že je to příběh o pomstě za nesplacený dluh a o únosu 130 dětí.
6: Druhou nápovědou je, že tuto pomstu vykonal tajemný cizinec pomocí kouzelné píšťaly.
5: A do třetice ještě napovíme, že z této legendy vychází novoklasicistní novela českého básníka a spisovatele Viktora Dyka.
6: Myslíme si oba dva s Jitkou, že vy všichni už víte, o čem dnes bude řeč, no ale pevně věříme, že alespoň některými fakty vás překvapíme.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Viktor Dyk, zmíněný v úvodní nápovědě, byl velice plodným autorem, ale z jeho tvorby dnes většina čtenářů pravděpodobně zná jediné dílo. No, sáhněte si do svědomí, přátelé. Vidíte, je to slavná novela Krysař, kterou poprvé publikoval v roce 1911 na stránkách časopisu Lumír.
1: A právě o této staroněmecké legendě, z níž Viktor Dyk čerpal inspiraci, si dnes budeme vyprávět.
0: Buď tak moc hodná, milá kolegyně, připomeň mě i posluchačům, o co v té pověsti vlastně jde.
1: Vypráví o tajemném muži v pestrobarevném kabátě, který přichází do města Hameln a nabízí obyvatelům, že je pomocí své kouzelné píšťaly zbaví přemnožených krys. Radní souhlasí a slíbí mu odměnu.
0: Ano, ten příběh mi zní povědomně. Cizinec, kterému místní přezdívají strakáč, pak vytáhne píšťalu, začne na ní hrát. Krysy jeho zvláštní melodie přivede do jistého vytržení či tranzu a vylézají z děr a shromažďují se kolem něj.
1: Přesně tak. Krysař se vydá městskou branou ven a očarované krysy ho následují až k řece Vezeře. Krysař vstoupí do jejich vln, všechna havěť naskáče za ním a utopí se.
0: A krysař si jde pro slíbenou odměnu.
1: Ale radní pod různými záminkami odmítnou krysaře vyplatit. Rozhněvaný krysař odchází ovšem 26. června 1284 v den svatých Jana a Pavla se vrací. Dospělí obyvatelé Hameln jsou na bohoslužbě a o krysařově příchodu nemají tušení. Krysař vytáhne píšťalu a začne na ní hrát, jenže tentokrát jeho melodii následují hamelnské děti. Krysař je odvede neznámo kam a zoufalí hamelnští se nikdy nedozvědí, co se s dětmi stalo.
0: To v novele Viktora Dyka krysař odvede na úpatí hory Koppelberg celé město a hamelnští ukončí své životy skokem do propasti. Přežije jen prostý rybář a nevinné batole.
1: Ano, a motivem krysařovy pomsty není u Viktora Dyka nesplacený dluh, ale zármutek z nenaplněné lásky k dívce Agnes.
0: Takže existuje několik verzí závěrečné části příběhu.
1: O těch si ale budeme povídat až po písničce.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas. Říct mu už dost, vem tě čas. To je náš svět a krysí jed.

0: Už víme, milí posluchači, že existuje několik verzí legendy o krysaři. Nejdrastičtější z nich hovoří o tom, že krysař utopil děti ve Vezeře, stejně jako předtím krysy. Jiná naopak tvrdí, že rukojmí vrátil poté, co mu radní zaplatili. A další, že krysař odvedl potomky Hamelňanů k hoře Koppelberg, která se otevřela a všechny pohltila.
1: To tedy skoro zavání pekelným ohněm a sírou.
0: Jen se neboj, Honzo, konec dobrý, všechno dobré. Děti doputují pod zemím do Sedmihradska a stanou se předky tamních Sasů.
1: Sedmihradsko? To zase zní jako nějaká pohádková země.
0: Kdepak Sedmihradsko opravdu existuje, je na území dnešní Transylvánie v Rumunsku. Ve 13. století se tam usadili němečtí rytíři, kteří střežili hranice Uherského království proti pohanským nájezdníkům. Část osadníků pocházela ze severního Německa, kde leží Hameln, a říkalo se jim Sedmihradští Sasové.
1: Dobrá tedy, ale zpět ze Sedmihradska do studia, kde natáčíme příběhy z kalendáře. Víme vlastně, kdy legenda, kterou tu probíráme, vznikla?
0: První zmínka o tragické události, k níž došlo v Hamelnu, byla vepsaná do skleněné mozaiky umístěné v tamním kostele počátkem 14. století. Nejstarší písemný záznam, takzvaný Lineburský rukopis, ten je datován mezi lety 1440 až 1450. Každopádně krysy se do příběhu dostaly až ve verzi z doby kolem roku 1559. V předchozích o nich není ani zmínka.
1: Zdá se tedy, že legenda musela mít reálné pozadí, jinak by pravděpodobně jen stěží uváděla přesné místo a konkrétní datum.
0: Ano, existuje řada hypotéz, které se snaží přijít na to, co se tehdy vlastně stalo. Podle nich se děti mohly stát obětí velkého neštěstí. Utonuli v řece nebo je možná pohřbil sesuv půdy.
1: Existuje dokonce i teorie, že děti opustili své rodiče dobrovolně, ať už jako účastníci náboženské poutě, či dokonce dětské křížové výpravy, kam je naverboval do armády boží právě tajemný krysař. Probereme to podrobněji za chvilku.

0: Před malou chvílí v příbězích z kalendáře zaznělo sousloví dětská křížová výprava. Přiznám se, že jsem netušil, že do svaté země odcházeli bojovat i děti.
1: Byl to fenomén, který se rozmohl právě ve 13. století, kdy se odehrává krysařův příběh. Nešlo o skutečné křížové výpravy, jaké známe z historie, ale o lidové hnutí. Mnoho tisíc chlapců a dívek od 6 let výše utíkalo tajně z domovů za fanatickými kazateli, aby se vydali na poutě do Jeruzaléma v šicích Boží armády.
0: Dobrá, ale jak by mohly 6leté děti bojovat proti Saracénům? Vždyť většina z nich ani neudržela meč.
1: Prostě se spoléhalo na zázraky. V účasti na tažení viděli naplnění evangelijního výroku, že království nebeské patří dětem, tedy nevinným, slabým a neozbrojeným, kterým se dostane pomoci od samotného Boha. Tak například 10letý Mikuláš z Kolína nad Rýnem, který vedl výpravu dětí z německého Porýní, svým následovníkům tvrdil, že ani nebudou potřebovat lodě. Až dojdou k moři, Bůh je před nimi nechá rozestoupit.
0: Ta víra je obdivuhodná, ale upřímně ani moc nechci vědět, jak to tenkrát dopadlo.
1: Samozřejmě katastrofou. Tisíce dětí zahynuly při strastiplné cestě a další se staly kořistí lovců otroků.

0: kolonizaci verbují takzvaní lokátoři. Ti mají za úkol přivést nové osadníky a jejich jménem uzavírat smlouvy s majiteli půdy. No a takovým lokátorem mohl dost dobře být i náš cizinec s Píšťalou.
1: A existuje nějaká hypotéza, kdeže se mladí z Hameln usadili?
0: Pochopitelně, takových hypotéz je víc, ale pro nás je nejzajímavější tvrzení německého historika Wolfganga Wanna. Podle něj osadníci z Hameln doputovali na Moravu a založili tu z pověření olomouckého biskupa dnes už neexistující vesnici Hamlíkov.

0: děkuju ti.
1: Dnešní příběhy z kalendáře nabízejí zajímavé putování časem, rozkročené od 13. do 20. století. Pojďme si to stručně zrekapitulovat. Ve 13. století došlo k tajemné události v německém městě Hameln. Ve století 14. se o této události zmiňuje skleněná vitráž v kostelním okně, ve století 15. lineburský rukopis, no a na počátku století 20. je pak inspirací pro tuzemského literáta Viktora Dicka. Ano, příběh o krysaři. Řekli jsme mnoho verzí, mnoho zajímavých až otřesných podrobností a ještě s tím nejsme hotovi.
2: Navíc neuvízneme pouze v minulosti. Nabídneme vám i pohlednici ze současného města Hameln. Je totiž fascinující, že místní obchodníci dokázali rozjet efektivní podnikání na tak odpudivém symbolu, jaký představují krysy. Naštěstí tam můžete při své návštěvě zakusit i hodnotné a skutečně příjemné turistické požitky.
3: Mrazivé léto.
4: Rozhlasová hra na dvojce.

0: Co je na záhadné nahrávce, která vedla ke smrti Davidovy sestry?
1: Aleško, kdo to dělá?
2: Aleško!
0: A kdo ovládá koho?
3: To nefunguje! Davide, prosím, udělej něco!
0: Šum. Mysteriózní horor Jana Vejnara v neděli ve 20 hodin na Dvojce. Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
0: Každý den po 17. hodině.
5: Na Dvojce.

0: Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme pištci oděnému do pestrého šatu, který vyvedl z města Hameln 130 dětí. Literatura se legendou o krysaři začala zabývat v 17. století, kdy se rozhořel spor o původu sasů. Do širšího povědomí ji ale vrátil až Johann Wolfgang Goethe, který v roce 1795 napsal o krysaři báseň Der Rattenfänger.
1: Po Goethovi se legendy chopili sběratelé lidových pohádek a mytologických příběhů bratři Grimmové. V jejich podání se před krysařovou pomstou zachrání dvě děti, které se opozdily.
0: Nezvyklá útlocitnost Grimmů překvapuje, protože některé jejich slavné pohádky měly tak drsné konce, že musely být kvůli dětem upravovány.
1: To je pravda, třeba ve Sněhurce musela původně zlá královna tančit v rozžhavených botách až k smrti. V Jeničkově a Mařence zase byla čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.
0: No tohle by dnes Grimmům opravdu neprošlo.
1: Je fakt, že jejich díla byla na tapetě opakovaně. Po druhé světové válce bylo vydávání jejich knih v Německu dokonce načas zakázáno. V pravé grimovské verzi totiž byla nevinná árijská dívenka, červená karkulka, zachráněna před zlým židovským vlkem.
0: Což zní jako legrace, ale je to fakt.
1: A to je červená karkulka jen slabým odvarem ve srovnání s pohádkou Žid v trní, která je otevřeně antisemická.
0: Za to ovšem Grimmové nemohli. Ti jen zapsali lidovou pověst.
1: No a aby toho nebylo málo, tak v 70. letech minulého století se jejich pohádky dostaly do hledáčku feministek, které je kritizovaly za sexistický popis světa.
0: Únos dětí, manipulace vedoucí k hromadné sebevraždě. Vlastně je s podivem, že neexistuje politicky korektní verze krysaře.
1: Moment, kdo říká, že neexistuje? Vznikla dokonce dávno předtím, než se sousloví politicky korektní začalo běžně užívat.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Legenda o krysařovi, která je ústředním motivem dnešních příběhů z kalendáře, se dočkala také divadelního a filmového zpracování. Patrně nejslavnější inscenaci podle Dickovy předlohy nastudoval dramatik E.F. Burian. Byla výjimečná zejména tím, v jaké době byla uvedena.
1: E.F. Burian byl souputníkem Voskovce a Wericha, takže bych si tipla, že šlo o 30. léta.
0: Kde pak? V době uvedení krysaře už Voskovec s Werichem rok žili ve Spojených státech, kam uprchli před nacisty. Psal se rok 1940 a nad Pražským hradem vlál prapor s hákovým křížem.
1: Burian Dickovu novelu zaktualizoval, snažil se na scéně zachytit tehdejší politickou situaci. Především tedy bezmyšlenkovité následování vůdce zaslepenými a omámenými hamelnskými občany, tedy Němci.
0: Ku podivu mu to prošlo, i když je fakt, že na 68 stranách scénáře provedla protektorátní cenzura 83 zásahů. Hra byla uvedena a zaznamenala obrovský úspěch.
1: O Buriana se ale začalo zajímat gestapo. 13. března 1941 byl zatčen a zbytek války prožil v koncentračních táborech.
0: A teď, když dovolíte, raději něco z veselejšího soudku. Slíbili jsme vám politicky korektní verzi krysaře. Tak poslyšte, že vznikla už v roce 1933 a to jako krátkometrážní animovaný film ve studiu Walta Disneyho.
1: Krysař v něm pomocí kouzelné dýmky vytvoří kolo síra, láká krysy, aby ho snědli, a jakmile se všechny ocitnou v dírách síra, nechá ho zmizet.
0: Uznejte, že je to rozhodně humánější, než kdyby je utopil. A v čem tkví morální poselství takového příběhu?
1: Krysař se nemstí kvůli něčemu tak přízemnímu, jako jsou peníze. Chce zachránit děti, aby z nich vyrostli řádní lidé, ne takoví lumpové jako dospělí obyvatelé Hameln. Odvede se svojí píšťalou děti do kouzelné země plné zábavy a her, kde všichni žijí šťastně až do smrti.
0: K tomu by nebylo co dodat, kdyby Walt Disney takovou zemi nebudoval pod názvem Disneyland. Ale budiš. Já bych stejně raději viděl krysaře v plné síle jeho temného příběhu.
1: I

0: Stále si v příbězích z kalendáře povídáme o krysaři, jen se posunujeme více a více do současnosti. Tak tedy Krysař režiséra Jiřího Bárty měl premiéru v roce 1985 a vzbudil rozruch. Je to jeden z nejnáročnějších animovaných filmů, které kdy byly natočeny. Veškeré postavy jsou tvořeny loutkami a stejně jako fantastické kulisy, i ony, tedy postavy, jsou vyrobeny ze dřeva.
1: Fascinovalo mě, že jejich jazykem není lidská řeč, nýbrž neartikulované zvuky a citoslovce, které vydávali Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Vilém Čok z pražského výběru.
0: Temnou atmosféru filmu navíc podtrhuje pochmurná hudba, jejímž autorem je Michal Kocáb. Prostě dokonalá ukázka hororového žánru. Řekl bych, že Tim Burton by mohl závidět.
1: Napadá mě, že v žádné ze známých verzí legendy, ať už původní, literární či filmové, se nedozvíme, kdo vlastně krysař byl. Mně připadá jako tajemný cizinec z westernu, který přijíždí do města pomstít staré příkoří.
0: To je docela trefné, až na to, že ve slušném westernu nakonec vyjde najevo, kdo záhadný mstitel je. Ale mýtický krysař nemá jméno, nevíme, kdo je, ani jak je starý, ani kým původně byl. Nevíme, odkud přichází, nevíme, kam jeho cesta směřuje. Jeho postavu charakterizuje v Dickově novele už první věta příběhu. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař.
1: Působí dojmem podivína a společenského outsidera, ale má kouzelnou flétnu. Kde ji vzal? Odkud pramení jeho moc nad něčím tak drzým a šeredným, jako jsou krysy?
0: Ani to se neví, ale pochopitelně se nabízí spojení s temnými silami.
1: Dickův krysař se s vyslancem pekla přece skutečně setká. Je jím potulný alchymista a mák Faust z Wittenberga, který uzavřel smlouvu s ďáblem. Nabídne mu všechny svody světa, když bude se svojí píšťalou lidem škodit, ale krysař odmítne.
0: Ano, odmítne, ale nakonec se stejně rozhodne vykonat svou pomstu.
1: To by se možná dalo interpretovat tak, že nešlo o pomstu, ale spravedlivý trest.
0: No nevím, jestli měšec zlaťáků nebo láska zneuctěné dívky jsou legitimním důvodem k usmrcení všech obyvatel města.
1: Já také nevím, Honzo, ale zkusme se na to dívat z pohledu středověku. Vina tam byla absolutní a trest maximální.
0: Tedy řeknu ti zlaté 21. století.

0: Bratři Benediktíni by se jistě nenadáli, že ospalá osada Hameln na břehu řeky Vezery, kde v roce 851 založili klášter, jednou vyroste ve světoznámé město.
1: Pro současné Hameln je nejstarší původní německá pověst známá doslova po celém světě ekonomickým požehnáním.
0: Ano, my si nevymýšlíme. Krysí marketing mají v tomto dolnosaském městě zmáknutý na jedničku. Krysař a jeho hlodavci se tu vyskytují v nesčetných podobách doslova na každém kroku.
1: V centru jsou tři sousoší, muzeum, po krysaři je pojmenovaná sportovní hala, kulturní dům a restaurace.
0: V ní vám sice nenabídnou krysí pečení, to ne, ale krysí ocásky z vepřového či telecího masa a la stroganov jsou na jídelníčku všech lepších podniků. Asi bych si to nedal. Pánové je mohou zapít krysím pivem a mají-li chuť na něco ostřejšího, na nápojovém lístku najdou i kořalku zvanou krysí jed.
1: No tak nevím, jestli bych si na občerstvení raději nezašla třeba do pekařství.
0: Myslel jsem si to, ale i tam bys mohla, milá kolegyně, narazit na krysí koláčky nebo na preclíky ve tvaru potkana.
1: To snad ne. Na Hameln ovšem není nejzajímavější ta suvenýrová vetež, ale nádherná dochovaná architektura.
0: To je pravda. Domy v historické části města z 16. a 17. století jsou krásné a postaveny byly v takzvaném stylu vezerské renesance.
1: A jestli pak uhodneš, Honzo, jak se jmenuje ten nejkrásnější z nich?
0: Vsadil bych si na to klidně ten potkaní preclík. Dám krk, že je to Rattenfänger House, tedy krysařův dům.
1: Richtig.
0: Ha, zupa.
1: Kolem domu se vine ulička, kterou údajně vedl krysař svůj dětský průvod z města. Na památku té události se jmenuje Bungelosenstraße, ulička bez bubnování. Pětně tichá zóna. Nesmí tady hrát žádná hudba.
0: No, řeknu ti, že v tuhle chvíli mi lehce přeběhl mráz po zádech. Dost možná to nakonec nebude jenom pouhá pověst.
1: To už nevyjde nikdy najevo, ale navždy utajená pravda činí příběh o to zajímavějším.
0: Snad vás ten dnešní z kalendáře zaujal. Kdyby ne, dejte nám šanci někdy příště.
1: Naschledanou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Vasila Fridricha bude malířka Klára Sedlo. Co návštěvníkům odhaluje její současná výstava v pražské galerii Goma? Jak se do její tvorby promítá odkaz pedagogů, mezi nimiž byl i Michael Rittstein? A proč se vedle galerie rozhodla oslovovat publikum také prostřednictvím happeningů?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna schválila změnu pravidel kolem státních zaměstnanců a ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa na svobodu. Zítra bude slunečno, během dne na horách na západě Čech kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty většinou do 39 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo více přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli opozičním obstrukcím předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba tzv. Bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Pražští hasiči zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě malé děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranné službě. V autě je nechala jejich matka, která si, jak řekla, odběhla do nedalekého obchodu. Policie opakovaně nabádá lidi, aby ve vedrech ani na krátkou chvíli nenechávali děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. Při cestách do zahraničí nelze 100% spoléhat na evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. V řadě evropských států hrozí vysoké doplatky. Většinu rizik pokryje cestovní pojištění, jehož součástí jsou navíc i asistenční služby. A ty jsou podle Vlastimila Divokého z cestovní pojišťovny Ergo velmi důležité.
7: Velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři, a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
3: Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby. Wolf je stíhán v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí ocenila.
8: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zastupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno a horko, během dne na horách na západě kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Doprava.
3: Velmi opatrně kolem 72. kilometru D3 směrem od Prahy za Chotovinami by se mohl pohybovat cyklista. D10 směrem z Prahy je teď neprůjezdná po nehodě nákladního a osobního auta na 20. kilometru. Na 47. kilometru D2 směrem od Brna jsou mezi pruhy kusy pneumatiky kamionu stojícího kousek dál na krajnici. Náhle se tam brzdí a vybočuje. A následky nehody na 27. kilometru D11 směrem z Prahy odstranili, ještě ale potrvá, než se kolony rozjedou. Teď je to asi na 20 minut. To byly zprávy Hezké chvíle s Dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemný páteční podvečer. Z dvojky, přátelé, ty nejbližší chvíle můžete strávit ve společnosti Toulek první republikou. V dnešním díle odhalíme, co všechno nabízela prvorepubliková divadelní scéna. Tvář dramatického umění totiž tvořily nejen oficiální kamenné scény, ale i početné ochotnické soubory a dřevěné arény.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
11: Díl 69. Od Národního divadla Pokočovníky. Aneb, když můzy nemlčí.
13: Teda, pánové, vy jste se dneska hodili do gala?
14: No jistě, vždyť vyrážíme do divadla.
15: Kam se jde?
14: Podíváme se na to, co všechno nabízela prvorepubliková divadelní scéna.
13: A začneme v Praze, na pravém břehu Vltavy, kousek od dnešního mostu Legií.
15: Dneska je tam opravdu rušno. Čím to?
14: Je 28. října 1918 a právě byla vyhlášena samostatnost země.
13: Divadlo v historických okamžicích zpravidla nemlčí, proto dnes zástupy lidí míří právě do těchto míst.
14: Z balkónu Národního divadla k davům na nábřeží promlouvají řečníci.
15: Večer je na programu Carmen. Chtělo by to něco vlastenečtějšího, třeba nějaký kus od smetany, ale změna už se tak narychlo nestihne.
13: Nevadí, velká sláva to bude i tak. V článku První den svobody v Národním divadle se psalo:
14: Za povznášející nálady celého hlediště před představením sehrána byla orchestrem národní hymna Kde domov můj, která zpívána byla i členy celého souboru na jevišti. A po prvním dějství, hned jakmile došla, byla přečtena z jeviště první proklamace Národního výboru.
13: Pěvci měli připnuté trikolory a potlesk nebral konce.
15: Mimochodem, už víme, že písnička Kde domov můj tehdy ještě nebyla oficiální státní hymnou, ale nebuďme detailisti.
14: Čestná místodržitelská lože byla symbolicky odevzdána do pravomoci Národního výboru a z ní pak promluvil básník Josef Svatopluk Machar.
15: Údajně řekl, že Bílá hora byla pomstěna.
13: Následujícího večera se hrála Smetanova Prodaná nevěsta a 1. listopadu vystoupila v titulní roli opery Libuše Emma Destinová.
14: Vznik Československa se ale samozřejmě neslavil jenom v Praze.
15: Například v moravské metropoli ho uvítali Dvořákovou Rusalkou.
13: Vyprodaný sál také zpíval Kde domov můj a vyslechl báseň Pozdrav svobodné vlasti z úst jejího autora Jiřího Mahena.
15: Víš než orla jasná síla, ty nás neseš do nebe. Ty jsi vždy naší matkou byla, my trpěli pro tebe. Ale vzešel úsměv rána. Přišla slávy hodina. Zdráva buď nám milovaná, vlasti jediná.
13: V dobách, které onomu slavnému datu předcházely, vyrostly v mnoha větších městech u nás velké, honosné divadelní domy.
15: Za monarchie se v nich ale hrálo povětšinou německy.
14: Ostatně právě z touhy po ryze českém vlasteneckém divadle vznikla v Praze Zlatá kaplička.
13: Také v Brně měli už od roku 1882 honosný stánek Můz.
14: Byla to první plně elektricky osvětlená divadelní budova v kontinentální Evropě podle projektu, který vypracoval sám Thomas Alva Edison.
13: Dnes je známe jako Mahenovo divadlo.
15: I z tohoto jeviště ale k divákům zaznívala němčina a české divadlo muselo živořit ve špatně vybavené, takzvané staré boudě na Veveří ulici.
14: Reprezentativní budovy měla už před válkou Olomouc, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Teplice, Opava a další města.
13: Německá divadla po desetiletí koexistovala s divadly českými. Navzájem se ovlivňovala i soupeřila.
15: Soubory většinou provozovali Němci a českým divadelníkům místy uvolňovali některé hrací dny.
14: Po roce 1918 se situace obrátila.
11: Němci si udrželi dominanci pouze v pohraničních oblastech.
15: Na nové poměry se musela adaptovat i největší pražská německá scéna.
14: Neues Deutsches Theater, tedy nové německé divadlo.
11: Dnes budova státní opery.
15: Vzniklo pár let po otevření Českého národního divadla, neb pražská německá komunita chtěla mít také svůj vlastní velký stánek můz.
14: V den převratu do budovy během představení vstoupili muži v sokolských uniformách a sdělili řediteli, že budovu budou hlídat.
11: O 3 dny později byl dosazen nový ředitel, Leopold Kramer, který se ke vzniku Československa stavěl v zásadě loajálně.
15: 2 dny po svém příjezdu z exilu navštívil nové německé divadlo prezident Masaryk, aby zhlédl slavnostní představení opery Fidelio.
11: K publiku pronesl několik vět i v německém jazyce. Umění označil za mezinárodní a ujistil přítomné.
14: Je pro mě samozřejmé, že se německé umění nejen v Praze, ale na celém území naší republiky bude těšit zasloužené ochrany, jakou právem očekáváte.
11: V novém německém divadle to tedy proběhlo hladce. Horší to bylo se staváčkem.
14: Původně Nosticovo, později Stavovské a od poloviny 19. století Královské zemské německé divadlo v Praze, v němž působila německá činohra, podléhalo zemskému úřadu. Ten jej subvencoval a řídil prostřednictvím intendanta.
15: Nám už známého Leopolda Kramera.
11: Od konce roku 1918 probíhala v tisku intenzivní kampaň, kterou podporovali i herci činohry Národního divadla. Požadovala
14: budovu Němcům odebrat a předat ji do užívání Národnímu.
15: Všechny intervence, jež jsem podnikal v úřadech i u jedinců, zůstávaly zcela bezvýsledny. A tu se ozývaly hlasy, co nejde po dobrém, vzít mocí.
14: Zapsal do svých pamětí herec Rudolf Dale starší.
11: Vládní představitelé byli zdrženliví, ale prezident Masaryk byl rozhořčen.
15: Německým zástupcům několikrát potvrdil.
14: Konfiskace divadla je vyloučena.
15: Navíc slíbil, že uvolní pro Národní divadlo 5 milionů korun, kterými se bude financovat stavba nové scény.
11: V září 1919 proběhly za hojné účasti Pražanů všeherecké slavnosti. Herci v ulicích nesli transparent se slovy.
14: Chceme stavovské divadlo.
11: A pak se to stalo. Vyskytla se vhodná záminka.
15: Na podzim následujícího roku v Chebu české vojsko odstranilo sochu Josefa II. A v reakci na to německý dav zdemoloval tamní českou školu.
14: 16. listopadu bylo na Václavské náměstí svoláno shromáždění, na němž se vybíraly finance na opravu chebské školy.
15: Dav se poté vydal ke stavovskému divadlu.
11: Na jevišti se právě zkouší.
16: To nás nezajímá. Pojďte, jdeme dovnitř.
17: No.
11: Počkejte, to přece nemůžete.
16: Uvidí, bábo,
17: nevíte, Hercele.
16: Ale... už tu nemají co dělat.
17: Ať táhnou.
11: Byli přitom i členové činohry z Národního v čele s Rudolfem Dalem starším.
15: S kolegou Novým a Třebovským vešel jsem do ředitelny. Tam jsme řediteli Kramerovi oznámili, že z vůle lidu je divadlo zabráno a že by snad bylo lépe, aby až do dalšího rozhodnutí kancelář opustil.
11: Dale pak promluvil z balkónu a prohlásil, že budovu převzali.
16: Tak to se povedlo. Pokračujem. Rozmlátíme Němčourům ještě něco.
11: Dav se valil dál. Vytloukl několik oken v blízkém německém, dnešním slovanském domě.
16: Teď ještě zdemolujem redakci Prager Tagblatt v Panské ulici.
17: Jo, jasný, jdeme, pojďme.
11: A večer už se ve Stavovském za účasti některých předních politických představitelů hrála prodaná nevěsta.
15: Jeden politik však chyběl. Tomáš Garrigue Masaryk.
14: Na protest pak už nikdy práh Stavovského divadla nepřekročil.
11: A co těch 5 milionů na novou budovu?
15: Ty Národní od prezidenta nikdy neobdrželo.
14: Leopold Kramer podal na účastníky akce, včetně 8 herců i ředitele Národního divadla Šmorance, žalobu.
18: Neuspěl.
15: S Němci se vyjednávalo o odškodnění, v plné výši ale zřejmě nikdy vyplaceno nebylo.
14: Když se Edvard Beneš o rok a půl později zasazoval o navrácení divadla Němcům, vysloužil si za to od kramářovského národně demokratického tisku nálepky germanofila a slabocha.
18: První republika byla dobou velkých změn. A ty se nevyhnuly ani dramatickému umění.
14: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
15: Zajímavé je, že dějištěm tohoto vývoje nebylo Národní, ale městské divadlo na Královských Vinohradech.
18: Nová budova, postavená ve stylu novorenesance se secesními prvky, vyrostla na dnešním náměstí Míru.
14: Tehdy se ovšem jmenovalo Purkyně plac.
18: V roce 1907.
15: Hrály se zde činohry, operety i opery.
14: Tvář Vinohradského divadla ovlivnily tři osobnosti, které byly zároveň úzce spjaty s divadlem Národním.
18: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar a Otakar Ostrčil.
14: Co o těchto umělcích víme?
18: Jaroslav Kvapil, český literát a režisér, působil od roku 1900 v Národním divadle, nejprve jako dramaturg činohry, později se stal jejím šéfem.
14: Vypracoval si osobitý režijní styl, jeho inscenace byly plné impresionistických nálad, scénografické barevnosti a hudby.
15: Po vzniku republiky ale první scénu opustil a nastoupil na ministerstvo školství a národní osvěty, kde měl na starosti zřizování nových stálých divadel, včetně Slovenského národního divadla v Bratislavě, jejich provozování a financování.
18: V roce 1921 se pak na 7 let stal uměleckým šéfem městského divadla na Královských Vinohradech.
14: Ředitelskou židli mu uvolnil Karel Bakule,
15: který tou dobou už ale vystupoval pod uměleckým jménem Karel Hugo Hilar.
18: Hilar bezesporu patřil k největším režisérským osobnostem své doby.
14: Prý to s ním ale nebylo jednoduché. Měl extrémně vysoké umělecké nároky a slevovat z nich nehodlal.
15: Vždycky muselo být po jeho a tak se o něm říkalo, že je despota.
18: Z šéfovského místa na Vinohradech přešel do Národního. Tamní činohra totiž po Kvapilově odchodu do politiky nezažívala zrovna zlaté časy.
14: Ne všichni herci ho vítali s otevřenou náručí. Množily se různé stížnosti na Hilarův způsob komunikace a práce.
15: Z jeviště se řítí Hilar, vedle něho cupitá nějaký herec, s nímž se ještě pře a vysvětluje, ale už přitom přerušuje svůj ostatně vždycky nesouvislý a nelogický, metaforami přeplněný výklad rozkazy, které udílí. Spolupracovníci musí si domyslit, oč Hilarovi jde. Neporozumění nebo nepostřehnutí naznačeného rozkazu vydražďují Hilarovu trpělivost. Kdo neumí číst Hilarovy myšlenky, je úplně nemožný člověk, pane!
18: Píše se ve čtení o Národním divadle.
14: Prvním Hilarovým režijním počinem byl Shakespeareův Coriolanus.
15: A co na to kritika?
14: No, nejásala. Asi by měl pan nový šéf zkusit naklonit si diváky něčím lehčím, zábavnějším, možná i groteskním. Neměli byste v rukávu něco takového?
18: Ale ovšem, bratři Čapkové přece právě dopsali Ze života hmyzu. To by se mohlo líbit.
14: Líbilo se. Premiéra proběhla v dubnu 1922 a byl to sukces. Na jevišti se to hemžilo rozličnou havětí. Hrálo se, zpívalo, tančilo. Ke slovu se dostala i světlohra a taky pantomima.
18: Klubající se kukla Jepice hlásila. Celá zem se chvěje, něco velkého se děje, já se rodím.
14: A tulák říkal verše, jimž běh času dodá nový rozměr.
15: Ticho. Co pak vy neslyšíte? Jak po celém světě pracují horečné, tiché čelisti. Roch, roch, roch. To krvavé mlaskání sité. nad žvancem ještě živým. Život je života kořistí.
18: Tato inscenace se zapíše do dějin českého divadla.
19: Karel Hugo Hillar pracoval s obrovským nasazením. I přes složité vztahy s herci a vedením se mu podařilo konzolidovat soubor, zmodernizovat zastaralé technické vybavení.
15: A za jeho působení také začala nezbytná rekonstrukce schátralé budovy stavovského divadla.
18: Zběsilé pracovní tempo odneslo jeho zdraví. V necelých 40 letech ho stihl první záchvat mrtvice. Druhý, o 10 let později, se pro něj stal osudným.
19: Zemřel 6. března 1935. Tisk psal, že padl ve službách Národního divadla.
18: Divadelní umění. To ale není jenom činohra. Protože nechceme opomínat operu, musíme do trojlístku osobností, které ho posunuli vstříc moderní tváři, přibrat také...
19: Otakara Ostrčila.
15: I on začínal na Vinohradech, vedl tamní operu, než byla nedlouho po převratu zrušena.
18: V roce 1919 se odebral do Národního, kde se stal dramaturgem, dirigentem a vzápětí i šéfem opery.
19: Otakar Ostrčil měl jasný cíl.
15: Vybudovat centrum českého hudebního divadla, které může úspěšně konkurovat stále velmi kvalitní a progresivní operní scéně německé.
18: Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění.
15: Do repertoáru zařazoval primárně českou klasiku, ale zároveň dával velký prostor uvádění původních novinek, například oper Leoše Janáčka.
18: Jeho inovativní postupy však u části kritiky tvrdě narazily.
19: Například, když ve 20. letech uvedl cyklus Smetanových oper, psal jeho zarytý odpůrce recenzent Antonín Šilhan.
20: Za zhyzdění díla Smetanova jsou před budoucností zodpovědní i ti, kdo administrativní správu Národního divadla mají ve svých rukou. Obecenstvu se to však foli líbilo.
18: Útoky proti Ostrčilovi se pravidelně opakovaly po celou dobu jeho šéfovského působení.
19: Největší smršť na sebe strhla opera Vojcek.
15: Ostrčil dlouho hledal titul ze soudobé zahraniční produkce, na němž chtěl publiku ukázat, co se děje v operním světě mimo českou kotlinu.
18: V prosinci 1925 navštívil v Berlíně premiéru díla mladého rakouského skladatele Albana Berga a o necelý rok později mohli Vojcka zhlédnout i praští diváci s Václavem Novákem v titulní roli.
15: Krutý příběh, inspirovaný životním osudem lipského vojáka, který se v Německu dlouho nesměl pro své revoluční zaměření hrát, opět rozdělil tábor recenzentů.
19: Atmosféra v Hledišti byla jako ohnivá pec, která jindy pohodlné obecenstvo uvedla v nadšení. Vyvolávání přítomného autora a účinkujících nebralo konce. Národní divadlo se představilo na světové výši a to byl oprávněný důvod k ovacím.
18: Psali příznivci.
20: Nasloucháme-li tomuto dílu, máme dojem, že jsme ve Zvěřinci v hodině krmení šelem.
18: A tak dále. To psala ostrčilovská opozice s militantním Antonínem Šilhanem v čele.
19: První repríza Vojcka proběhla v klidu. Při té následující vypukl hotový skandál.
15: Do Hlediště se vecpala naverbovaná lůza a ta na počátku druhého dějství spustila neutišitelný kravál. Představení muselo být přerušeno a už se nedohrálo.
18: Následujícího dne bylo na schůzi zemského správního výboru další uvádění Vojcka zakázáno.
19: Ostrčila to málem stálo místo. Situaci nakonec ustál, ale Vojcek, ačkoliv se za něj postavila naprostá většina kulturní obce, se už na jeviště nevrátil.
15: Paradoxem je, že 28. října 1927 dostal Ostrčil za nastudování této opery státní cenu.
18: 8 let na to Otakar Ostrčil zemřel.
1: začala další výrazná operní éra, a to dirigenta Václava Talicha. Abychom nezanedbávali mimopražská divadla, musíme se zmínit o tom, že kvalitní operní soubory fungovaly i v jiných městech.
15: Například v Plzni si česká opera už před válkou vedla velmi dobře. Na tamní radnici totiž vládli čeští úředníci.
21: Naproti tomu v Brně, o němž se mluvilo jako o předměstí Vídně, byl český soubor vedle německé opery spíš chudým příbuzným.
15: Nové české profesionální operní soubory vznikaly také v Olomouci, Ostravě či Českých Budějovicích.
21: No, a co balet?
1: Baletní soubory, pokud vůbec existovaly, v minulosti plnily služební úkoly v operách, operetách a leckdy i v činohrách.
15: Prvním baletem na scéně Národního divadla bylo v roce 1884 dílko Hašiš, tehdy mladého skladatele Karla Kovařovice.
21: Baletu se dařilo také například v Plzni.
1: A samozřejmě v Brně. Tam ale stejně jako u opery měli hlavní slovo němečtí umělci.
15: Už během první světové války se ale brněnský český baletní soubor začal stavět na vlastní nohy.
1: Zmíním jediné jméno za všechny. Ivo Váňa Psota.
21: Jedna z největších osobností v historii českého tanečního umění, která si získala i světové renomé.
15: V polovině 20. let se stal baletním mistrem a později uměleckým šéfem brněnského Národního divadla.
1: Do dějin se zapsal mimo jiné tím, že ve vlastní choreografii uvedl v předposlední den roku 1938 světovou premiéru Kofjevova baroka.

0: sebou mohli měřit síly, vznikl v roce 1931 Jiráskův Hronov, jeden z nejstarších festivalů amatérského divadla v Evropě.
1: Českou kulturu mimo velká města šířily kočovné společnosti. Hráli po místních sálech, hostincích či sokolovnách.
2: Každé město, nová scéna, často s minimálním vybavením. Herci museli rychle improvizovat a znát široký repertoár, většinou veseloherní.
0: Sláva kočovných souborů s příchodem rozhlasu a filmu ale pomalu bledla.
1: K nejznámějším patřil rodinný podnik Společnost Ondřeje Červíčka.
0: Dodnes se u divadla říká, člověče, ty to hraješ jak u červíčku, a myslí se tím odfláknutě nebo amatérsky.
2: Prý to ale nebyla pravda a tohle rčení červíčkům značně škodí.
1: Mimochodem, potomci rodu červíčků táhnou Tespidovu káru dál až do současnosti.
0: V roce 1920 se totiž doslova mezi kulisami během zájezdu rodinné společnosti narodil jeden z našich největších herců, Rudolf Hrušínský starší.
1: Za první republiky také doznívala móda velkých letních scén, takzvaných arén.
2: Většinou velmi jednoduchých, nekrytých dřevěných staveb, do kterých se vešlo někdy i několik tisíc diváků.
0: Nejvíc jich bylo už od poloviny 19. století na území dnešních Pražských Vinohrad.
1: Aréna ve Pštrosce, na Hradbách, v Kravíně. V některých se hrálo až do 30. let.
2: Další slavná aréna stála na Smíchově. Založil ji legendární divadelní podnikatel Pavel Švanda ze Senčic.
0: Za první republiky ji jeho dědicové prodali herci a producentovi Antonínu Fenclovi. Ten ji přestavěl a provozoval zde především operety.
1: Tento žánr byl u publika stále velmi populární.
2: Smíchovská aréna ukončila svůj život krátce po podpisu Mnichovské dohody.
0: Národní listy, 6.11.1938.
1: Aréna se bourá. Ubývá prken, trámů, všeho, co byť i chudé a otřelé zevně, dovedlo uvnitř po desetiletí kouzliti svět radosti v záři divadelních světel. Kolik vzrušených večerů se prožilo v tomto bědném stánku Thálie, kolik vynikajících postav našeho divadla prošlo jeho scénou. Nyní se tu ozývají jen údery krumpáče a praskot dřeva.
2: Národní listy uveřejnili fotografii tohoto bourání, obklopenou informacemi o odstoupení Sudet hitlerovskému Německu.
0: Jakoby to předznamenávalo konec starých časů. Vidíte.
1: Na začátku jsme říkali, že divadlo v historických okamžicích zpravidla nemlčí. A tak se na konci 30. let z jeho prken nesou vážná politická a sociální témata.
3: To teda musíte vést tu válku?
2: Ano.
1: V lednu 1937 uvádí činohra Národního divadla v Praze drama Karla Čapka Bílá nemoc v režii Karla Dostala.
2: Ve jménu národa.
3: Jehož děti padnou v boji.
2: A dobudou vítězství.
1: Vedle Huga Háze, co by doktora Galéna, exceluje Zdeněk Štěpánek v roli militaristického maršála.
2: Ve jménu národa.
3: Jehož otcové a matky zajdou malomocenstvím.
2: Na těch nemám tolik zájmu, doktore. Z těch už vojáci nebudou.
1: Nedlouho po pražské premiéře se hra objevuje na jevištích divadel v Brně a Ostravě.
2: Na hrozící válečné nebezpečí upozorňuje i další Čapkova protiválečná hra Matka.
1: V den premiéry v Pražském národním divadle 12. února 1938 otiskují její poslední dějství Lidové noviny.
2: Hlas z Amplionu. 80 dětí bylo raněno. 19 dětí postříleno. 35 dětí bylo výbuchem roztrháno.
1: Co říkáš? Děti? Co pak někdo zabíjí děti? Malé, usmrkané děti.
0: Leopolda Dostalová v titulní roli, jak píše kritika, vytvořila tragickou postavu prostého a vroucného typu mateřského.
2: Ticho. Matka strhne ze stěny pušku a podává ji Tonymu s velkým gestem.
1: Jdi!
0: K dechberoucí závěrečné scéně noviny uvádějí.
1: Úžasné ticho, které po ní zavládlo v celém divadle, bylo větším svědectvím účinu hry než bouře potlesku po pádu opony.
2: Poslední z 32 repríz Matky se hraje na začátku září 1938.
0: I v následující době se bude divadlo snažit hájit národní zájmy, výjimečnou českou kulturu a českou národní identitu.
4: Tak to byl 69. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Karolína Stegurová a Jitka Škapíková, která také pořad režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. A ještě připomínám, že premiérové vydání Toulek první republikou tady bude v neděli krátce po 8 hodině raní.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Staníku, pojď! Kočár čeká!
7: My vás máme celkem v merku.
8: Stando?
7: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
8: Zdravím soudruhy umělce.
9: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
7: Jste hodně společenský.
10: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
8: Slyším.
11: Hrdinka práce poprvé.
10: Stop.
12: To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
8: Přesu.
13: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT 1 a v iVysílání.
14: Radioservis představuje
15: audioknihu Broučci.
16: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
15: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
16: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
15: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
17: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.
17: Srdcovky od Dvojky.
19: Je pátek 26. června. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 34 minuty 49 vteřin a dnes mají svátek dívky a ženy s křestním jménem Adriana a současně také chlapci a muži s křestním jménem Adrián. Ženské křestní jméno Adriana i jeho mužská podoba se odvozuje od jména Adria, původně Hátria, no latinsky Atria. Šlo o eteruskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek a dala jméno Adriatickému moři, častěji nazývanému moře Jaderské. Adriana se tak dá přeložit jako ta, co pochází z Adrie, zrozená v Adrii. Jménem Adriana a nebývalou krásou se pyšní hned dvě světové modelky. Slovenská Adriana Sklenaříková, Kerembu, nebo brazilská playmate Adriana Lima. Adriana je ale také třeba tenistka Gerši, operní pěvkyně Kohoutková, bývalá pražská primátorka Krnáčová, nebo tanečnice Mašková. A muže jménem Adrian znám jenom jednoho navíc ze zahraničí, kde se ho všem čte jako Adrian. A tak se jmenuje třeba kytarista těžkotonážní rockové skupiny Iron Maiden Smith nebo americký hudebník Bellew. Nicméně ke všem nositelům těchto křestních jmen letí v tomto okamžiku z Dvojky blahopřání a při poslechu páté, a tedy poslední série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od mikrofonu inzerované stanice v Praze na Královských Vinohradech vítá dobrý zvuk a báječný víkend přeje Miloš Skalka.

Skladba Chipa Taylora Angel of the Morning, Ranní anděl nebo Anděl rána, která toto hudební setkání otevřela, uvedla za mořem jako první ve známost na jaře roku 1968 rodečka ze Seattlu, zpěvačka a klavíristka Mary Lee Rush se svou skupinou The Turnabouts a v žebříčku Billboardu byla tehdy na 7. místě a druhou hitparádovou verzi pořídila hned o rok později rhythm and bluesová zpěvačka Betty Swan a do třetice se písnička objevila v přehledech na konci jara roku 1981 v podání zpívající kytaristky Juice Newton. No a na konci léta roku 1988 potom vznikla ve studiu Mozarteum a za doprovodu skupiny Gram nahrávka téže skladby, která se poté stala titulní písní debutového solového alba Věry Martinové. To vyšlo pod názvem Dál jen vejdi v roce následujícím. Českým textem skladbu opatřil bard naší trampské a countryové scény, šéf skupiny Pacific, Tony Linhart, který odešel na věčnost 8. ledna roku 2021 ve věku nedožitých 81 let. Severský kvartet ABBA vyhrál v roce 1974 velkou cenu Eurovize s písničkou Waterloo, která odstartovala hvězdnou kariéru tohoto hudebního čtyřlístku s dodnes platnými písničkami dvojice Benny Andersson a Björn Ulvaeus dobyla čtveřice doslova celý svět. ABBA se rozpadla v roce 1982 a od té doby už několikrát odolala i těm nejlákavějším finančním svodům, aby se dala znovu dohromady a to jí šlechtí. Na scénu se ale před časem překvapivě vrátila novinkovým albem Voyage a současně také v podobě výpravné show, kde ovšem členy čtveřice nahradili, a to díky zázrakům počítačové techniky, jejich hologramové protějšky. Členy skupiny prostě nepřesvědčili k fyzickému návratu na scénu ani Money, Money, Money, což je singlový hit ABBY z konce roku 76.

prostě za vším hledej peníze. Money, money, money. ABBA ve svém singlovém hitu z konce roku 1976. Je před námi nahrávka, kterou na podzim roku 1964 pořídili někdejší kolegové z divadla Semafor, a to Karel Gott, Valdemar Matuška a Karel Štědrý. Tehdy totiž naspívali melodii skladatele, pianisty, ale také režiséra, choreografa a občasného herce Karla Mareše, kterou textem a názvem Co z toho mám opatřil Zdeněk Borovec. S tanečním orchestrem Československého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby se vedle zmíněných pěveckých solistů blízkli v karlínském rozhlasovém nahrávacím studiu A rovněž výjimeční instrumentalisté, a to Rudolf Rockl na varhany a Miroslav Kefurt na elektrickou kytaru.

0: Co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Karel Gott, Valdemar Matuška a Karel Štědrý v rozhlasové nahrávce z podzimu roku 1964, tedy z doby před bezmála neuvěřitelnými 62 roky. 4. května roku 2011 u nás vystoupil vůbec poprvé, a to ve velkém sále Pražské Lucerny, a dnes už také víme, že naposledy, jeden z nejslavnějších tenoristů světové populární hudby, který patří k oné nezapomenutelné generaci hudebníků 70. let, a sice řecký zpěvák Demis Roussos. Jeho tehdejší koncertní turné mapovalo 40 let zpěvákovi hvězdné kariéry a odstartovalo symbolicky ve starobylém řeckém amfiteátru na úpatí aténské Akropole a potom pokračovalo v dalších městech Evropy a poté se přesunulo do Spojených států. Robustní zpěvák démonického zjevu a nezaměnitelného hlasu se tehdy rozhodl veškeré peníze z prodeje vstupenek svého koncertního turné věnovat Řecku, které se nacházelo a vlastně stále nachází v komplikované ekonomické situaci a není v tom samo. Někdejší člen skupiny Aphrodite's Child, dítě Afroditino, ve které působil s klávesovým mágem a skladatelem Vangelisem, se narodil v řecké rodině v egyptské Alexandrii v roce 1947 a zemřel nečekaně 25. ledna roku 2015, kdy mu bylo 67 let. Ani Demis Roussos svého času neodolal a pořídil svou verzi dnes velkého popového evergreenu, který složil Gilbert Beco. Jeho stálý textař Pierre Delanois skladbu nazval J'appartiens, patřím k tobě. S anglickým textem potom dostala píseň název Let it be me, ať jsem to já, a proslavili ji ve druhé polovině 50. let Jill Corry s Jimmym Carrollem a potom naplno The Everly Brothers. A dále tu samou píseň naspívali třeba Betty Everett a Jimmy Butler, The Sweet Inspirations Glen Campbell v duetu s Bobby Gentry, Willie Nelson s Nina Simon, skupina Pátá dimenze Andy Williams, Elvis Presley, Kenny Rogers nebo Julio Iglesias, a tak by se dalo pokračovat. U nás doma potom Iveta Simonová s Milanem Chladilem, Jitka Zelenková s Karlem Gottem nebo dívčí dvojice Kamélie. Demis Roussos pořídil svou verzi v roce 1974 pro album My Fascination, Mé okouzlení.
1: Srdcovky od dvojky.

Let it be me, ať jsem to já. Do doby před 52 lety název melodie Gilberta Beckoda vrátila vzpomínka na Demise Roussose. Aktuální čas 18 hodin 56 minut 41 vteřina, což znamená, že se blížíme k 7 hodině večerní. Jako další název v dnešních hudebních vzpomínkách čeká skupina Olympic, tedy hudební formace neodmyslitelně spjatá s frontmanem, kytaristou a zpěvákem Petrem Jandou, který je až na pár čestných výjimek výsadním tvůrcem melodií, někdy i textu svého domovského souboru. My se dnes s Olympikem vrátíme do poloviny května roku 1971, kdy vznikla ve studiu Mozarteum nahrávka skladby Petra Jandy, kterou textem a názvem Agáta opatřil Michal Prostějovský.

Olympika Teta Agáta. To byla nahrávka z jara roku 1971. Za 10 vteřin bude 7 večer. Rodák z Houstonu v Texasu Kenny Rogers, ročník 1938. To je jedna z velkých ikon americké scény moderní country. Zpěvák, skladatel, kytarista a také filmový herec se premiérově prosadil už ve druhé polovině 60. let. Svého času působil ve skupině The First Edition, první vydání, a na závratně úspěšnou solovou dráhu se potom vydal v roce 1973, kdy už ale měl na kontě pár velkých hitů, včetně písničky Ruby Don't Take Your Love to Town. To je skladba, kterou u nás popularizoval Pavel Bobek pod názvem Ruby, Nechtěj mi lásku brát. V americkém countryovém žebříčku hudebního týdeníku Billboard měl Kenny Rogers v letech 69 až 1997 bezmála 8 desítek hitů, a to včetně duetů třeba s Kim Carnes, s Dolly Parton, s Sheenou Easton, Annie Murray, Dottie West, Alison Krauss, Ronnie Millsapem nebo Donem Henleym ze skupiny Eagles. Kenny Rogers odešel na věčnost 20. března roku 2020, kdy mu bylo 81 let. Na podzim roku 1980 triumfoval Kenny Rogers, a to nejen v countryovém žebříčku Billboardu, protože vévodil rovněž nadžánrovým přehledům amerických hudebních týdenníků Record World, Radio and Records, Billboard a Cashbox. A to z písní, kterou mu tehdy kolegiálně napsal Lionel Richie. Ten skladbu nazval Lady.

Kenny Rogers a jeho Lady, jedničkový americký hit z podzimu roku 1980. V roce 1986 vznikla z iniciativy textaře příležitostného zpěváka a skladatele, basového kytaristy, dramaturga a producenta Zdeňka Rytíře a zpívajícího skladatele a bubeníka Petra Hejduka skupina Balet. Petr Hejduk právě odešel ze skupiny Olympic a Balet se stal jeho novým hudebním útočištěm. V sestavě Baletu se na postech vokalistů potkali někdejší člen Jojo bandu Jindra Malík s Ivetou Bartošovou a v téhle spolupráci také vznikl největší hit Baletu, písnička Petra Hejduka a Zdeňka Rytíře Hej pane disc jockey. Když se Iveta Bartošová potom vydala na solovou dráhu, tak na postu zpěvačky v Baletu vystřídala Blanka Šrumová, později zpěvačka Tiché dohody a v současné době vokalistka a spoluautorka repertoáru formace Něžná noc. Jejíž hnací tandem tvoří spolu s Janem Saharou Hedlem. V dobách, kdy se představy o skupině Balet teprve konkretizovaly, vznikla nahrávka duetu Obyčejná slůvka, což je melodie Lenky Filipové a textaře Zdeňka Rytíře. O aranžmá skladby se tehdy postaral Petr Hejduk a nahrávka Lenky Filipové a Jindry Malíka vznikla v roce 1984 za doprovodu skupiny Domino, kterou řídil klávesista Jaroslav Raštil.

0: Obyčejná slůvka Lenky Filipové a Jindry Malíka v nahrávce z roku 1984. Jednou z velkých hvězd moderní americké country music byl Jim Reeves, přezdívaný Gentleman Jim. Uhlazený interpret s podmanivě zabarveným baritonem, rodák z Panola County v Texasu, ročník 1923, měl ve svém specializovaném americkém countryovém žebříčku nejprodávanějších singlů týdeníku Billboard v letech 53 až 80 neuvěřitelných 80 singlů a z toho 11krát obsadil první místo. Jim Reeves, který v roce 1964 tragicky zahynul při letecké havárii nedaleko Nashvillu, kdy mu bylo 40 let, se však 23krát umístil také v celoamerickém nadžánrovém žebříčku časopisu Billboard a v tom bodoval posmrtně i na konci léta roku 1966 s baladou Blue Side of Lonesome, smutná stránka osamění, která v té době specializovanému žánrovému countryovému žebříčku Billboardu vévodila.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Jim Reeves, zvaný Gentleman Jim, a jeden z jeho velkých hitů Blue Side of Lonesome. Písnička, která bodovala posmrtně v roce 1966. Věra Špinarová, celoživotní ostravská patriotka, která navzdory lákavým nabídkám z hlavního města vlastně nikdy na dobro neopustila Ostravu, kam se s rodiči přestěhovala jako malá, a obecně neopustila ostravský region jako mnozí z jejich souputnic či souputníků, kteří zamířili za viděnou větších uměleckých šancí do Prahy. V následujících minutách dnešního setkání s písničkami Od srdce, pro duši a pro uši nás Věra Špinarová vrátí do září roku 1996, kdy v ostravském studiu skupiny Citron vznikla za doprovodu skupiny ostřílených studiových hráčů nahrávka Melodie Leška Vronky, kterou textem a názvem Důvěrná opatřil Petr Šiška.

Důvěrná, tolik píseň skladatele Leška Vronky a autora textu Petra Šišky v nahrávce Věry Špinarové z podzimu roku 1996, tedy z doby před 30 lety. Cliff Richard, rodný jménem Harry Webb, přišel na svět v anglické rodině v Indii v roce 1940. Od druhé poloviny 50. let je Cliff Richard ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska velkou hvězdou a získal snad všechny trofeje, které si jen člověk umí představit, a to včetně řádu britského impéria a uvedení do rytířského stavu královnou Alžbětou II. Před více než 25 lety. Dnes má Cliff Richard doma bezmála 150 hitparádových zápisů a drží zajímavý rekord. Byl nejmladším interpretem, který kdy dosáhl na první místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů. To bylo v létě roku 1959 s písničkou Living Doll, oživlá panenka, a Cliffovi bylo krásných 18 let. A v roce 1999 se stal současně nejstarším interpretem, který byl kdy v britském singlovém žebříčku na prvním místě. Tehdy šlo o píseň The Millennium Prayer, modlitba tisíciletí, a Cliffovi tehdy bylo 59 let. Na konci února roku 1990 bodoval Cliff na 14. místě britské singlové dvacítky s nahrávkou skladby Stronger Than That, silnější než tohle.

Cliff Richard a Stronger Than That, moje láska je silnější než tohle. To byl britský hit parádový single z konce února roku 1990. Mimochodem 14. října loňského roku oslavil Cliff Richard 85. narozeniny. A vracíme se domů, samozřejmě zpátky do hudební historie a zase vrátí nás

Autor textu, v té době manažer skupiny a dnes uznávaný majitel advokátní kanceláře Ladislav Vostárek, píseň nazval jedním slůvkem – blues.

0: Do září roku 1978 nás právě vrátilo trio Katapult a my jsme společně poslouchali nahrávku skladby Oldy Zíhy a Ladislava Vostárka Blues. Americká skupina Talking Heads, mluvící hlavy, vznikla v New York City, kde se k jejímu solovému mikrofonu postavil zpívající kytarista David Byrne. Jehož spoluhráči se stali klávesista a kytarista Jerry Harrison, basistka Tina Weymouth a bubeník Chris Frantz. Skupina původně působila v roce 1974 jako trio na škole designu na Rhode Islandu a pozdější čtyřčlenná formace se definitivně rozpadla v roce 1991. V roce 2002 byla pak skupina Talking Heads slavnostně uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Všichni členové kvarteta se autorsky podíleli na písni, která nás čeká. Je o cestě, která nikam nevede, je to prostě cesta do nikam. Jmenuje se Road to Nowhere a pochází z alba Little Creatures, malá stvoření, které vyšlo v roce 1985. Ale to už se vydáváme na cestu, která nikam nevede.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: We're on the road to nowhere. Jsme na cestě do nikam. To byla newyorská skupina Talking Heads a autorská nahrávka skladby členů této formace z roku 1985. V dnešním hudebním setkání jsme zatím poslouchali také trojici Karel Gott, Valdemar Matuška a Karel Štědrý. Všichni jmenovaní byli svého času členy divadla Semafor, stejně jako Hana Hegerová, která z tohoto divadelního angažmá se vydala na sólovou dráhu v roce 1966, a to s tehdejší jistotou skupiny pianisty, skladatele a aranžera Milana Dvořáka. My se však s Hanou Hegerovou vrátíme do poloviny 80. let, kdy ve studiích Mozarteum a Hrnčíře vznikaly nahrávky autorského alba Petra Habky a Michala Horáčka Potněšilý host. Petr Habka pro tohle album zhudebnil tucet básní Michala Horáčka a nás teď v podání Hany Hegerové čeká vana plná fialek.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: fialu. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Vanna plná fialek, to byla vzpomínka na Hanu Hegerovou s letopočtem 1986. O hudební doprovod se postarali studiový orchestr pod vedením Petra Hapky a smyčcový orchestr pod taktovkou Františka Belfína. Pro nahrávku Marie Rotrové platí úplný konec 70. let minulého století, protože vznikla v polovině listopadu roku 1979. Marie Rotrové se tehdy zalíbila písnička Lucky, která se stala velkým hitem tehdy západoněmeckého zpěváka Bernda von Fichta, který se na hudební scéně prosadil pod uměleckým jménem Bernie Paul. Písničku Lucky českým textem opatřil Pavel Žák, skladbu nazval Štěstí a Marie Rotrová ji naspívala v televizním studiu v Praze za doprovodu skupiny Plameňáci, které si ovšem tehdy muselo takhle říkat. Předtím to bylo Flamingo.

Marie Rotrová a její štěstí v nahrávce z konce roku 1979. Dnešní hudební setkání sice končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. O hudební finále se dnes postará kamarádské anglické muzikantské uskupení, které dal jako svou bokovku pod názvem Mike and Mechanics dohromady kytarista skupiny Genesis Michael Rutherford, a to se zpěváky Paulem Kerekem, frontmanem skupiny Ace a někdejším vokalistou skupiny Sade Café, bohužel v roce 2000 zesnulým Paulem Youngem. Čeká nás písnička, ve které se hrdina písně ohlíží zpátky přes rameno, Over My Shoulder. Single tehdy obsadil 12. příčku britské singlové dvacítky. No a se skupinou Mike and the Mechanics také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, vážím si toho a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Příštích 5 podvečerů všedních dnů následujícího týdne o vás bude v tomto pořadu pečovat kolega hudebník, moderátor, disc jockey Pepa Melen, kterému přeju šťastnou ruku při výběru vzpomínkových nahrávek. Tak ať se daří, Pepo. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho příštího setkání ob týden loučí s přáním krásného letního víkendu a s obligátním sloganem hlavně zdraví a ať vás život baví, Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli uvedeme pohádkový seriál Daniely Zbytovské Pejskové a ve 20 hodin se můžete těšit na toulky českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás další příběh ze seriálu Pejskové, ve kterém se děti proměnili ve svoje psy. A naopak. Chlupáči, kteří teď měli podobu dětí, se těšili na školní výlet. Vyučování ve třídě je totiž vůbec nebavilo a nemohli se dočkat, až se proběhnou na zdravém vzduchu. Zvlášť kříženec Čuvače a Bernardína jménem Azor se těšil na slíbenou horskou túru. Dnešní pohádka na dobrou noc dostala název Proč Klárka nosila do školy rum. Snad se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal 3 přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči. Jenomže, když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme o tom, jaké patálie mohou nastat, když se z malé holky Klárky Zemánkové stane Bernardín Azor. Jednoho dne si pan ředitel zavolal do školy rodiče Zemánkovi. Šlo o závažnou věc. Jejich Klárce totiž vypadl v hodině matematiky ze školní brašny malý soudek a vylil se z něho, a teď se podržte, rum. Vždyť je to zákonem zakázané a zdraví nebezpečné. Dítě by mohlo dostat z alkoholu otravu a umřít. Rodiče Zemánkovi z toho byli celý pryč. Jak se to mohlo stát? Klárčina maminka používá rum jen při pečení vánočního cukroví a tatínek si výjimečně, když se vrátí z rybaření a je mu velká zima, nalije trošku do čaje. Panu Zemánkovi se najednou rozsvítilo. To bude našeho Azora! Je to kříženec Čuvače a Bernardína. Bernardíni, jak víme, zachraňují zbloudilé v horách a poskytují jim první pomoc právě kapičkou rumu.
1: Geny jsou geny, to se hodně zapře. Azor zkrátka bez soudku na krku nevýjde ven. Klárka si ho omylem zbalila do školní aktovky.
0: Všem se ulevilo, ale Klárka dostala 3 dní důtku, aby si zapamatovala, že alkohol do dětské brašny nepatří. Nikdo netušil, že Klárka není Klárka, že je to vlastně Azor, který si s Klárkou vyměnil podobu. Důtka, nedůtka, nosil tajně vonavý alkohol do školy dál. Blížil se konec roku a celá třída se chystala na školní výlet do Jeseníků. Z toho se radovali nejen obyčejné děti, ale především ty, které byly vlastně pejskové. Ve škole se totiž strašně nudili, příšerně zlobili a učení jim do hlavy nelezlo a nelezlo. Konečně se proběhnou na čerstvém vzduchu a ještě k tomu bez vodítka. V den výletu pro ně přijel autobus a děti si radostně nastoupili i se svými chlebníčky, ve kterých měli jídlo na celý den. Po hodině cesty začal Honzík Coufal plakat, že mu někdo snědl svačinu. Seděl vedle Vaška, což byl vlastně jezevčík Mates, který se podivně olizoval. Na tričku měl drobky od rohlíku a síra, a tak byl z loupeže rychle usvědčen. Musel dát Honzíkovi svoji svačinu, jenomže měl 4 rohlíky se šunkou a té se vzdát nechtěl. Hrozivě zavrčel, vyjedl šunku, pečlivě olízal máslo a teprve pak Honzíkovi rohlíky vrátil. Paní učitelka Polášková se s odporem odvrátila a řekla, že se to s ním vyřídí později, ať se těší. Některým dětem taky zmizel salám z chlebů nebo našli okousanou tatranku, ale raději o tom mlčeli, protože si kvůli nějakému hloupému jídlu nechtěli pokazit krásný výlet. Konečně dorazili do cíle. Autobus zastavil před restaurací, odkud už vedla značená stezka směrem na obří skály. Na stejném parkovišti zrovna stálo policejní auto. Mladý poručík přistoupil k paní učitelce a informoval ji. Hledáme muže, který se vydal před 2 dny do skal a od té doby se nevrátil. Máme podezření, že se někde zranil a nemůže se vrátit. Jde o lidský život. Pokud byste cestou narazili na nějakou stopu, ihned volejte naše číslo 158. Pejskové, kteří teď vlastně byli děti, uslyšeli slovo stopa a začali nervózně čichat kolem sebe a běhat do kolečka. Paní učitelka se k ním obrátila a řekla, konec legrace, děti, okamžitě si přestaňte hrát na psy. Potom se krásně usmála na sympatického policistu a pravila medovým hlasem, jaký u ní děti ještě nikdy neslyšeli.
1: Omluvte ta děcka, to víte, jsou v komplikovaném věku. Pokud uvidíme sebe menší stopu, která by mohla vést k nalezení toho nešťastníka, okamžitě zavolám, telefonní číslo samozřejmě znám nazpaměť.
0: Seřadila děti do dvojic se slovy každý si bude hlídat svého kamaráda a vyrazili do skal.
1: Pejskům vůbec nevadilo, že mají lidskou podobu Klárky, Lukáše, Jany, Ivany, Vaška a Vojty a jako o závod běželi po stezce nahoru.
0: Paní učitelka křičela, co letíte jak při utržení ze řetězu? Zpět, mám za vás zodpovědnost, to si laskavě uvědomte.
1: Jakmile pejskové, i když teď byli děti, uslyšeli povel zpět, běželi k paní učitelce. Ta se uklidnila a řekla, je vidět, že když chcete, umíte poslouchat. Tak a teď pomalu nahoru, děti.
0: Najednou se však paní učitelka začala nervózně rozhlížet kolem sebe, protože se jí zdálo, že nevidí Klárku. Klárka byla ve skutečnosti Azor, kříženec Čuvače a Bernardína, který je zvyklý běhat po horách, hlídat ovce a zachraňovat lidi. Není divu, že chytla stopu. Oddělila se od třídy a utíkala po ní hluboko do skal. Jakmile to paní učitelka zjistila, začala si zoufat a málem se dala i do pláče. Vytáhla svůj mobilní telefon, že zavolá o pomoc. Když zahlédla společně se všemi dětmi neuvěřitelný úkaz. Klárka běžela z protější hory, na zádech nesla asi 80-kilového muže, jenž držel dřevěný soudek u úst a srkal rum.
2: Nebýt té malé holky, je se mnou amen. Spadl jsem ze skály, asi jsem si zlomil nohu. Nemohl jsem se hnout z místa, já jsem nějaký vorlíček, Jura, horolezec, ale paní učitelko, vy jste nějaká zelená. Nechcete taky kapku rumu?
1: Alkohol nepiji, odpověděla paní učitelka. Vozím si sebou zelený čaj s příchutí citronu.
0: Potom vytočila číslo 158, které znala z paměti a oddechla si.
1: Za chvíli přiletí helikoptéra a odveze raněného do nemocnice, řekla a napila se pro uklidnění zeleného čaje. Jenomže Azor, totiž vlastně Klárka, nehodlala ztrácet čas čekáním na vrtulník. Popadla Juru vorlíčka a běžela rovnou k restauraci, kde čekala sanitka a spousta lidí z okolí. Všichni tleskali a nevěřícně kroutili hlavami.
3: Taková drobná holčička, pro boha, vždyť bude mít kýlu, pomozte jí někdo rychle.
1: A tak se z Klárky stala hrdinka roku. Dostala medaily a hodinky ve zlatém pouzdře a dokonce o ní mluvili i v televizních novinách. Doma řekla skutečná Klárka Azorovi, že jí ta třídní důdka vůbec nevadí, protože je šťastná, jak hrdinsky se na výletě zachoval. A Azor jí radostně oblízl, jakože je rád. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Meteor
6: na dvojce.
5: Trápili dinosaury, včely a mravenci? Kde je hranice světa částic? A proč největší květ světa páchne?
6: Meteor.
7: V sobotu po 8 hodině raní.
6: Na dvojce.
7: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Pohled na národní obrození ve střízlivém stavu. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express. Ve 22 hodin Mrazivé léto dvojky Stephen King a Noční můra Dennyho Coughlina. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani Noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V obvyklý čas a na obvyklé stanici se vám z rozhlasového přístroje ozvala nejprve znělka seriálu, jeho titulek, a v zápětí se k vám dostanou i hlasy, které se již 13. rokem prakticky nemění. Totiž
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Režii má stále Jaromír Ostrý a o knižní inspiraci k našim historickým toulkám se postaral Petr Hora Hořejš. Dnešní schůzka nese název
2: Pohled na národní obrození ve střízlivém stavu.
1: A začněmeš možná pro někoho, snad pro mnohé, trochu nečekaně.
2: České dějiny nejsou nijak krásné. Čím méně sentimentu do jejich líčení vkládáme, čím více se pokoušíme přiblížit pravdě o nich, tím jsou smutnější a drsnější. Platí však také, že nejsou ničím výjimečné, ačkoliv se to o nich leckdy tvrdilo. Hodně se naopak podobají osudům jiných malých středoevropských národů. Jsou příběhem společenství, které si, ne zcela prozíravě, nalezlo domov na riskantní spáře. Čímž nemáme na mysli spáru geologickou, ale geopolitickou. A proč riskantní? Protože se nachází právě na rozhraní mezi evropským východem a západem.
1: To je samo o sobě problém, že? Neli přímo malér.
3: Dlužno dodat jednu takovou nepříjemnou věc, že jsme do dějinného času vstoupili s významným civilizačním zpožděním, tak říkajíc neoplodnění antikou.
1: To je moc hezky řečeno, skoro až poeticky.
3: Hezky, dejme tomu, ano, ale snadno se to neříká. My jsme vlastně v prvopočátku historie patřili do rodiny barbarů.
1: Budiš nám útěchou, že barbarských bratříčků, sestřiček, strýčků, tetiček a kdo ví jakého příbuzenstva jsme měli dost a dost.
3: Dost slabá útěcha.
1: Mohli bychom to, s čím jsme začínali, nazvat ku příkladu kulturním deficitem?
3: Mohli.
0: A on nám ten deficit neboli schodek po více než tisícileté dějiny přetrvává, alespoň z části.
1: Nejenom v rozpočtu.
0: Pořád někoho doháníme nebo napodobujeme.
1: Nejčastěji vyspělejší západní část Evropy, s čímž se lze shledat i dnes.
0: A přitom po věky trčíme na témže místě pod Řípem.
1: Nebo pod jeho nějakou moravskou, popřípadě slezskou obdobou.
0: Nikam jsme se odtud nehnuli.
3: A přesto, jako bychom se odkud si zdaleka vraceli.
1: No tak se raději hned teď vraťme rovnou do doby, s níž jsme se rozloučili před týdnem, abychom třeba ještě nezabloudili, což se nám taky v dějinách stalo. Myslím, nám jako národu, nikoli těmto toulkám.
3: V období, do něhož se vydáváme, jsme začali krok za krokem likvidovat ztráty a manka vůči civilizovanější části Evropy.
0: Byli jsme v rozpacích nad vlastní slabostí.
3: Poněkud dezorientováni.
0: A dělali jsme chyby.
3: Přesto všecko jsme tehdy v jakémsi sebezáchovném pudu vycítili, kam patříme.
1: Naštěstí jsme to nezapomněli, i když se jinak u nás historická skleróza vyskytuje jako velmi častá diagnóza.
3: Tíhnutí k západoevropské křesťanské civilizaci zvítězilo.
2: A tak právě v epoše, kdy se Evropa uprostřed dramatu válek s francouzskou revolucí a pak s Napoleonem začala zbavovat starých stavovských a kastovnických přehrad, kdy začala vytvářet svobodnou demokratickou občanskou společnost, formoval se pod vlivem týchž ideí novodobý český národ. Budiž vývojové opoždění bylo patrné. Nicméně svět, v němž dodnes žijeme, začal vznikat právě tehdy.
1: Národní obrození ve stavu střízlivosti viděné. Musí to být naprostá abstinence, se kterou na ně budeme nahlížet?
0: Nezbytně.
3: Je zapotřebí podtrhnout, že jsme se jako novodobý národ nedávali dohromady jednoduše, bez rozporů a z jedné vody načisto.
0: Říká se tomu národní obrození.
3: Což je, jenom tak mezi námi, poněkud nešťastné pojmenování.
1: Proč?
3: Protože on ten výraz jaksi přímo sugeruje představu zázračného znovuzrození národa takřka už mrtvého, zmizelého, do kořenů germanizovaného.
1: A nebylo to tak snad?
3: Starší historické výklady nám opravdu vnucovaly představu, jako by čeští buditelé uhnětli náš národ znovu. Jako by češství bylo vzkříšeno na způsob ptáka Fénixe, povstávajícího z popela. Jako by předtím v pobělohorské porobě téměř zmizelo.
1: Ano, 300 let jsme úpěli, povzdechlo si nejedno české srdce.
3: My tady nebudeme tvrdit opak.
0: Tedy nebudeme tvrdit naprostý opak.
3: Nikdo nemůže popřít fakt, že města i vyšší společenské vrstvy byly poněmčeny.
1: Ono to taky dobře nejde.
3: Ani nebudeme přepisovat stránky s naší historií a tvrdit, že hmotná i politická situace prostého obyvatelstva nebyla tíživá.
1: To bychom přece v hrdlo lhali.
3: A už vůbec nehodláme zpochybňovat, že čeština jako jazyk kultury a komunikace měla vážné problémy.
1: Tak proč se tady před chvilkou zdůrazňovalo, že nepůjde o naprostý opak dříve řečeného?
3: Je totiž jasné, že běžně přežívající představy volají po leckterých korekturách. Tu drobných, onde zásadních.
1: Aha, takže po korekturách se tu volá hezky česky po opravách. Tak prosím vás, jak se tu všichni? Opatrně. Ne, že bychom mohli narazit, toto nebezpečí snad aktuální není, ale ne se všemi korekturami má lid této země dobré zkušenosti.
3: Nechť sám lid posoudí, do jaké míry je třeba naši představu o národním obrození opravovat.
1: Správně, necháme to na lidu. Správkařské náčiní připraveno?
3: Stačí natáhnout ruku.
1: Nuže, načněme s korekturou první.
2: Na rozdíl od staršího pojetí, kdy pojem český národ byl, zejména díky Josefu Jungmannovi, chápán jako název pro kolektiv lidí česky mluvících, tedy především jako jazykové společenství, je pro dějepisectví moderní příznačný respekt i k nepochybnému historickému faktu, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nežili oddávna pouze Češi, Moravané a Slezané. Od dob takzvané kolonizace a vzniku prvních měst za posledních Přemyslovců obývali území našeho státu také Němci a pospolitost většinou německy hovořících Židů.
3: Tato první korektura znamená, že české země pro ně byly po 700 let domovinou.
0: Ať už to kdokoliv vnímá jako klad nebo jako zápor.
2: Ve staletém soužití jsme počeštili Němců více, než oni poněmčili nás.
1: To řekl kdysi historik Josef Pekař.
0: Berme tento fakt na vědomí.
1: I když nám trochu komplikuje život?
0: I v tomto případě.
3: Jako jsme po staletí žili pod Habsburky, stejně tak jsme byli vlastí nikoli jednoho, ale dvou, případně tří národů.
1: Dobře, jakž takž jsme překlopítali přes korekturu první, ať už s jejím východiskem souhlasíme nebo ne. Nalistujme stránku s korekturou druhou.
2: Dřívější historické výklady jakoby štěpily naše dějiny na kusy. Do Bílé hory byla naše minulost velkolepá. Pak přišla pohroma s neskonalým temnem katolictví a germanizace. Teprve červánky obrození oznámily příchod nového věku. Fénix šťastné budoucnosti vylétl z popela.
0: Trvání času a historické děje nemůžeme dřevorubecky rozsekávat na samostatné špalky.
3: A stejnou chybou by bylo chápat po bělohorskou barokní éru jako černou díru českých dějin, jako čas pouze hlubokého ponížení, ba takřka naprostého zničení chrámu českého státu.
1: A on nebyl zničen?
3: Nebudeme převracet hodnotící kritéria na ruby a raději nebudeme vyměňovat znamínka plus a minus.
1: Tak co nám tedy zbývá?
3: Vzít do rukou trochu jemnější měřidla a hledat pro období po Bílé hoře přece jenom o něco laskavější soudy.
0: Národ husitů přece tenkrát po Bílé hoře nezmizel.
3: Žil dál.
0: Přijal katolictví poměrně snadno, rychle, dokonce vřele.
3: Tak vřele, že se ho později po roce 1781, kdy Josef II. Vydal toleranční patent o náboženství, že se ho nevzdal, i když už konečně mohl.
1: Jsou informace, kolik našinců u katolictví se trvalo?
3: Asi 90%.
1: Drtivá většina.
0: A ještě tu je baroko. To přece nebyl žádný cizorodý agresivní projev jezuitství, jak se kdysi opovržlivě říkalo.
3: Architektonické, malířské, sochařské i hudební skvosty, kterými se dodnes pyšníme, nelze obdivovat a odmítat současně.
0: České baroko,
3: a to včetně literatury, jejíž kvality začínáme s překvapením znovu objevovat.
0: České baroko nebylo rozhodně nějakým traumatem naší historie, ale jednou z jejich logických etap a součástí.
3: Kdo není bohatý, neopovrhuje perlami.
1: Přesto nám tu zůstává, co by temný stín, jedna jinak vcelku milá budova, obklopená oborou, druhdy daleko za hradbami města, nyní Prahou obklíčená ze všech stran.
0: Bílá hora.
1: Ano, mýty opředené místo.
0: Některé historické mýty jsou nevykořenitelné, skoro jako bolševník.
3: Téměř až udivuje, nakolik přetrvává v českém povědomí poněkud masochistická představa o 300leté po bělohorské porobě.
0: Tento černobílý trpitelský obraz se začal ustalovat právě v časech obrození.
1: Tedy český národ úpěl teprve 200 let.
0: Bílou horou, což byla fakticky nevelká dvouhodinová, z české strany dokonale spackaná bitka, nastala prý doba totální poroby národa.
3: Vzdělaný František Palacký to nešťastné místo u letohrádku Hvězda tak nenáviděl, že tam odmítal vstoupit.
2: Zde počíná se smutná doba jazyka a literatury české. Zde jazyk v potupu vešel.
1: To napsal truchlivě Josef Jungmann.
0: Pohromu pak bok po boku s Němci dokonali jezuité.
2: Každý věrný Čech, syn naší vlasti, ví, že jezuité byli nejúhlavnější zhoubcové naší národnosti.
1: Jenže, aby pravdě bylo učiněno zadost, my už jsme si víckrát ukázali, že to byli právě jezuité, kteří češtinu pilně pěstovali.
3: Pro koho byl paušální a jednostranný odsudek 17. a 18. století účelovým zkreslováním minulosti?
1: K těm patřil například historik Václav Vladivoj Tomek?
3: Ten se se zlou potázal.
1: A jeho kolega Josef Pekař?
2: Zloduch buržoazního dějepisectví?
1: Ano, taková to nálepka na něm ulpěla a držela se jeho kabátu houževnatě dlouho?
3: Tak pan profesor Pekař si zatracení v plamenech pekelných zasloužil mimo jiné tím, že odmítal zjednodušený pohled na naše národní dějiny a hledal v něm vyváženost.
2: Temno 18. století,
1: napsal Josef Pekař,
2: jehož stíny znám snad více než jiný, mělo také dosti světla a tepla. Byla to doba, kdy nejen pražská města ožila podivuhodnou krásou baroku, ale kdy celý národ až do poslední vsi, do poslední chatrče, do posledního vzorku krajíky a do poslední melodie lidové písně naplnil se životní radostí barokní kultury, pronikající, tvořící, budující nový národ, z něhož vyšlo naše národní obrození, z něhož vyšly naše generace.
1: Tento černobílý obraz, což znamená pro někoho černý, pro jiného čistě bílý, se začal proměňovat až na sklonku 19. století.
0: Staré mýty odmítli hlavně lidé kolem Tomáše Garrigua Masaryka.
3: A jak se dalo čekat? Masaryk narazil.
1: Nikoli poprvé, nikoli naposled.
3: Publicista Jan Herben přičetl spoluvinu za důsledky bělohorské porážky Čechům.
2: Dvorské stvůry před rokem 1620 ve Vídni i v Praze byly Čechové. Nejkrutější tresty, nelidské popravy a konfiskace národního majetku za rok 1620 navrhl vítězi český šlechtic Slavata. A Michna, ohava v lidské podobě, byl Čech zrovna jako Valdštejn, Lichtenštejn, Lobkovic, Martinic. Na krvavých tribunálech císařských seděli Čechové a vynášeli ortely, nad nimiž lidstvo dnes je v úžasu. I ten komisař při vlastní popravě 27 českých pánů byl Čech a přímo se pokládal za nejlepšího vlastence.
1: Pokud se dobře pamatuji ze své školní výuky, pocházeli prý všichni obrodiči, obroditelé či obrozenci a buditelé převážně z venkova.
3: Říkávalo se to, ale tento názor je třeba poopravit.
1: V čem poopravit?
3: Platí sice, že vyrostli z chudého podloží, většina z nich však měla svoje kořeny v měšťanském, případně v maloměstském prostředí.
1: No, nejlépe by snad bylo toto tvrzení doprovodit statistikou.
3: Bereme-li v potaz, že z 25 nejvýznamnějších představitelů 4 obrozeneckých generací, totiž pokolení Dobrovského, Jungmana, Palackého a dejme tomu Máchy či Tyla, se jich 20 narodilo ve městech či městečkách a jenom 5 na vsi.
1: 80% ku 20.
3: Přitom jeden jediný, a to Václav Hanka, přišel na svět jako syn rolníka.
1: Což znamená, že městský živel hrál v obrození roli významnou, neli přímo podstatnou.
3: Otec Josefa Dobrovského byl strážmistrem.
0: Tatínek Jana Erazima Vocela zase kontrolorem důchodů.
3: Pan táta bratří Václava a Karla Thámu vařil jako kuchmistr u Valdštejnů.
0: Otcové ostatních velkých buditelů byli živnostníci nebo řemeslníci. Krejčí,
3: jako například tatínci Václava Matěje Kraméria a Josefa Kajetána Tyla.
0: Švec,
3: ševcovinou se živil otec Josefa Jungmana.
0: Krupař,
3: táta Karla Hinka Máchy.
0: Dále řezníci, tesaři, sládci, kupci, mlináři, ba dokonce jeden špendlíkář.
3: Zhotovováním špendlíků se živil otec bratří Preslů.
1: Jako by šlo o síly z jednoho zdroje.
0: Žádný z předků velkých českých vlastenců, a to je prosím příznačné, neměl vyšší stavovský nebo měšťanský původ.
3: A málo který, a to je taky příznačné, málo který z nich uměl česky.
1: Na co jiného měla ta hrstka národních nadšenců navazovat než na naše dějiny?
0: Obrozenci byli jimi opojeni, tedy jejich slávou.
3: Ovšem oni je spíš volně fabulovali, než by je pracně a se vší kritičností rekonstruovali.
0: Jednoduché to bylo samozřejmě s mýtickými postavami.
1: Ano, s nimi byli hotovi raz dva.
0: Kněžna Libuše se stala přímo národním symbolem.
3: Čech, Krok, Přemysl Oráč a další bájní vojvodové byli jednoduše přijati do českého panteonu jako osobnosti doložené nejenom historicky, ale dokonce i archeologicky.
0: Vždyť se přece podařilo najít Čechův hrob a odznak jeho vojvodské hodnosti a taky Přemyslovu otku.
1: Byť se později ukázalo, že jde o omily, neli přímo o podvrhy.
3: Žádný velký problém nebyl ani s Drahomírou, matkou knížete Václava.
0: Ta byla sice předtím po věky zatracována za to, že inspirovala vraždu svaté Ludmily.
3: Jenomže za národního obrození se proměnila.
1: Přesněji řečeno, byla proměněna.
3: Ve mstitelku polabských Slovanů, ba přímo v průkopnici slovanské vzájemnosti.
1: Ano, zejména Josef Kajetán Tyl se na její osobě vyřádil ve svých krvavých křtinách.
0: Za to Drahomířin syn, svatý Václav, hlavní zemský patron, ten byl pro buditele oříškem, téměř neuchopitelnou a nepoužitelnou osobností.
1: Ba právě, co s ním?
0: Vždyť tento zbožný asketa, člověk nebojovný, nehrdiný a ústupný...
1: To vše se o něm tradovalo.
0: Přece uznal poplatnost českého království Německé říši.
3: Dědic české země svými dobrovolně odevzdávanými voly a hřivnami vlastně zradil.
1: Nebylo by lépe ho z dějin tak nějak vypustit?
2: Byl-li

0: za svou pobožnost a soukromou dobročinnost vyhlášen za svatého, patří do chrámu, nikoli do českého Slavína,
1: hlásal historik František Velc.
0: Vladaření jeho bylo Čechům patrně škodlivé, ať nedím záhubné.
1: Zatímco ku příkladu takový kníže Oldřich.
2: To byl onačejší velikán.
1: Ano. A čím pak se zasloužil?
2: Byl to demokrat, nositel praslovanských demokratických tradic.
1: No to bych do něj ani neřekl.
2: Co pak nedal před německou kněžnou přednost manželství s českou Selkou Boženou?
1: Mimochodem toho času šťastně provdanou.
2: Detail.
1: Aha. A jak pak se naši obrozenci vypořádali z husity?
3: Ještě v očích Františka Martina Pelcla, který psal v dobách francouzské revoluce, to byla...
0: Chasa zlodějů, zákeřníků, buřičův a zlosinův. Jejichž přední úmysl byl své voliči niti, tvrze, kláštery a kostely rozbíjeti, drancovati a páliti.
3: Husitské krutosti představovaly ve svém aktuálním kontextu výstražný doklad stejného chaosu a utrpení,
0: jaký za našich časů jest patrný příklad na Francouzích máme.
1: Ano, od revoluční stránky husitství bylo třeba dát ruce pryč, protože česká společnost francouzskou revoluci odmítla.
2: Na druhé straně ale nebylo možné pominout slávu a četné triumfy českých zbraní, úspěšně užitých k obraně vůči známému věkovitému nepříteli a k budoucímu prospěchu lidstva.
3: Kladné přehodnocení husitské éry bylo proto jenom otázkou času.
0: V historii křesťanské doby se nenalézá národa, který by na tak skromné prostoře, jako náš český obývaje, tak statně vstoupil v dějinách a duševní i hmotné síly své tak mohutně k vykonání slavných činů napínal.
1: Napsal nějakou tu desítku let po Pelclovi archeolog a historik umění Jan Erazim Vocel.
2: Podle modelu českých dějin, který používali obrozenci, se všechny události i postavy, pokud vůbec mohly svědčit ve prospěch národa, jevily jako naprosto výjimečné, mimořádné, světoborné.
3: Čech v zrcadle dějin, to byl buď hrdina, nad jakého není,
1: tedy v případě slavných stránek historie,
3: nebo to byl mučedník, snímající všechny hříchy světa.
1: To pro časy úpadku a ponížení.
0: Jaká v našich dějinách jest hojnost velikánských předmětů?
1: Václav Kliment Klicpera měl těmi předměty na mysli, kolikže máme skvělých témat, a velice toužil potom, aby se rovnocenně beletristicky zpracovali.
0: Od kroka pak začíti a každý vejvoda, každý král dá se kouzedlně poeticky obrazovati.
3: Mnozí jeho vrstevníci se rozhlíželi po nějakém českém Williamu Shakespeareovi, nebo alespoň Walteru Scottovi.
1: Dočkali se ho až v Alojzu Jiráskovi.
3: Pocit, že Češi jsou svou rolí v Evropě ničím víc než příslušníci ostatních národů, že jejich minulost je nesrovnatelně dramatičtější, čili i slavnější, ten ovládal myšlení generací po celé 19. století.
1: A leckoho to možná nepouští do dneška.
3: Což nemá nic společného se skutečným vlastenectvím, ale s poněkud nařvaným nacionalismem.
1: Ještě v 80. letech 19. století tvrdil vlastenecký spisovatel Jakub Malý husitsky horlivě.
0: Národ český jest beze všeho nadsazování, jak dle povahy své, tak i dle osudů svých, jediným úkazem toho způsobu v Evropě.
1: A publicista Josef Barák mu přizvukoval jenom o tercí výš.
0: Otevřeme-li knihu dějin národa českého, objevuje se zrakům našim obraz hrůzokrásný, tu vznešený a velkolepý a opět přežalostný, tu uchvacující a opět zdrcující. Jeden list popsán písmem zlatým hlásá všemu světu vlasti slávu, druhý opět bolem toliko a žalem svírá srdce naše.
1: Bylo to všechno krásně naivní, patetické a tklivé. Vlastenecké duše se mohly tetelit v podivném historickém narcismu.

0: Jazyce mateřském, věru těžce zbědovaném, vysíláme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
1: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Tentokrát mé pozvání přijal respektovaný fotožurnalista, který je vlastně také grafikem, manažerem či pedagogem, Jan Šibík. Proč se ve velkém soustředil na zachycení nespravedlnosti? Jak složité pro něj obvykle bývá? Má-li na fotografiích svých studentů najít něco pozitivního? A za jakých okolností se mu kýč může jevit jako hezká záležitost?
1: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
3: V sobotu po 9. hodině na Dvojce.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
4: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půlhodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat svět kolem nás. Dnes opustíme turbulentní českou i světovou politiku a ponoříme se do světa filmu. Mým dnešním hostem je totiž Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Já vás vítám, dobrý den.
7: Děkuji, dobré ráno.
6: Nabídneme nejenom pohled do programu nadcházejícího festivalu, ale ohlédneme se také za jeho dlouhou historií, která se začala psát před 80 lety. Zamyslíme se také nad tím, jaké postavení má Ačkový festival na evropské filmové mapě, a připomeneme také vztah Václava Havla ke Karlovarskému festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
6: Přesně za týden, 3. července, začne v Karlových Varech svátek filmu a bude ve znamení hned dvou výročí, oslaví 80 let svého založení a 60 let Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Těšíte se, pane Mucho?
7: Já se těším moc, já už dnes odjíždím do Karlových Varů, což je takový moment, který já mám strašně rád, protože dneska už tam jsou kolegové z produkce, Petr Lintimer, kolegové ze kluci, kteří dělají stavbu, Michal Starý a jeho tým. A ty Vary už začínají vypadat, už jsou jako nachystané na festival, ještě tam nejsou ty hosté, což je, nebo vůbec návštěvníci, takže vy už se v tom pohybujete v tom prostoru a je to velmi příjemné už být tam na místě a nechat tu Prahu tady za sebou.
6: Když se podívám na vizuál, který je červený letos, tak řekla bych, že červená je barva léta, když bychom se podívali i na vlastně meteorologickou předpověď, minimálně teda na příští dny.
7: Takhle to vidíte vy, já tam, že to ještě v kombinaci s tou bílou, tak já tam vidím tu slavistickou kombinaci, takže já jsem za to šťastný.
6: Jaká to byla cesta, pane Muchu, od začátku v roce 1946? Ono Vary vlastně začaly v Mariánkách.
7: Přesně tak. Je to strašně zajímavé. My jsme loni, když zemřel Jiří Bartoška, tak spousta lidí si myslelo a ptali se nás na to, jaké to bylo, když pan Bartoška zakládal festival v 90. letech. A my jsme říkali, ale ten festival tady byl tady od roku 1946. A to jsme si uvědomili, že je vlastně úkol náš teďkon, aby jsme připomněli to, že ten festival tady je od roku 1946 a že to je

0: úžasné, že dokázala tady přežít akce, všechna ta těžká období 50. léta, 60. léta, kde došlo k tomu boomu festivalu spojení s Československou novou vlnou, přišlo normalizaci 90. léta. A je to skutečně unikátní a ten festival pořád hrál nějakou roli, někdy větší, někdy menší, ale byla to významná událost. A to, že začala v Mariánských Lázních, je věc, kterou my také chceme letos připomenout, protože ono to tak opravdu bylo. Ten festival byl v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. A v Mariánských Lázních byla premiéra filmu a druhý den se promítal v Karlových Varech. Takže i my symbolicky děláme letos, již ve středu, děláme takovou slavnostní projekci filmu Pedro Almodovara, který pak skutečně bude uveden v programu Karlovarského festivalu, abychom ukázali, že opravdu festival v Mariánských Lázních začal a takže se na to moc těšíme.
1: Jaké okolnosti přispěly vůbec ke zrodu jedné z nejstarších filmových přehlídek na světě?
0: Já myslím, že to bylo několik věcí. Bylo to samozřejmě to, že končí druhá světová válka. Je to důležitý moment ukázat, že svět se nějakým způsobem vrací k normálu. Sudet, ta část Československa, část Sudet, samozřejmě důležité je taky ukázat, že to místo, které bylo jednou z příčinou konfliktu a vlastně zrodu druhé světové války, tak ukazujeme, že tam najednou můžeme už organizovat akce, jako je filmový festival. Takže těch motivací bylo několik a my se pyšníme tím, že Karlovy Vary jsou druhý nejstarší festival na světě. Byť samozřejmě, když jdete do toho detailu té diskuze, tak Kánský festival říkali, že už měli nachystaný festival v roce 1939, ale pak začala válka a nicméně nerealizovala se, takže byli až po nás, takže my jsme, Vary jsou opravdu druhý nejstarší festival na světě a takových věcí tady v Čechách tolik nemáme.
1: Mimochodem, když jste zmínil pane Mucho Kán, tak Varům předchází nejenom tento festival, ale i Benátky a únorové Berlinále.
0: Ano, a Sundance v lednu, řekněme.
1: Tak a do jaké míry to ovlivňuje ten Karlovarský festival, co se týče plánů, pojetí, příjezdu zahraničních hvězd?
0: Má to několik aspektů. Naše publikum, které jezdí do Karlových Varů, si zvyklo, že v tom programu vidí to nejlepší, co se během roku odehrálo na festivale, ty nejlepší filmy.
1: Tak to máte výhodu.
0: To máme velkou výhodu, jednoznačně, protože každý ten festival má, samozřejmě musí mít to místo, kde ukáže ten festival něco nového, objeví ty talenty, ukáže světu a k tomu slouží ty soutěže většinou. Ale u nás, jak jsem říkal, to naše publikum je zvyklé, že dostávají to nejlepší, takže vy ukazujete filmy, které prošly jinými festivaly, filmy, které se nějakým způsobem výrazně zapsaly na těch jiných festivalech a to je samozřejmě skvělé, ale to je ten obrovský půvab Karlových Varů, protože my jsme o tom mluvili několikrát, ale Karlovy Vary jsou jediný festival, kde si kdokoliv může koupit lístek do kina, kde nemusíte mít s filmem vůbec nic společného, můžete mít ten film jenom rádi. A to je to, co je skvělé. Takže tomu publiku taky našemu je úplně jedno, jestli ten film byl, jestli vyhrál Benátky, nebo vyhrál Berlín, nebo jestli je rok starý, nebo což my samozřejmě ukazujeme ty nové filmy, ale jim to opravdu úplně jedno. A to je taky, proč ty tvůrci a ty hvězdy mají rádi Karlovy Vary, protože ten film ukazují před normálním publikem a když máte premiéru na Sundance v Berlíně, v Benátkách, v Cannes, tak 80-90% těch lidí v tom sále jsou lidi, kteří jsou tam, protože to je jejich práce. Takže na ten film oni koukají. Aha, tak tohle to se nebude dobře prodávat. Nebo řeknou, je, to by mohlo mít úspěch v těch kinech. Když to karlovarské publikum se na ten film dívá, tak to, co by ten film měl být, to znamená jako na umělecké dílo nebo na film, který na příběh, který by nás měl pobavit. A když to funguje bez vad, když ne, tak jdou jinam, protože si řeknou, zkusíme teda jiný film, který je takhle, jinde nemusí ho dokoukávat, i když v Karlových Varech tedy zůstávají, protože jsou slušně vychovaní, ale ne vždycky. Když ten film nefunguje, tak opravdu jdou a to je skvělý, to je právě ta úžasná svoboda toho, že nemusím nad tím přemýšlet z nějakých jiných důvodů, než z toho jenom, jestli ten film je něčím zaujímavý nebo ne.
1: Popsal jste právě, pane Mucho, řekla bych právě specifikum toho Karlovarského mezinárodního filmového festivalu, že je opravdu divácký a ta atmosféra, o které se už desetiletí mluví, je opravdu jedinečná ve srovnání s těmi jinými festivaly.
0: Je to pravda, vy zažijete velké premiéry v Cannes, na velkých festivalech, to taky, ale nikdy to není ta atmosféra karlovarská, protože i na světovou premiéru v Karlových Varech může opravdu přijít kdokoliv, kdo stihne si samozřejmě zabukovat lístek nebo koupit lístek. A to normální publikum je svědkem těch velkých momentů pro ty tvůrce, když film skončí, má velké ovace a ten, tak to je mimořádné. A ten velký sál v hotelu Thermal, který má nějakých 1150 míst, tak to je jeden z nejkrásnějších filmových kinosálů vůbec na světě.
1: Jakými proměnami vůbec Mezinárodní filmový festival, tato kulturní událost prošla, když vezmeme tu 80-letou historii, co se týče, nebo možná spíše tu novodobější, mladší 60-letou koncepce, priority, hosté?
0: Jedna z těch věcí, kterou jsme si uvědomili, když jsme procházeli tou historií festivalu, je, že za tím festivalem stále vždycky výrazné osobnosti. Byť samozřejmě my si uvědomujeme pozici a jméno Jiřího Bartošky, o kterém jsme mluvili už několikrát a samozřejmě si ho lidé velmi dobře pamatují, paní doktorka Zaoralová, ale byly tam i další jména. Byl tam Antonín Brousil, který byl výraznou postavou, který držel ten festival, držel respekt toho festivalu v těch uměleckých kruzích nebo v tom prostředí filmového světa, který dokázal dělat a převážet filmaře, kteří za normálních okolností zde třeba nebyli. A já jsem to zmiňoval, kdy před pár lety v Cannes s velkou slávou mluvili o objevení afrického filmu a paní doktorka Zaoralová tehdy říkala, no počkejte, ale to už Brousil dělal dávno v Karlových Varech v 60. letech. A samozřejmě oni, ty lidi, byli spojeni s tím systémem, takže to mohlo být z určitého pohledu jako bráno, že se třeba on zaprodal, ale on byl jeden z zakladatelů FAMU, výrazně důležitý člověk a to, že si ty Karlovy Vary udržely nějaký respekt v tom filmovém světě, je velká zásluha jejich a to je to, co my chceme, i tyhle ty osobnosti chceme připomenout. Jinak ten festival se samozřejmě vyvíjel dramaticky už jenom tím, že když si vezmete, že v roce 46 se promítalo v letním kině a v hotelu PUP, tak to v té době tam jako dramaticky byla to nová věc, ale nebylo to festival jako známe dnes, pouštělo se pár filmů. Pak se samozřejmě nějakým způsobem ten festival vyvíjel a s československou novou vlnou došlo k velkému boomu. Tehdy padlo to rozhodnutí, že filmový festival v Karlových Varech potřebuje zázemí a začal se stavět, rozhodlo se, že se bude stavět hotel Thermal. Trvalo to dalších 10-12 let, než vůbec hotel Thermal byl hotový, ale to dneska samozřejmě my ho stále využíváme a byl to jeden ze zásadních momentů. Byť potom, když procházíte těmi materiály historickými, tím, že se dostavil až vlastně v době už normalizace, tak to má několik zajímavých aspektů. Za A teda tam, když jdete dovnitř a my děláme prohlídky i z pohledu architektonického, tak ten hotel je plný mimořádných umělců a tak dále, protože když se rozhodlo v těch 60. letech o tom, kdo tam ty věci bude dělat, tak i když už pak se to realizovalo za normalizace, tak oni mohli dál pracovat a tyhle ty věci tam dodělávat. Takže tam vidíte zajímavé architektonické věci, výtvarné věci v tom baráku a to je strašně zajímavé, ale pak tam třeba moc nechodili lidi. V těch 80. letech ten festival trošku se potýkal s nějakou svojí identitou, ale dneska už nám to nestačí. Dneska bychom potřebovali velký sál, aby měl trojnásobek míst, než má.
1: A vidíte ho tam někde? Mimochodem dalším místem, kde se koná festival, jsou i Císařské lázně.
0: Císařské lázně jsou nádherné, ten sál je malý. My bychom v ideálním případě, když takhle s kolegy si o tom povídáme, potřebovali sál, který má třeba 800 míst, protože, jak jsem říkal, ten velký sál má nějakých necelých 1200 míst a jeden takhle veliký sál by se nám strašně hodil, ale v dnešní době neumím si úplně představit, že by se nám podařilo v Karlových Varech ho někde postavit, ale třeba zkusíme.
1: O Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary si povídám s jeho výkonným ředitelem a filmovým producentem Krištofem Muchou.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Dvoje kulatiny si žádají pořádnou oslavu. Co bude to hlavní poselství toho letošního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní hvězdou bude Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man.
0: No, to my máme strašnou radost, že se podařilo domluvit se s Dustinem Hoffmanem, že do Karlových Varů přijede. Protože když jsme si tak říkali, že jsou tato dvě významná výročí, tak naše přání bylo přivést někoho, kdo už v Karlových Varech byl, kdo má k nám vztah, přivést hosty, kteří jsou aktuální a zajímaví, a přivést nějakou z těch opravdových legend. A musím říct, že jsem šťastný, že se nám to podařilo.
1: Jak dlouho jste to domlouvali, pane Mucho?
0: My jsme o tom mluvili několikrát, že to jsou situace, kdy vy se vracíte. My máme takový, jako řekněme, seznam nějaký v hlavě lidí, kteří si myslíme, že by byli výbornými hosty Karlovarského festivalu. Takže my každý rok, když s kolegou Karlem Mochem jezdíme na ta naše jednání do Los Angeles a do New Yorku, tak si povídáme s těmi jejich zástupci, agenty, publicisty, s těmi lidmi, kteří ovlivňují nějakým způsobem jejich program, a ptáme se na to, jak to vypadá na léto a tak dále. A třeba u Dustina Hoffmana, kterého jsme zvali několikrát v minulosti, párkrát to vypadalo relativně nadějně, že by chtěl přijet. On ten zájem o Karlovy Vary měl vždycky. A letos já jsem na Sundance viděl film, v kterém Dustin Hoffman hraje, a hraje fantasticky, je to velmi jako svěží film, takže jsem si říkal, hele, to vypadá, že on pořád je plný energie, tak jsem napsal z té jeho agence, s kterou my se pravidelně s Karlem potkáváme, povídáme si o tom, o těch možnostech, a on říkal, jo, hele, to možná by to letos mohlo jít, protože Dustin má volno v létě a možná budou v Evropě a tak dále, tak dále. Takže od té doby, vlastně od toho ledna, jsme na tom pracovali v zásadě plus minus každý den. Vy samozřejmě nemůžete ty lidi otravovat každý den jim psát, jak to teda vypadá, protože to byste je zahnali, ale tady v tomhletom případě to dopadlo skvěle. Takže se nám, on díky jeho návštěvě se nám plní ta část, jako přáli jsme si legendu, máme legendu. Pak jsme si přáli, aby se vrátil někdo z těch velkých men, a to je Harvey Keitel, který přijíždí po třetí do Karlových Varů. A to nám dělá obrovskou radost. A druhý, kdo se vrací, je Jeffrey Wright, který byl v Karlových Varech, když já jsem tam byl vlastně poprvé v roce 97, si myslím, že se hrál Basquiat, tak to byl první, poprvé, kdy on v Karlových Varech byl. A on se velmi, to je ten herec, který hraje ve filmech Jamesa Bonda, hraje toho amerického agenta CIA, který je jako takový skrytý parťák Jamesa Bonda. A on se velmi zblížil s panem Bartoškou, byť, jak jsme o tom mluvili, pan Bartoška nevládnul angličtinou tak, jako vládnul češtinou. Nicméně tehdy Christophera Walkna a Jeffreyho Wrighta naučil pít Fernet. A z toho vznikla legendární fotka Zuzany Mináčové, kdy oni pár hodin potom, co ukončili tohleto testování Ferneta, tak sedí na snídani a mají všichni tři mají růži v puse. A je to krásná fotka, a ta se objevuje v Karlových Varech i v dole v tom Bechersbaru, kde je takový box, který je věnován filmovému festivalu. A my jsme tam jednou s panem Bartoškou byli před mnoha lety, a pan Bartoška, že tam byli nějací lidé s námi, a on říká, no a tady prostě to je ta fotka, kde my s Jeffrey Wrightem jako pijeme Fernet. A z vedlejšího boxu se říkal, kdo tady mluví o Jeffrey Wrightovi. A normálně vylez ten Jeffrey. My jsme vůbec nevěděli, že to je večer, kdy tam oni byli, on, Daniel Craig, když oni tam točili toho Bonda, takže tam došlo takovému dojemnému setkání těch dvou znalců Fernetu. A ten Jeffrey vždycky se chtěl vrátit do Karlových Varů, ale to krásně jako vyšlo, a on znovu uvede film Basquiat, protože jedna z těch věcí také, o kterých jsme se bavili, když jsme si říkali, co všechno by bylo dobré, abychom udělali k tomu významnému výročí, je, že ta naše sekce, která se jmenuje Návraty k pramenům, která se věnuje vždy starým restaurovaným filmům, se letos věnuje historii Karlovarského festivalu. Takže jsou tam filmy z roku 1946, je tam film, který už byl uveden v programu toho prvního ročníku, ale zároveň jsou tam filmy, které výrazně nějakým způsobem zasáhly festival, takže je tam Trainspotting a je tam také mimo jiné Basquiat.
1: Jakou nejlepší radu jste kdy dostal od Jiřího Bartošky, pane Mucho?
0: Abych nebyl čitelný při jednáních s partnery, protože já jsem byl takový jako mladý člověk, který jsem měl pocit, že je dobrý, aby ty lidi viděli, že jsem jako, když řekli něco, co se mě dotklo nebo dotýkalo se Karlovarského festivalu, tak aby to viděli. A to on mi říkal, hele Mucha, na tohle si dej pozor, ty lidi by neměli vědět, co si úplně myslíš.
1: Poker face.
0: Poker face, přesně tak.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: V dnešním vydání pořadu Jak to vidí hovořím s Krištofem Muchou, výkonným ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Letos se vaším oficiálním neziskovým partnerem 60. ročníku akce stala nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Víme, že festival se těšil dlouholeté podpoře Václava Havla. Tak co toto propojení znamená pro festival?
0: My jako filmový festival v Karlových Varech každý rok podporujeme jednu nadaci, jednoho charitativního partnera máme. To začalo už před opravdu mnoha lety, kdy prvním naším takovým partnerem byla Kapka naděje a my jsme si uvědomili, že Karlovarský festival byl schopen už generovat pro ty nadace poměrně velké zdroje od našich partnerů, velkou mediální pozornost. A říkali jsme si, že by bylo dobré, abychom to začali nabízet každý rok někomu, protože proč by to měla být jedna nadace po celou, jako každý rok. Takže jsme, tož má spojitost tady s rozhlasem, že jsme začali podporovat Světlušku a takhle se to rozjelo. A každý rok máme nového charitativního partnera. Za ty roky jsme podpořili neuvěřitelné množství nadací a snažíme se, aby to bylo co nejvíc pestré a variované, aby jsme nějakým způsobem podpořili opravdu co možná nejširší spektrum lidí, kteří potřebují nějakým způsobem jakoukoliv pomoc. S nadací Vize 97 samozřejmě jsme mluvili už několik let, protože ten pořadník dneska je docela dlouhý už charitativních organizací, které stojí o spolupráci s Karlovarským festivalem. Nám se také už podařilo nějakým způsobem vypracovat takový manuál, podařilo se nám vypracovat systém jako podpory, kterou ty nadace dostávají od našich partnerů v souvislosti s nějakou dražbou. Sklárna Moser, který je partnerem festivalu, kteří dělají ty ceny, věnují vždycky nějaký jeden z unikátních předmětů a tak dále, který potom v rámci velké dražby charitativní na konci roku náš mediální partner Forbes draží a tak dále a tak dále. Takže Vize 97 byla již několik let součástí těch našich diskuzí a když pak jsme si říkali, letos by to mohlo být, tak jsme si taky uvědomili, že rok 2026 je rok Václava Havla. A říkali jsme si, to je pro nás skvělá příležitost nějakým způsobem ještě trošku zpětně mu poděkovat za to, co on pro Karlovarský filmový festival dělal. A on byl blízký přítel Jiřího Bartošky a blízký přítel Miloše Formana, což byly ty klíčové figury na počátku té éry Jiřího Bartošky a paní doktorky Zahorlové, které on tak jako neformálně přibral k té spolupráci. A Václav Havel dělal skvělou věc a toho jsem byl já i osobně několikrát, že pan Bartoška napsal zvací dopis pro tu Hvězdu, pak se šlo do kanceláře Václava Havla a ten tam těma fixkama napsal, těším se, že se uvidíme v Karlových Varech a tam udělal to srdíčko zelený. A s tím já jsem objížděl ty agenty a dával jsem jim tyhle ty dopisy.
1: A byl právě Václav Havel tento moment, řekněme, s tím lákadlem, magnetem?
0: Přesně tak, protože v té době celý svět toužil po setkání s Václavem Havlem.
1: Otevíralo to dveře.
0: Jednoznačně a Václav Havel říkal, když jsou to ty filmoví lidi, tak jim řekněte, ať přijedu do Karlových Varů, že tam budu a že tam se můžeme potkat. A to dělal tak, že mi v hotelu Thermal, tam před salonkem, který se jmenuje Moser, tak chceme připomenout tu jeho roli pár fotkami. Já trošku popisujem právě, jak tyhle ty věci fungovaly. A Václav Havel taky má jednu obrovskou zásluhu, protože on vyprávěl o Karlových Varech Madeleine Albright. A Madeleine Albright do Karlových Varů potom přijela, zalíbil se jí celý ten projekt a ona nám začala taky pomáhat, takže my jsme měli jako jednu z ambasadorek, jsme měli bývalou ministryni zahraničí Spojených států a ona byla ta, která stála za návštěvou Roberta Redforda v Karlových Varech, od které my vlastně datujeme ten náš výrazný posun ve spolupráci s festivalem Sundance a jedno z klíčových míst, kam s Karlem Mochem jezdíme.
1: Ještě jedno místo ve Varech, které připomíná Václava Havla, pokud se nepletu, v parku před Císařskými lázněmi, je takzvaná lavička Václava Havla.
0: Já doufám, že tam zůstala, protože já vím, že tam nějak rekonstruovali ten park, tak snad to nevyhodili Varáci.
1: Tak to můžete zjistit už dnes, minimálně teda za ten týden, pane Mucho. Jaká je vize Varů do dalších let?
0: My si chceme udržet tu pozici toho nejvýraznějšího festivalu ve střední východní Evropě. My cítíme to, že ta síla toho týmu našeho, který je mimořádný, a ta pozice Karlových Varů dává obrovskou šanci pro filmaře ze střední východní Evropy, aby měli možnost potkat, a to je náš cíl, co po celou tu dobu, co festival dělám a můžeme nějakým způsobem ovlivňovat ta rozhodnutí, je, že vy, když jako filmář začnete svoji kariéru, tak se dostanete do nějakého prostředí, kde vás ovlivňuje spousta lidí a spousta z nich těch lidí předstírá, jak jsou důležití a vy ztrácíte spoustu času s nimi a pak zjistíte, že ty lidi vám vůbec nepomůžou, protože to vlastně bylo jenom takový žvanění. My máme tu velkou výhodu, že díky těm cestám a těm kontaktům známe opravdu ty správné lidi a ty důležité lidi ze světa filmu a náš cíl je, aby tyhle ty lidi přijeli do Karlových Varů, aby ty naši filmaři ze střední východní Evropy, aby měli tu šanci potkat ty správné lidi na začátku jejich kariéry. Pro ně dostat se na ty velké festivaly, to je až ten další krok, ale ten první je ukázat se v Karlových Varech, díky nám potkat ty správné lidi a díky tomu odstartovat tu kariéru, která pak už nemá hranici.
1: Tak ať se vám nejenom jubilejní ročník vydaří. Hodně štěstí, pane Mucho.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
0: Děkuju. Krásný den.
1: Dnešním hostem byl Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Nenechte si ujít i nedělní, jak to vidí. Hostem Viktorie Kopecké bude Eva Früjertová, certifikovaná trenérka paměti. Nerušený poslech všech pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Do prestižní síně slámy vstoupí dvě rozhlasové a televizní legendy, které v Brzku oslaví svá životní jubilá. Saskia Burešová a Marie Redková. Za doprovodu Adama Týce jim přijde na jejich přání zaspívat Martin Chodůr.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Před námi je 50 minut informací o současném muzikálovém dění i důležitých výročích, proložených více než desítkou hudebních ukázek.
1: Londýnský West End se intenzivně připravuje na oficiální premiéru jednoho z nejočekávanějších titulů letošního roku, kterým je životopisná show Sinatra the Musical. Nová produkce odstartovala svá první představení už 3. června v historických prostorách slavného londýnského divadla Old Vic.
0: Děj diváky zavádí na Silvestra roku 1942, kdy 27-letý Frank Sinatra poprvé zásadně změnil hudební historii. A podrobně mapuje jeho raketový vzestup, strmý pád i nejslavnější comeback v dějinách showbiznesu. Zápletka se zaměřuje také na zpěvákovo osobní dilema a dramatický milostný trojúhelník mezi věrnou manželkou Nancy a Sinatrovou osudovou aférou s hollywoodskou filmovou bohyní Avou Gardnerovou.
1: Na jevišti během představení zazní více než 20 ikonických hitů, včetně My Way, That's Life nebo Fly Me to the Moon, které doprovází živý 17-člený orchestr bigbandového charakteru, tedy na současné westendské poměry kapela nadprůměrně početná.
0: Libreto k této výpravné podívané napsal dvojnásobný držitel prestižní ceny Tony Jody Pietro, zatímco režijně a choreograficky novinku nastudovala uznávaná Kathleen Marshall. Uvádění tohoto ambiciozního projektu je na londýnské scéně plánováno do 10. dubna příštího roku.

0: Už 5 let uplynulo od české premiéry muzikálu Něco schnilého. Na naše jeviště ho tehdy převedlo plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla.
1: Název muzikálu v anglickém originále Something Rotten odkazuje ke slavné frázi z Shakespeareova Hamleta Je něco schnilého ve státě dánském. Odkazy nejen na Hamleta a další Shakespeareovy hry, ale i ty nejslavnější muzikály historie se to v téhle novince jen hemží. O čem je vlastně její děj?
0: Herci a dramatici bratří Prckové touží být stejně úspěšní jako největší hvězda alžbětinského showbiznesu, tedy William Shakespeare. Aby zjistil, co bude tím největším trhákem příštích století, vydá se jeden z bratrů za věštcem. Jeho rada zní napsat hru, ve které se nejen mluví, ale i zpívá a tančí. Zkrátka první muzikál v historii. A když si při věštění titulu toho nejúspěšnějšího kousku budoucnosti splete věštec název Hamleta za Amuleta, je jasné, že bude o velkou porci zábavy postaráno.
1: Česká premiéra komediálního hitu Něco schnilého se do Plzně dostala jen 6 let po své broadwayské premiéře. V režii Lumíra Olšovského a choreografii Ivany Hanichové se v hlavních rolích představili Josef Hruškoci, Martin Holec, Dušan Kraus, Soňa Hanzlíčková nebo hostující Zbyšek Pantůček či Václav Knop.

mě vidíte, nebo co? Okej, okej. Něco tady pro vás mám, vy moji úžasní tudoříci. Jeden malý milý sonetek. Uvidíme, jestli ho znáte.

Cítíte to? Jo? A já to cítím taky. Ale za chvíli bych chtěl cítit tebe. Chcete víc? A kdy to chcete? Zítra? Později? Chci slyšet teď. Výborně. Chci slyšet teď to. Chci vás slyšet ještě víc. A teď tu zlou. Znáte to, zpívejte se

Boží. Ano, to je hudba pro mé uši. A jestli je hudba nápoj lásky, hrajte. A to je dobrý, to někam použiju. Ale když už je řeč o lásce. Mám tady něco pro všechny zamilované.

0: párty mě tak sladce ubíjej.
1: Ve středu 10. června uplynulo 125 let od narození amerického skladatele Frederica Loewyho. Jeho tvůrčí začátky nebyly lehké. Narodil se v červnu prvního roku 20. století ve Vídni jako syn tamního operitního tenora.
2: Po příchodu do Ameriky se Loewy dlouho nemohl prosadit a tak se živil i jako číšník nebo značkovač dobytka. Zásadní zlom v jeho tvůrčí kariéře znamenal pohádkový muzikál Brigadoon v roce 1947. Úspěšný byl rovněž Kamelot a Žiži. Do historie hudebního divadla se však Loewy nesmazatelně zapsal především svojí My Fair Lady z roku 1956.
1: I přes věčné spory o to, zda jde o muzikál či moderní operetu, My Fair Lady patří mezi nejúspěšnější tituly svého žánru a je jedním z mezníků v dějinách hudebního divadla. Ostatně patří i mezi nejčastěji uváděné tituly na českých scénách, a to nejen těch muzikálových. Ku příkladu příští sezóně chystají jeho další inscenaci v Západočeském divadle v Chebu.
3: The Lord above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit

0: Ve čtvrtek 11. června oslavila půlkulaté narozeniny česká herečka a zpěvačka Petra Jungmannová. Na svém kontě má řadu zajímavých divadelních i televizních rolí. Spojená byla dlouho s Městským divadlem Brno, kde strávila v angažmá 10 let. Pravidelně se ale objevuje také v televizních filmech a seriálech.
1: Už během studií na brněnské JAMU v Městském divadle Brno hostovala a od září 1993 tam nastoupila do angažmá. Strávila v něm nakonec celou dekádu a nastudovala řadu nezapomenutelných rolí, než v roce 2003 odešla takzvaně na volnou nohu. Za svůj výkon v muzikálu Stanislava Moši a Zdenka Merty Babylon získala i cenu Thálie.
0: Krom působení na své domovské scéně hostovala Petra Jungmannová také v Národním divadle Brno, Hudebním divadle Karlín, v divadle Rokoko či ve Švandově divadle. Záběr jejich rolí je velmi široký a pestrý. Objevila se třeba jako Líza Dulítlová v muzikálu My Fair Lady ze Zelňáku. V klasické verzi tohoto titulu v nastudování Karlínského divadla pak dokonce hostovala na zájezdu v Japonsku. Hrála také Anitu ve West Side Story nebo Manon v Manon Lescaut. Vidět ji diváci mohli i v řadě televizních seriálů. Věnuje se také moderování a dabingu.
1: Ale teď už hudební ukázka a opět My Fair Lady. Tentokrát však ta ze Zelňáku.
2: Oh, jo, ty brďo.
3: Neměli bysme padnout na kolena, přišla jsem jedna, co ervovala.
4: Lízo, nepotřebuješ dýnstmona, co?
2: Na to nemáš fazonu, hňupy.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Ve druhé polovině dnešního pořadu vám nabídneme koncert hitů z nejznámějších muzikálů produkce divadelní společnosti Walta Disneyho, která je ve světě hudebního divadla stále úspěšnější.
0: Kromě proslulých postaviček Mickeyho Mouse a Kačera Donalda proslavili Disneyho a jeho studio zejména celovečerní animované filmy. Tím úplně prvním byla Sněhurka a sedm trpaslíků z roku 1938, která se stala zároveň prvním celovečerním animovaným snímkem vůbec. A tak si teď poslechněme legendární melodii Hey Ho právě z tohoto filmu.

Hudba a písničky byly spojeny se všemi Disneyho filmy už od těch prvních. Není proto divu, že se společnost Walta Disneyho od začátku 90. let minulého století intenzivně věnuje také produkování divadelních muzikálů, většinou podle dřívějších úspěšných filmových předloh. První scénickou adaptací z dílny divadelní sekce Disneyho společnosti byla Kráska a zvíře, která měla premiéru na Broadway v roce 1994. A jen pro zajímavost, v příští sezóně chystají jeho premiéru také ve Vídni.

0: V roce 1997 uvedla Disneyho společnost další divadelní adaptaci úspěšného animovaného filmu Lvího krále s hudbou Eltona Johna a texty Tima Rice. Muzikál proslul zejména unikátním propojením hry živých herců a loutek, s nímž přišla režisérka Julie Taymorová. Lví král získal cenu Tony za nejlepší muzikál roku 1998 a dosud byl uveden už ve více než 20 divadel po celém světě.
1: I can see what's happening.
2: What?
1: And they don't have a clue.
2: Who?
1: They'll fall in love and here's the bottom line. Our trio's down to two.
2: Oh.
1: The sweet caress of twilight. There's magic everywhere.

0: Úspěšný animovaný film Zvoník od Matky Boží adaptovala Disneyho společnost na divadelní muzikál v roce 1999, kdy byl uveden v hlavním městě našich západních sousedů, tedy v Berlíně. A právě z německého nastudování pochází i hudební ukázka.
1: Ještě před ní však jen krátce doplním, že i když Zvoníka uvedla také divadla v Japonsku, Austrálii či několika menších městech ve Spojených státech a Velké Británii, do světových muzikálových center, tedy na Broadway či West End, zatím v plnohodnotné jevištní verzi nepronikl.
2: Durch die Fensterhöhlen kann ich in die Tiefe sehen und die Menschen und

Podle stejnojmenného románu a Disneyho filmu byl vytvořen také divadelní muzikál Tarzan. Hudbu k příběhu o životním dobrodružství chlapce, vychovaného divokými zvířaty v džungli, napsal hitmaker Phil Collins. Muzikál měl premiéru v roce 2006 na Broadwayi. Donedávna byl uváděn také v pražském divadle Hibernia.

0: Divadelní premiéry se na Broadwayi v březnu 2014 dočkala také adaptace legendárního filmu Aladdin. Pohádka s hudbou Alana Menkena a texty Howarda Ashmana, Tima Rice a Cheda Begwellina diváky zavádí do exotického Agrabahu, kde se chudý pouliční zlodějíček s pomocí kouzelného džina a třech přání snaží získat srdce krásné princezny Jasmíny a zachránit království před zlým vezírem.
1: Originální inscenace muzikálu Aladdin oslnila svým vizuálním zpracováním a jevištními efekty. Největším lákadlem je létající koberec, který se během Oscarového hitu A Whole New World, který za chvíli uslyšíme, vznáší nad jevištěm bez jakýchkoliv viditelných lan.
0: Scéna se navíc bliští málo kdy výdaným luxusem, jen na kostýmy totiž designéři spotřebovali přes 2 miliony krystalů Swarovsky.
2: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart

0: Nejnovějším hitem divadelní sekce společnosti Walta Disneyho je adaptace muzikálu Hercules, uváděná od června 2025 v londýnském Královském divadle Drury Lane. Nestárnoucí antický příběh ožívá opět s hudbou Elena Menkena a sleduje mladého poloboha Herkula, který musí na zemi prokázat své hrdinství, aby získal zpět své božství i lásku krásné Meg. I tato inscenace je založena na velkolepých scénických a vizuálních efektech.
1: A ukázkou z londýnské produkce Herkula dnešní vydání Muzikál Expressu zakončíme. Připravili ho a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí od mikrofonu tradičními slovy. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu, na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: pustila.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlana. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

Žalbrt si sedne vedle své partnerky a vloží si Dannyho mobil do kapsy černého saka. Byl byste ochotný podstoupit výslech na poligrafu? Asi ano. Musel bych kvůli tomu do Great Bendu, ne? Takže by to muselo být po práci a musel bych mít zpátky svoje auto, samozřejmě. Mytí oken a zametání podlah je teď vaše nejmenší starost, řekne Žalbrt. Už jsme skončili, zeptá se Bol. Řekl bych, že vám pan Coughlin odpověděl na všechny otázky a mnohem zdvořileji, než bych na jeho místě udělal já. A ten mobil bude potřebovat co nejdříve zpátky. Ještě pár otázek, řekne Davisová. Můžeme si ověřit váš výlet do Koloráda a do Vichity, Danny, ale zůstává spousta času mezi 1. a 23., nemyslíte? Podívejte se do lokací na mém mobilu. Když nejsem doma, většinou leží v přihrádce v autě. Ti dva kluci, s nimiž ve škole pracuji, vám povědí, že jsem tam denně od 7:30 do 4. To je slušný kus té doby, kterou si potřebujete ověřit. Edgar Ball není trestní právník, ale není ani pitomec. Obrátí se na Žalbrta. Jejda, vy nevíte, kdy ji zabili, co? Ani kdy ji vlastně unesli. Žalbrt mu věnuje ledový pohled. Elíny tváře zrůžovějí. To nesouvisí s tím, o čem diskutujeme, zdůrazní. Snažíme se Dannyho vyloučit jako podezřelého. Ne, nesnažíte, řekne Ball. Snažíte se mu to přišít, ale moc toho nemáte, že? Jo? Těžko, když nevíte čas smrti. Žalbrt se odčourá zpět k plakátu Simpsona a Johnnyho Cochrana. Davisová se zeptá na jména chlapců, kteří s Dannym pracují. Pat Grady a Jesse Jackson, jako ten politik ze 70. let. Davisová si to napíše do bloku. Možná by nám vaše přítelkyně pomohla dát dohromady některé časy, kdy jste... Je to má kamarádka, ne přítelkyně. Vlastně byla. A Darlu nechte na pokoji. Je to ještě dítě. Žalbrt se uchechtne. Vy nám nebudete dávat rozkazy. Danny, poslouchejte, začne Davisová. Danny na ní ukáže. Víte co, přestává se mi líbit, jak vyslovujete moje jméno. Nejsme přátelé, Elo. Tentokrát je to Ball, kdo položí ruku na Dannyho paži. Davisová pokračuje, jako by Danny nic neřekl. Dychtivě se na něho dívá a úsměv je pryč. Nesete břemeno. Téměř ho vidím. Proto nám vykládáte historku o snu. Danny mlčí. Je to příšerně přitažené za vlasy, to musíte uznat. Podívejte se na to z našeho pohledu. Myslím, že tomu nevěří ani váš právník. Ani trochu. Nebuďte si tak jistá, odsekne Ball. Jsou věci mezi nebem a zemí, o nichž lidská moudrost nemá zdání. Shakespeare. Keci, ozve se Žalbrt od plakátu. Autor já. Danny opětuje ženin pohled. Žalbrt je ztracený případ, Davisová možná ne, přestože má tvrdou slupku. Vím, že cítíte výčitky. Postavit ten sud na Ivoninu ruku, aby se k ní ten pes už nemohl dostat, to byly výčitky. Danny nic neříká, ale pokud tomu Davisová skutečně věří, možná je také ztracený případ. Byl to soucit, ne výčitky. Soucit s mrtvou ženou s náramkem na zmrzačené ruce. Jenže Davisová je na koni, tak ať se ještě projede. Můžeme vám pomoct zbavit se toho břemene. Jakmile začnete, už to bude jednoduché a má to výhodu. Když se doznáte, dokážeme vám pomoct. Kansas má trest smrti a naposledy ho udělili před více než 40 lety, zdůrazní Ball. Poslední byli Hickok a Smith, o nichž Truman Capote napsal knihu. Pro tuhle dívku by ho mohli použít, trvá na svém Davisová. Danny mu připadá zajímavé, jak se z mladé ženy stala dívka, ale takto by jí říkala obžaloba. Dívka. Bezbraná dívka. Ale když se přiznáte k tomu, co jste udělal, trest smrti bude zcela jistě mimo hru. Usnadněte to nám i sobě. Řekněte nám, co se skutečně stalo.
Já jsem vám to řekl, odpovídeny. Zdálo se mi o tom. Jel jsem se tam podívat, abych se přesvědčil, že to byl jen sen, jenže ta dívka tam byla. Oznámil jsem to, vy mi nevěříte, já to chápu, ale říkám vám pravdu. A teď k věci. Zatknete mě? Ticho. Davisová se na něho ještě chvíli dívá s touž upřímnou dychtivostí. Potom se její výraz změní ne v chladný, ale v prázdný, profesionální. Opře se a podívá se na Žalberta. Tentokrát ne, řekne Žalbert. Jeho zaprášené oči dodávají, ale brzo, Denny, brzo. Denny vstane. Nohy mu fungují jako v tom snu, jako by je neovládal a mohli ho odnést kamkoliv. Bol také vstane. Společně zamíří ke dveřím. Denny ho napadne, že jde možná trochu nejistě, nebo je viditelně bledý, protože Bol má ruku stále položenou na jeho paži. Muž, který tu ženu zabil, je pořád tam venku, řekne. Mluvím k vám, inspektorko Davisová, protože s ním to nemá cenu. Už je rozhodnutý. Vy umíte šikovně mluvit, ale nevím, jestli už o mě máte také jasno. Chyťte ho, buďte tak hodní. Přestaňte se zabývat mnou a najděte toho, kdo ji zabil. Než to udělá znovu. Možná se jí něco myhlo ve tváři. Možná ne. Bol ho zatáhá za ruku. Pojďte, Denny, jdeme. Když odejdou, Žalbert vypne kameru a diktafon. To bylo zajímavé, Davisová přikývne. On jí pohlédne do tváře. Nějaké pochybnosti? Ne. Protože několikrát si vypadala, jako bys mu skutečně začínala věřit. Nepochybuji. Věděl, kde je, protože ji tam sám zakopal. Je to logické. Historka o snu jsou seriálové keci. Žalbert vytáhne z kapsy saka Dennyho mobil. Naťuká kód, prolistuje si různé aplikace a zase telefon vypne. Hned to doneseme technikům a ti ho projdou skrz na skrz, nejen lokace do 1. června. E-maily, SMSky, fotky, vyhledávací historii. Naklonují ho a zítra nebo v pondělí mu ho vrátíme. Podle toho, jak nám ho dal, tam asi moc nenajdeme, řekne Davisová. Nečekala jsem to. Je to sebejistý parchant, ale možná na něco zapomněl. Stačí jedna jediná SMSka. Davisová si vzpomene, že Žalbert říkal totéž nebo něco velmi podobného o tom, že by stačil jediný vlas v Koglinově autě. Ale nic nenašli. Najdeme jen tu jednu cestu do Ganlu. Je ti to jasné? Když ji zabil a zakopal, ať už to udělal najednou nebo odděleně, nechal mobil doma v karavanu, s tím počítej. Žalbert řekne 4. Prosím? Nic. Jen přemýšlím nahlas. Dostaneme ho, Elo. Ta jeho sebejistota, arogance. Nakonec ho dostanou. Jak vážně si to myslel s poligrafem? Žalbert se nevesele zasměje. Buď je sociopat, nebo přímo psychopat. Cítila si to? Davisová se zamyslí a pak řekne. Vlastně si nejsem úplně jistá. Já ano. Už jsem takové viděl. V 9 případech z 10 dokážou nad poligrafem vyhrát, takže by to nemělo smysl. Výjdou z místnosti a kráčejí chodbou. Mladý policista, který Koglina přivezl, se zeptá, jak to šlo. Utahujeme šrouby, řekne Davisová. Žalbertovi se to líbí a poplácá jí po ruce. Venku Davisová vyloví z kabelky cigarety a nabídne Žalbertovi, který zavrtí hlavou, ale řekne, ať si poslouží, teď je kouření povoleno. Davisová škrtne zapalovačem a zhluboka potáhne. Právník měl pravdu. Moc toho nemáme, co? Žalbert se podívá na Main Street, kde se toho příliš neděje, jako ostatně v celém Manitou. Budeme mít, Elo, počítej s tím. Mimo všechno ostatní se vážně chce přiznat. Skoro už si ho měla, už kolísal. Davisová si nemyslí, že nějak kolísal, ale neřekne to. Žalbert to dělá už dlouho a ona věří jeho instinktům víc než svým.
Dvě věci mě pořád trápí, poznamená. Jaké? Jak se mu ulevilo, když si mu řekl, že máš DNA pachatele, a jak se usmál, když se mu sdělila, že jsme našli její otisky na valníku jeho auta. Věděl, že lžu. Gilbert si projede rukou své zbývající rudošedé vlasy. Věděl, že blafuješ. Ale to DNA, to bylo tak... Tak co? Tak okamžité, jako by hned věděl, že je mimo nebezpečí. Gilbert se na ní obrátí. Mysli na ten sen, Elo. Uvěřila si tomu třeba jen na jedinou sekundu? Davisová zaváhá. Ne, lhal, žádný sen neměl. Gilbert přikývne. Měj to pořád na paměti a dobře to dopadne. Gilbert má v Lorenci, tak blízko svému domovskému pracovišti v Kansas City, že by snad i slyšel, kdyby odtamtud někdo křikl, malý pětipokojový staromádenecký ranč, ale nevrátí se tam, dokud nebude Coughlin zatčen, obžalován a ve vyšetřovací vazbě. Ze stísněného dvoupokojového apartmá v Lyonsu je dost blízko do Manitou i do Great Bendu. Tedy je to blízko v kansaském měřítku. Kansas je velký stát, 13. největší. Gilbert takové věci rád sleduje. V sobotu večer stojí u okna, pozoruje, jak se šero mění ve tmu a přemýšlí o Coughlinově dopoledním výslechu. Ella odvedla skvělou práci. Gilbert by to sám lépe neprovedl, ale výsledek byl stejně neuspokojivý. Nečekal, že si Coughlin sežene právníka. Čekal, že se dozná. Příště, pomyslí si. Musím na tom makat dál. Umí makat, ale dnes večer nemá na čem. Nemá co dělat. Na televizi nekouká a židle už si obešel dvakrát. V samoobsluze přes ulici si koupil dvě plněné taštičky a ohřál si je v mikrovlnce. 3 minuty. 180 sekund. 1 až 18 sečtené bez výjimky se zbytkem 9. Gilbert nemá rád zbytková čísla, ale někdy je s tím potřeba žít. Taštičky nejsou zvlášť dobré. Gilbert má sice k dispozici peníze na výdaje, ale ani ho nenapadne, že by si objednal jídlo na pokoj. K čemu by to bylo? Jídlo je jen palivo pro tělo. Nikdy se neoženil. Nemá přátele. Davisovou má rád, ale ta bude vždycky jen kolegyně, ani domácí mazlíčky. Jako dítě měl jednou andulku, ale uhynula mu. Nemá zlozvyky, pokud se nepočítá masturbace, kterou provozuje jednou týdně. Problém s Coughlinem mu nedá spát. Je jako moucha, která uhýbá před srolovanými novinami. Rozhodne se jít do postele. Ve 4 se vzbudí, ale to nevadí. Má časné ranní hodiny rád a možná se probudí s jasnějším pohledem na problém s Coughlinem. Pomalu se svlékne a po každém sundaném kousku oblečení napočítá do 11. 2 boty, 2 ponožky, kalhoty, spodní prádlo, košile, nátělník. To je dohromady 88. Není to pěkné číslo. Mají ho rádi neonacisté. Vytáhne spod postele kufr, vyndá z něj krátké legíny, v nichž spí a oblékne si je. Tak se dostane na 99. Sedne si na židli u stolu, aby přidal jedničku a dostal se na 100. Dobré číslo, takové spolehlivé. Přejde do koupelny. Není tam osobní váha. Zítra o ní požádá. Vyčistí si zuby a odpočítává tahy od 17 dolů. Vymočí se, umije si ruce a klekne si u nohou postele. Požádá Boha, aby mu pomohl dosáhnout spravedlnosti pro nebohou slečnu Ivon. Pak leží ve tmě s rukama složenýma na úzkém hrudníku a čeká na spánek. Moc toho nemáme, řekla Ella a měla pravdu. Vědí, že to udělal, ale auto bylo čisté, karavan byl čistý a Coughlin přišel s právníkem. Ne moc dobrým, ale právník je právník. Mobil jim možná něco prozradí, ale vzhledem k tomu, jakým ho Coughlin dal... Ale ne hned,
vysloví nahlas Jalbert. Dlouho si to rozmýšlel, co? Ujistil se, že je to bezpečné. Proč ten právník, že by se Coughlin nechtěl přiznat, dokud si neužije svých 15 minut slávy jako jasnovidec, který ve snu viděl, kde je pohřbené tělo, že by toužil po publicitě? Jestli to chce, tak se postarám, aby to dostal. Zdůrazní Jalbert a krátce poté jej uchvátí spánek.

Pro Dannyho je týden, kdy je 4. červenec, hotové peklo. Pat Crady v pondělí nepřijde do práce. Danny se zeptá Jesseho, jestli je Pat nemocný. Netuším, odvětí Jesse. Jen tu s ním pracuju, jinak se nepřátelíme. Možná si řekl, že když je zítra 4., máme volno i dneska. Danny ho to nepřekvapuje. Jesse Jackson je mladý muž, který někam směřuje. Pat Grady je mladý muž, který nikam nesměřuje. Možná do manitůských barů, jakmile bude dost starý, aby směl pít. Je jich tam dost. Danny je ve své době navštívil všechny. Pat se přišourá kolem 10. a začne vykládat nějakou historku o tom, že musel pomoct tátovi, ale Danny mu oznámí, že má padáka. Pat na něho překvapeně civí. To nemůžete. Právě jsem to udělal, odpoví Danny. Pat na něho vrhne nevěřícný pohled, tváře mu zčervenají a akné na čele zrudne. Potom vykročí ke dveřím. Tam se ještě prudce otočí a křikne: Naserte si! Nápodobně opáčí Danny. Pat za sebou práskne dveřmi. Danny se otočí a uvidí Jesseho, který táhne kbelík s mopem kolem vchodu do tělocvičny. Na chvíli se zastaví, aby mohl Danny mu ukázat palec nahoru a Danny se tomu zakření. Pat vyrazí z parkoviště z hlasitého řevu motoru svého starého, utrápeného Mustangu. Nechá za sebou 12-metrové gumové šmouhy. To těm pneumatikám moc neprospěje, pomyslí si Danny. Ale aspoň se zbavil jedné osiny v zadku. Když večer dorazí domů, Jesse ho sveze, jeho pick-up stojí venku před karavanem. Všude jsou skvrny od prášku na snímání otisků a kolem se vznáší slabý pach podobný éteru, nejspíš z něčeho, co používají na hledání skvrn od krve. Klíčky leží v držáku na pití a mobil na sedadle spolujezdce. V úterý, ve sváteční den, si Danny přispí. Dopřává si pozdní snídani a vzpomene si, že si vzal klíčky, ale mobil je stále v autě. Dojde si pro něj, hlavně aby se podíval, jestli mu nepřišla SMSka od Margie, třeba něco s ohňostrojem. Žádné přání krásného 4. července od ní ale nepřišlo, ani e-maily, ale je tam hlasová zpráva od právníka, který ho žádá, aby zavolal. Danny mu je celkem jasné, o co jde. Popřeje Ballovi pěkný svátek, Ball mu přání i hned oplatí. Nejspíš voláte kvůli honoráři, ale vrátili mi auto teprve včera. Uvědomuje si, že mluví přesně jako Pat. Odpoledne vám přinesu šek do kanceláře. Kvůli tomu nevolám. Dostal jste se do novin. Danny se zamračí. O čem to mluvíte? Do Belvelských? Ne, do teleskopu. Jste v Plainstrus. Danny odstrčí misku s cereáliemi. Myslíte ty noviny zdarma, ty, co jsou plné slevových kuponů? Ty vůbec nečtu. Přesně ty. Má asistentka Sarah mi kvůli tomu volala, tak jsem si jedny vzal, když jsem si kupoval ranní donut. Jsou to noviny placené čistě reklamou, proto je mohou rozdávat zadarmo. Ty reklamy asi dobře platí, protože noviny jsou v každém supermarketu, sámošce, obchodu s krmivem a benzince ve 4 okresech. Obsah, i když ho není moc, tvoří místní sport, pravicové redakční články a 2 nebo 3 strany dopisů čtenářů, většinou různé rozčilování a nadávání. Co se zpráv týče, je jim jedno, co otisknou. V nejnovějším čísle k tomu patří jméno té mrtvé ženy. Oni ho uvedli? Jo, Yvonne Vickerová z Oklahoma City. A poslechněte si tohle. Policie obdržela anonymní tip, který je zavedl k mělkému hrobu nebohé mladé ženy za opuštěnou budovou v Gunlu, městečku poblíž hranic s Nebraskou. Spolehlivý zdroj sdělil Plainstrus, že anonym byl identifikován jako Daniel M. Coughlin, momentálně zaměstnaný jako údržbář na střední škole Wilder High. Údajně pomáhá detektivům z KBI s nalezením vraha. Danny je ohromený. To můžou udělat? Zveřejnit mé jméno, když mě z ničeho neobvinili? Není to standardní mediální praxe, ale Plainstrus nejsou tak docela noviny. Jen takové čtení na záchod. To není všechno. Ještě se tam píše,
Když jsme se zeptali, jak se pan Koglin dozvěděl o poloze těla, náš zdroj to nezdělil. Není tam, ať si čtenář sečte dvě a dvě, ale to ani není nutné, co? Jalbert, hlesne Denny. Ruku, kterou nedrží mobil, má sevřenou v pěst. Řekněme, že souhlasím. Buď on, nebo Davisová. Ona ne, on. Ale zkuste to dokázat. Věděla to parta policajtů z manitůské stanice, viděli nás přicházet, k tomu ten, který vás vezl na výslech z vašeho domova, a pak jsou tu lidé ve vašem karavanovém městečku. Mohli docela dobře odhadnout, proč tam policie přijela. Jistě. A věděla to i Becky. Dokonce jí řekl Osno. Ale přesto nemá toho dost, aby mě mohl zatknout, tak udělal tohle. Takové dohady vám moc nepomůžou. No tak, chlapé, přece jste ho viděl a slyšel. Ball vzdychne. Denny, potřebujete právníka, který vám dokáže poradit lépe než já. Právníka na trestní právo. Zatím si nechám vás. Možná se to nakonec přežene. Snad by mohlo. Pouhá tři slova, ale Dennymu stačí, aby uhodl, že to Ball pokládá za nepravděpodobné. Možná dokonce absurdní. Ve středu onoho příšerného týdne Denny zjistí, že přijde o práci. V poledne zamíří ke svému autu, aby si vzal nosič na jídlo a připojil se k Jessemu u piknikového stolu za budovou. Vyndá z přihrádky mobil, zkontroluje e-maily a okamžitě ho přejde chuť k jídlu. Přišli tři. Jeden z Belvilského teleskopu a jeden z Plainstrews, oba s žádostí o komentář k jeho spojení s vraždou Yvonne Vickrové. E-mail z Plainstrews ho také žádá, aby potvrdil nebo popřel zkazky, že ho k hrobu slečny Vickrové dovedl sen. Denny oba e-maily smaže. Třetí je ze školského úřadu Wilder County. Informuje Dennyho, že vzhledem k omezování rozpočtu bylo zrušeno jeho místo vedoucího školníka na střední škole Wilder High. Má dokončit tento týden, ale v pondělí už bude bez práce. Vzhledem k politováníhodné náhlosti této reorganizace, pokračuje e-mail, vám bude vyplácena mzda až do konce měsíce července a první týden v srpnu. Jestliže má Denny otázky, má kontaktovat zástupkyni hlavního inspektora a vedoucí finančního odboru Susan Eggersovou. Připojeno je telefonní číslo a odkaz na Zoom. Denny si to standardizované úřednické táhni do háje přečte několikrát, aby se ujistil, že to správně pochopil. Pak odhodí mobil zpátky do přihrádky a s krátkou přes tělocvičnu přejde k piknikovým stolům. Chcete trochu chili? Zeptá se Jessie. Máma mi vždycky dá moc, ohřál jsem to v mikrovlnce. Ne, díky, mám játrovku a sýr. Jessie pokrčí nos, jako by cítil nějaký pach. Ještě něco, pokračuje Denny. Vypadá to, že mě vyhodili. Jessie odloží plastovou lžíci. Cože? Slyšel jsi dobře, pátek je můj poslední den. Proč? Odmlčí se a pak řekne, je to kvůli té holce? Takže o tom víš, co? Všichni to vědí. Jak jinak, pomyslí si Denny. No, neříkají to, ale ani by nemohli, ne? Protože jsem neudělal nic víc, než že jsem nahlásil nález těla. Oni tvrdí, že je to kvůli rozpočtu. Očekává od Jessieho další otázky ohledně těla a toho, jak je našel, ale Jessie je zřejmě jediný člověk ve Wilder a Republic County, kterého jeho noční můra nezajímá. Jessie má jiné starosti. Bůh mu za to žehnej, pomyslí si Denny. Ale ne, měli jsme lakovat podlahu v tělocvičně. Sám to dělat nemůžu, nevím jak. Není to žádná věda. Uděláme to zítra. Důležité je, že jakmile začneš, nesmíš přestat a vezmi si šátek na ústa nebo roušku. Otevřeme všechna okna, ale stejně to bude smrdět.
Nemůžou mě tu nechat samotného, skoro zakňourá Jesse. Nemám od ničeho klíče, ani je nechci. Ježíši Danny, vždyť jsem černej, něco se stane, zmizí nějaké čistící prostředky nebo věci z jídelny, na koho to asi hodí? Chápu tě a zjistím, jak to mají naplánované, ujistí ho Danny. Musím někam zavolat, jestli budu moct, postarám se o tebe. Můžou to vůbec udělat? Nemůžete z nich vysoudit kalhoty? Pochybuji, odtuší Danny. V Kansasu platí, že zaměstnavatel může kohokoliv vyhodit, aniž mu musí sdělovat důvod ukončení pracovního poměru. To není fér, Danny se usměje. Pro koho z nás? Pro oba, člověče, sakra do háje. Nemohl bych si přece jen dát trochu toho chili? Zeptá se Danny.

0: katastr, protože v něm už za monarchie sídlily desítky textilních továren, vyvážejících zboží do celého světa.
1: Na jeho proměně se podíleli významní architekti, jako byl Bohuslav Fuchs nebo Ernst Wiesner.
2: Díky těmto osobnostem se Brno stalo jedním z nejzajímavějších evropských center modernistické architektury.
1: Toulky první republikou.
3: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný páteční večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Její obrazy působí na první pohled barevně, hravě a téměř bezstarostně. Jenže čím déle před nimi člověk stojí, tím intenzivněji zjišťuje, že pod onou první vrstvou se skrývá něco mnohem neklidnějšího. Nepochybně i pro tuto svoji dvojznačnost si našli cestu do galerií a soukromých sbírek. Nejen o tom, jak se rodí svět, ve kterém se krása tak často potkává s neklidem, si budu povídat s malířkou Klárou Sedlo. Vítejte na dvojce.
1: Děkuju moc.
0: Kláro, jak souladná je podle vás naše staniční barva, tedy ta fialová se jménem Český rozhlas Dvojka? Odpovídá to vaší barevné představě, když vyslovíme jméno naší stanice?
1: Trochu. Český rozhlas je růžovo-červená, víceméně taková.
0: Takže víceméně by to bylo v té škále, která se vám vybavuje. Ta otázka nebyla bezdůvodná, protože vy disponujete takovou pozoruhodnou dovedností, či darem, řekněme, který se jmenuje synestézie, pardon, je to obtížné slovo i pro mě v tento noční čas. Přestože jste to nepochybně už vysvětlovala mnohokrát, zkusme stručně našim posluchačům ozřejmit, jak takový člověk vnímá svět.
1: V mém případě se vlastně synestezie projevuje tak, že čísla, písmena, slova, dny v týdnu vidím barevně, stejně tak vlastně i zvuky vidím jako abstraktní barevné obrazy.
0: Je to tak, že se téhleté schopnosti jste se zmocnila už v dětství, že zkrátka to byl svět, který jste měla odjakživa, a nebo to je naučená věc, která postupně roste a vy začínáte vnímat? Bylo to pro vás samozřejmé už od malička?
1: Jo, já myslím, že to asi se to, nevím, jestli se to jde naučit, ale já jsem to tak měla vždycky. A až do docela vysokého věku jsem si myslela, že to mají všichni. Že si všichni prostě pamatujou písmena a dny v týdnu barevně. A když jsem byla malá, tak si pamatuju, že jsem hodně přemýšlela, to mohlo být fakt málo, to je jedna z mých jako prvních vzpomínek, co si pamatuju, takže jsem přemýšlela, jestli to má jako všichni stejně, nebo jestli to má každý jinak. Pak samozřejmě jsem dospěla k tomu, že to každý musí mít jinak. A to byl fakt, prostě s tím jsem vyrůstala, a když mi bylo 20 něco, tak jsem se poprvé zeptala svého kamaráda, jak vidí jako úterý a středu, jakou má jako barvu ty jeho dny. Že mi to přišlo zajímavé, že to porovnáme. Jako teda
0: jestli konečně, to vidí stejně jako vy, nebo
1: jestli
0: ne?
1: Jestli to vidí stejně jako já. A on mi řekl, že jsem blázen. A tu chvíli jsem si říkala, tak to asi nemají všichni, to je divný teda.
0: Nebo je, jenom jsem, on je závadný?
1: No, tak jsem to zjišťovala a poprvé jsem to začala vlastně googlit, protože mě to nenapadlo googlit, já myslím, že to mají prostě všichni, že? A začala jsem to googlit a zjistila jsem, že je to synestezie a že to mají, myslím, jednotky procent lidí asi. A potkala jsem samozřejmě pak pár lidí, kteří to měli.
0: No a s tím jste ověřovala, jaké mají pondělí, jaké úterý.
1: Ano.
0: A shodli jste se na těch barvách, nebo to každý vidí úplně jinak?
1: Bylo to úplně jiný. A dokonce jsme se dostali do momentu, kdy jsme třeba našli nějaký písmeno, který máme úplně jiný. Což třeba písmeno B, já ho mám modrý a někdo ho má červený, a to je pro mě úplně nepředstavitelný, prostě to je, jak si dovedu představit všechno, tak červený B, to je úplně, to se mi láme mozek prostě.
0: Tak pro mě červené B nepředstavuje zase takové nebezpečí nebo věc, která je mimo mé chápání. O tom, co všechno patří do chápání mého dnešního hosta, si řekneme v dnešním nočním mikroforu, ve kterém si povídám s malířkou Klárou Sedlo.

0: pátečním nočním mikroforu si povídám s malířkou Klárou Sedlo. My jsme v prvním vstupu načali takové bolavé téma, kdy B nemá tu správnou barvu. Vy jste říkala, Kláro, že nemůže být červené. Jaké správně má být ve vašem světě B?
1: No B je modrý.
0: Modré.
1: Jedině modrý.
0: A co je červené? Které písmenko je červené?
1: Těch je víc, tam já mám vlastně víc odstínů červený v té své abecedě, ale třeba R je takový sítě červený.
0: Čili když někdo řekne BR, tak je to modro-červené.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak my se dostaneme k té vaší současné výstavě v galerii Goma. Odstoupíme od barev a písmen. Vzpomeňme ještě na jednu nedávnou u příležitosti vašich narozenin. Co to je za formát expozice, která trvá pouhých pár hodin v rámci jednoho dne?
1: Tomu se vlastně říká pop-up. A u těch mých narozenin, my jsme ten formát vlastně chtěli zkusit v spolupráci s tou galerií a říkali jsme si, že vlastně u nás jsou lidi, dejme tomu, zvyklí na pop-upy, který třeba trvají dny, někdy teda asi ten den, ale že to prostě vyzkoušíme taky a byla to vlastně vernisáž, jednodenní výstava, lidi mohli přijít kdykoliv během odpoledne a večer jsme skončili a obrazy jsme se zbalili a chtěli jsme právě i vidět, jak to jakoby bude fungovat, jestli třeba přijdou všichni ty lidi v ten den nebo ne a bylo to super, teda jakože přišlo hodně lidí a bylo to moc fajn, takže to třeba někdy zopakujeme.
0: Jak je základní benefit tady tohoto řešení? Protože mám pocit, že stejně tu výstavu musíte nachystat tak, jako by trvala měsíc nebo 3 týdny, ono to je v zásadě jedno, jo? I když trvá jenom těch pouhých 6 hodin, čili ta příprava je identická, ale pak to rychle uplyne.
1: Myslím asi koncentrovat ty lidi vlastně na jeden den, no. Že takhle většinou... Někteří se tak říká, že většina lidí stejně přijde na vernisáž. A proto jsme chtěli zkusit prostě koncentrovat celou tu návštěvnost na ten jeden den a asi i vytvořit takovej, jak to říct, prostě, že to lze vidět fakt ten jeden den a je to zároveň ta oslava těch narozenin a je to prostě jednodenní akce, která
0: má to v sobě i tuhle tu výlučnost, že to pokrátký
1: tak,
0: čas,
1: že tak.
0: Pokud to neuvidíte dneska, tak už
1: tak
0: nikdy. Jmenovala se Neohlížej se Jezatevův medvěd, to byl název této pop-up výstavy, což je motiv medvěd, který je pro vás poměrně dosti příznačný. Ten název je silně zneklidňující, když člověk vidí záběry třeba z Malé Fatry nebo Stater, tak to vlastně ta roztomilost medvědů jako ustupuje tomu nebezpečí. Je to vědomé budování toho kontrastu, protože kdo zná vaše medvědy, tak jsou to taková stvoření s těma velkýma, řekněme, na první pohled laskavýma očima, ale zároveň v tom názvu vyjadřujete to, že by si člověk měl dát pozor.
1: Určitě vlastně u těch mých plišáků, který maluju, tak jak říkáte, tam jsou důležitý ty oči. A já si často hraju s tím, že v těch očích se třeba něco odráží. A velmi, velmi často je to roztomilý plišák právě s obrovskýma očima, abych měla ten prostor pro ten odraz a v tom odraze je třeba tajemný les nebo nějaká zneklidňující postava. Takže tam dávám ten kontrast toho až přehnaně vlastně krásného barevného plišáka a něčeho znepokojivého.
0: Je to ve vás ještě pořád to okouzlení tím obrovským počtem těch plišových hraček a jejich všude přítomnosti, anebo ta vlna už pominula, ale vy jste si to uchovala pro sebe, protože máte svoje medvědy ráda.
1: Myslím, že ta vlna asi už pominula, ale já to vlastně vnímám jako takovou symboliku dnešní doby obecně, že nejde jenom o ty plišáky, ale vlastně obecně asi o naší tendenci nebo naší společnosti kupovat si prostě krásné věci nebo nakupovat hodně, prostě tam jakoby nadspotřeba všeho a kde mi přijde, že máme tendenci vlastně jako zaplňovat si nějakou prázdnotu třeba tím pořizováním těch krásných věcí, které ale nevydržej a to děláme všichni, si myslím, ale tak to je vlastně to, co je pod tím motivem těch medvědů jako takový základní linka a to si myslím, že je pořád aktuální a vlastně ty plišáky jsem si tehdy vybrala z toho důvodu, že mi přišly nejbizarnější, no. Třpitivý, barevný, duhový a že to nejlíp vystihovali. Že jsem dělala třeba jednorožce dřív taky hodně, ale...
0: Ten by mě přišel pro ten svět daleko příznačnější, protože ty jsou vždycky duhový a v takových jako nerealistických barvách. Ten medvídek tu a tam je třeba hnědý nebo černý, tak jak je ve skutečnosti. Ale jednorožec je čistě fantastní zvíře a ještě bývá teda vyvedeno v barvách, které v přírodě v podstatě neexistují.
1: Právě, právě. Ideální kombinace je pak plišový jednorožec, to jsem dělala moc krát samozřejmě. Ale u těch plišáků je zase možnost hrát právě s těma obrovskýma očima nebo s tím výrazem víc než třeba jenom u sošky jednorožce nebo tak.
0: Říkám si, když s nimi strávíte tolik času, jestli jste pořád ještě jejich autorka těch medvědů, anebo tak trošku jejich zaměstnankyně, že oni si diktují, co namalujete. Nebo tomu vládnete stále.
1: Ne, pořád tomu vládnu já. A já mezi tím maluju právě jiný série, jak těm medvědům se občas vracím, teď už i spíš, že mě to baví a je to něco, co mě jako baví malovat, že si to prostě užiju. Je to vlastně i relax moc si jako dělat figury a pak si moc udělat medvěda, kde člověk sedí a maluje ty medvědí chloupky takhle všude jeden za druhým. Tak je to takový i relax prostě, takže se k tomu furt vracím, mezi tím dělám ještě jiné věci, jako jiné obrazy a tak.
0: Vy jste zmínila medvědí chloupky, tedy srst. Pro vás tyhle ty věci si myslím, že jsou fascinující. Vy sama disponujete mohutnou kadeří dlouhými vlasy. A vlastně jedna z výstav kadeřnictví se týkala vlasů jako fenoménu. Je to pořád ještě něco, co vás z tvůrčího hlediska zajímá, nebo už jste to opustila? Vlasy jako hmota, která nabízí spoustu způsobů, jak ji zpracovat.
1: Já myslím, že pořád zajímá. Zrovna teď mám v ateliéru rozdělený obraz, na kterým je Bigfoot. Nebo je ty prostě, takže tam. Ale myslím si, že je to i taková trochu malířská záležitost, protože malovat vlasy nebo tu srst mně přijde prostě zábavný. Mě to baví.
0: V čem to je zábavné? Je to proto, že to je hmota a zároveň je složená z jemných fragmentů?
1: Jo. Je to komplikovanější než hladký objem prostě a mě asi obecně mě baví vlastně struktury, třeba malovat zátiší, kde je dřevo, nebo tak, mě baví taky, ale u těch vlasů je to ještě trochu komplikovanější, je to taková výzva a po každý vlastně se ta srst, ty vlasy chovají jakoby trochu jinak na tom obraze, to světlo je trochu jinak zabarvuje, takže je to pořád zábavná výzva vždycky, no, po každý.
0: Čiže vlasy jste neskončila stále ještě.
1: Ne, myslím, že vlasy ještě budou.
0: Nepochybně, jak vlasy, tak medvědi spolu vytvářeli váš vizuální styl, něco, čemu říkáme autorský rukopis. Je to cosi, na čem se vědomně pracuje, anebo je to naopak něco, čemu, i kdybyste tomu chtěla utéct, tak vás to dožene, protože je to vizuálním vyjádření vaší duše a vaší zručnosti manuální.
1: No já na tom nepracovala vlastně. Já jsem trochu překvapená, že mi lidi říkají, že mám rukopis a že je to rozpoznatelný. A protože já strašně skáču od jednoho tématu k druhému, někdy dělám fantaskní obraz, jako jsou medvědi nebo série s nějakýma mýma vymyšlenýma postavama. A někdy dělám zase realistický portréty, protože mě baví figura, někdy realistický zátiší, takže tak jako skáču z jednoho tématu na druhý. A právě proto mě překvapuje, že vlastně přijdou lidi a řeknou, jo, tam byl tvůj obraz, to jsem hned poznal, že je to tvůj obraz. A já jsem jako, jak, když je to realistický portrét a poslední výstava byly třeba medvědi nebo něco úplně jiného. A říkají, no ale je to poznat, prostě to tam nějak to tam jako je poznat. Takže já jsem ráda, ale
0: Vnímám to velmi
1: pozitivně, protože to by malíř měl mít rozpoznatelný rukopis, ale nevím, jak jsem to udělala.
0: Vy jste naťukla takové zajímavé téma pro mě, alespoň říkala jste fiktivní postavy některé, jak se vlastně daří Jessice Foxbow.
1: Jo.
0: Ještě ji vzkřísíte, nebo
1: vzkřísím ji v létě v rámci jednoho hudebního projektu.
0: Zkusme jenom objasnit, o co jde.
1: Ano. Je to vlastně moje alter ego, které jsem vymyslela v roce 2022, řekněme, jsem na tom začala pracovat, v roce 2023 vlastně byla výstava a je to londýnská věštkyně, Senzibilka. A já jsem vlastně ji vymyslela jako své alter ego, teda jsem to já, má to nějaké moje vlastnosti, ale nejsem to úplně já. A zmapovala jsem jakoby celý ten její fiktivní příběh pomocí obrazů, krátkých příběhů a pak z toho teda udělala výstavu. A to teda bylo před 3 rokama, ale já furt píšu vlastně ty její příběhy, furt se k tomu vracím. A tenhle rok ji zase trochu oživu, takže to ještě není uzavřený určitě, to ještě přijde.
0: To, že malujete cykly a ne nějaké solitární obrazy, to je známá věc. Nicméně říkám si, mluvíte o tom s takovým potěšením velkým, o tom, že píšete další texty. Znamená to, že vytvářet příběh těchto fiktivních postav nebo jejich okolí, jejich světa je něco, co je pro vás radostné, dělat jim to zázemí, nejenom tu vizuální podobu, ale i ten nějaký, řekněme, vnitřní psychologický život těch postav.
1: Určitě, já to nevytvářím vědomě. Já prostě, když mám, řekněme, když mě to chytne nebo se ponořím do té fantazie, tak třeba v případě právě Jessica Fogbow může to být, že maluju a najednou se mi v hlavě začne odvíjet nějaká další část jejího příběhu a tak přestanu malovat, jdu si sednout v počítači a jdu psát a jenom jakoby zapisuju to, co v hlavě vidím a to, co se tam děje. Prostě to nevymýšlím, to v té hlavě běží samo. Takže říká to je své, to zábavný.
0: Říká své oblíbené fiktivní postavě můj dnešní host, malířka Klára Sedlo.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, dneska si povídám s malířkou Klárou Sedlo. My jsme mluvili v předešlém vstupu o fiktivní osobě, teď si budeme povídat o osobě zcela reálné, a to je Renáta Mužíková. Mluvíte o ní jako o někom, kdo vám vlastně pomohl pojmenovat vlastní obrazy, definovat nějak je. Vzpomenete si na ten okamžik, kdy jste se s ní potkali poprvé, nutno ještě dodat, že je kurátorkou a že je tím člověkem, který s vámi v nějakém tvůrčím dialogu rozvíjí váš talent a umožňuje ho uplatnit a předvést.
3: To bylo vlastně ještě za studií a pak jsme uspořádali několik právě výstav, který kurátorovala, a obecně vlastně ta postava kurátora je někdo, kdo jako třeba vybírá obrazy pro tu výstavu, nebo kdo dává dohromady nějak tu výstavu nebo tu myšlenku toho umělce, což právě obecně ať už s Renatou nebo s kurátorama se někdy jakoby děje přesně takhle, a někdy se mnou to mají těžký, protože já přijdu s tím, že vím, jak to bude vypadat, vím, co chci udělat, budou tam tyhle texty, bude tam tahle performance a takhle to prostě bude. A pak s tím, jak pracujem, ale někdy mám prostě jako jasnou vizi a to si prosazuju.
2: Je ta kurátorová role ve chvíli, kdy spolupracujete dlouho spolu, je zásadní jenom ve chvíli, kdy se chystá nějaké galerijní předvedení, anebo i během té práce můžete debatovat spolu o tom, kam se ta tvorba vyvíjí, co by třeba bylo vhodnější, jaký formát pro nějakou prezentaci. Jo. Je to nějaký tvůrčí dialog, který i vás může posunout?
3: Jo, určitě. A hlavně, když s kurátorem člověk spolupracuje delší dobu, tak si myslím, že je třeba ty výstavy na sebe nějakým způsobem navazují, nebo vybírá třeba místa, které jsou ideální pro tu tvorbu, víc co ten autor tvoří. A to je třeba rozdíl mezi jednorázovými spolupracemi, kdy vlastně třeba kurátor z galerie přijde do ateliéru umělce poprvé a vybírá na výstavu, tak samozřejmě to je trochu jiný, než když umělec dělá s kurátorem dlouhodobě a ten kurátor ví, na čem se pracuje, ví, co přijde teď, a třeba už jako pomáhá najít jako vhodný prostor pro to.
2: Je z vašeho pohledu výhodné, když vznikne i nějaký těsnější osobní vztah, nebo je lepší, když je to čistě profesionální a ten člověk, ten kurátor, ten, který má vybírat věci, má čistě profesionální nadhled nad tím a nejsou tam osobní vazby?
3: Podle mě je asi fajn tam mít nějaký kamarádství, přátelství, jestli ty lidi sednou nebo že si rozumějí. A protože jinak by to šlo asi vlastně těžko, protože je to taky kreativní proces a myslím si, že ty lidi musí mít aspoň trochu nějakou podobnou vizi nebo třeba náhled na svět, aby se jako rozuměli vlastně.
2: Další z důležitých postav skutečných, myslím, z toho reálného světa, jsou nepochybně vaši vyučující z Akademie výtvarných umění. Já zmíním Michala Richtajna, který byl právě v ateliéru malby. Bylo to, že jeho způsob malování je nesmírně dynamický, energický, něco, co vám na tom imponovalo, protože mám pocit, že jistý prvek takové vášnivosti a dychtivosti, kterou v svých obrazech máte, možná jste se nechal od něj trochu nakazit, nicméně neznal jsem vaši tvorbu před akademií, takže netuším, jestli to ve vás už tehdy bylo, anebo jestli jste se nechala právě tímhletím způsobem, jaký maluje on, inspirovat.
3: Ono vlastně je to tak, nebo ve chvíli, kdy já jsem se hlásila na AVU, tak to tak bylo, myslím, že je to tak pořád, že se člověk hlásí do ateliéru ke konkrétnímu umělci. Takže já jsem věděla, že se chci hlásit na malbu a měla jsem na výběr ze 4 vlastně vedoucích pedagogů. A už samozřejmě před akademií jsem měla hrozně ráda tvorbu Michala Richtajna, takže to pro mě byla volba číslo 1, že jsem se chtěla hlásit k němu, protože ta jeho tvorba mi byla nejbližší vlastně. Takže to funguje i takhle a vlastně i ty pedagogové si vybírají do toho ateliéru ty studenty, kterým mají co předat, kterým sednou, kde vědí, že je nějaká jakoby možnost, že si třeba rozumí jakoby výtvarně a můžou je nějak vést. Takže to tam je taky. Takže si myslím, že jsem s tím už na AVU přišla a pak se to zpětně ještě víc rozvíjelo. Tak.
2: Napadalo mě ještě, když jsem se díval na vaše některé obrazy, tak mě napadalo jméno Lubomíra Typlta. Jehož fantastický svět figur je taky v něčem, byť je to ten styl, je odlišný od toho vašeho, tak v něčem jsem měl pocit, že jsou ty světy, že se dotýkají, že jsou někde blízko sebe. Je to třeba tento můj laický pohled na to, je úplně mírný, nebo jsou jeho věci také ty, které máte ráda?
3: Asi to tak bude, jeho věci mám ráda, takže jo.
2: Pojďme teda k té současné výstavě v Pražské galerii Goma na Betlémském náměstí. Ta je taky netypicky krátká, i když ne v rámci hodin, ale dnů teda. Čím to je a jakou roli vlastně vy hrajete v rámci té celkové expozice, která je věnována filmové ikoně Marilyn Monroe?
3: No, galerie Goma vlastně teda, jak už bylo zmíněno, má tu hlavní expozici o Marilyn Monroe. A k ní během doby trvání expozice vystavuje ženy v umění. Ženy umělkyně, současné umělkyně. A vybrala si jich vlastně několik, které vlastně střídá během té hlavní expozice, a z toho důvodu teda každá tato doprovodná výstava je vlastně v celku krátká. Ale já jsem hrozně ráda, že tam jsem, protože je to moc fajn. A je to teda fajn být jako vybraná k takhle obrovské výstavě, jako doprovodný program.
2: Je to krásný prostor. Navíc je to gotické sklepení, ve kterém jste, takže pokud nás poslouchají lidé, kteří by tam rádi vyrazili, tak mohou do neděle, už teda bohužel, možná to mají jenom víkend, ale vzhledem k tomu, že ten víkend bude velmi parný a v tom gotickém sklepení je krásně chladno, tak doporučuju strávit tam hodně času, jednak se hezky ochladíte, jednak si užijete nádherné obrazy, které tam Klára Sedlo vybrala pro tuhle tu výstavu. Měla jste chuť těmi svými věcmi nějak reagovat na ten obsah té expozice, která je nahoře, nebo to nebylo nějak bezvýhradně nutné?
3: Nebylo to nutné, ale já jsem vlastně to trochu chtěla udělat, ale po svém. Říkala jsem si, že zase nechci úplně dělat spoustu obrazů s Marilyn Monroe, že taky prvoplánuji, ale vzhledem k tomu, že vlastně ta výstava o Marilyn je taky tam spousta jejich portrétů, tak já jsem do té výstavy vybírala především portréty nebo autoportréty. Ale zařadila jsem tam právě i nějaký obrazy z cyklu Vojničova botanika, co jsou vlastně záhadné rostliny, protože i ty jsou, často je to vlastně portrét té rostliny, tam třeba svítící figura a v ní se vznáší ta rostlina. A krom toho, teď se vrátím trochu na začátek našeho povídání, je tam můj autoportrét, který se jmenuje Synestetikova slova. A tam je vysloveně zaznamenáno.
2: Ten barevný proužek.
3: Tak, ten barevný proužek je to.
2: Děkuji za vysvětlení, já jsem se na to chtěl ptát, jak vidím, co to znamená.
3: takže ten je tam taky.
2: A co tam je za taky. Text?
3: Tam je, to je pro mě takovej hodně důležitý text. Já vlastně, když jsem, já jsem vždycky tak nějak věděla, že chci malovat od dětství. A když jsem se pak hlásila na akademii, tak jsem měla takový sen, kde se mě něco ptalo, nebo někdo ptal, jestli jsem ochotná tomu jako dát všechno, tomu malování. Já jsem říkala,
2: na přijímačkách?
3: Ne, to se mi zdálo. To se mi zdálo vyslovně sen v noci, ano, jo? Že se mi zdálo, jestli jsem jako ochotná tomu dát všechno. A bylo to takový jako mystický hodně. A já jsem říkala, že jo. A ten, jako v tom snu, ten dotaz byl jako třikrát. A bylo to, dáš tomu všechno? A já jsem odpověděla ano, že jo? Pořád bych odpověděla stejně. A to dáš tomu všechno je vlastně na tom obraze napsáno v tom kódu.
2: A na ten jsem se chtěl ptát, jednak teda na tenhle ten barevný proužek, děkuju za vysvětlení dříve, než jsem položil dotaz. A druhá věc je, on je vlastně téměř výsostně realistický portrét. Nic antiiluzivního krom toho barevného proužku tam není. Spousta malířů spodobňovala sebe samotného či samotnou. Je i po těch mnoha a mnoha pokusech se namalovat, stane se vám někdy, že se v něčem netrefíte, že se někdy neumíte, že se to zkrátka nepodaří, že i když se tak dobře znáte, tak neumíte přesně namalovat to, co vidíte?
3: To se mi asi nestává, ale maluju vlastně různý varianty sebe s různýma výrazama. Někdy jako divočejší, někdy klidnější a po každý to posouvám asi trochu jinam, ale myslím, že sama sebe už jsem malovala tolikrát, ale lidi se na to ptají a říkají, to je strašně egoista, ty furt maluješ sebe, a já vysvětluji, že to není žádný egoismus, ale že prostě když chce člověk, já nevím, v 11 večer si řekne, abych se namalovala, nebo začala malovat portrét, tak těžko se žene model, že jo, tak si vytáhne zrcadlo a maluje sebe, prostě, protože to je nejjednodušší. Takže proto vzniká spousta autoportrétů. Malíři nejsou takový egoisti, ale je to nejjednodušší.
2: Je to z naprosté nutnosti. Takže i tak to může dojít k autoportrétu, ano. Že zkrátka v noci nemůžete sehnat model. To říká můj dnešní host, malířka Klára Sedlo.

0: Posloucháte noční mikrofon, posloucháte povídání s mým dnešním hostem, s malířkou Klárou Sedlo. Začali jsme v tom minulém vstupu takovou ochutnávkou z její stávající výstavy v galerii Goma. Mluvili jsme o tom realistickém portrétu s tím zakletým nápisem, který je tam v barvách. Ale pojďme si ještě představit malinko ještě další věci, protože nejenom ten realistický portrét je tam přítomen. Jsou tam takové věci, které jsou i pro vás typické jinak, totiž je tam přítomno světlo v nějaké formě. Mm-hmm. Jeden z těch obrazů je takový, mám pocit, že jste to vy v takovém malém domku s kamy, což jsem si říkal, tak tam bude asi dobře, tam je teplo, ale je nad tím domem takový jako velký světelný duch a zase to situace, která má v sobě obdobný náboj pro mě jako pro diváka, že mám pocit, že by to mohlo být vlídné, ale je tam kdesi přítomno nějaké poměrně dost značné nebezpečí. Čtu to správně ten obraz?
1: Tak, je to vlastně setkání s něčím ohromným, s něčím, co člověka převyšuje, protože ta svítící bytost je jako mnohonásobně větší než ta chatička, ale název je pak veskrze pozitivní a je to zimní slunce a vlastně je to zimní slunce, který, protože tam je tma, je ho jenom málo a nakukuje do toho okna. Mm. Takže je to vlastně hezký obraz.
0: Takovou syntézou obou těch dvou přístupů, o kterých jsme mluvili, realistické malby a toho světla, je tam vlastně jeden váš autoportrét, kdy sama máte tělo prosvícené. Mm-hmm. Je to nějaké vaše vnitřní světlo, anebo naopak něco, co přichází zvenčí? Když bychom takhle jako racionalizovali ty obrazy.
1: Budem racionalizovat. A já se odrátím a zase otočím trochu, to vychází z mých snů, protože ve snech někdy a tak různě cestuju a někdy ve snech mám tělo, které svítí a svítí žlutě a má takovou jakoby červený jako okraj, no, jako oheň trochu. Mm-hmm. Tak někdy se mi ve snu zdá, že vypadám takhle, chodím prostě po různých místech zvláštních a tak, takže to vychází vlastně z toho.
0: Jedno světlo má v sobě, vy jste to už zmínila, jednu z těch mytických bájných rostlin, které jsou ve Vojničově rukopisu. V takovém poměrně tajemném spisku o rostlinách, které na této planetě neexistují. Je ta inspirace právě v této publikaci nevyčerpatelná. Je stále mnoho a mnoho různých květin, které jsou nikoli fotogenické, ale velice vizuálně přitažlivé, které máte chuť zpracovávat.
1: Inspirace se tam vyčerpává.
0: Už končí počet těch, které jste nenamalovala?
1: Končí počet rostlin. Ono jich je tam přes 100, třeba 150, ale už jsem jako za stovkou, takže už mi rostliny docházejí. A tam jsou pak ještě lidi v tom rukopise. Takže
0: tam nejsou jenom rostliny. Zkusme opět objasnit našim jiným posluchačům, o co se vlastně jedná, abychom nemluvili o něčem, co jim nic neříká.
1: Takže Vojničův rukopis je vlastně manuskript z 15. století, teda prostě ručně psaný spis. A jsou tam právě nákresy neexistujících rostlin, pak nákresy takových zvláštních koupelí, kterých jsou nahý ženy a taková zelená voda. A pak i nákresy hvězd a mapy. No a i ty mapy a ty hvězdy, to taky nevíme, co je, ty koupele taky nevíme, co je a ty rostliny už vůbec. A aby toho nebylo málo, tak je to napsaný jazykem, který dodnes nikdo nerozluštil a spousta lidí se snaží, protože to má titul Nejzáhadnější kniha světa. Mm-hmm. Takže to je takové jako spousta různých i třeba vědců se snaží to rozluštit, ale nikdo to nerozluštil. Takže nevíme, co je tam napsané. A nevíme ani, kdo to napsal, protože Vojnič je ten, co to objevil, ne ten, co to napsal.
0: Jistě.
1: Ta, co to napsala. Takže je to prostě Nejzáhadnější kniha světa. A co dělám já je, že si vlastně do ní, já mám přetisk doma ty knihy, a podívám se do ní a snažím se nechám se inspirovat vždycky nějakou rostlinou a tu rostlinu se snažím namalovat tak, jak by mohla vypadat, kdyby skutečně existovala. Mm-hmm. Protože v té knize jsou vlastně takový jako rychlý náčrtky víceméně a já se to snažím přemalovat do realističtější podoby, ale snažím se zachovat vždycky třeba počet listů, tvar květu a tak. Prostě jak byla co nejblíž tomu rukopisu.
0: Máte svoji teorii, proč to ten neznámý autor udělal a co to vlastně má znamenat, jestli to je mimozemská publikace, anebo to je takový jako historický žert někoho, kdo si chtěl jenom vystřelit z té společnosti stávající. Co to podle vás je, protože jste s tou knihou poměrně dosti v kontaktu a máte pro tyto věci cit, co vy byste odhadovala, že to může být?
1: Já odhaduju, že je to asi lékařská kniha, protože mi přijde, že to hodně připomíná jako lékařský manuskript skripty z Itálie z té doby, takže je tam astrologická část, jsou tam rostliny, jsou tam koupele. A můj odhad je, vzhledem k tomu, že tam jsou ženy v koupelích, tak si myslím, že to třeba o ženském lékařství, no, prostě nějaký takový manuál, třeba ke gynekologii porodnictví tehdejšímu. Mm-hmm. A proč je to šifrovaný, tak samozřejmě ta tajná znalost, no. To mohlo být z různých důvodů, že jo, ať už to, že nechtěli, aby to třeba, nebo nechtěl ten autor, aby to někdo jiný přečet, nebo že by třeba hrozilo, že by za to mohl být jako stíhaný, že jo, a tak, takže.
0: Byla byste ráda, aby to někdo rozlouskl, nebo je to lepší takhle, když to je tajemné a zkrátka netušíme, co to je, jenom se můžeme dohadovat.
1: Nechci, aby to někdo rozlousknul, řek mi, co to je. A pak bychom to všichni zapomněli a bylo to zase tajemství. A je lepší, když je to záhada asi, no.
0: Tak nějakou fantazii ten člověk musí mít, který se tím bude zabývat, což u vás není problém, protože vy máte takzvanou hyperfantazii. Když si představím, jak vypadá svět vašima očima, když se podíváte na bílou zeď, je tam skutečně bílá zeď, nebo okamžitě ji začnete zaplňovat nějakými obrazy, které vás napadají?
1: Tak jakoby přede mnou fyzicky je bílá zeď. Jakože nemám halucinace, ale v mý hlavě, jak já říkám, za očima se začnou vytvářet různý věci a ty se vytváří většinou podle toho, co slyším, cokoliv, co slyším, tak se začne, můj mozek začne automaticky generovat vizuální vjem k tomu a velmi rychle, dřív než třeba to stihneme jako upřesnit, takže ve chvíli, kdybyste, nevím, zmínil třeba kolegyni, tak já v tu chvíli vidím, jak vypadá. Ono vypadá samozřejmě úplně jinak než v reálu, ale můj mozek už vygeneroval nějaký obrázek kolegyně, který pak se začne jako upravovat. Třeba řekne ta kolegyně je blondýna a můj mozek tam teda upraví barvu vlasu. A takhle prostě
0: jede. Zrzky udělá blondýnu a postupně to definuje dál a dál.
1: Postupně to definuje dál, ale někdy to třeba je horší pak redefinovat. Třeba když byste o kolegyni mluvil příliš dlouho a neupřesnil to, tak můj mozek už si jako zažere tu původní vizi, kterou vygeneroval.
0: Už to nehodlá opravit.
1: To musím jako složitě prostě přepisovat ten údej.
0: Má ten výjev, který vám poskytuje vaše fantazie, kontury normálního, reálného světa, anebo jsou to fantazijní věci, které se podobají třeba vašim obrazům?
1: Oboje, cokoliv. Podle toho, o čem se bavíme, a samozřejmě abstraktní slova jsou abstraktní vizuální věmy a konkrétní jsou konkrétní, ale můžu si třeba, nevím, jen tak sednout a nechat to plynout a pak vidím úplně šílený věc.
0: Z toho, jak mluvíme o vaší fantazii, je logické, že inspiraci pro vaše obrazy nebude nikdy málo, že vám poskytuje vaše fantazie neustále velký přísun. Jak se člověk srovná s faktem, že ani při sebelepší vůli a nekonečně dlouhém životu byste nespracovali všechny věci, které máte v náčrtníku anebo zaznamenané jako náměty pro své obrazy, protože to prostě fyzicky nejde všechno namalovat, to, co vás napadlo?
1: No, někdy mě to štve, ale tak primárně jsem hlavně ráda, že mám spoustu těch nápadů, to je super, protože vím, že jako malíři třeba často říkají, že nemají nápady nebo že nemají inspiraci, tak to mi se naštěstí nestalo, protože si stačí sednout a je tam toho 20 prostě. Ale a někdy si i můžu říct, co chci, aby mě napadlo. To je úplně super.
0: Čili to na objednávku.
1: Je to na objednávku. A to jsem musela vytrénovat, ale teď už to jde. Takže si třeba řeknu, dneska bych si chtěla namalovat něco modrýho a aby tam byl tenhle pocit. A počkám pár vteřin a začnou padat nápady. A říkám, tenhle ne, tenhle možná, tohle trochu jinak. A ten mozek to generuje jako v rámci prostě setin vteřiny. To je úplně super. No, ale k tomu, k té otázce, tak samozřejmě někdy je to... já si skicuju ne všechny ty nápady, ale část, řeknu prostě. Ale na to plátno se dostane úplný minimum, že jo. A pak mě chytne něco jiného, třeba začnu dělat jiný nápad, přijde jiný nápad, řeknu, že jo, tohle teď chci dělat. A tak i proto asi vlastně furt skáču z jedné série na druhou, protože mi prostě napadají další věci a pak někdy zpětně se podívám do toho starého skicáku a řeknu si, že tohle bylo vlastně super, tohle bylo skvělý. A já jsem to nikdy nenamalovala, ale teď už to nebudu malovat, protože teď už zase dělám tohle. Jo, a jako je aspoň fajn, že mě napadají třeba, když jsem zažraná do nějaký té série nebo příběhu, tak mě napadají nápady z toho jednoho jakoby fantazijního světa. Takže to je fajn, takže udržím jakoby tu sérii, že můžu být třeba rok zažraná v příběhu Jessica Fogbou a napadají mě jako věci z toho, které neustále obsahují jí. Ale, a mezi tím teda i jiný, ale prostě pak přijdu na to, že nějaký obrazy s Jessicou Fogbou jsou ve skicáku a jsou skvělý, já jsem ji nikdy neudělala, že?
0: Říká ho v podstatě neutuchajícím přílivu fantazie můj dnešní host, malířka Klára Sedlo.

0: Stále jste s námi na dvojce, posloucháte pořad Noční mikroforum, ve kterém si dnes povídám s malířkou Klárou Sedlo. Sice si malíře představujeme jako osamělého tvůrce, který je v ateliéru a věnuje se svým obrazům a grafikám a kresbám, nicméně tu a tam i tento solitární umělec vyjde ven do davů, a to do davů poměrně velkých, jaké jsou třeba na festivalu Colors of Ostrava, protože tam Klára Sedlo letos opět se objeví a v jaké roli se tam budete dělat a co lidé, kteří za vámi přijdou, uvidí, uslyší.
1: Tak letos na Colorsech chystáme vlastně přednášku a takovou prezentaci spolu s děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky z VŠB TUO Radkem Martinkem a budeme představovat náš experiment, na kterým pracujeme už pár let asi. To bude, už jsme vlastně dělali dva běhy toho experimentu, dvě výstavy a v tom experimentu vlastně srovnáváme moji fantazii s tím, co dokáže AI, abych to zjednodušila. Funguje to tak, že já vyberu obrazy, který do toho experimentu vložím.
0: Vaše vlastní.
1: Moje vlastní. Vybírám je záměrně. Třeba v posledním běhu experimentu jsem vybírala kompozice velmi složitý a jako kontrolní vzorek kompozici jednoduchou, středovou a tak dále. A potom tyhle obrazy jsou předloženy AI, která je popíše. A jiná AI,
0: tedy čistě jazykovému modelu,
1: který je popíše. A tenhle ten popis pak dál slouží jako zadání pro AI, která generuje obrázky. A to se podle toho zadání snaží vygenerovat zpětně ty moje obrazy. A vlastně pak vystavujeme ty moje originály, ty AI v fuzovkách kopie a děláme k tomu feedback, kde já vlastně srovnávám, co se AI v fuzovkách povedlo, co vidí, co dokáže popsat, co nedokáže. A rozebírám třeba teď v tom posledním běhu, co jsme vystavovali loni na ČVUT, tak jsem popisovala právě u jednoho obrazu jakoby velmi složitou kompozici, která tam byla a jak to AI vlastně jako nedokázala popsat, pochopit ani zachytit, ale zase třeba dobře popsala ty styly nebo tak. V podstatě si víceméně snažím tam obhajovat, že AI nemůže nahradit toho umělce a hledat k tomu jakoby ty, který tam jako jsou.
0: Jasně. V čem se ty obrazy podobají, když je takhle zreplikujete přes ten mezikus toho textu a kde se úplně ztrácí v tom napodobit ten váš obraz?
1: No, ono se vlastně říká, že můžete buď malovat obraz, nebo malovat věci do obrazu. A AI maluje věci do obrazu a malíř maluje obraz. A teď v čem je ten rozdíl? Když malíř maluje obraz, tak pracuje s celým formátem toho obrazu. Pracuje s kompozicí, pracuje s tím, jak na diváka působí celý ten obraz. V tom obraze lze pak třeba velmi málo věcí změnit, aby byl jako prostě pořád takový, jak ho umělec zamýšlel, protože to funguje jako celek. Kdežto AI takzvaně jenom maluje věci do obrazu, což znamená, veme ty jednotlivý prvky, je tady vlk, je tady postava, má to být barevný a udělá z toho obrázek. Mm. Ale vůbec nepracuje s celkovým vizením toho obrazu,
0: nějakým.
1: S kontextem, s tím, kolik je tam třeba plochy nebe a tak, což je všechno, co je pro malíře důležitý, ale AI vlastně jenom maluje ty věci do obrazu. A další zajímavá věc tam byla, že jsem tam třeba měla obraz upíří kousnutí,
0: ano,
1: kde se postava sklání
0: na
1: dvě červené tečky na krku a AI to popsala v tom popise jako lásky plné oběti.
0: A jenom teda dovysvětlíme, že to byl upír, který kousal svoji oběť. Bylo to zcela zjevné pro každého lidského pozorovatele, protože se skláněla
1: tam,
0: nad svou obětí.
1: Ale AI tyhle lidské momenty neumí popsat, pokud nejsou vysloveně explicitní. Křik zvládne, jako když je tam výrazná emoce, tak to popsala, ale tyhle ty jako subtilní náznaky, které člověk vidí hned, tak to nevidí.
0: V čem je pro vás tohleto setkání s tím výzkumem užitečné jako pro tvůrce? Je něco, co si z toho vy můžete vzít pro svoji vlastní tvorbu, nebo je to experiment, který vlastně je trochu úplně jinou kategorii než vaše vlastní?
1: Pochopení toho fenoménu asi, protože spousta lidí, ta otázka je ve vzduchu, může i nahradit umělce, nemůže. Já jsem na to chtěla najít odpověď. I pro sebe, samozřejmě i pro kohokoliv, koho to zajímá, tak jakoby, aby si mohli přečíst ten text třeba můj. A pochopení prostě, no. A zároveň řekněme, že dneska jakoby ta AI může být pro umělce ohrožující, tak pro mě jakoby bylo důležitý to pochopit, čeho je to jako schopný, čeho se jako máme nebo nemáme bát, ale tak zatím mě jako moc neděsí.
0: Uklidní vás to svého
1: druhu. Velmi, no.
0: Vraťte se ještě na Colors, teda, co vlastně tam uvidí, bude tam výstava těch obrazů vašich a vytvořených AI a plus nějaká přednáška, nebo jakou bude to bude
1: tam,
0: mít formu?
1: Bude tam jenom prezentace a přednáška, nebo tak to zatím plánujeme, kde vlastně představíme ten experiment jak z technologického, nebo z toho hlediska vlastně tý AI a jak to probíhá a já vlastně tam rozeberu to, o čem jsme mluvili i teď, jak to funguje z pohledu malíře.
0: To je taková technologická věc, nicméně vaše malířská věc vás čeká také po prázdninách na podzim, výstava solová, tak pojďme si malinko poodhalit tajemství, co tam třeba bude, nebo jaké bude mít téma, nebo všechno, co můžete už teďka prozradit, tak prozraďme.
1: Tak na podzim se můžete těšit na nejšílenější obrazy, jaký jsem kdy udělala, tak si tomu pracovně říkám.
0: Čím to je?
1: Poprvé teďka experimentuju hodně s kolážema ve svém skicáku, což je zase jiný způsob tvorby než ty vize, to je spíš taková jako automatická věc, že si to prostě lepím a je to jako fascinující.
0: A je to váš první výlet do tohohle žánru?
1: Jo, první, no, ale už jich mám teda spoustu. Ale...
0: Co vás inspirovalo věnovat se koláži? Nebo kde byl ten zdroj toho, že jste to chtěla zkusit?
1: Samolepky na WhatsAppu. Jak tam můžete posílat takový ty stickers, tak ono můžete spojovat do sebe. A já jsem to zkusila a říkala jsem, to je super, já to chci zkusit na papíře. A
0: takže inspirace technologií vlastně.
1: Jo, a začala jsem si vystřihávat z časopisu různý věci, kupovat samolepky a kombinovat to. A vlastně sekundárně pak z těch koláží vznikly i jako zase vize, co mi přicházejí prostě jako nápady na ty, jak tomu říkám, nejšílenější obrazy. Mm-hmm. Takže je to propojený vlastně s tou kolážovou tvorbou trochu.
0: Bude tam zase nějaký cyklus, který bude jednotný tematicky?
1: Právě tohle všechno. Je to velmi šílený, ale velmi jednotný.
0: To zní mnohoslibně. Kláro, já jsem se dozvěděl, že vy ráda tvoříte v noci, konec konců taky vlastně, když jsme mluvili o tom, že se obtížně schání modelky či modelové v noci, z toho se dá dovodit, že ten váš pracovní čas je třeba právě teď. Říkám si, jestli není tohle čas navzdory té pokročilé noční hodině, že byste ještě zaběhla do ateliéru a jestli vás něco po cestě do rozhlasu nebo během našeho povídání napadlo, že byste to ještě rozmalovala. Je to možné, nebo to už bývá čas, kdy končíváváte?
1: Tohle ještě, kdybych byla v ateliéru, tak to je ideální čas na malbu, ale ne už nic začínat, protože to už bych nestihla udělat moc toho, ono to pak musí schnout a tak, ale většinou pracuji do noci, no. Je takový klid prostě a já jsem nikdy nebyla úplně ranní ptáče, teda, takže...
0: Mě potěšilo, že posloucháte mluvené slovo u malování. Je to proto, že ráda se ponoříte i do jiných cizích příběhů, anebo vám dělám dobře, že na vás někdo prostě jenom mluví v tom ateliéru?
1: Tak i tak, někdy jsem vlastně jenom v tichu, někdy poslouchám mluvené slovo, někdy poslouchám hudbu, ale zjistila jsem, že já když jsem v tichu, tak si v hlavě jedu třeba fiktivní příběhy, alternativní konce seriálu, prostě cokoliv, co tam běží, tak mi v té hlavě jede. No a když je takhle člověk jako zavřený 3 dny, tak je to trochu palici, tak potřebuje už slyšet nějaký věm zvnějšku prostě, aby nebyl jenom v té hyperfantazii furt zavřený, takže to tak střídám.
0: Takže pomáháte své bujné fantazii
1: trošku jako
0: přibrzdit malinko
1: a trošku se vrátit do reality zase.
0: Když ještě jenom na vteřinku skočíme do ateliéru a teď bychom tam rozsvítili, co bychom viděli rozmalovaného, co tam je teďka.
1: A teď tam je právě ten obraz s tím Bigfootem. Takže to.
0: Velký formát nějaký? Nebo
1: ano, ano, větší formát a pak menší formát, kde je rostlina, která bude mít oči. Takový pugec s očima.
0: A ta je taky, pochází z toho manuskriptu, nebo to je čistě fantazijní věc, Kláry Sedlo?
1: To je reálná rostlina tentokrát, ale to, že má oči, je samozřejmě fantazijní.
0: No tak my se každopádně těšíme na podzimní výstavu. Díky, že jste přijala mé pozvání do dnešního nočního mikrofora. My vás ještě pochopitelně neposíláme spát. Buďte pilní jako Klára Sedlo, třeba pracujte, anebo nás poslouchejte Vojku. Každopádně v tuto chvíli se od mikrofonu s vámi loučí Basil Friedrich a můj dnešní host, malířka Klára Sedlo. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové.

0: A kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Junior.

23 hodiny 30 minut 50 vteřin. Je pátek 26. června 2026, 3/6 v tomto datu. A v tomto okamžiku na dvojce jako každou noc startuje noční proud. Vzhledem k tomu, že ten pátečně sobotní noční proud tradičně patří Robinu Šalamonovi, ale ten si stále ještě dovoluje, takže v záskoku za něj vysílám já a Robin bude vaším společníkem ze soboty do nedělního rána. Dokonalý poslech a krásnou červnovou noc přeje ze studia nočního proudu a krásné léto.

Rolling Stones a Nastartuj mě, Start Me Up. Ta písnička zazněla proto, že 26. června roku 2005, tedy před 21 lety, se začaly prodávat vstupenky na vystoupení skupiny Rolling Stones v Hollywood Bowlu a prameny uvádějí, že to byly vůbec nejdražší vstupenky v rock'n'rollové historii, ale před 21 lety, protože nejlevnější lístky na koncert Stonesů stály 210 amerických dolarů.

novinka z rozhlasového éteru, Eva Farna a skupina Miraj a Vzpomeneš si. 26. června roku 2000 oznámila radnice města Kentwood ve státě Louisiana, že příští rok otevře muzeum, které bude věnováno její rodačce, nebo rodačce tohoto města, Britney Spears, a že to muzeum představí jednak dopisy fanoušků této hvězdě, potom její platinové a zlaté desky a samozřejmě veškeré artefakty, které se točí kolem její skvělé hudební kariéry, a to včetně nejrůznějších obleků a převleků Britney Spears.

Naradil jsem se proto, abych tě učinil šťastným. I was born to make you happy. Britney Spears, a my už teď víme, že v roce 2001 bylo v jejím domovském městě Kentwood ve státě Louisiana otevřeno muzeum, které je věnováno právě této pěvecké hvězdě.

Michal Malátný a skupina Činasky a písnička Selhání v nočním proudu. 26. června roku 1993 obsadila Gabriel na 3 týdny první příčku britského singlového žebříčku se svým tehdy aktuálním singlem Osnění nazvaném Dreams a není bez zajímavosti, že Gabriel startovala v britské singlové 20 se svým singlem na 2. místě, což byla vůbec nejvyšší pozice pro nováčka britského hudebního průmyslu v tomto žebříčku, tak tedy Gabriel a její Dreams.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám. Tolik skupina Poetika. Nedá se nic dělat a první vysílací půl hodinka pátečně sobotního nočního proudu se zvolna chýlí. Ke konci poslední písnička této vysílací půl hodinky je tady 26. června roku 1975 se rozvedlo manželství Cher a Sonnyho Bona poté, co byli manželi dlouhých 10 let a o 4 dny později se Cher opět vdávala a brala si za manžela Grega Allmana, ale to manželství vydrželo neuvěřitelných 10 dnů. My si teď dopřejeme ve finále Cher a potom Česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, zprávy a potom se znovu vrátíme do nočního proudu. Cher a všechno nebo nic.

0: Zvolna končí poslední pátek tohoto června a za chvilku vstoupíme do nového dne. Bude sobota 27. června 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko čeká tropický víkend, Evropu zasáhly rekordní teploty. Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Fotbalisté Francie vyhráli nad Norskem 4-1 a zajistili si první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí víkend bude velmi horký, dnes čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů. Je sobota 27. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40 a můžou i překonat dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by se ale měly mít podle lékařů na pozoru.
3: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
4: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
3: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
4: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
3: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
4: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Mark Hensel, Radiožurnál.
2: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a mnoho turistických památek upravilo otevírací doby. Na Slovensku byl pátek nejteplejším dnem roku a podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu udeřily na iránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly iránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv.
5: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Irán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo iránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Irán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 000 lidí úřady pohřešují. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto včera vyhlásily nouzový stav.
7: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu poskytnu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba z nás propouštět. Třetí čtení včera koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
8: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
9: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
8: Skončit má třeba tzv. Bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
10: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
8: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
11: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Okresní soud v Ostravě odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
12: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Stále se nebudu vyjadřovat.
13: A co říkáte na kritiku, že to je šikanozní vůči panu Wolfovi?
12: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
14: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
15: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
14: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrá Brtníková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na závěr základní skupiny mistrovství světa nad Norskem 4-1 a do play-off postoupili z prvního místa. Senegal porazil Irák 5-0. Za necelé 2 hodiny začnou duely Španělsko-Uruguay a Kapverdy Saúdská Arábie. V 5 hodin ráno našeho času odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu přerušili. Pokračuje Muchová.
16: To vedro je tady šílený už poslední 3 dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé, tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině asi jsme se vrátili na kurt a byla jsem ráda, že jsem to zvládla dokončit ve 2 setech.
2: Muchová zabojuje o 3. titul v kariéře a 2. v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku a neprůjezdná D8 na Ústecku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Králův dvůr havarovalo několik aut. 23. kilometr, jedno z nich je vlevo u svodidel, další vpravo na místě záchranáři. Jede se mezi, trochu kličkovaná, ale plynule.
17: Dálnice D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha stojí. Uzavírka je u tunelu na 86. kilometru. Je to kvůli nadrozměrnému vozidlu. Před uzavírkou zhruba od sjezdu na Petrovice kolona. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Smířice kilometru 104,5 a blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den bude slunečno a velmi teplo, v celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností a meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.
19: I don't know.

Tak už máme nový den, je sobota 27. června, poslední červnová sobota tohoto roku. No a na dvojici pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia nočního proudu přeje klidnou, i když vlastně svým způsobem tropickou červnovou noc Miloš Skalka.

pro mě si všechno, You to me are everything, a skupina Opravdová věc, The Real Thing, to je skupina z Liverpoolu, která jednou jedenkrát dosáhla na první příčku britského singlového žebříčku a říká se jí Zázrak jednoho jediného hitu, a není bez zajímavosti, že to byla první britská skupina Tmavé pleti, která dosáhla na špičku britského singlového žebříčku. Prožíváme noc zpátka na sobotu. Pro mě je to stále ještě páteční noc a proto zpívá Marek Ztracený Modlitbu za pátek.

Ty vole, ať už je pátek, sobota a neděle, tak se mu to přání splnilo. To byl Marek Ztracený, máme sobotu a 18 minut po půlnoci a k tomu 8 vteřin na dvojce posloucháte Noční proud. 26. června roku 1977 odspíval Elvis Presley svůj vůbec poslední koncert, který se odehrál v Indianapolisu, v tamní aréně Market Square, a král rock'n'rollu zemřel o necelé dva měsíce později. A v tom koncertním setu zazněla mimo jiné jeho verze písně z repertoáru Simona a Garfunkla, Bridge Over Troubled Water, Elvis Presley.

0: Most přes rozbouřené vody, dnes velký popový evergreen, písnička Paula Simona ze zpěvníku americké dvojice Simon and Garfunkel. No a tohle byla verze Elvise Presleyho a zazněla proto, že 26. června roku 1977 Elvis Presley koncertoval naposledy ve svém životě a ten jeho koncert se odehrál v aréně Market Square v Indianapolisu.
1: Na pláži v písku leželo srdce

Tolik skupina UDG a jejich písnička Odlétáš 26. června, ale roku 1965, tedy hodně dávno, obsadila americká skupina The Byrds první příčku všech rozhodujících amerických singlových žebříčků se svou verzí písně Boba Dylana Hey Mr. Tambourine Man.

Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Hej, vy pane s tamburínou, zahrajte mi nějakou písničku. To je skladba Boba Dylana a poslouchali jsme ji v jedničkovém americkém podání skupiny The...

všechno je v pořádku, kéž by tomu tak opravdu bylo. To jsou laureáti ceny Legenda nočního proudu, skupina Opět a Radiček. Kalendářově, co se týče těch zajímavostí ze světové hudební scény, jsme stále ještě u včerejšího dne 26. června a 26. června roku 1993 se narodila americká zpívající autorka a také herečka Ariana Grande.

0: Ariana Grande, která se narodila 26. června roku 1993 a tohle byl jeden z jejich velkých hitů, písnička Dangerous Woman, nebezpečná žena.
1: Noční proud. Dnes s Milošem Skalkou.

Petr Kolář a v nebi snad ti proměnou, kéž by tomu tak opravdu bylo. 26. června roku 1979 se narodil frontman americké skupiny One Republic Ryan Tedder, jedna z významných osobností aktuální hudební scény, zpívající autor a producent, který kromě své domovské skupiny také spolupracoval třeba s Madonou, se skupinou U2, s Adele, Beyoncé, se skupinou Maroon 5 a tak dále a tak dále. A teď si poslechneme písničku oslavence Ryana Teddera s jeho domovskou skupinou One Republic a budeme společně počítat hvězdy, counting stars.

Oslavenec Ryan Tedder v čele své skupiny One Republica, jeho píseň o počítání hvězd, Counting Stars.

0: dokola.
1: Vytáčím tě dokola a Tomáš Klus v Noční proudu. Aktuální čas máme 48 minut po půlnoci, k tomu 32 vteřiny. Je sobota 27. června 2026. No a ještě dvě informace z té zahraniční hudební scény se budou vázat k 26. červnu, tedy ke včerejšímu dni, no a potom už srovnáme krok s aktuálním datem v kalendáři. 26. června roku 1956 se narodil americký rockový hudebník a příležitostný filmový herec Chris Isaak, který měl v roce 1991 celosvětový hit díky písni Wicked Game, no a slavný americký režisér David Lynch používal písně Chrise Isaaka ve svých filmech, protože je jeho fanoušek Wicked Game a oslavenec Chris Isaak.

včerejší oslavenec Chris Isaak, který oslavil kulaté 70. narozeniny a jeho stěžejní hit Hanebná hra Wicked Game.

my dva při sobě vždycky budeme stát. To je aktuální novinka skupiny Botox. My se blížíme k jedné hodině raní, teď máme 57 minut po půlnoci, k tomu 22 vteřiny, je sobota 27. června 2026 a poslední informace ze zahraniční hudební scény, která se váže ke včerejšímu dni, je následující. 26. června roku 1943 se narodil anglický zpívající autor a hráč na klávesové nástroje a jedna z velkých osobností ostrovní hudební scény Georgie Fame. V roce 1968 měl ve Spojeném království Velké Británie a Severní Irska jedničkový singlový hit, a to díky písničce Balada o Bonnie a Clydeovi, The Ballad of Bonnie and Clyde.

Balada o Bonnie a Clydeovi. Je to sice písnička, která nezní ve filmu Bonnie and Clyde, ale byla tímto filmem samozřejmě inspirována. To byl oslavenec Georgie Fame, který se narodil 26. června 1943.

0: Další z laureátů ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina Jindra Polák, Jelen a Pálím. Jsme po jedné hodině raní. Teď máme 1:05 a k tomu 18 vteřin. Dvojka vysílá noční proud a už jsme se rovnali krok s kalendářem. 27. června roku 2023 skotský zpívající autor Luis Capaldi poděkoval naprosto famóznímu publiku na festivalu v Glastonbury, kterému pomohlo dospívat písně, na jejich texty už si nevzpomínal, protože Luis Capaldi trpí Tourettovým syndromem a současně oznámil z pódia toho hlavního, té hlavní stage pyramidové ve festivalu Glastonbury, že si bere na delší dobu oddech, aby se srovnal se svým zdravotním stavem. Luis Capaldi a někdo, koho si milovala, Someone You Loved.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Michal Růza, jeho Zakázané uvolnění, to byl další z laureátů ceny Legenda nočního proudu, tentokrát v kategorii zpěvák. 27. června roku 1998, poté, co irská sourozenecká skupina The Corrs strávila 30 týdnů v britském albovém žebříčku, se konečně propracovala se svým albem Talk on Corners, hovory na nárožích, k číslu 1. Jinými slovy, vévodila tahleta sourozenecká skupina britskému albovému žebříčku. To jsou The Corrs a budeme s nimi snít Dreams.

tři půvabné dívky a k tomu jejich bratr, to je irská sourozenecká formace The Corrs a jeden z jejich velkých hitů, písnička o snech, tedy Dreams. Máme 1:17:54-55 dvojka vysílá živě, jak by podle meteorologů dnes mělo vypadat počasí, víceméně tropy, slunečno, hodně teplo, teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě republiky 36, na horách 31. Mažu stopy.

Kateřina Marie Tichá a její byt 66 v Nočním proudu. 27. června roku 1998 se dostalo trojici významných kanadských zpívajících autorů či autorek onoho slavného oficiálního uznání, že se dočkali svých hvězd v chodníku slávy v ulici King Street v Torontu. A ta trojice byla následující: Anne Murray, Gordon Lightfoot a Bryan Adams. Toto je Bryan Adams.

To moje nejlepší The Best of Me, zpívající kanadský autor a kytarista Brian Adams, který se před pár lety definitivně usadil v Londýně a není bez zajímavosti, že kromě hudební kariéry se stal vyhledávaným uměleckým fotografem. Máme 1:26, k tomu 4 vteřinky a možná, že i v tomto okamžiku si můžeme dopřát půlnoční hřích, i když už to je trochu po sezóně. Skupina Krištof a Dominik Alagia.

Tak to byl ten inzerovaný půlnoční hřích skupina Krištofa, Dominik a Lágia. 1:30:37. Dvojka vysílá Noční proud. A 27. června roku 1992 odehrál Michael Jackson

Pokáča ví o tom, že není dokonalý muž a dokonce i to prkínko nedává nahoru a všechno dělá špatně, ale má ji rád a to je to nejdůležitější. 27. června roku 1987 se zapsala Whitney Houston, budiš jí země lehká, do americké hudební historie tím, že její tehdy novinkové album nazvané Whitney okamžitě obsadilo první příčku amerického albového žebříčku hudebního týdeníku Billboard a současně z tohoto alba se vyhloupil hned čtyři hity, které jeden po druhém obsadili první místo singlových žebříčků ve Spojených státech. No a jedním z těch jedničkových hitů byl ten, který právě začíná znít I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Chci tancovat s někým, kdo mě miluje.

chci tančit s někým, kdo mě miluje. To byla vzpomínka na Whitney Houston. I'm gonna dance with somebody. Před námi necelých 15 minut tohoto vydání nočního proudu. Ještě jednou drobná připomínka toho, jak by mělo dnes vypadat víceméně tropické počasí. Celý den slunečno, žádné mraky, žádný deštík, hodně teplo. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě republiky 36, na horách 31.

nejen umělečtí, ale také životní partneři. Jordan Hatcha, Emma Smetana a písnička Blíž. 27. června roku 1968 odvysílala americká televizní síť NBC skvělý pořad, který označila za Elvis Presley Comeback Special. No a v tomto speciálu Elvis nabídl vlastně průřez celou svou hudební kariérou a celý ten jeho koncert snímaný kamerami pro NBC televizi se odehrál na v podstatě malém čtvercovém pódiu, které bylo obklopené především ženským publikem. Elvis a Suspicious Minds.

Elvis Presley a jeho podezřívavé myšlenky Suspicious Minds. No a to je vlastně bezmála finále tohoto vydání Nočního proudu. Dnes večer se do znělky Nočního proudu ve 23 hodiny a 30 minut přihlásí jihlavský kolega Robin Šalamon, za kterého jsem dnes zaskočil, tak tedy zítra Robin a jeho Noční proud s podtitulkem Horečka sobotní noci a stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál. No a teď se dostáváme k té závěrečné písni 27. června roku 1944 se narodil jeden z nejvýznamnějších amerických textařů, a to Will Jennings. Má na svém kontě hezkou řádku velkých hitů a mezi nimi také tu nejdůležitější píseň z filmu Titanic Moje srdce půjde dál v podání Celine Dion. Will Jennings zemřel v září roku 24 ve věku 80 let. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

Krásné dobré dopoledne, hezké dobré dopoledne vám všem, kdo právě posloucháte Český rozhlas Dvojka. Zdravíme vás všechny na příjmu pohody. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu 630 let beze změny tobogán. Dámy a pánové, dneska žádné dlouhé úvody, protože čekáme vzácného hosta. Víte, tento mladý muž, tedy mladý, všimněte si, že mladý, už říkám padesátníkům, když se mi to blíží, my kluci kolem padesátky si tak říkáme, mladý muž, který už dosáhl prakticky všeho na poli show businessu. Ovšem, my když jsme spolu mluvili, tak jsme přišli na to, že jeden trumf mu vlastně chybí, a to slavit kulatiny v toboganu. Což je prostě deviza, která v tom CVčku najednou jako ční. To je prostě vidět. Takže my jsme udělali výjimku, vy víte, že my děláme 80, 90.